0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
2: Já jsem i vyšší.
1: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
2: No, necelý.
1: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
2: To už nemůžu právě.
1: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
2: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století. A je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmenování divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
1: Pane kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
2: Já vždycky říkám, že Telč a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
1: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
2: Děkujeme a budeme se moc těšit.
1: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
3: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
1: Mejdan, řekněte, takže, jsme v hodovní
3: ano,
1: sáli.
3: Na tento suchý mejdan, bezpečný.
1: Suchý mejdan, ano, ano.
3: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky. Je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
1: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa, kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z Vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z Vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
4: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
1: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně faráška,
4: když jste zvykla. Já jsem z toho nesvá, v kostele mě netleskají, bylo by to zvláštní, takže jo. Já jsem úplně roztřesená, děkuju a moc vás zdravím.
1: No tak si to vychutnejte, proč vám netleskají v kostele, byla by to chyba? Kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zatleskali.
4: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli, to no. Jako to je ještě level další, ale tam nejsme od výkonu, to není divadelní představení, tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme, tedy děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
1: Je, no. Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru nebo...
4: Doufám, já se vyhodím sama, ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
1: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
4: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jejda nánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
1: To zkoušíte a čekáte, správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
4: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renomé?
1: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renomé. Hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je, se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
4: No ale vašeho, nemám kartičku.
1: Mě fascinuje jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
4: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem. Takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
1: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
4: Aha, dobře, dobře. No. To zní nadějně.
1: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
4: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
1: A to jste měli.
4: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, Tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
1: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici? Klidně nám jenom zvedněte ruku. A to se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlas jede za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr. Pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
5: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma? Jsi tady prvně? Co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janků nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Janků, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, abych ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy si vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovi, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když má

0: Máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
1: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím, nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
0: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
1: 10.
0: 10 let. A našel si Český rozhlas junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
1: On o něm věděl kvůli školy, protože Jasně. Ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud u toho přijímače nebude, tak to neuslyší. A to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
0: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
2: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je vo fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
0: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď no, všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
2: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres a v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere, ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní, no, tak
0: ne,
2: to udělalo.
0: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
2: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží Otec, Bůh posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
0: No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchychtnou se taky, nebo si řeknou, že se to jako nehodí?
2: Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát, no, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
0: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
2: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Aaronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
0: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
1: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme Umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
0: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
1: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
0: Co se nepovedlo?
1: To co je... se nelíbí.
0: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
1: Nepopulární hudba.
0: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
1: Možná jo.
0: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
1: Klub Nevergreen.
0: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jede za vámi dneska ze Státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková-Kopecká.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, je krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláce po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jenom i za ten potaz a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního? Budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci jen je trošičku jakou tou mladší, trpinější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečně samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mít za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezená, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat tak, jak fungují. Nejsme bezchybní. Jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů, vůbec se nestyďte, jdu mezi vás, tamhle je ruka nahoře, hezký dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele, před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníků zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že ony se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku, toho celodenního programu, čili není to samostatný program. Vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně. Tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku jako trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom dennodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
0: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
4: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšenej z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný, špičkový, profesionální, kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se z toho úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi dvěma lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě je ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
0: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vypet Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové? Pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAP rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. S tím máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Na jméno je Michal. Kdo jste vy?
4: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. Princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. Šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
4: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
4: Přesně nevím, ale točilo se v tom zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to jste vy u toho ještě nebyl.
4: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
4: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo, říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées. Lenka se hlásí.
5: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
5: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
6: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
5: Tipnu Ačko.
2: Klarinet? Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
3: No na klarinet.
7: Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak jo, Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
8: Pozorovat život a cvrkot, to je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se navěc dívat z pastičné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro bezstížný stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná vejška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
5: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam je nám, ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Před víkendem velký pozdrav, po víkendu i těm, co ráno stávají a slyší reprízu. Vítám vás, Patrik Rozehnal, je tu hodina dobré zábavy, kterou si sami sestavujete, vybíráte, navíc i hodina se soutěží a taky dnes se Saxánou s Petrou Černockou. Petro, zdravím.
2: Dobrý den.
1: Budeme mít soutěž, otázka se bude točit kolem hosta, budeme mít připravených 5 knížek a jednu z nich si můžete vybrat a budeme na závěr ještě losovat taky někoho z těch výherců tohoto týdne, kdo bude odměněn digitálním rádiem. To je náplň této hodiny.
0: Humoriáda.

0: abyste věděli, nad čím se tu přemýšlí během písní, tak třeba s Petrou Černockou teď, jak přišel Meky Žbirka na ten popěvek. Oh, oh, oh.
1: No on je prostě geniální, ale hlavně on mohl udělat oh, oh, oh, oh, ale on to udělal až na druhou dobu. Nic. Chytrý, strašně chytrý a hezký.
0: Jo. Tak to je těžké někdy vymyslet, takový jednoduchý popivek, který by to ozvláštnil vlastně. Ano. A na to možná i mnoho těch posluchačů čeká něco, co si taky mohou zaspívat. Bez
1: já
0: toho,
1: mám
0: že
1: pocit, že ty melodie nějak mizej, tu a tam se něco objeví, jo, ale, jo. Ale ty repeři nám to kazej.
0: Oni si možná myslí něco to samého.
1: Oni zase nemají rádi ty melodie.
0: Petro, co máme rádi z mluveného slova? Co si dáme, čím začneme dnes u Mariáži?
1: No tak já bych začala bolkem polívkou. Nedá se nic kazit, viď?
0: Dobře, tak Svatebčan v autě, ukázka například na chystaná do seznamu. Dobrá.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidový alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat František, řekněme. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mi, není, já jsem se čerstvě vdala, no to nebyl sama. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten chůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felici. Ve své Felici opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomé, jo. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... Hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, na svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za dvě a půl hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst. On v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? A tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský, proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byl opilý před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají. No tak vám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Byl nějaký alkoholický exces na svatbě Petry Černocké?
1: Víš, to už je tak dávno, ta první teda, no. Myslím, že to už bych si nespomněla.
0: A ta druhá?
1: A na tý druhý, on ten můj moc nepije, jenom pivo.
0: No to nevadí, tak nebyl tam sám.
1: No jasně, ale...
0: Jaký svatebčani.
1: No dobře, ale ty většinou si pozvou svatebčani jako kamarádi, s kterýma třeba ten ženich jako někam chodí, jo?
0: No. A možná už to bylo taky ve věku, kdy ví, jak s tím alkoholem naložit, že?
1: Hele, tak já bych to nepitvala. Ne. Byli jsme všichni střízlí, já totiž špatně rozkládám alkohol. Já si dám dvě deci a jsem tak veselá, že to mám na celý večer.
0: Takže jsi zakázala podávat alkohol? Nebo
1: ne, ne, ne, já ráda vidím ostatní lidi, že jako se rozjedou, ale já to neumím.
0: Zpívalo se u vás na svatbě?
1: Nespívalo.
0: No to je smutná svatba,
1: já
0: zpěváci
1: vím.
0: A nikdo nespívá.
1: Hele, já vím, ono totiž všechno dneska je takový načinčaný, vymyšlený, šatičký boj. Hele, já jsem prostě v té době byla úplně jako šup-šup, jako, ale oni dneska mají speciální botičky na svatbu, kloboučky, tady šatičky, ještě tam přijdou oslíka a mášly. Hele, s tím se nadělá teďka velká práce s těma dle věcma. Já jsem to brala jako spíš, že jde o ten akt, než o tu parádu kolem, ono jde o ty fotky. Lidi furt fotějí, tak aby bylo co na té svatbě. Tehdy se nefotilo.
0: No tak měl člověk fotografa, ne? Nějaká fotografa. A zase?
1: Ne.
0: A to už se dneska taky nedělá. Se jezdilo k fotografovi do ateliéru.
1: Jo, to ne, to bylo dneska ještě to spíš moje maminka. Pozor, to už si šel hodně retro.
0: Jo.
1: já už ne. Ale myslím si, že tam byl nějaký jako kameraman z místní televize. Mě vyčapali. A jinak se nefotilo. Ne, nic, hele, teď se ze všeho dělá hrozná triáda.
0: Vy nemáte s Jirkou doma nějaký obraz nebo fotografii nad postelí v oválu nebo tak?
1: Nemáme. A já bych to nenašla. Já bych to nenašla. Ale je možný, že někde na sítích to je, protože lidi vyšťourají všechno. No.
0: Říká Petra Černocká. Vybrala si Bolka polívku, nabídnu ho také s Ačkem do toho prvního souboje a pod Bčkem ukryju Miroslava Donutila. O dabinku povídání nebude tam sám třeba i s panem Lakomým. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište. Je tu pořad s názvem Humoriáda.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: My jsme ve studiu s Petrou Černockou a vysíláme pro vás Humoriádu. Vy si musíte teď vybrat a někomu věnovat hlas. To právo máte. Udělit svůj bod na čísle 731 800 900 buď Bolkovi Polívkovi, anebo Miroslavu Donutilovi a jeho hostům. Komu byste rádi vy dal hlas? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady dávám Ačko.
3: Dobře, děkujeme moc.
5: Děkujeme.
3: Píšeme a jdeme na dalšího, kdo se dovolal, kdo pak to je. Vítejte u nás.
6: Dobrý den, dáma a pane.
5: Dobrý den.
6: Tady vás Petr Zeloty. Uh-huh. Přeji vám hezký víkend a přál bych si pokračování s panem Polívkou.
3: Uh-huh. Děkujeme i vám, mějte se pěkně.
5: Děkujeme.
3: Kdo tam je teď?
7: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkujeme, šťastný pátek. A teď někdo další.
8: Dobrý den, tady Jenda Orlický hory. Já vás zdravím, Patrku.
3: Děkuju.
8: I paní saxofon.
5: Ano, jo, zkraťte to, děkuju.
8: A já mám fotku z ateliéru svadební. A nejsem zas tak retro.
5: Fakt, no. Jo.
8: Přes pandemie,

0: Kalousek.
1: No vida.
2: No on má, ale já nemám.
0: A jak jste říkali to EU, tak dobře teďko zvíje ten David Dale, to je jak Husky, když běžíš šediváčku Fong tady v Orlických horách.
2: No jo.
1: Dobře, tomu vyřídíme, tomu bude mít radost.
0: A pak jsou ztracený ještě tyhle ty, jak nemají signál a hledají signál
1: Nightwork,
0: a ještě najdou signál.
1: Ano, to je pravda. No ty popěvky jsou velmi populární, když někdo najde a umí to vyhmátnout, to, co se tam hodí, je to fajn pro posluchače, mají to rádi. Komu dáte od Ačko nebo Bčko?
0: Jsou prostě ty básníci, jako byl Vrba, Borovec a tohle.
2: Máte svatou pravdu. Vrba, Borovec, byli výborní.
0: Je to tak.
2: Ano, básníci už nejsou.
0: A dáme si polivku.
1: Dobře, dáme, máte pravdu. Vyhrál to. Ještě jednou tedy o autě teď a technikou nepoznamenané manželce.
3: Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
4: Já myslel Mimoň.
3: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsna, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty Hauptny podívat, jo? Kteří vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit a jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů a vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říkal čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, to bylo nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prudelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš s tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
1: Humoriáda. Petro, taky si ještě v autě našla nějaké místo, kde nevíš, na co to je ten knoflík nebo ta funkce, nebo k čemu to je v tom autě?
2: Vzhledem k mému věku je spíš pravděpodobně, že zapomenu, k čemu ta věc je. Ale zatím umím odbírat auto.
1: Ano.
2: A dokonce jsem dostala od jedné kamarádky, ráda ji nebudu jmenovat, ale je taky trochu malířka, je to moje kamarádka od dětství. Ona říkala, že když vystupuju, když jedu třeba na to vystoupení, já nevím, 200 kilometrů.
1: Ano.
2: A furt se jim v tom autě. Tak člověk v mém věku už tak jako trošku celý zvadne a hlavně zatuhne. A ona říká, no jo, ale ty asi špatně vystupuješ. Musíš otevřít ty dveře, pak tam musíš takhle hodit pravou nožku, smykem levou nožku, opřiš se o ty dveře levou rukou a už stáváš. A ty to asi děláš blbě, no a to prostě pak nevypadá elegantně. Jo, to je, ale má pravdu.
1: To je jako trénink na červený koberec?
2: Jo, tak nějak. No.
1: Jo.
2: Ale já si to pamatuju, do dneška to dělám. Jedna nožka, druhá a tou levou se přitáhnu. Když jenom odevřu a chci vystoupit, tak jsem vohnutá, hrbatá. Jo. Jo. Hele, teď mě určitě poslouchá nějaká starší dáma, tak prosím vás, vprava, leva, rukou, levou.
1: Nahoře se chytnout.
2: Nahoře peří. A pak vystoupit ladně jako víla. No, tohle to jsem.
1: A jde to v čemkoliv? V holinkách, teniskách, v lodičkách?
2: Ne, to je tak elegantní, že prostě to jde, to by mohl člověk i v noční košili.
1: Dá se takhle vystupovat i z traktoru?
2: Z traktoru jsem ještě nevystupoval. Tam to bude trošku problém s tou vejškou, co?
1: No, jo.
2: To když někdo přinese schůdky, tak já vylezu i na traktor.
1: Vážení, je tu čas na naši soutěž humoriádnickou uzavřít páté kolo tohoto týdne a na konci ještě pořadu vylosovat někoho, kdo dostane digitální rádio. Teď se bude bojovat o knížku, o jednu z těch pěti, ať už to budou kulišárny nebo klukoviny, vylomeniny, radovánky či děkovačky. Otevřu už za chvíli telefonní linku, zatím je uzavřená. To číslo sem do studia je 731 800 900, a otázka se bude týkat Petry, nebo s Petrou bude trochu souviset. A tak linku teď otevírám a někomu umožním odpovídat na soutěžní otázku. Kdo se dovolal? Dobrý den, asi jsme někde na cestě.
4: Marcel, dobrý den.
1: Marcel, v autě?
4: Ano.
1: Dobře. Na cestě kam? Domů.
4: Na cestě z práce domů.
1: Dobře. Ano. Tak třeba to bude šťastný dojezd. Tak doufám, že dobře slyšíte, a ptám se, jak dlouho trvá film Dívka na koštěti, kde hrála Petra Černocká. Dám dvě možnosti. 76 minut anebo 126 minut. Co myslíte?
4: Já myslím, že 76.
1: Co si myslí Petra? Jestli to ví nebo neví.
2: Já to teda určitě nevím, ale já bych řekla taky 76, mě to stačilo.
1: Je to tak, jo. Výborně, no tak knížka už je v podstatě vyhraná, teď jenom zbývá prozradit, jakou si vyberete, nebo jaká vám chybí, na jakou byste měl chuť si číst.
4: Já bych chtěl Pepu Dvořáka.
1: Pepu Dvořáka, takže jeho Kulišárny. Tak bude mít radost, rádi pošleme, a ještě na adresu, kterou nám pak nadiktujete už mimo éter, aby ji všichni neslyšeli. A šťastný dojezd, a poslouchejte zase příště Humoriádu, a ještě tenhle konec, na to nezapomeňte, kdybyste domů dorazil dřív, tak zůstaňte v autě, kdyby k tomu ještě přibylo rádio. Tak jo, zatím děkuju, mějte se pěkně. No a nám nezbývá nic jiného, než si z toho také filmu 76 minut trvajícího pustit tuhle titulní melodii, kterou vlastně naspívala i dala dohromady Petra, že je to tak?
2: Ne, já jsem to nenapsala, chraň pámu, to je takový na jazzví, já jsem taková folkovka.
1: Jo. Kdy naposledy jsi zpívala?

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marcelovi tedy ještě jednou velká gratulace. Připomínám, že samozřejmě máme ve hře i digitální rádio, na to taky dojde a budeme hlasovat na konci dnešního pořadu z těch výherců, kteří v tomto týdnu vyhráli. Jinak červnová soutěž až do konce měsíce, pětice knížek k dostání na stránkách humoriada.cz. Zatím opouštíme soutěž a ptám se Petry Černocké zde přítomné, co by si teď dala Humoriádě.
2: Jako já myslím, že třeba s některými jsem se vlastně vůbec těmi giganty humoru nesetkala, jak tak na to koukám.
1: No.
2: Protože třeba Josef Hlinomas, nikdy jsme se nepotkali.
1: Tak máme ho tu i s Daliborem Pokorným, rozhlasová věc z pásma Hajný Lopucha a doktor Třapec. Povídání nazvané Výjimka a pravidla. Tak pustíme si, uvidíme, jestli posluchače to zajme.
3: Dobrý den, vážení a milí posluchači. Kolotoče u mikrofonu redaktor doktor Třapec.
4: Pochvala, pane doktore Třapec, to mě těší, že jste už zase tady. Jaký máte dneska problém? Přísloví, víte?
3: Dobrý den, soudru Lopucho. Ano, dneska mám výjimka potvrzuje pravidlo.
4: Co ti moudrej lid chtěl říci, víte?
3: Ano, no já myslím, že to bychom mohli prostě vzít si několik výjimek.
4: A aplikovat na to naši...
3: Pravidla.
4: Na ty pravidla. Tak hejte, tak třeba, když máme jako... několik takových názorů úplně blbých.
3: Ano.
4: Tak jeden z nich může být prima.
3: Ano, ano, ano.
4: A to potvrzuje tu blbost toho ostatního všeho.
3: Ano, no nebo naopak zase třeba...
4: Naopak, když je všecko chytrý.
3: Třeba řekněme...
4: Víte, tak jeden blbec to může všecko úplně...
3: Potvrdit.
4: No, jaksi. Potvrdit.
3: Ano. Jistě, no tak to je...
4: To vidíme denně při své praxi životní, víte?
3: Ano, to je zajímavé, jak ta životní praxe tyhle věci takhle potvrzuje. Nebo podívejte se třeba, když, jako bychom řekli, že třeba všichni se mají dobře.
4: Ano, tak musí být někdo, kdo se má blbě, aby to potvrdil.
3: Ano.
4: No a čím je víc těch potvrzení, víte?
3: Ano, čím
4: tak
3: je...
4: Tak tím víc platí zase, že je to pravda všecko.
3: Ano, ano, ano.
4: Nebo čím víc je něco pravda... Tak tím víc se lže, aby ta pravda jako vylezla, víte?
3: No tak to je jako...
4: To někde dělají taky, víte?
3: Jistě, lidi. V některých státech, ale...
4: Lidi jsou všelijaký, no.
3: Ale já myslím, že to je prostě jaksi trošku už jiný příklad, ale podívejte se třeba, tak ono
4: to je totiž, taky dost nekrásný.
3: Jak si záleží na tom, co člověk jaksi drží za výjimku,
4: ano.
3: A co drží za pravidlo,
4: ano,
3: že?
4: Když někdo, třeba člověk někoho drží za výjimku, víte?
3: Ano.
4: Tak a on se boucuká a vy ho za tu výjimku furt držíte. No, tak se vám nemůže utrhnout.
3: Jistě, no. Já si právě myslím, že záleží také na tom, kterého člověka jak si držíte za výjimku.
4: Ano, že? Ano, ano. No tak podívejte se, za výjimku držím člověka, který třeba vymyslí výjimečné heslo.
3: Ano.
4: Které ukazuje, že tam ta ostatní hesla
3: jsou, jako jsou pravidlem. Jaksi.
4: Jsou pravidlem, protože on vymyslí ten výjimečný člověk blbé heslo a ty ostatní jsou dobrá hesla, víte?
3: Ano, ano. To je právě třeba, aby občas také bylo vymyšleno nějaké nepříliš dobré heslo, aby ano. Právě potvrdilo tu, jak si pravidlem...
4: Ano, nebo když lidi jsou takhle a angro třeba jsou někde blbí lidi,
3: ano.
4: Tak musí mít jednoho chytrýho a říkají ještě, že tenhle je chytrý.
3: Ano, aby se právě mohlo potvrdit takové pravidlo, že...
4: Že výjimka potvrzuje to pravidlo. Ten chytrý potvrzuje tu blbost těch druhých, víte?
3: Ano.
4: Prosím.
3: No, tak já myslím, že to jsme jako vysvětlili
4: to
3: dost
4: zevrubně. To jsme vysvětlili dost dobře, víte?
3: A že když člověk takhle se začne na ten svět dívat,
4: tak to vidí úplně jinak.
3: A vidí prostě ty výjimky a ty pravidla,
4: ano.
3: Tak najednou pochopí vlastně tu hlubokou dialektiku toho...
4: Toho všeho, že to všecko se vším souvisí, víte?
3: Ano.
4: A najednou zjistíte, že něco s něčím nesouvisí a už víte, že to souvisí všecko.
3: Protože to je taková výjimka...
4: Výjimka z toho souvisení.
3: Ano. A já myslím, že právě my musíme jako...
4: Ještě více a ještě
3: více
4: vrnější věci vymýšlet, aby ta chytrost vyplavala na povrch.
3: Ano.
4: Děkuji.
3: Prosím, naschledanou. Děkuji vám.
4: Těšilo mě.
3: Skutečně dneska se to...
4: Dneska se to, že jo,
3: děkuji vám. Prosím,
4: no,
3: naschledanou.
4: Vidíte, jdeme do hloubky. Čím dál víc. Prosím.
1: Rozhlasová věc, tedy Josef Hlinomas a Dalibor Pokorný. nějaký rozhlasový Silvestr nebo takovou jako estrádu rozhlasovou natočila si, Petro, někdy? Byla jsi u toho nebo spíš televizní věci?
2: Hele, určitě jo, ale to jsem vždycky považovala za méně zdařilé, protože já mám pocit, že poměrně hezky jsem jako vždycky vypadala jako holka. A v té televizi to vždycky pomůže, když řeknu nějakou hloupost, tak to projde. No. Většinou.
1: Takže jako před mikrofonem ostych, no. Rozhlasový mikrofon.
2: Já jsem hodně byla často, já jsem myslím i sama tak nějak vysílala, hned po revoluci to začalo být a lidi volali a jednou mě nějaký pán seřval, co to tam melem za pitomosti, tak jsem s tím flákla teda. Ale ty už máš scénář, ty už to máš, to byla taková improvizace. Je to, ano, po revoluci jsme
1: no, tady,
2: dělali.
1: Tady scénář taky moc není, tady si
2: no,
1: sestavíme
2: seznam.
1: No, ale
2: máš seznam, takový ale... něco, jo, když to bylo jenom zvedat těm lidem, aby jsme byli v kontaktu. Ale já jsem si k tomu tehdy vzala Pavlínu Filipovskou, která je zkušená rozhlasačka a jako duo jsme byli dost dobrý, i když ona je daleko chytřejší a vtipnější.
1: Ale,
2: jo, ale já jsem vypadala taky tím pádem v tom světle, že jsem zajímavá.
1: A tuhle práci jak dlouho jste dělali?
2: To jsme dělali asi rok, to jsem si vymyslela. No, když nebylo co dělat po revoluci, kdo by stál o to, abych zpívala. To byly zavřený ty kulturáky, všechno. Ale rádia šlo jedno za druhým, to byly soukromí, že jo. No a pak jsem psala články do novin, že jo, to taky šlo. Jenom nespívat mě nechtěli nechat. A teď už se to zlepšilo.
1: Kdy se to zlomilo? Kdy sama pokládáš nějaký rok za ten zlom? Kdy se to vrátilo?
2: Hele, asi tak po té revoluci 2 roky to takhle bylo, jo. Že nebylo kde zpívat. Tak jsem vymyslela dětskou desku. A pro děti můžeš zpívat vždycky třeba ve škole v tělocvičně. Tak jsme jezdili takhle dětičkám. Hmm. Ale měla jsem hezký dětský písničky, jsem si napsala. No, ale já jsem radši už teda teďka víc pro ty dospělí, jo. Jako, a mám ráda to country. Zítra mám nějaký, jako to bude určitě country. Pozval mi tam Honza Vančura a na
1: bude.
2: Hradě. Jenom nevím, kde.
1: To bude vidět Jirka, pošle tě tam nebo doveze.
2: Ano, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Můžeme buď samozřejmě s Josefem Hlinomazem a taky Daliborem Pokorným, nebo si dáme Hurvínka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A či B a k tomu nám ten čas ještě vyplní skupina Miraj. Vedle tebe usínám, tak vy prosím vás ne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petra Černocká dohlíží na přepisování bodů buď do konta Josefa Hlinomaze anebo Hurvínka. Ve hře jsou tyhle dvě ukázky a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady David. No, já bych si strašně přál Hurvínka.
1: Dobře, tak má bod. Kdo další? Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Bojkovič. Zdravím vás, Patriku, i samozřejmě paní Petrušku.
4: Děkuju.
3: A já bych chtěl Bčko.
1: Dobře, děkuju za to. Dobrý den, kdo teď?
4: Halo.
5: Dobrý den, tady František, posluchač. Já bych si přál Bčko a oba vás zdravím, hlavně paní Petru, se kterou mám
4: děkuji.
5: Doma potečku.
4: Máte jo, sakr.
1: Děkujem za to hlasování. Vítáme dalšího.
6: No, dobrý den, tady Soňa z Boršova. Uh-huh. Já zdravím paní Petrskou, vás taky.
4: Děkuji vám.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapisuji Ačko, Josef Hlinomas má bod. Kdo ještě? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka z Ostravy.
1: Ano.
7: A přála bych jí taky Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, tak zastavujeme, stačí nám to hlasu dost. Vyhrálo to Bčko, uděláme změnu, půjdeme za Hrovínkem se Spejblem, tedy Helenou Štáchovou, Martinem Kláskem, tady je ukázka, teda je nazvaná Co je to spravedlnost?
8: Hurvajs?
9: Co je?
8: No kam pak uháníš?
9: Do kina.
8: A na co?
9: No to ještě nevím. Ale s tebou mě baví svět, to určitě nebude.
8: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
9: Ale?
8: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
9: Proč?
8: Protože jsi rozbil okno.
9: Já ne.
8: A kdo asi?
9: Mánička.
8: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
9: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
8: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
9: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
8: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
9: Teď jsem ti řekl, že Mánička.
8: Hurvajs.
9: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já abych psal trest.
8: No takhle je to spravedlivé.
9: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
8: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
9: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
8: No co to jo, to jistě.
9: A kdo?
8: Ten, kdo je starší a zkušenější.
9: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
8: No jistě, jsem přece tvůj otec.
9: A otcové mají vždycky pravdu?
8: No ano, sám sebou.
9: Protože jsou starší, zkušenější?
8: No ano.
9: A chytřejší než jejich synové?
8: Bodeď.
9: Aha, a... Taťulínku?
8: Co zas?
9: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
8: Přece Edison.
9: Tak proč ne jeho otec?
8: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
9: No, nevím, taťulínku.
8: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
9: Hurá!
8: Ale 200krát.
9: A proč?
8: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
9: No, tak to už jsem pochopil.
8: Ano?
9: Spravedlnost je právo silnějšího.
8: No vidíš, no, tak konec debát a šupej psát.
9: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
8: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
9: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí. Ha, ha.
0: Humoriáda.
10: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Potkala ses někdy osobně s Hrvínkem nebo se Spejblem?
4: Bohužel.
1: Ne?
4: Neměla jsem to štěstí. Ne. Ale znala jsem některý ty lidi tady z toho okolí, no. Znala jsem Kiršnera, Štáchovou, to jo, ale jako ty takový ty, co... No hele, já to obdivuju, ale vlastně jsem ani s mojí dcerou nechodila na loutkový divadlo.
1: Ne.
4: Ne.
1: Na žádné.
4: Ne.
1: Vy jste se ohrali doma.
4: No, to zase takhle bych se neobětovala, že bych si vzala dřevěný bačkorky a dělala báře nějaký legrácky. Ale nevím, no, to už se chodilo do kina na takový filmy a tak.
1: To jo, ale já jsem byl na Hrvínkově jako malej.
4: No, ty jsi staromodní asi.
1: Starej. Taky retro. Večerníček jsem miloval i s Pejbou a Zorvínkem. Jeden z těch mála loutkových a takových. Že ne všechny loutkové jako mi úplně přirostly.
4: Jo,
1: takové ty trnkovské věci na mě byly jako na dítě moc depresivní, tmavé a tak.
4: Ale mně se právě tyhle líbily potom víc.
1: Potom, ale v dětství ne.
4: Ano, to je pravda, na dětství je to příliš zatěžující. Ano, jako, byly temný.
1: Jako oblíbení broučci jsou pro mě hororem, jako pro dítě.
4: Fakt?
1: No, úplně hrozný.
4: Ty jsi jim to sežral. Já jsem viděla od začátku, že je to hloupost.
1: Petra Černocká, naší hostem. Tak čím to uzavřeme? Buď ještě Hurvínkem, anebo Vladimírem Menšíkem. Nabízím proti poslední souboj. Vy si vyberte během písně Petra Nováka a zavolejte nám své rozhodnutí. Tady telefon do studia 731 800 900, SMS-kové číslo taky do studia mířící, ale pište textové zprávy s heslem Humor mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda ještě musí uzavřít své vysílání jednou ukázku a taky musíme vylosovat výherce digitálního rádia. Tak nejprve ta ukázka. S kým bude? S Hurvínkem nebo s Vladimírem Menšíkem? Na to se ptám vás, co voláte? Dobrý den.
2: Dobrý den. Braňo z Martina.
1: Ano.
2: Pozdravím vás do studia a hlasujem za Ačko.
1: Ačko, Hurvínek dostává bod. Dobře, tak moc děkujeme. Ještě někdo se přidá? Poprosím, neslyšet rádio. Ano?
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Patriku, zdravím vás a Petrušku Černošku.
4: Děkuju.
3: A pro Davida bych chtěla Hurvínka.
1: Dobře, děkujem. Tak další bod pro něj. Ještě někdo? Vítejte. A stište rádio.
5: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: Dobře, jasně. Ještě někdo? Haló?
6: Ano, já bych chtěl hovořit k losování.
1: No, k losování, to ten nás teprve čeká. Teď vybíráme ukázku, Ačko nebo Bčko?
6: Já si dám Ačko.
1: Dobře, to znamená Ačko, znamená tedy Hurvínka. Jestli se nepletu, je to tak, ale v součtu hlasů nakonec nám vychází Vladimír Menšík. Vyhrává imitace od Libora Pantučka.
7: Libore, já jsem se tě chtěl zeptat. Jednak ti musím říct, velice rád, že tvoje imitátorské vystoupení ve dní v kraji, myslím Jihomoravský kraj, nevím, proč tam nebyl Zbyšek.
8: No, tak já nejsem krajský formát, já jsem světovka.
7: Tam jsi taky ale nebyl, to jsem viděl, svět se baví. Ale zvlášť říkám, ta imitátorská část toho tvýho, dokonce se tvrdí, že umíš vůbec nejít napodobit naprosto neznámý lidi. Já to ale ulehčím, já bych měl takovou prozbu. Jestli bys mohl sám sebe požádat jako Janu Kociánovou, jako bys byl Joška Kroner, aby ti něco zatancovala. Ne, zaspívala.
9: Dobře, já jsem pro. Ako pacho hybský zbojník si brajem, keby mohla zaspěvať zpěváčka Jana Kociánova len tak pri gitare, ako pri vatre.
10: Starosti, zahoď svoje starosti, zahoď svoje starosti. Pozri, aký je krásný deň, aký má v jedobu zde ho nechodí. Zdě a kodiny začat nadávať, ale skús radšej pozrieť na krásu dní. A na lítosti dokážeš sa iba smiať, a na klebety odpovieš im úsmevom. A na ulici zapáči sa narazej strom, načiň sa smelej začni, a že ma budeš mať senzační lohu starosti.
1: Humoriáda. Tohle byla ukázka tedy s Vladimírem Menšíkem a taky s panem Pantučkem. A teď je třeba vylosovat výherce digitálního rádia. Zůstali nám v osudí 4, v úterý nikdo nevyhrál, takže ve hře je Milan, Jiřina, Petr a Marcel z dneška. Petra Černocká teď zatočí naším losovacím zařízením. Tak,
4: ano, točím.
1: A vybere jedno číslo a to nám určí den v týdnu. Tak, co tam máme? Vytahujeme.
4: Hele, jednička.
1: Jednička je Milan Hrvalík, který vyhrává digitální rádio. Tak jo, gratulujeme.
4: No, Petr. Gratulujeme, ale ty zbývající 3 mě teď nemají rádi.
1: Ne. Budou určitě a budou mít zase šanci vyhrát někdy příště. Soutěžíme celý červen a samozřejmě máme pro vás vždycky zásobu dobrého českého humoru. Petro, děkuji, ať se daří.
4: Taky,
1: hezký víkend.
4: Hezký den.
1: Mějte se krásně a o víkendu ve Hvězdných návratech třeba s Luďkem Nekudou po 16. hodině v sobotu anebo v neděli s režisérem Jiřím Krejčíkem se Patrik Rozehnal těší. Mějte se krásně.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Královéhradecká fakultní nemocnice rozšířila zázemí pro onkologické pacienty. Na polích v Česku končí toxická hnojiva. Tenistka Kateřina Siňaková vyhrála po čtvrté Roland Garros ve čtyřhře. Je před námi slunečný a teplý den. Teploty vyskočí až na 28 stupňů. Hezké ráno vám přeje Alena Brantová. Fakultní nemocnice v Hradci Králové rozšířila zázemí pro hematologickou a onkologickou péči. Nová přístavba pavilonu profesora Bašteckého za víc než 300 milionů korun nabízí pacientům nové ambulance i denní stacionář. Nemocnice tak reaguje na rostoucí počet lidí, kteří se léčí s nádorovými nebo krevními onemocněními. Součástí projektu je i nové oddělení pro přípravu cytostatik, popisuje mluvčí nemocnice Nikola Bánská.
2: Součástí nově zbudovaného oddělení je také speciálně upravený výtah, zajišťující transport připravených medikací přímo na stacionáře. Dbáme na maximální komfort a bezpečnost našich pacientů, součástí pavilonu bude proto lékárna s robotickým systémem. Pacienti tak nebudou muset pro své léky docházet do jiných lékáren v areálu nemocnice.
0: Turistické informační centrum v Deštném v Orlických horách se ode dneška přesunulo do prostor pošty Partner. Obec ke změně přistoupila kvůli personální situaci, která neumožnila zajistit provoz v dosavadním infocentru u lyžařského areálu. Služby pro místní obyvatele i návštěvníky tak zůstanou zachovány. Informační centrum bude mít dočasně upravenou provozní dobu podle otevírací doby pošty Partner. Obec zároveň jedná o zachování a případném přesunu výdejních míst dalších doručovacích společností do nových prostor. Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomě.
3: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční prašce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Tenistka Kateřina Siňaková ovládla společně s Američankou Townsendovou Roland Garros. Ve finále 4 hry porazili srbsko-kazachstánský pár Kruničová Danilinová 6-2 a 7-5. Pro českou reprezentantku to už je 11. grandslamový titul v deblu. Titul v mužské dvouhře získal Němec Alexander Zverev, který v 5setové bitvě porazil Itala Flávia Koboliho.
1: Počasí.
0: Dnešek přinese jasno až polojasno, večer od západu přibývání mraků. Na teploměru naměříme 25 až 28 stupňů, na horách 16 až 19. Foukat má slabý proměnlivý, večer východní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Náchodsku ve Velkém Třebešově opravují chodníky podél silnice 307, proto se tam jezdí kyvadlově. Omezení potrvá do konce srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dnes je 8. června, je Medarda, takže se dnes obzvláště pověnujeme počasí. Je krátce po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Máme pro vás připravené další aktuality z regionu, ale i od sousedů. Například menší obce jen obtížně schánějí peníze na opravy mostů. V Krouně na Chrudimsku jich dožívá hned 8 a rekonstrukce je spočítaná na miliony korun. Podrobnosti za chvíli. Jana Kudivejsová přeje hezké ráno.

0: Je 5 hodin 12 minut. Opravit most je hlavně pro malé obce velký problém. Na náročné stavby za miliony korun nemají peníze. Stát dotuje jen ty, které jsou dopravně významnější. Třeba v Krouně na Chrudimsku se rozpadá hned několik mostů najednou. Na rychlou opravu to ale nevypadá. V reportáži Josefa Kopeckého uslyšíte proč.
1: No, takže je to v podstatě kamenná podjezdívka.
2: Aha.
1: Návrh nějaký historický železom, beton, no vidíte sám, jak ten beton vypadá.
2: Je to popraskané úplně od zhora dolů.
1: No. Statik řekl, že tenhle ten jako je na hraně.
3: Nezávislý starosta Krouny Leoš Chlupáč ukazuje most, který dlouho stát nevydrží. V podobně špatném stavu je jich hned několik.
1: My jsme v té první etapě vytipovali 8, které je potřeba už řešit.
3: Jenže oprava by stála 20 milionů korun a tolik obec najednou zaplatit nezvládne.
1: Se nám nepodařilo objevit žádný dotační program, který by vyhovoval této potřebě.
3: Stát sice opravy mostů dotuje, ale podpora míří hlavně na dopravně významnější body.
4: Především pokud jsou součástí projektu, které řeší křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou, se silnicemi vyšších tříd nebo s železnicí.
3: Vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl. Na klasické příjezdy k domkům, do lesů nebo na pole se s dotacemi nepočítá.
4: Pro samostatné rekonstrukce menších mostů na místních komunikacích, které nespadají do těchto kategorií, v současnosti samostatný dotační titul ze SFDI k dispozici není. Stejně tak se v nejbližším období neplánuje jeho rozšíření tímto směrem.
3: Podle Svazu města a obcí České republiky jsou potíže s mosty velmi časté. Chce dosáhnout toho, aby stát přispíval i na opravy strategicky důležitých míst.
5: Pokud by tam měla jezdit nějaká těžší technika, například vojenská, tam to zdražení je třeba na dvojnásobek. Máme teď v plánu jednání s ministerstvem obrany, abychom dosáhli toho, že tyhle ty stavby dvojího užití budou spolufinancovány jak ze strany obcí, tak se FDI, případně z rozpočtu ministerstva obrany.
3: Upřesňuje ředitel legislativní sekce svazu Dan Jiránek. Ani na to ale Krouna s jednou řekou a třemi potoky spoléhat nemůže.
1: Asi nám nezbyde než to financovat z vlastních zdrojů, takže pokud budeme schopni udělat dva mosty v jednom roce, tak to bude úspěch. Spíš si myslím, že je to

0: Dnes je 8. června, svátek má Medard. Je to staré jméno patrně germánského původu, které se vykládá jako mocný, schopný nebo silný a platí jedna z nejznámějších pranostik Medardova kápě 40 dní kape.
1: Počasí.
0: Ale je to dobré, mělo by být dnes slunečno a teplo, jasno až polojasno, jenom k večeru začne od západu přibývat oblačnosti, ale mělo by to být beze srážek, nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 16 až 19 stupňů Celsia a vítr bude foukat slabý, proměnlivý. Zítra už se zatáhne, zataženo až oblačno, odpoledne potom na většině území přeháňky, později k večeru budou srážky ustávat, noční teploty 17 až 13, nejvyšší denní 18 až 22 stupňů Celsia

0: A ve středu se ještě ochladí, bude oblačno až zataženo místy s přehánkami a s nejvyššími teplotami 14 až 18 stupňů Celsia. A za chvíli už v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové odpověď na vaši další otázku, protože tu bude další díl našeho spotřebitelského servisu.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: A já si myslím naopak, že dnes v lese bude moc příjemně, pokud budete mít příležitost a čas při pondělku vyrazit na procházku. My se ale teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové ve spotřebitelském servisu vrátíme zase po nějakém čase k nakupování přes internet. Hodně e-shopů už vám v balíčku automaticky zasílá formulář pro vrácení zboží, často i se štítkem s adresou, který pak jenom nalepíte na zpáteční balík. Josefa Černého se ptáte, jak vracet, pokud jste nic takového nedostali.
2: Paní Daniela bude poprvé vracet zboží koupené přes internet a ráda by věděla, jestli stačí vložit dopis do balíčku, nebo je nutno poslat ho zvlášť. Paní posluchačko, nejpozději 14. den je nutno odeslat prodejci odstoupení od smlouvy ideálně doporučeným dopisem s dodejkou. Abyste měla nějaký důkaz a zboží můžete potom poslat i později. Samozřejmě stačí vložit dopis do balíčku, ale přimlouvám se za odeslání samostatné a do balíčku vložit kopii.
1: No a i vy nám můžete posílat svoje další dotazy na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Za 5 minut bude 17:30. Hezké ráno.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Zastupitelé Opočna se v 18 hodin sejdou v Kodymově národním domě na veřejném zasedání. Schvalovat budou například účetní závěrku a závěrečný účet města za loňský rok nebo novou zřizovací listinu základní umělecké školy Luboše Sluky. Hasiči vyjížděli včera odpoledne k požáru hromady elektroodpadů v areálu recyklační firmy v Trutnově ve čtvrti Horní Staré Město. Požár se jim podařilo dostat pod kontrolu zhruba za půl hodiny. Nikdo se nezranil a příčinu ohně zatím neznají. Na dnešní schůzi vlády dorazí prezident Petr Pavel. Tématem bude koordinace zahraničních cest, včetně summitu NATO v Turecku. Prezident trvá na tom, že se chce aliančního jednání účastnit. Vláda ale jeho zapojení zatím odmítá. Objednat se na preventivní vyšetření rakoviny prsu bude od 1. července jednodušší. Ženy už nebudou nutně potřebovat žádanku od praktického lékaře nebo gynekologa. Screeningová centra je objednají i bez ní. Na změně se dohodly zdravotní pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví a slibují si od ní vyšší zájem o mamograf. Velkou cenu Monaka Formule 1 vyhrál Ital Kimi Antonelli. 19-letý pilot Mercedesu se stal nejmladším vítězem v historii prestižní Grand Prix. Druhý skončil Brit Hamilton z Ferrari. Čekáme jasno až polojasno, večer od západu přibývání oblačnosti. Na teploměru naměříme 25 až 28 stupňů, na horách 16 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na D11 pozor mezi 96. a 98. kilometrem ve směru na Polsko. Kvůli budování odpočívky u Předměřic je tam doprava svedená do zúžených pruhů. Omezení potrvá do půlky září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: 9 minut po půl šesté vám přejeme krásné ráno, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Je pondělí, tak přejeme, ať se vám dobře vstává do nového týdne, hlavně pravou nohou, ať máte dostatek energie, všechno zvládnout, co bude potřeba. No a teď se taky pojďme podívat, co se píše. Bude začínat v Hradci Králové tento týden festival Rock for People, což samozřejmě ovlivní nejen provoz ve městě.
1: Ranní kávě, denní tisk.
0: Nápor aut kolem letiště před Rock for People, čekejte změny v provozu, tak to už je velký titulek v hradeckém deníku. Rock for People na letišti v Hradci Králové startuje už tuto středu 10. června. Policie upozorňuje, že nápor aut na hradecké silnice může přijít už v úterý, kdy začnou přijíždět první návštěvníci. V okolí letiště se v souvislosti se zvýšenou dopravou upraví provoz, přibudou dočasné značky, někde se sníží rychlost nebo bude platit zákaz zastavení. Hudební festival končí až v neděli, kdy je na programu koncert kapely Iron Maiden. Takže další nápor na dopravu je možné očekávat právě v neděli, kdy budou někteří návštěvníci odjíždět a jiní s jednodenní vstupenkou zase přijíždět. Nájezd na parkoviště pro nedělní návštěvníky bude možný nejdříve od 12 hodin, píše se v dnešním hradeckém deníku. No a deník ještě jednou. Obrovský sportovní zážitek za sebou mají mladí fotbalisté FK Jaroměř. Starší přípravka kategorie U10 a U11 se zúčastnila mezinárodního turnaje ve Vídni a z Rakouska do východních Čech dovezla vedle cenných zkušeností taky bronzové medaile. Ty získala starší parta, mladší potom skončila na 8. místě. No a teď už do Mladé fronty, dnes do přílohy pro Hradecký kraj. Výrazně ubylo zápisů do školek, výrazně méně dětí než loni eviduje letos Hradec Králové u zápisů do mateřských škol. Přišlo 1165 žádostí o přijetí, z toho 307 duplicitních. Mateřské školy přijmou v září 747 dětí, což je výrazně méně oproti minulému roku. No a teď se pojďme podívat ještě do deníku Právo. Online nakupování čeká od července zásadní změna. Evropská unie zavede nové clo na levné zásilky dovážené ze zemí mimo Unii. Za každou kategorii zboží v balíku lidé nově zaplatí 3 eura, tedy zhruba 73 korun. Podle expertů to i o více než dvojnásobek prodraží nákupy na oblíbených čínských platformách, kde si aspoň jednou už objednalo stovky tisíc Čechů. Podrobnosti najdete v dnešním deníku Právo.

0: slunečno, vypadá to venku opravdu velice příjemně, takže Medard by dnes měl vyjít. Pojďme se na to v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové podívat podrobněji. V Hradci Králové a v Náchodě je teď 11 stupňů Celsia, v Rychnově, v Jičíně 10 a v Trutnově 8 stupňů.
1: Počasí.
0: Dnes bude slunečno a teplo, jasno až polojasno, až potom večer bude od západu přibývat oblačnosti, ale je to beze srážek, nejvyšší teploty 25 až 28, nejvyšší teploty na horách 16 až 19 stupňů Celsia a vítr bude vát slabý, proměnlivý. Zítra už bude zataženo až oblačno s přeháňkami a s nejvyššími teplotami 18 až 22 stupňů Celsia, ty noční klesnou na 17 až 13 a ještě více potom ochladí ve středu, kdy bude 14 až 18 stupňů Celsia a bude oblačno až zataženo místy s přeháňkami. Ve čtvrtek zase teploty začnou mírně stoupat. V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové si za chvilku popovídáme taky s dětmi, taky tu bude třeba Divoký Bill nebo Věra Špinarová a my přejeme, ať se hezky vstává do nového dne, což je pondělí 8. června.
2: Já bych prodal koženou bundu.
3: Já bych chtěl koupit starý motocykl.
4: No, prodej nový velký mobilní grill.
5: Dvoje kamna. To už jste starší, zachovalá.
6: Potřebujete něco prodat nebo koupit? Radio Bazar je tu pro vás každý všední den po 15:30 odpoledne. Využijte naší pomoci. Od pondělí do pátku v 15 hodin a 35 minut. Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Dnes nás samozřejmě hodně zajímá počasí, už jsme o něm mluvili v předpovědi, protože je Medarda, je to v českém kalendáři a vůbec v České republice méně časté jméno. Medard je patron sedláků, vinařů, ochránce úrody, zná ho určitě každý a hlavně pranostiku Medardova kápě 40 dní kape. Tak se o těch kapkách teď v dobrém ránu něco povíme, a to s dětmi a s Terezou Brázdovou.
1: Co to znamená, když se řekne, že mží? Něco padá z nebe.
2: Já vím, padá třeba prší.
1: A kde se ten déšť vlastně bere?
2: Já vím, že voda se potom ozývá, když je sluníčko, udělají z toho mráčky, potom začne pršet a potom znovu udělají z toho mráčky.
3: Slivák.
2: Kouska.
1: Máte rádi déšť nebo ne?
4: Jo, protože to, protože aby neměli tětičky vodu, tak tam by nebyl kyslík venku.
2: Aby potom jsme mohli sbírat ty kytíčky.
1: Zažili jste někdy obrovský slejvák?
4: Jo.
5: Já jsem u sebe doma, ještě že jsme byli doma, protože ono to začalo, když jsme byli už dávno doma.
2: U nás byla bouřka, byly tam pěkný blesky.
1: A proč se říká, když někdo promokne až na kost? Co to znamená?
2: Já vím, promokne mu to až tady.
5: Protože to je strašně mokrý.
6: A takhle to vidíme my.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Rekonstrukce barevných domků na Trutnovsku by mohla pokračovat už příští rok. Dobrovolní hasiči v Horní Kalné mají nové zázemí. Basketbalisti Pardubic otočili zápas s Nymburkem a ve třetím finále těsně vyhráli. A dnešek bude slunečný s teplotami 25 až 28 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Druhá etapa rekonstrukce Krajského ústavu sociálních služeb barevné domky Hajnice na Trutnovsku by mohla začít v roce 2027. Skončila by pak o rok později. Radní Královéhradeckého kraje na ní už vyčlenili 125 milionů korun. Za ně stavbaři opraví a dobudují administrativní a správní budovu. Její součástí bude nově vybavený gastroprovoz a taky prádelna. Sbor dobrovolných hasičů v Horní Kalné se přestěhoval do nového zázemí. Obec nechala na hřišti postavit menší objekt za 4 miliony korun. Polovinu nákladů pokryla dotace od Národní sportovní agentury. Nezávislá starostka Hana Niklíčková popisuje, co všechno v budově hasiči mají.
2: Mají tam vlastně skladovací prostory, kde veškerý to svoje sportovní vybavení skladujou. Pak je tam i sklad obecní. Jsou tam kýžený toalety, které chyběly obrovské, a klubovna, kterou můžou využívat prostě pro to svoje setkávání.
0: Platby do zdravotnictví za státní pojištěnce by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví na dnešním zasedání vlády. Automatická valorizace podle platných zákonů by částku zvedla jen zhruba o 3 miliardy. Letos pošle stát do systému zdravotního pojištění za děti, důchodce nebo nezaměstnané 158 miliard korun. Největší všeobecná zdravotní pojišťovna valorizaci uvítá, říká její mluvčí Viktorie Plívová.
3: Dojde ke stabilizaci systému, který byl rozkolísaný mimo jiné letošní úhradovou vyhláškou. Ta pojišťovny zavázala k vysokým výdajům a vedla k jejich dalšímu zadlužení. Zároveň je to ale velký závazek k hledání úspor uvnitř systému.
0: Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady by 24 miliard byl v případě schválení slušný příspěvek.
1: Sport.
0: Basketbalisté Pardubic dokázali otočit vývoj třetího finále proti Nymburku a nakonec ho porazili 79-78. Východočeši tak snížili stav série na 1-2 na zápasy. Domácí měli v začátku utkání problém se prosadit v útoku. První úspěšnou trojku dali až na 14. pokus. Chyb v této fázi zápasu ale viděl hlavní trenér Jan Šotnar víc.
4: To není ani o ty trojky, ale třeba koše spod koše. První poločas byl špatný z naší strany. My jsme byli nervózní, ale já jsem zase cítil takový ten zápas, že nám to nejde, ale bojujeme, hrajeme a to je vždycky jako důležitý. A potom druhý poločas se to otevřelo, začali jsme ty naši stěžení hráči začali dávat ty body, které prostě normálně potřebujeme a k tomu jsme vyhráli.
0: Finálová série pokračuje čtvrtým zápasem dnes od 18 hodin znovu v Pardubicích.
1: Počasí.
0: Dnešek přinese jasno až polojasno, večer od západu přibývání mraků. Na teploměru naměříme 25 až 28 stupňů, na horách 16 až 19. Foukat má slabý proměnlivý, večer východní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici číslo 14 v Rudníku na Trutnovsku se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem je výstavba opěrné zdi, která potrvá do půlky září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krátce po 6. hodině je s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme krásné ráno v pondělí 8. června. V Trutnově skončil 17. ročník festivalu Nového cirkusu. A zatímco diváci sledovali vystoupení desítek artistů z celého světa, naše reportérka Kateřina Kohoutová zjišťovala, co všechno je potřeba natrénovat, aby cirkusová čísla byla efektní a přitom bezpečná. Víc od nás uslyšíte za chvíli. Jana Kudivejsová přeje hezké pondělí.

0: 6 hodin 12 minut posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové a my se teď ohlédneme za minulým týdnem. Od čtvrtka do neděle mohli tisíce diváků v Trutnově žasnout nad akrobatickými čísly v cirkusových šapito. Festivalu nového cirkusu se zúčastnili desítky artistů a akrobatů z celého světa. A kdo z diváků v sobě našel kuráž a odvahu, mohl se s artisty vyfotit, popovídat si s nimi nebo se dokonce i zapojit do workshopů. Do centra dění se vydala i naše redaktorka Kateřina Kohoutová.
1: Bratři Triku, teď tady všechny návštěvníky vzali k moři.
2: Zvali jsme je na naše mořské pány, kteří připluli až z dalekých Atlantiků i Pacifiků.
1: Říká Václav Jelínek, máte na sobě opravdu velmi nezvyklý oděv mořské pany.
2: Není to mořská pana, je to mořský pán právě. My jsme genderově nevyvážení.
3: No, my jsme chtěli právě tady tuhle tu světovou nerovnost trochu jakoby zvrátit v prospěch mořských pánů, protože na ně se zapomíná, na jejich práva. Takže toto představení má takový lehký lidskoprávní přesah.
1: Říká Adam Merkovský. Neuvěřitelně jste vtáhli děti do své hry. To k tomu patří, ten kontakt s těmi diváky.
2: My jsme přesvědčeni o tom, že to je nedílná součást pouličního divadla, protože blízký kontakt a interakce s divákem, to je to, co baví je i nás.
1: Velkou faninkou bratrů v triku je malá Doubravka. Co se ti na ní hlavně líbí?
4: Že dobře dělají ty cviky.
1: Maminka Anička se za touto dvojicí umělců také vydává do všech koutů republiky, co už jste viděli, kde jste na nich byli.
5: V první představení jsme viděli na Jiráskově Hronově Hra u trůny, pak jsme na nich byli za Ejhle Loutka na divadelním festivalu v Žamberku v Kolíně a dneska mořské pány vidíme po druhé.
1: Co pro vás to pouliční divadlo znamená?
5: Zatažení diváků do hry, vlastně improvizace v místě té realizace, že si myslím, že každé to představení není jako stejný.
1: Tomáš Beret má za sebou neuvěřitelné představení, jak na zemi, tak hlavně ve výšce. Náročné.
6: Jo, je to takový dýchavičný, no, když to máte 40 minut na přímém slunku, tak to

0: program na 17. ročník. Z Trutnova Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: 6 hodin 19 minut. Pojďme se podívat, co přinese Medard, protože právě dnes je Medarda, je 8. června, tak máme se těšit na to, nebo těšit, spíš máme očekávat, že 40 dní bude kapat nebo ne.
1: Počasí.
0: I když zahrádkáři by určitě ještě uvítali, tak dnes ale kapat nebude, bude slunečno a teplo, bude jasno až polojasno, až večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 18 až 21 stupňů Celsia a vítr bude foukat slabý, proměnlivý. V noci to už přijde oblačnost, zataženo až oblačno, ojediněle se už můžou vyskytovat přehánky. Teploty klesnou na 17 až 14, na horách 13 až 10 stupňů Celsia a i zítra po celý den bude zataženo až oblačno, dopoledne většinou s přeháňkami.

0: Večer potom budou srážky ubývat, nejvyšší teploty 19 až 22 a na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Páteční Habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Vzhůru k výškám se vypravíme s hosty dalšího pátečního Habaděje. Po 10. hodině si o cestě za krásou a úspěchem budu povídat s Petrou Řehořkovou, zakladatelkou estetické medicíny, psycholožkou a autorkou knihy Obyčejná bohyně. Po 11. hodině pak to budou mistři balonového létání David Línek a Jiří Hembal. Jejich akce 80 balónů nad Hradcem se v loňském roce stala událostí roku a byla největší balónovou fiestou ve střední Evropě.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme krásné, dobré pondělní ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové a připomenu, že novinkou v našem vysílání je pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly, a to každé pondělí. Jeho hostem bude dnes herečka Naďa Konvalinková a tady je malá ochutnávka.
1: To jsou prostě bulvární média, bohužel mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
2: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavačce, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, no paní Konvalinková, lidi jsou zoufalí, od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
1: Co mi je.
2: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
0: Nový pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Dnešním hostem Oskara Hesse bude herečka Naďa Konvalinková. Za 5 minut bude 6:30, čekají nás další zprávy s Alenou Brantovou a pak už opět prolistujeme dnešní noviny. Píše se v nich třeba o nové cyklostezce kolem rozkoše. Hezké ráno.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Anny Girardotová a Filip Noiré ve hře lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Část labské cyklostezky mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem je od dneška na 5 dní uzavřená. Důvodem jsou opravy asfaltového povrchu, který poškodili kořeny stromů. Cyklisté můžou místo objet přes městskou část Roudnička nebo po nedaleké silnici 3. třídy. Turistické informační centrum v Deštném v Orlických horách se přesunulo do prostor Pošty Partner. Obec ke změně přistoupila kvůli personální situaci, která neumožnila zajistit provoz v dosavadním infocentru u lyžařského areálu. Služby pro místní obyvatele i návštěvníky tak zůstanou zachovány. V kauze Dozimetr, která se zabývá ovlivňováním zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu, dnes pokračuje soudní líčení. Předseda senátu chce vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku. Dnes je Světový den oceánů. Cílem tohoto dne je jejich oslava a taky zvýšení povědomí o hrozbách, kterým mořské ekosystémy čelí. Připomínkový den poprvé uspořádala Organizace spojených národů před 17 lety. Motocyklový jezdec Filip Salač obsadil 2. místo ve velké ceně Maďarska třídy Moto 2. Nestačil jenom na lídra šampionátu Manuela Gonzálese ze Španělska. Salač se umístěním nastupních vítězů naladil na nadcházející závod v Brně, který startuje za 2 týdny. Předpověď slibuje jasno až polojasno, večer od západu přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 18 až 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Broumově počítejte s omezením na silnici číslo 302 v Kladské ulici. Dělníci tam opravují povrch vozovky, proto zavedli kyvadlový provoz jedním pruhem. Omezení má trvat až do konce listopadu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: 6 hodin 38 minut posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové a my vám přejeme krásné pondělní ráno s datem 8. června. Dnešní noviny přinášejí například dobré zprávy pro cyklisty.
1: Kraní kávě, denní tisk.
0: Po více než 16 letech od prvních plánů se v sobotu otevřel kompletně dokončený cyklookruh kolem přehrady Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. 19 kilometrů převážně nových asfaltek vzniklo za 5 sezon od roku 2020. Cyklisty čeká pohodová projížďka krásnou přírodou, kde nechybí stromy, malebné zátoky, kempy, kiosky a pláže. V sobotu si slavnostní otevření s doprovodným programem v místním autokempu nenechali ujít stovky cyklistů. Parkoviště u hotelu, kde je začátek trasy, bylo už po 10. hodině plné a fotografie i s podrobnostmi můžete najít v dnešní Mladé frontě v příloze pro Královéhradecký kraj. Jdeme do hradeckého deníku. Rušné sobotní ráno zažila třída Edvarda Beneše v Hradci Králové. Osobní auto tam z dosud neznámých příčin narazilo do kašny a po nárazu se převrátilo na bok. Ve voze zůstaly dvě osoby, které museli vyprostit hasiči společně se zdravotnickými záchranáři. K nehodě vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému. Zranění utrpěli oba cestující ve vozidle, záchranáři je převezli do fakultní nemocnice v Hradci Králové a potom dávali do pořádku všechno v křižovatce, hasiči pomocí jeřábu převrátili zdemolované vozidlo zpět na kola a zajistili místo proti úniku provozních kapalin. Tolik tedy v hradeckém deníku o jedné sobotní události. No a pojďme ještě jednou do Mladé fronty. Desítky lidí chtějí zpochybnit soudní rozsudky. Prohráli totiž soud poté, co protistrana předložila soudní posudek od lékařů, které později zadržela policie. Podezřívá je, že za peníze falšovali psychiatrické posudky. Jejich zprávy se týkaly sporu o majetek, nástupů do vězení nebo rodinných vztahů. Autorem posudku byli dva lékaři z ústřední vojenské nemocnice, které policie v minulých týdnech zadržela a obvinila. Policie zmapovala jen několik případů, ale lékaři vypracovávali desítky posudků ročně. Do kanceláří lékařů nainstalovala policie odposlechy, které zachytily spoustu debat kolem falešných posudků. Kriminalisté dlouho naráželi na posudky, kterými obvinění vyvraceli činy, jichž se dopustili a odvolávali se na svůj zdravotní stav. Bylo zvláštní, že všechny byly ze stejného oddělení psychiatrie v ústřední vojenské nemocnici v Praze. A tak policie sledovala v přímém přenosu například spor o rodinnou firmu za víc než 550 milionů korun, kdy se podle obvinění na lékaře obrátil podnikatel, který převedl svou firmu na děti, ale pak ji chtěl vrátit. Tomuto tématu se věnuje dnešní Mladá fronta, kde najdete samozřejmě i bližší informace pod titulkem Kauza cinknutých posudků může zpochybnit desítky soudních verdiktů.

0: Dnes je 8. června, když se podíváme na teplotní rekordy, tak v pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 2014 a to bylo 33,4 stupně Celsia, nejnižší potom v roce 1837 5,5 stupně. A jak bude dnes na Medarda?
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, až k večeru bude od západu přibývat oblačnosti, ale pršet by nemělo. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 18 až 21 stupňů Celsia a vítr bude foukat slabý, proměnlivý. Zítra nás potom čeká zataženo až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo déšť, to už v noci, kdy teploty klesnou na 17 až 14 stupňů Celsia a zítra přes den potom taky zataženo až oblačno, dopoledne přehánky. Večer budou srážky ubývat, nejvyšší teploty 19 až 22 a na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Jestli jste sledovali tenisové Roland Garros, v Paříži skončilo a ve výčtu vítězů opět po dvou letech nechybí české jméno. Kateřina Siniaková ovládla společně s Američankou čtyřhru a získala už 11. Grand Slam. Za chvíli v našem vysílání uslyšíte.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát se dovíte, jak se žije v exotické Venezuele, ale i studuje v Americe. Na cestách s Eduardem Freislerem, novinářem a cestovatelem, vítězem ceny Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku 2025. Proč lidé nemají nic z bohatství země s největšími zásobami ropy na světě a jak snášel život v tropech. Hlavně za světlými i temnými stránkami Venezuely, ráje v rozkladu, vás vezmeme v pondělí, jako obvykle po 18. hodině.

0: vidím.
1: 6 hodin 51 minut. Mladí basketbalisté z Hradce Králové byli o víkendu úspěšní. Tým U19 BK Gapa Hradec Králové vybojoval postup do celostátní ligy, když dvakrát porazil Frýdek Místek, jednou 88-72 a doma potom 78-75. Takže gratulujeme.
2: Sport.
1: A teď už k tenisu. Hradecká rodačka, tenistka Kateřina Siňaková, vybojovala v ženské čtyřhře 11. grandslamový titul v kariéře. Společně s Američankou Tan Sendovou porazili ve finále Roland Garros Srbku Kruničovou a Danilinovou z Kazachstánu 6-2 a 7-5. Při slavnostním ceremoniálu pak Češku přemohly emoce.
3: Kateřina Siňaková se při ceremoniálu neubránila slzám a tak si mikrofon nejdřív musela vzít její spoluhráčka Townsendová. Následně se proslovu ujala i Češka a zakončila ho v mateřském jazyce, protože v jejím boxu byli po delší době oba rodiče.
4: They could also see me live and not from the TV. Takže moc děkuji, že jste přijeli. I mami, konečně, že jste to zvládla.
5: Naživo to bylo určitě po delší době. Mamka nejezdí tolik na turnaje teďka, samozřejmě byly. Já si myslím zrovna, že naposledy, jestli se nepletu, dokonce byla i tady, no, někdy z těch mých první nebo druhý titul.
3: Říkala po utkání teď už 11-násobná grandslamová šampionka v deblu Kateřina Siňaková. Pokud jde o české tenistky, víc titulů má ve čtyřhře už jen Jana Novotná, která nazbírala 12 trofejí.
5: Tak znamená to hrozně moc. Budu se opakovat, mám obrovskou radost. Jsem ráda, že se to znovu povedlo. Vlastně jsme měli šanci na US Open, tam to neklaplo, takže jsem moc ráda a cením si vlastně být na stejném řádku jako takový legendy.
3: Na další grandslamový titul dosáhla po boku Siňakové také Taylor Townsendová. Čím je jejich spolupráce delší, tím víc českých slov se učí. Třeba kdybyste Američance teď položili otázku, kolik titulů už s Kateřinou má, tak suverénně odpoví.
6: 3.
3: A k číslovkám zvládá Townsendová i zdvořilostní fráze.
7: I'm very good at saying please. Prosím. I just be like, prosím, prosím.
3: Ukazovala své jazykové schopnosti Taylor Townsendová. Na další grandslamový titul s Kateřinou Siňakovou můžou zaútočit za pár týdnů na trávě ve Wimbledonu. Z Paříže David Prouzer,
2: Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Je 7 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Zastupitelé v Deštném dnes rozhodnou o budoucnosti druhého stupně tamní základní školy. Začíná druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy. Hradečtí fotbaloví dorostenci poslední domácí zápas sezóny prohráli, přesto slavili. A dnešek bude slunečný, teploty vyskočí až na 27 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Zastupitelé Deštného v Orlických horách se dnes v 17.30 sejdou ve společenské místnosti hasičské zbrojnice na veřejném zasedání. Na programu mají celkem 8 bodů. Jednat budou například o územním plánování, bytovém hospodářství nebo povodňovém plánu. Schvalovat budou ale i uzavření druhého stupně základní školy.
6: Druhý stupeň má podle návrhu skončit v příštím roce v červnu. Důvodem je dlouhodobý pokles počtu dětí a s tím spojené rostoucí náklady na provoz školy. Od září 2027 by totiž druhý stupeň v Deštném v Orlických horách navštěvovali 3 žáci. Obec už nyní jedná o přestupu dětí do okolních škol a o zajištění jejich dopravy. Z Deštného v Orlických horách Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Pracovníci neziskové organizace Jaro Jaroměř během víkendu řešili osud 2 čapích mláďat odebraných z hnízda v centru Broumova. Původně je umístili do jiného hnízda v Šestajovicích na Náchodsku. Péče adoptivních rodičů ale neprobíhala tak, jak ochránci přírody doufali. Problém byl s krmením. Po dohodě s ornitology a dalšími odborníky proto ochranáři jedno mládě převzali zpět do péče záchranné stanice. Druhé zůstává na hnízdě. Na středních školách dnes začínají druhá kola přijímacích zkoušek. Potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek. Z toho 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. Ve druhém kole už jednotnou přijímací zkoušku nedělají. Počítá se jim výsledek z prvního. Výsledek školy oznámí v úterý 23. června. Podle státní organizace CERMAT se v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 000 uchazečů.
5: Sport.
4: Fotbalisté FC Hradec Králové do 19 let přebrali po posledním domácím utkání sezóny pohár a medaile pro ligové mistry. Porážka s Libercem 0-1 už na tom nic nezměnila, i když hlavního trenéra Luďka Klusáčka mrzela.
7: Chtěli jsme se rozloučit vítězně, bohužel ten zápas se nám úplně nepovedl. Je to trošku podobný, jak na podzim, když jsme tam prohráli, ale bylo fajn, že jsme to dostáhli vlastně už v minulým kole a dali jsme příležitost s dalším hráčům a i přes tu porážku je čas, aby si to kluci oslavili.
5: Počasí.
4: Předpověď slibuje jasno až polojasno, večer od západu přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 18 až 21. Foukat bude slabý proměnlivý, večer východní až jihovýchodní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Silničáři začali opravovat povrch vozovky ve Smidarech na Hradecku, proto tam uzavřeli silnici číslo 280 a 327. Objížďky jsou značené a potrvají do 10. srpna.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Dobré pondělní ráno, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 7 hodin 4 minuty a už za chvíli si s námi můžete zahrát v Bleskovce o vstupenky na festival Poláčkovo léto. Taky vyvrátíme další dezinformace, v řetězovém e-mailu se znovu objevují obvinění známých disidentů ze spolupráce s STB. Jak je to ve skutečnosti, to zjišťovali naši kolegové ze zpravodajského serveru iRozhlas.cz v pořadu Ověřovna a výsledek uslyšíte už za chvíli. Ještě jednou hezké ráno.
8: Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: 7 hodin 11 minut posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme vám dobré ráno. Teď pojďme k našemu dalšímu tématu. Možná se i k vám nebo vašim známým v poslední době dostal řetězový e-mail, ve kterém byl seznam jmen známých disidentů. V e-mailu se tvrdí, že údajně spolupracovali s komunistickou STB. Jak asi správně tušíte, jde o falešnou zprávu. Věnovali se jí i naši kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. A co se dozvěděli, to nám teď řekne redaktorka Jana Házová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak já rovnou začnu. Na tom seznamu je celkem 13 známých osobností, často disidenti. Například bývalý politik Petr Part, někdejší prezident Václav Havel, herec Zdeněk Svěrák a nebo ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Vedle jejich jmen jsou uvedená jejich údajná krycí jména pro spolupráci s komunistickou státní bezpečností. Tento falešný list se šíří i v e-mailech jako příloha. Třeba u Václava Havla se tak na falešném seznamu objevuje krycí jméno Profous, u Petra Pidharta krycí jméno Hrabě a například u Šimona Pánka krycí jméno Texas.
0: A co na tento řetězový mail říkají ti, kterých se to přímo týká?
1: Tak naši kolegové s některými z nich mluvili a všichni se proti nepravdivým informacím ohradili. Mezi nimi byl například i bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský anebo kněz Tomáš Halík.
2: Já jsem nikdy nebyl ani nejmenším spolupracovníkem STB, naopak, když se potom otevřeli ty archivy STB, tak tam je doloženo, že jsem zřetelně odmítl tuhletu nabídku a od té doby jsem byl veden jako osoba nepřátelská a byl jsem různým způsobem perzekvován.
1: Podobně se vyjádřil i šéf Člověka v tísni Šimon Pánek. STB se o něj tehdy skutečně zajímala a sedí i přezdívka Texas. Pánek ale odmítá, že by někdy agentem byl. Dodal, že lidé by si měli v dnešní době dávat pozor, aby se nestali oběťmi dezinformací. Dnes je totiž podle něj možné vytvořit podvrh čehokoliv.
0: A proč dezinformátoři útočí právě na tuto skupinu lidí?
1: Cílem této dezinformace je diskreditovat lidi, kteří jsou nějak spojeni s odporem vůči totalitnímu režimu nebo přímo s disentem, vysvětluje odborník na dezinformace Bohumil Kartous.
3: Ta snaha je vykreslit je jako lidi, kteří s tím režimem nějak jako vědomě a ještě k tomu jako zjištně spolupracovali, a čímž vlastně stavíte pro toho adresáta takovou osobu do stejné pozice jako některé jiné lidi, kteří vědomě a skutečně spolupracovali třeba s komunistickým režimem.
1: No a já ještě dodám, že nejde o nový řetězový e-mail. Po internetu koloval totiž už dřív. Celý díl nejnovější ověřovny najdete pak na serveru iRozhlas.cz.
0: A my za informace děkujeme Janě Házové a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Vám taky naslyšenou.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Za chvíli už nás čeká bleskovka, soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď se ale pojďme podívat, jak bude, protože dneska je Medarda. Slunce dnes vyšlo ve 4:47, zapadne 4 minuty po 21. hodině.
1: Počasí.
0: A bude svítit, bude se činit, protože bude jasno až polojasno, až večer bude od západu přibývat oblačnosti, ale bude to bez srážek. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 18 až 21 stupňů Celsia a vítr slabý, proměnlivý. Zítra už ale bude zataženo až oblačno, dopoledne s přeháňkami, postupně bude srážek ubývat. Noční teploty 17 až 14 a nejvyšší denní 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Pojďte si s námi zahrát, hned taky řeknu o co. Tak máme tu pro vás propisku s logem Českého rozhlasu Hradec Králové, to je spíš taková drobnost, ale potom hlavní cenu a to jsou dvě vstupenky na festival Poláčkovo léto v Rychnově nad Kněžnou na představení Inflagranty a Roman Vojtek 23. června od 19 hodin v amfiteátru na Studánce v Rychnově nad Kněžnou. Dnes je 8. června a 8. června roku 1956 se narodila jedna televizní a rozhlasová moderátorka. Hned si pustíme ukázku jejího hlasu, ale protože je staršího data, tak dám pár nápověd. Vystudovala žurnalistiku a poznávací znamení je vysoká postava, účes nakrátko a doteď hraje basketbal. A ukázka je z pořadu Šest stran do klobouku, který vysílala Česká televize v letech 1981 až 84, takže to už je nějaká doba. Hlas tedy bude o něco mladší a tato hledaná osoba, osobnost dáma, tam předvedla, jak se umí rozmluvit. A až ji poznáte, tak volejte na 726 46 46 46.
1: Nerozprosto vlasatila li se dcera krále Nabuchodonozora, nebo rozprosto vlasatila li se dcera krále Nabuchodonozora? Nerozprosto vlasatila li se dcera krále Nabuchodonozora, nebo rozprosto vlasatila li se dcera krále Nabuchodonozora?
0: No tak to byl výkon, ten si zasloužil potlesk, to já bych asi nezvládla. Ale teď jde o to, jestli jste poznali, kdo to byl, která rozhlasová a televizní moderátorka. Dobré ráno, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobré ráno, tady je Zdena.
0: Ano, no paní Zdeno, tak jste si jistá, nebo jenom tak tušíte, budete typovat?
2: No, spíš možná budu typovat, jestli to je Marie Radková.
0: No vidíte to a je to ona. Možná trošku pomohly nápovědy, ale poznala jste to výborně. Byla to Marie Radková v pořadu Šest stran do klobouku. Vzpomínáte si na tenhle ten pořad?
2: Určitě, určitě.
0: Tak vidíte to. No a vaše jsou vstupenky na Poláčkovo léto. Odkud jste, paní Zdeno?
2: Dobrušky.
0: Tak to máte krásné. 23. června představení Inflagranty a Roman Vojtek. Moc gratuluju a mějte krásný den a užijte si celý hezký týden.
2: Děkuju.
0: Mějte se moc hezky. Naslyšenou, nashledanou. Přesný čas za 6 minut bude 7:30, tak se nám to podařilo. Paní Zdena vyhrála. No a pokud by vás lákalo Poláčkovo léto, tak zítra tady máme taky vstupenky, tentokrát na představení S čerty nejsou žerty, které bude taky 23. června, ale zase v Zámecké jízdárně. Tak třeba zítra si taky můžete zahrát s námi. Hezké ráno.

0: Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
1: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
0: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Zastupitelé Opočna se v 18 hodin sejdou v Kodymově Národním domě na veřejném zasedání. Schvalovat budou například účetní závěrku a závěrečný účet města za loňský rok nebo novou zřizovací listinu základní umělecké školy Luboše Sluky. Hasiči vyjížděli včera odpoledne k požáru hromady elektroodpadů v areálu recyklační firmy v Trutnově ve čtvrti Horní Staré Město. Požár se jim podařilo dostat pod kontrolu zhruba za půl hodiny. Nikdo se nezranil a příčinu ohně zatím neznají. Na dnešní schůzi vlády dorazí prezident Petr Pavel. Tématem bude koordinace zahraničních cest, včetně summitu NATO v Turecku. Prezident trvá na tom, že se chce aliančního jednání účastnit. Vláda ale jeho zapojení zatím odmítá. Objednat se na preventivní vyšetření rakoviny prsu bude od 1. července jednodušší. Ženy už nebudou nutně potřebovat žádanku od praktického lékaře nebo gynekologa. Screeningová centra je objednají i bez ní. Na změně se dohodly zdravotní pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví a slibují si od ní vyšší zájem o mamograf. Velkou cenu Monaka Formule 1 vyhrál Ital Kimi Antonelli. 19-letý pilot Mercedesu se stal nejmladším vítězem v historii prestižní Grand Prix. Druhý skončil Brit Hamilton z Ferrari. Čekáme jasno až polojasno, večer od západu přibývání oblačnosti. Na teploměru naměříme 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na D11 pozor mezi 96. a 98. kilometrem ve směru na Polsko. Kvůli budování odpočívky u Předměřici tam doprava svedená do zužených pruhů. Omezení potrvá do půlky září.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: 7.39 s vámi dál dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Přejeme, ať se krásně vstává do nového dne i týdne. Dnes je 8. června. Svátek má Medard. Medard to je patron sedláků, vinařů a sládků. Taky je dnes Světový den oceánu. A taky 75. narozeniny oslaví britská zpěvačka Bonnie Tyler.
1: K ranní kávě denní tisk.
0: Nápor aut kolem letiště před Rock for People, čekejte změny v provozu, to je titulek v hradeckém deníku. Festival Rock for People na letišti v Hradci Králové startuje už tuto středu 10. června. Policie upozorňuje, že nápor aut na hradecké silnice může přijít už v úterý, kdy začnou přijíždět první návštěvníci. V okolí letiště se v souvislosti se zvýšenou dopravou upraví provoz, přibudou dočasné značky, někde se sníží rychlost nebo bude platit zákaz zastavení. Hudební festival skončí až v neděli, kdy je na programu koncert kapely Iron Maiden. A právě další nápor na dopravu je možné očekávat v neděli, kdy budou někteří návštěvníci odjíždět a jiní s jednodenní vstupenkou zase přijíždět. Nájezd na parkoviště pro nedělní návštěvníky bude možný nejdříve od 12 hodin, informuje hradecký deník. Po více než 16 letech od prvních plánů se v sobotu otevřel kompletně dokončený cyklookruh kolem přehrady Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. 19 kilometrů převážně nových asfaltek vzniklo za 5 sezon od roku 2020. Cyklisty čeká pohodová projížďka krásnou přírodou, kde nechybí stromy, malebné zátoky, kempy, kiosky a pláže. V sobotu si slavnostní otevření nenechali ujít stovky cyklistů. Parkoviště u hotelu, kde je začátek trasy, bylo už po 10. hodině plné. I fotografie můžete najít v Mladé frontě dnes v příloze pro Hradecký kraj. A ještě deník Právo, online nakupování čeká od července zásadní změna. Evropská unie zavede nové clo na levné zásilky dovážené ze zemí mimo Unii. Za každou kategorii zboží v balíku lidé nově zaplatí 3 eura, tedy zhruba 73 korun. Podle expertů to i o víc než dvojnásobek prodraží nákupy na oblíbených čínských platformách, kde si aspoň jednou už objednala stovky tisíce Čechů. Podrobnosti najdete v dnešním Právu.

0: Je přesně 7:45. My vás zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Přejeme krásné pondělní ráno a i celý dnešek by měl být krásný, protože meteorologové ho charakterizují úplně jednoduše. Mělo by být slunečno a teplo.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, až večer bude od západu přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27, na horách to bude 18 až 21 stupňů Celsia a vítr bude foukat slabý proměnlivý večer východní až jihovýchodní o rychlosti do 4 metrů za sekundu. No a v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové už za chvíli dostaneme odpověď na otázku, kde bychom našli nejdeštivější a nejsušší místa u nás. Nabídneme tedy odpověď v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Hezké ráno.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsušší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Otovice spustí provoz dětské skupiny, ta nahrazuje mateřskou školu. Na dnešní jednání vlády dorazí prezident Pavel, chce jednat o zahraničních cestách. Čeští slalomáři ovládli kajak cross na světovém poháru v pražské Troji. A dnešek bude slunečný s teplotami 24 až 27 stupňů. Pěkné pondělní ráno vám přeje Alena Brantová. V Otovicích u Broumova zahájí od července provoz nová dětská skupina. Její kapacita je 12 míst. Obec v česko-polském příhraničí se zhruba 300 obyvatel kvůli tomu za 17 milionů korun opravila budovu bývalé mateřské školy. Proč Otovice dětskou skupinu potřebují, vysvětluje nezávislý starosta Petr Novák.
4: Hlavně nám to má nahradit mateřskou školu, která nám tady chybí. Nemáme ještě skoloudováno, ale máme už naplněnost předběžně domluvené na 50%. Přihlásit se do naší skupiny mají možnost i rodiče s dětmi z okolních vesnic.
2: Návštěvníci hudebního festivalu Rock for People, který se koná od 10. do 14. června ve festivalovém parku 360 na letišti v Hradci Králové, se do areálu a zpět dostanou třemi zvláštními linkami bezplatné MHD. Loni jezdila linka 1. Policisté v souvislosti s festivalem posílí hlídky. Dohlížet budou hlavně na dopravu. Vyplývá to z informací policie, hradeckého dopravního podniku a pořadatelů. Prezident Petr Pavel se zúčastní dnešního zasedání vlády. S ministry chce mluvit o koordinaci zahraničních cest, například na červencový summit NATO v Ankaře nebo na valné shromáždění OSN. Pavel dál trvá hlavně na své účasti na aliančním summitu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale dřív řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. V pátek navíc premiér oznámil, že vláda rozhodne o složení delegace 22. června. Petr Pavel i přesto stále věří v dohodu, říká jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
5: Očekává pokračování dialogu a vůli vlády se dohodnout v souladu s dosavadními ústavními zvyklostmi a zavedenou praxí. Prezident i nadále upřednostňuje dohodu před jinými postupy.
2: Prezident Pavel je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by mu kabinet v účasti bránil.
6: Sport.
2: Kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v pražské Troji druhé zlato. Po vítězství v pátečním vodním slalomu uspěl i v nedělním kajak krosu. Druhý dojel Vít Přindiš, který startoval hned vedle něj. Nad tím, že soupeří s jiným Čechem, se ale snažil Krejčí nepřemýšlet.
7: Je to trošku jiný, ale snažím se od toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále, je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
2: Zlato získala taky Kateřina Beková v časovce kajak krosu. V kontaktních jízdách pak vypadla ve čtvrtfinále. Češi vybojovali v Troji celkem 5 medailí, nejvíc ze všech týmů.
3: Počasí.
2: Předpověď slibuje jasno až polojasno, večer od západu přibývání mraků. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 18 až 21. Foukat bude slabý proměnlivý, večer východní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové pozor v Reslově ulici, kde se srazila dvě osobní auta. Je to nedaleko křižovatky s Průmyslovou ulicí a s opatrností místem projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dál pokračujeme v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 8. června i teď po 8. hodině. Pokud byste chtěli vypátrat své předky, vyzkoušet si psaní husím brkem nebo se podívat do archivních depozitářů, bude to možné. Právě to totiž nabídne Mezinárodní den archivů ve východních Čechách. Podrobnosti řekneme za chvíli a po 8:30 tu přivítáme jednoho z talentů královéhradecké kultury za loňský rok, kytaristu a hlavně zpěváka Karla Vaňuru a budeme si povídat nejen o hudbě, ale taky třeba o jeho lásce k historii. Hezké ráno.
3: Dobré ráno s Janou Kudylejsovou.

0: 8 hodin 11 minut s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Dnes je 8. června a na zítřek oficiálně připadá Mezinárodní den archivů. Archivy na východě Čech v Královéhradeckém i Pardubickém kraji proto už ode dneška připravili na celý týden řadu akcí pro veřejnost. Nabídnou výstavy, komentované prohlídky i programy pro děti. Podrobnosti má už teď náš reportér Jiří Hofman. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jirko, proč se Mezinárodní den archivů slaví a co má lidem připomenout?
1: Tak Mezinárodní den archivů připadá na 9. června, kdy byla v roce 1948 založena Mezinárodní archivní rada pod patronací UNESCO. Jeho cílem je upozornit na význam archivů, které uchovávají dokumenty a svědectví o naší minulosti. Zároveň ukazuje, že archivy nejsou jen místem pro historiky, ale mohou být zajímavé pro každého.
0: Když se řekne archiv, mnoho lidí si možná představí hlavně zaprášené dokumenty. Je taková i skutečnost?
1: Tak velkým trendem je v archivnictví digitalizace. Stále více badatelů tak začíná pátrání online, kde najdou například digitalizované matriky nebo další historické dokumenty. A právě matriky pro Pardubický i Královéhradecký kraj spravuje archivní oddělení v Zámrsku, které patří k nejvyužívanějším zdrojům pro rodopisné bádání. Archivy ale zároveň pečují o obrovské množství historických dokumentů. Ve východních Čechách evidují více než 26 000 archivních fondů a sbírek. Kdybychom všechny tyhle archiválie postavili za sebe, vytvořili by řadu dlouhou přes 70 kilometrů. A aby se dochovaly i pro další generace, ukládají se ve speciálních depozitářích. A poškozené dokumenty restaurátoři ošetří například v Chruděmi, Pardubicích nebo v Zámrsku.
0: Teď už pojďme k tomu, jak se do Mezinárodního dne archivu zapojí archivy u nás ve východních Čechách.
1: Tak program začíná už za necelou hodinu, tedy v 9 hodin, komentovanými prohlídkami Chrudimského archivu. Na samotný Mezinárodní den archivů, tedy 9. června, se otevřou archivy v Pardubicích, Jičíně, Litomyšli a Trutnově. Návštěvníky čekají výstavy, exkurze, genealogické poradenství i přednášky. Další akce připravili také archivy v Ústí nad Orlicí, Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou. A právě v Rychnově a Náchodě budou k vidění archiválie připomínající 100 let od návštěvy prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v regionu.
0: Myslí pořadatelé taky na děti a na celé rodiny?
1: Ano, myslí. Třeba v Litomyšli si děti vyzkouší psaní husím brkem nebo výrobu dobového vysvědčení. Trutnovský archiv zase nabídne psaní na psacím stroji, pečetění a razítkování. No a podrobný program všech akcí najdou zájemci na webu východočeské archivy.cz.
0: Tolik tedy Jiří Hofman k Mezinárodnímu dní archivu, který připadá na zítřek, na 9. června. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou a hezký zbytek dne.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 8 hodin 18 minut a to je náš čas, kdy vždycky v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové voláme do Českého hydrometeorologického ústavu ve Svobodných dvorech v Hradci.
1: Počasí.
0: Teď už zdravím Jaroslava Tučka, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak samozřejmě dnes, protože je 8. června, tak nás bude zajímat, jestli kápne nebo ne, protože je Medarda. Jaké pro nás máte zprávy pro dnešní den?
2: No tak toho si posuneme asi o jeden den, toho Medarda. Nicméně kapka dneska se neobjeví. Tlaková výše, která má svůj střed nad Českou republikou, bude určovat charakter počasí tady u nás, takže budeme mít jasnou až polojasnou oblohu. Večer pak od západu pomalu začne přibývat oblačnost, bude to frontální oblačnost, která nás bude ovlivňovat zítra. Maximální teploty dneska 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 18 až 21 stupňů a vítr ten bude jenom slabý, proměnlivý, večer potom východní až jihovýchodní o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Rostové podmínky jsou teď nepříznivé, v průběhu dne se vylepší na dobré. Bio na stupni číslo 1, mírná zátěž.
0: A co ten zítřek, to by pršet mělo?
2: Zítra už nám zaprší, v noci ještě minimálně, ale přes den trošku víc, zataženo až oblačno, tak by to mělo vypadat v noci, s tím, že výjimečně se vyskytne přeháňka nebo déšť, 17 až 14, taková budou minima, no a vítr stále bude jenom slabý od jeho východu, ráno potom od jeho západu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Přes den zataženo až oblačno a v průběhu dopoledne od západu na většině území se bude objevovat déšť nebo přeháňky, výjimečně se může objevit i bouřka a večer potom od západu srážky budou ubývat. 19 až 22 stupňů, taková budou maxima, na horách 15 až 18 a vítr bude foukat od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, s tím, že při přechodu té fronty se budou vyskytovat místy nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Tolik tedy Jaroslav Tuček, my děkujeme za předpověď a mějte se hezky, přejeme hezký den i týden, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Když se

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Dobrý den, je tady pondělí 8. června, Medarda. Jinak Medard je jméno germánského původu a vykládá se jako tvrdá moc. Tady je Petr Jungmann.
3: Velký bratr tě sleduje.
2: 77 let už víme, co dokáže velký bratr. Od 8. června 1949 víme, co je zač.
3: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.
2: George Orwell ten den vydal svůj slavný román 1984. Přesně o rok později v roce 1950 si Milada Horáková v inscenovaném procesu vyslechla rozsudek smrti.
4: Zločin velezrady podle paragrafu 1 odstavec 2.
2: S ní byly k trestu smrti oběšením za záškodnické spiknutí proti republice odsouzeni i další.
4: Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pecl k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti.
2: Před 30 lety v roce 1996 začalo v Londýně památné fotbalové euro.
5: Karel Poborský jde sám! Krásně to skutili 1-0!
2: Naši dokráčeli až do finále, kde je až prodloužení porazili Němci. Kde jsou ty časy, kdy naše jedenáctka porážela nejlepší týmy světa? Třeba si na to naši fotbalisté vzpomenou. Mistrovství světa začíná tento týden. V pátek vyzvou naši borce Jižní Koreje. Další stanici metra na lince B dostala Praha přesně před 25 lety. V roce 2001 byla otevřena stanice Hvězda 70. a 80. let. Velšská zpěvačka Bonnie Tyler má dnes 75. Televizní hlasatelka Marie Redková má 70. narozeniny. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Část labské cyklostezky mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem je ode dneška na 5 dní zavřená. Důvodem jsou opravy asfaltového povrchu, který poškodili kořeny stromů. Cyklisté můžou místo objet přes městskou část Roudnička nebo po nedaleké silnici 3. třídy. Turistické informační centrum v Deštném v Orlických horách se přesunulo do prostor Pošty Partner. Obec ke změně přistoupila kvůli personální situaci, která neumožnila zajistit provoz v dosavadním infocentru u lyžařského areálu. Služby pro místní obyvatele i návštěvníky tak zůstanou zachovány. Kauze Dozimetr, která se zabývá ovlivňováním zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu, dnes pokračuje soudní líčení. Předseda senátu chce vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku. Dnes je Světový den oceánů. Cílem tohoto dne je jejich oslava a taky zvýšení povědomí o hrozbách, kterým mořské ekosystémy čelí. Připomínkový den poprvé uspořádala Organizace spojených národů před 17 lety. Motocyklový jezdec Filip Salač obsadil 2. místo ve velké ceně Maďarska třídy Moto 2. Nestačil jenom na lídra šampionátu Manuela Gonzálese ze Španělska. Salač se umístěním nastupních vítězů naladil na nadcházející závod v Brně, který startuje za 2 týdny. Předpověď slibuje jasno až polojasno. Večer od západu přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 18 až 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Broumově počítejte s omezením na silnici číslo 302 v Kladské ulici. Dělníci tam opravují povrch vozovky, proto zavedli kyvadlový provoz jedním pruhem. Omezení má trvat až do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: 8 hodin 40 minut vy stále dál posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a teď už v našem studiu přivítám našeho dnešního hosta v Hradci Králové. Byla totiž nedávno předána ocenění Talent Králové hradecké kultury za loňský rok a jednou z těchto talentů teď vítám v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Karel Vaňura byl jako student základní umělecké školy Střezina v Hradci Králové oceněn za zpěv. Vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno a děkuju za pozvání.
0: 17-letý student střední školy nám na sebe prozradil, že se nerad chlubí, tak to vezmeme rychle. Vyhrál například svoji kategorii v soutěži základních uměleckých škol v klasickém zpěvu, která se koná jednou za 3 roky, to by byla škoda nezmínit. No a potom je taky považován za jednoho z nejnadějnějších mladých zpěváků v Královéhradeckém kraji se zaměřením na klasickou hudbu a muzikál. Tak co říkáte na to, že jste se dostal mezi hradecké talenty?
1: No, jak už bylo řečeno, nerad se chlubím, ale jsem strašně poctěn, že můžu vlastně ten Hradec reprezentovat napříč republikou. Doufám v budoucnu, že budu moct ukázat, že Hradec chrlí, jak Hradec město, tak i kraj chrlí ty muzikanty, ty jako skvělí muzikanty, nejlepší z republiky.
0: Tak určitě to by bylo prostě škoda neříct. Já vím, že člověk o sobě to nerad říká, ale to, že jste se dostal mezi hradecké talenty, je velký úspěch a je to dobře, že si někdo všímá našich hradeckých talentů. Vy pocházíte z hudební, taky mediálně známé rodiny, to asi posluchači podle příjmení poznali. Co bylo u vás první, zpěv nebo kytara nebo obojí dohromady, tak to tak asi bývá?
1: No, nejdřív vlastně jsem miloval kreslení, malování.
0: Jo, takže úplně něco jiného.
1: Úplně něco jiného na začátku. Maloval jsem komiks, o Titaniku jsem namaloval, o prusko-rakouské válce, miloval jsem divadlo, do divadla Drak jsem chodil na dramaťák a pak jednou rodiče si řekli, že bych mohl chodit na kytaru se ségrou, tak jsem začal chodit k legendárnímu muzikantovi z Hradce Pepovi Zámečníkovi na kytaru, potom později k Honzovi Páchovi, ten už v Hradci není a potom rodiče si řekli, že bych mohl ještě k té kytaře zpívat, že hezky zpívám a asi o 2 roky později, v 10 letech jsem začal chodit na zpěv kytce Kateřině Hájkové a to bylo pro mě osudové.
0: A tam už se to všechno propojilo. Tak. Vy zpíváte solově, ale Střezina má samozřejmě spoustu kapel, spoustu orchestrů, takže se kterými vás můžeme slyšet a kteří učitelé vás ovlivnili, to jsme říkali, a k té paní Hájkové chodíte vlastně dodnes asi.
1: Dodnes. Tam ty 2 roky vlastně první byly trošku horší, protože to bylo moje období, kdy jsem všechno flákal, nejenom normální školu, i právě že tu muziku. Ale potom jsem si i já uvědomil, že mě ten zpěv strašně baví a že bych u toho chtěl zůstat. Mm-hmm. A na Střezinu chodím do orchestru Safari.
0: Ano.
1: To je pod taktovkou Radka Škeříka. A tam si zaspívám jak hity z 60. let, třeba Na 7 strun budu hrát od Karla Hály, to je vlastně písnička originálně anglická I love you baby, tak vlastně ano, to tam ano, zpíváme.
0: Ano, ano.
1: A potom i jako písničky z dnešní doby, jakýkoliv hity.
0: Přitom se ale věnujete i klasice, ale teď, jestli se můžeme ještě zastavit, vy působíte velice spořádaně, je vám 17 let a mě to zaujalo, že jste na sebe sám prozradil, že jste zlobil. A to jak ve škole, tak v zůšce. Mohl byste nám ještě trošku podrobněji to přiblížit, jak se to projevovalo?
1: Nejlíp by to tady popsal ten můj druhý učitel kytary Honza Pácha, ten na mě, myslím, vzpomíná jenom vlastně na to období, kdy jsem to flákal a nevím, jak to přiblížit. Prostě jsem všechno flákal.
0: Jako, no. Že jste necvičil,
1: ano,
0: necvičil
1: neučil
0: jste se.
1: Neučil
0: a co jste
1: se
0: teda dělal jiného? S kamarády.
1: Všechno možný.
0: Všechno jiné než školu a zušku.
1: Blbnul.
0: Ale upravilo se to naštěstí a to je dobře, protože prostě té hudbě se věnujete a dokonce jste se už podruhé dostal do Akademie Man Art, kdy se rok žákovi věnuje mentor, nějaká známá osobnost. Koho jste už potkal a kdo vás čeká?
1: Tak 3 roky zpátky jsem byl u Radky Fischerové na muzikálový zpěv.
0: Ano, ano.
1: To je nejlepší, to je úžasná zpěvačka a každý minimálně zná z jednoho muzikálu, například Iveta. A tam vlastně člověk z ní má respekt, vzhlíží k ní a najednou je s ní v jedné třídě a učí ho. A vlastně bylo to úžasný v tom, že zaspíval jsem písničku a řekla mi, no, tato se k tobě nehodí. A byli jsme schopni tu písničku, která se ke mně hodí, vybrat během té hodiny. A třeba mě i 20krát zastavila u nějakého místa, kde jsem se špatně nadechnul, aby jsme to všechno zaspívali správně. Takže ten rok byl úžasně strávený s ní, strašně inspirativní, jak pro mě, tak i pro moji učitelku. A pak to vlastně na konci roku všechno vyvrcholilo koncertem v La Fabrice v Praze a bylo nás 8 ten rok, který byli vybraný z celé České republiky, tak to jsem byl poctěný, že jsem tam mohl být. Hmm. A no, teďka teda, jo.
0: Ano, co vás čeká a kdo vás čeká, protože to bude v tom příštím školním roce a ano, to bude taky veliká osobnost.
1: A to bude obrovská osobnost, to bude Kateřina Knižíková, výborná zpěvačka operní hudby, klasické hudby a vzhlížím jak k ní, tak i k Adamovi Plachetkovi, k jejímu manželovi.
0: Ano. Jaké to bude před ní poprvé zaspívat? Jaké to bylo před tou Radkou? Přece jenom na svoji paní učitelku jste zvyklí na veřejnosti vystupovat taky, ale pak přijde někdo takový. Byla tam tréma?
1: Byla a věřím, že i bude teďka u té Kateřiny Knižíkový, jelikož, jak už jsem říkal, k těm lidem já vzhlížím a vlastně mám z nich ten velký respekt, takže uvidíme. Vím, že to bude velká práce. Vím, že hodně nakládá studentům, takže uvidíme, jak to celý dopadne.
0: Hmm, ale září vám u toho oči, takže i když třeba je trošičku strach a obava, tak se na to těšíte.
1: To určitě.
0: No a my si teď dáme písničku v podání Karla Vaňury, jenom povězte, koho jste si vybral, protože kdo je v originále zpěvákem?
1: U téhle skladby by to měl být Cat Stevens.
0: Je to tak. Takže my si teď pustíme tuhletu písničku v podání Karla Vaňury a pak si k ní třeba ještě řekneme víc.

0: Píseň v podání Karla Vaňury v originále Cat Stevens a Karel Vaňura je dnes hostem v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, oceněný mezi talenty Královéhradecké kultury za loňský rok. Ta písnička se jmenovala Otec a syn. Co říkají rodiče na vaší rozjetou hudební kariéru?
1: Tak jsou to jedni z těch, co mě nejvíc podporují, za to jsem strašně rád. A myslím si, že jsou za mě taky trošku rádi, snad. Tak uvidíme.
0: No určitě, ale zároveň vy taky končíte třetí ročník střední školy.
1: Ano.
0: Jak vám to jde ve škole, když máte tolik hudebních povinností a radostí? Bude vysvědčení, nebudu se ptát konkrétně na známky, ale jak to jde?
1: Jo, známky v pořádku. Jsem překvapený, že vlastně ve škole mi říkají i trošku jako šprte.
0: Fakt?
1: Za což jsem docela rád, když se podívám vlastně, že zpívám a všechno tohle, to, co dělám a ještě ta škola do toho. Ale samozřejmě není to nic úžasného, jsem tam tak v průměru akorát.
0: No ale všechno zvládáte, tak to je důležité. My vás taky uslyšíme na Silvestra v našem vysílání, protože když tady byl den otevřených dveří, tak jsme tu natáčeli takový silvestrovský pořad, kde vy jste se postaral o písničky, zároveň studujete klasiku, tak co vás láká, jaký máte rád žánr, kde se vidíte v opeře, v muzikálu?
1: Tak díky vlastně mý učitelce Jitce jsem projel všechny styly skoro. Začínal jsem popem, miluju, zůstal mi v srdci swing, pak jsem přešel k rocku, pak jsem se dostal teda k muzikálu a teď s Jitkou zkoušíme tu klasiku.
0: Mm-hmm.
1: A uvidíme, kde se najdu vlastně v budoucnu. Jestli to bude ten muzikál nebo klasika. Určitě klasiku chci studovat.
0: No a my víme, že 21. června snad byste si měli zopakovat barokní operu v Novém Bydžově. O co se jedná? Co to je?
1: Je to Rameau vlastně, barokní opera ve francouzštině a spunktoval to úžasný muzikant Ondřej Vávra, který vlastně dal dohromady v rámci ZUŠ Open jak hudební obor, který tam zpíval a hrál tam orchestr nebo hraje, zároveň výtvarný obor, tam je vlastně projekce, pak i taneční obor, tam vlastně byly různé choreografie moderní a pak já a moje učitelka Jitka tam máme sóla. A je to vlastně úžasná skladba v tom a celkově úžasný hudební zážitek. Vlastně je to barokní skladba, ale zní to jako kdyby to bylo napsané třeba dva dny zpátky.
0: Teda, takže 21. června v Novém Bydžově je příležitost tohleto vidět a slyšet. No a ještě co chci zmínit je váš další koníček a to je historie, protože vy jste členem gardy města Hradce Králové, která mimo jiné každý rok připomíná výročí bitvy u Hradce na Chlumu 1866, letos to bude dokonce 160. výročí. Ano. Takže vás můžeme vidět v té dobové uniformě, účastníte se těch akcí, ano, ale není to daleko od hudby, že?
1: Moc ne, tam to skvěle navazuje a propojuje se, jelikož tam hrajou ve vojenské kapele a hrajou na pochodový buben. Vlastně.
0: No, teď jsou před námi prázdniny, školní rok už má před sebou pár týdnů, pak prázdniny, jak se těšíte, co vás čeká?
1: Strašně se těším na prázdniny, protože ještě nevím, co mě pořádně čeká, ale už něco s Jitkou plánujeme, ještě jenom nevíme přesně datumy, ale něco bude, takže těším se moc.
0: Takže taky hudebního. A já myslela nějaký odpočinek, že třeba si dáte úplně týden, dva, tři, bez kytary, bez zpívání. Vydržíte to, ne?
1: To by nešlo, nevydržel bych. Já to tak mám rád, že by to nešlo.
0: Krouti hlavou, ne. Takže budete cvičit, budete zpívat i o prázdninách.
1: Tak, ano.
0: Tak ať se vám moc daří. My děkujeme za návštěvu i za to, že jsme si mohli pustit vaši písničku. Další od vás uslyšíme určitě na Silvestra v té nahrávce, jak jsem říkala. Karel Vaňura, oceněný mezi talenty Královéhradecké kultury za loňský rok. Ještě jednou k tomu gratulujeme a ať se daří. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a moc děkuju za pozvání.
0: No a Jana Kudivejsová se z Dobrého rána už teď taky loučí, protože za chviličku po 9. hodině už vás čeká dopolední habaděj s Pavlou Kindernajovou. Hezký den.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Horní Kalná na Trutnovsku má málo vody, hledá proto nové zdroje. Začíná týden invazních druhů. Basketbalisti Pardubic otočili zápas s Nymburkem a ve třetím finále těsně vyhráli. Je před námi slunečný den s teplotami do 27 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. V Horní Kalné na Trutnovsku chybí dostatečně vydatné zdroje pitné vody. Obyvatelé by odběry z obecního vodovodu měli proto nyní omezit. Přestože obec nechala udělat druhý vrt, ukázal se jako nedostačující. Proto je podle nezávislé starostky Hany Niklíčkové potřeba hledat další možnosti, jinak bude muset obec opět nechat vodu dovážet. To ale není řešením do budoucna.
2: Z dlouhodobého hlediska je určitě potřeba řešit náhradní ještě další zdroj. Buď to realizací nového vrtu, na čemž už pracujeme, měl by přijet proutkář a bude se tvořit nějaký projekt, anebo případně propojení vodovodů těch sousedních obcí s Dolní Kalnou.
0: Na neurologické klinice Hradecké fakultní nemocnice můžete odpoledne navštívit spánkovou laboratoř. Od 14 do 16 hodin jsou tam připravené zajímavé přednášky pro veřejnost. Dozvíte se například, jestli může chirurgie zmírnit chrápání nebo něco o významu spánku a kofeinu pro zdravý život. Nutrie říční, želva nádherná nebo bolševník velkolepý. Právě na nepůvodní druhy, které se v krajině rychle šíří a ohrožují původní ekosystémy, má upozornit osvětová akce Týden invazních druhů. Agentura ochrany přírody a krajiny spolu s dalšími organizacemi na celý týden naplánovala po celé republice sérii přednášek, workshopů nebo exkurzí.
3: Například v Lomoseč u Rudice se mohou lidé zapojit do likvidace lupiny mnoholisté. V Praze se pak vydat s odborníkem na vycházku podél břehu Vltavy. Tam z invazních druhů mohou lidé narazit třeba na husici nilskou nebo nutrii říční.
4: Nutrie právě využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé a narušují tím břehy.
3: Říká Lenka Čolobentičová z Agentury ochrany přírody a krajiny. S mapováním invazních živočichů i rostlin mohou lidé odborníkům pomoct.
4: Můžou k tomu využít buď aplikaci Biolog nebo iNaturalist, anebo nám můžou přímo napsat na náš mail.
3: Veškeré akce, které jsou součástí Týdne invazních druhů, jsou uvedené na webových stránkách agentury. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisti Pardubic zvítězili ve třetím utkání ligového finále doma nad Nymburkem 79-78. V sérii tak snížili na 1-2 na zápasy. Trestným hodem 2,5 sekundy před koncem o tom rozhodl Američan Joe Bryant. Finálová série na 4 vítězství pokračuje v Pardubicích dnes od 18 hodin čtvrtým zápasem.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno, večer od západu přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 18 až 21. Foukat bude slabý proměnlivý, večer východní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na třídě SNP v Hradci Králové srazil autobus člověka. Policie nehodu došetřuje, s opatrností místem projedete.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné pondělní dopoledne je 8. června. Věřím, že s Českým rozhlasem Hradec Králové vám bude i dnes dál příjemně. Co nás v Habaději čeká? Za chvíli budeme mluvit o hradeckém fotbalu, který má za sebou neuvěřitelnou sezónu a chystá novinky. Zahrádkářům poradíme parádní trik proti škůdcům na rajčatech a po 11. hodině se pak v radioporadně dotkneme i tématu, které k životu patří, i když o něm neradi mluvíme. Navštíví nás ředitel hradecké charity Vojtěch Šůstek se svým zástupcem Jakubem Cutichem. Budeme si povídat o novém hospici pro Hradecko ve Stěžerách. Podíváme se i na to, jak takové místo dokáže přinést klid, ulevit od bolesti a vytvořit bezpečné zázemí pro ty nejbližší v závěru jejich životní cesty. Zůstaňte s námi.

Taky jste o víkendu nevěděli, kam dřív skočit. Celý náš kraj ožil nespočtem akcí. Na Šrámkově statku zněl folklor, jinde vonělo pivo. Lidé korzovali po nábřežích, usmívali se a někteří odvážlivci už vyzkoušeli i letošní koupání venkovní. No pak je tu druhá skupina vás, kteří jste o víkendu vyrazili na zahradu jen na 5 minut. Vrátili se za 3 hodiny, protože je potřeba ještě zalít, vyplet, přesadit, poupravit, to je jasné, možná se poznáváte. Já jsem zrovna včera narazila i na velmi zajímavý text jednoho psychiatra, který po 14 letech opouští svou praxi. Psal, že mu rodiče odmala vtloukali do hlavy, musíš se dobře učit, abys nemusel pracovat rukama. Jenomže on po letech zjistil, že mu nejvíc pomáhá právě ta čistá fyzická práce. Například i včelaření, kterému se teď Hondě věnuje. No možná na tom něco bude. Čím více času trávíme u počítačů, telefonu, tím víc nás to zkrátka táhne zpátky k hlíně, ke dřevu, zkrátka k tvoření, za kterým je hned vidět výsledek. Ať už tedy dnes budete tvořit cokoliv, v práci hlavou nebo odpoledne na zahrádce rukama, hlavně si to užijte a ať je vám i s námi příjemně.

0: Nalejme si čistého vína. Vsadili byste si loni v srpnu na to, že fotbalový Hradec Králové skončí hned za pražskými S a Plzní? Oslaví nejlepší umístění v historii a postoupí do fotbalové Evropy? No nejspíš ne. Byla to prostě snova neuvěřitelná sezóna. Sami nám nadšeně voláte stále do písniček na přání a děkujete i za ty fantastické zážitky v Malšovické aréně. Votroci ale nespím a už teď chystají i novou sezónu, novou identitu klubu a taky velkou kampaň. Už jsem viděla, přiznávám, první střípek. Když jsem šla o víkendu po nábřeží, narazila jsem pod mostem na dva mladíky, jak sprejují a malují na zeď. Nedalo mi to, šla jsem blíž a zjistila jsem, že jde právě o tajnou akvitivizaci fanoušků pod hlavičkou FC Hradec Králové. Co přesně pod mostem vzniká a jaký vizuální styl Votroky čeká, o tom už víc v následujícím rozhovoru s Martinem Kociánem.
1: A letos klub připravuje úplně novou vizuální identitu, všechno se změní, úplně se převrátí starý styl, který byl, do nového stylu. To bych zatím neprozrazoval, to nechám na klubu, ale kdo bude chtít, ať se v týdnu přijde podívat, protože tady je malý ochutnání toho, jak budou vypadat permice a jak bude zajímavá celá nová sezóna, plná barev a plná takových krásných stylů, který budou doprovázet celý klub celý rok.
0: Už jenom ty náznaky tady pod mostem, kde vytváříte nějakou tu grafiku, začínáte žlutou, ale opravdu sluníčkově ostrou žlutou barvou. Možná fanoušci fotbaloví spozorněli, protože k Votrokům neodmyslitelně patří černobílá.
1: Ano, ten základ je pořád černobílej, ale už historicky měli Votroci taky žlutý drezy, takže ta žlutá se v Hradci už ukazovala. Tak možná je to nějaký návrat k tomu, co tady dřív bylo.
0: Říká Martin Kocián a má tady i kolegu, který už si vzal to, jak kdybychom natírali obývací pokoj stěnu, takový váleček velký, abyste to měli rychleji. Dobrý den.
2: Dobrý den. Bude to rychlejší s tímhletím velkým válem.
0: Máte zkušenosti s natíráním?
2: Bohužel jo, Petr Vodička.
0: Petr Vodička, a vy taky jste u té propagace?
2: Ne, já pomáhám tady kamarádovi.
0: A žlutou máte rád? Ne. Takže u vás doma nic takového žlutého není?
2: Ne, nikdy.
0: No, ale zase je to výrazná barva.
2: Ano, je to moc výrazné.
0: Máte rád fotbal, chodíte?
2: Ano, chodím, často.
1: Ta práce těch umělců, co to tvoří, tak by měla zůstat aspoň půl roku vidět, protože to jsou opravdu hezké věci.
0: Vy tady stojíte na štafličkách, já pod vámi.
1: Ono často, když pak je ta myšlenka taková, že je potřeba udělat rychle ta realizace, tak nezbývá nic jiného, než skočit na štafle a pomoci sám, aby to bylo opravdu včas a dobře načasovaný. A já bych jenom řekl, že ta práce, co tady v Hradci dělá vedení marketingu, stojí za to jako pochválit, protože ne každý klub se pyšní takovýma hezkýma netradičníma nápadama, který vlastně jenom ukazují, že tomu klubu opravdu stojí pečovat o ty fanoušky a ukazovat jim neustále nějaký změny, protože chodit na fotbal je fajn, ale když vidíte, že ten klub roste a že se tam obměňuje všechno od hráčů, nový posily, ale i ta identita a ten styl komunikace k fanouškům, tak proto vlastně by asi se mělo na ten fotbal chodit, aby vás to bavilo, abyste cítil, že ten klub u vás stojí.
0: Předpokládám, že je to s povolením města.
1: Ano, tohle je legální plocha. Hradec má několik legálních ploch a tohle je legální plocha, kterou když si přetřete a vytvoříte tady nějaký dílo, tak by to mělo trošku dozdobit to město. A tohle to je místo, kde ještě chodí dost lidí, je tady docela provoz. A to, co tady vlastně vznikne, bude taková zpráva pro ty fanoušky, ale i ne fanoušky, který by třeba pak mohli mít chuť se na ten fotbal taky podívat.
0: Tak co popřát fanouškům do další sezóny?
2: Aby jim to vydrželo a hlavně, aby měli výsledky stejný jako tento rok.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Já bych prodal koženou bundu.
1: Já bych chtěl koupit starý motocykl.
2: No, prodej nový velký mobilní grill.
3: Dvoje kamna. Jsou sice starší, zachovalá.
4: Potřebujete něco prodat nebo koupit? Radio Bazar je tu pro vás každý všední den po 15:30 odpoledne. Využijte naší pomoci. Od pondělí do pátku v 15 hodin a 35 minut. Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Také se radujete, jak vám hezky rostou rajčata. No je dobré ale pamatovat i na jejich ochranu před škůdci a právě na to má dobré rady Láďa Hruška, který zná i fígl, jak jednoduše a bez chemie vylepšíte jejich chuť.
1: Stačí vedle rajských vysadit rostliny, které vše zařídí. Největšími nepřáteli jsou mšice, molice a svilušky, ale existuje zázračná trojka, bazalka, měsíček a česnek. Pokud je vysadíte přímo k rajčatům, fungují jako štít. Bazalka navíc odpuzuje mšice a vylepšuje chuť plodů. Co když už je ale pozdě a škůdci útočí? Žádné strachy, vyrobte si domácí postřik, stačí rozdrtit hlavičku česneku, zalít litrem horké vody, nechat 24 hodin odstát a pak naředit. Zázrakem je taky mýdlová voda s trochou oleje, která škůdce spolehlivě udusí, aniž by ublížila vám i rostlinám. A ještě jedna dobrá rada na závěr. Pravidelně otrhávejte spodní listy na rajských, aby kolem rostlin proudil vzduch. Rajčata totiž potřebují dýchat, ne se dusit v plísni. Tak hodně štěstí při sklizni vám přeje váš Láďa Hruška.

0: Kapela Olympik zpívala o beráncích na obloze. No, schválně jsem se byla podívat z rozhlasového okna v Hradci Králové, tedy bez beránků. Máme tu oblohu, jasná obloha. Teploty půjdou vzhůru velmi vysoko, ale to budeme ještě upřesňovat i s meteorologem v té další hodině. Teď zamíříme do Safari parku Dvůr Králové a otevřeme tento výlet hádankou. Schválně uhodnete, za kterou africkou šelmičkou se za okamžik vypravíme, když vám napovím, že je drobná, má černobílou srst, malé oči, váží asi tak půl kilogramu, na délku měří zhruba 30 cm a patří k nočním predátorům. No, nebudu vás dlouho napínat, jmenuje se Zorila Malá. Dvojice Zoril Malých je novinkou letošní sezóny Dvorského safari parku a představí vám ji zooložka Gabriela Linhartová v rozhovoru s naší kolegyní Danou Voňkovou.
1: Zorila Malá je...
2: Je drobná africká šelmička. Je v zoologických zahradách velmi zřídka k vidění. Prvním důvodem je to, že je málo která zoologická zahrada chová. A druhým důvodem je, že i když v té zoologické zahradě zorila je, tak se ne úplně ráda ukazuje během dne. Ráda se skrývá a schovává, protože jsou to noční predátoři.
3: Trošku mě připomněla kunu, kterou máme na půdě na chalupě. A říkala jsem si, já to zvíře budu muset mít ráda, už jenom protože ji mají v zoologické zahradě. A vyjadřují se oni jako, že je to vzácnost.
2: Je to vzácnost, že jsou milí, ale mají své obranné mechanismy, s kterými jsme se u té samice osobně seznámili, protože jsme ji museli vakcinovat a mohli jsme teda na vlastní kůži a hlavně nosy zjistit, je cítit, když se cítí v ohrožení.
3: Tak vypouští takový nepříliš vábný sekret.
2: Ano, funguje to.
3: To jsme probrali, pachové žlázy, a je pravda, že schání potravu tohleto zvířátko v podstatě celý den, kromě spánku.
2: Ale je to malé zvíře a zpravidla obecně, čím menší zvířata, tím mají rychlejší metabolismus a musí se častěji krmit. Tady nedostávají jídlo jenom na noc pasivně do mističek nebo do krmících míst, aby se i během dne předvedli návštěvníkům.
3: Jsou vidět za sklem, protože se neznali předtím, než přišli do Dvorské zoologické zahrady, tak už si zvykli.
2: Spolupráce začíná, učí se spolu spolupracovat chovatelé a ta zvířata, ta samice, která je v expozici, je krmená vždycky ráno kolem 8 hodiny a pak i odpoledne. Je to taková ta menší expozice v průchodu pavilonu Šelem.
3: Pokud se bude tomu páru dařit a budete mít hodně mláďat, bude o ně zájem i v jiných zoologických zahradách?
2: Zoologických, který je chovají, není mnoho a vím, že zájemci jsou, ale zase to není úplně jednoduché zvíře na rozmnožení. Navíc ta naše samice je velmi mladá. Ono je teď půl roku, tak ještě jí dáváme čas, aby byla opravdu plně dospělá, aby jsme ji vůbec mohli s tím samcem spojit a pak uvidíme.
0: Zorily Malé chovají zoologické zahrady opravdu jen výjimečně. To se sluší a patří ještě doplnit. Světová databáze zim se registruje jen 33 těchto šelmiček. Ve Dvorském safari parku, pokud se tam vypravíte, je najdete v průchodu pavilonu Šelem. Sameček ten pochází ze švýcarské Walter Zoo a samečka je pse pak narodila v Zoo Plzeň.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát se dovíte, jak se žije v exotické Venezuele, ale i studuje v Americe. Na cestách s Eduardem Freislerem, novinářem a cestovatelem, vítězem ceny Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku 2025. Proč lidé nemají nic z bohatství země s největšími zásobami ropy na světě a jak snášel život v tropech. Hlavně za světlými i temnými stránkami Venezuely, ráje v rozkladu, vás vezmeme v pondělí, jako obvykle po 18. hodině.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové a možná už jste zaznamenali, že novinkou v našem vysílání je pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázaly. A jeho hostem bude dnes i herečka Naďa Konvalinková. Tady je malá ochutnávka.
1: To jsou prostě bulvární média. Bohužel mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
2: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, no paní Konvalinková, lidi jsou zoufalí, od rána to kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
1: Co mi je.
2: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
0: Na dně, no nový pořad Osobnosti Česka si můžete tedy připomeňme poslechnout v našem vysílání po 13. hodině a dnešním hostem Oskara Hessa bude herečka Naďa Konvalinková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

Pokud přemýšlíte, jak dětem ukázat, že věda a moderní technologie nejsou žádná nuda, máme pro vás i jeden tip. Po úspěšné cestě naším krajem dnes do Hradce Králové dorazila unikátní mobilní laboratoř budoucnosti EduLab. Až do čtvrtka bude k vidění v areálu Střední odborné školy Vocelova. Tento technologický kamion přitom nabízí zážitky, ke kterým se školáci ani mnozí další běžně nedostanou. Hned v předsálí jim chytrá AI kamera odhalí, co všechno o nás internet ví. Na rovinu ukáže, jak funguje algoritmus, například TikToku. Uvnitř si pak děti přes nejmodernější brýle Apple Vision vyzkouší virtuální realitu. Na 3D tiskárnách si mohou vyrobit vlastní svítící autíčko a během pouhých 20 minut se naučí naprogramovat i skutečného robotického psa. Venku na ně navíc čeká i trenažér, kde budou v krizové situaci zachraňovat město před energetickým blackoutem. Vstup je pro všechny zdarma, takže kdokoliv by měl chuť se inspirovat, tak může dorazit ke Střední odborné škole Vocelova. Teď už se nám ale blíží 10. hodina, za 6 minut nabídneme další zprávy a v nich například uslyšíte víc i o opravách labské cyklostezky.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Zastupitelé v Deštném dnes rozhodnou o budoucnosti druhého stupně základní školy. Začala oprava labské cyklostezky mezi Hradcem a Vysokou nad Labem. Hradečtí fotbaloví dorostenci získali po třetí v historii ligový titul a dnešek bude slunečný s teplotami 24 až 27 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje Alena Brantová. Zastupitelé Deštného v Orlických horách se odpoledne v 17.30 sejdou ve společenské místnosti hasičské zbrojnice na veřejném zasedání. Na programu mají celkem 8 bodů. Jednat budou například o územním plánování, bytovém hospodářství nebo povodňovém plánu. Schvalovat budou ale i uzavření druhého stupně tamní základní školy.
2: Druhý stupeň má podle návrhu skončit v příštím roce v červnu. Důvodem je dlouhodobý pokles počtu dětí a s tím spojené rostoucí náklady na provoz školy. Od září 2027 by totiž druhý stupeň v Deštném v Orlických horách navštěvovali 3 žáci. Obec už nyní jedná o přestupu dětí do okolních škol a o zajištění jejich dopravy. Z Deštného v Orlických horách Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Část labské cyklostezky mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem je ode dneška na 5 dnů zavřená. Důvodem jsou opravy asfaltového povrchu, který poškodili kořeny stromů. Práce potrvají do pátku 12. června. Cyklisté můžou místo oběd přes městskou část Roudnička nebo po nedaleké silnici 3. třídy. Objízdná trasa není značená. Řidiči i cyklisté by proto měli být na silnici opatrní. Víc lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví. Rozhodl o tom nejvyšší soud. Doteď měli na peníze nárok jen ti, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života nebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. Podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život. Tedy jestli má třeba omezenou schopnost pracovat, sníženou kvalitu života nebo narušené každodenní fungování. Takové případy podle soudu vyžadují odborné znalecké posudky a důkladné dokazování. Sport. Fotbalisti FC Hradec Králové do 19 let přebrali po posledním domácím utkání sezóny pohár a medaile pro ligové mistry. Nejvyšší domácí soutěž vyhráli po třetí v historii a trenér Luděk Klusáček tak navázal na své předchůdce Škorpila a Prokopce.
3: Samozřejmě slyšel jsem to a není to o trenérech, je to pro kluky, aby se posunuli prostě do toho profesionálního fotbalu, aby jim to vyšlo. Stejně tak jako ty poslední vítězní garnitury, tam byly myslím 3-4 hráči, kteří to dotáhli docela daleko. Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno, večer od západu přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách naměří 18 až 21. Foukat bude slabý proměnlivý večer východní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silničáři opravují povrch vozovky ve Smidarech na Hradecku, proto tam uzavřeli silnici číslo 280 a 327. Objížďky jsou značené a potrvají do 10. srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Čas letí před námi, je další hodina dopoledního habaděje na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Co nás v ní čeká? Naše stopařka Zuzka dnes vyrazila do Mlýna, za chvíli se dozvíme detaily. Dnes je navíc 8. června, což znamená, že svátek má Medard, takže máme připravenou anketu, ve které uslyšíte, jak tuto slavnou pranostiku o 40 dnech deště vnímají naše nejmenší děti. A nebude chybět samozřejmě ani dopolední soutěž Věřte, nevěřte, ve které si zahrajeme o nabíjecí USB kabel 3 v jednom a k tomu přidáme i 2 vstupenky na recital legendárního Karla Plíhala. Soutěží vás povzbudíme po 10:30. Hezké pondělní dopoledne.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Ano, létající redaktorka stopařka Zuzana Boučková každé ráno startuje auto a vyráží tam, kde se v našem kraji děje něco mimořádného. Zuzko, dobré ráno a hned se ptám, kam jsi vyrazila.
2: Přeji hezké dopoledne. Zastavila jsem si na silnici jen pár kilometrů před Českým Meziříčím. Mířím totiž na místo, které má neuvěřitelný příběh. Jedu prozkoumat Hrnčířův mlýn. Je to mimochodem úplně nejstarší dochovaná stavba v České Meziříčí. Pamatuje rok 1740, takže je dokonce starší než tamní kostel. A představte si, že ještě před pár lety hrozila mlýnu demolice a dnes ho parta památkářských nadšenců doslova tahá hrobníkovi z lopaty a já bych ráda viděla, jak se jim to daří. Moje návštěva bude překvapením, vůbec mě tam nečekají, i když teď už možná ano, pokud poslouchají.
1: No, uvidíme, jak to celé dopadne, bude to napínavé. Mlýn za cenu demolice, zní to velmi dramaticky. Kdo se do té záchrany vlastně pustil a co se s tou historickou budovou teď děje?
2: Tak nejdříve ho koupila za symbolickou 1 korunu od místního cukrovaru Společnost ochránců památek ve východních Čechách a dělají tam hotové divy. Zmizela odtud divočina z břišťanů a náletů, je tam nová střecha a obě štítové stěny. Mým hlavním cílem je ale prozkoumat čerstvě dokončený turbínový domek. Ten byl totiž totálním zbořeništěm s propadlými stropy. Dneska už tam mají nové sociální zázemí, aby tam mohli pořádat akce pro veřejnost. Navíc patronem mlýna není nikdo jiný než legendární cimrmanolog Milon Čepelka, rodák z vedlejší obce, z Pohoří.
1: Pane jo, Milan Čepelka, všemi milován, věřím tomu. Ty tam nešel, jak jsi naznačovala, jedeš tak trošku na zapřenou, bez ohlášení. Co přesně tam v tom raním tichu plánuješ prozkoumat a jaké novinky se k mlýnu váží?
2: Přesně tak, jak říkáš. Já bych si totiž chtěla tamní atmosféru vychutnat v její syrové, autentické podobě. Prostě na vlastní oči vidět stavební posun a prozkoumat tak úplný areál. Místopředseda spolku, pan Vlastimil Šimek, mi již dříve totiž potvrdil skvělou zprávu, že se jim podařilo zrekonstruovat technický přístavek na dvoře. Mimo jiné mi prozradil, že uvnitř mlýna se ukrývá doslova poklad. Veškerá mlýnská technologie s uměleckým složením a mlecími stolicemi. A jen pro zajímavost, byl to právě mlýn, kde se už v roce 1906 vyráběla elektřina pro několik okolních domů a místní, tak díky němu nemuseli v hospodě hrát karty při svíčkách. No a protože taková památka spoliká moře práce, pan Šimek mi do telefonu kladl na srdce, že noví dobrovolníci jsou u nich v průběhu celého roku kdykoliv vítáni.
1: No ale já věřím, že tím svým povídáním si mnohé nalákala, že by to chtěli vidět na vlastní oči. Těším se velmi, nejen určitě já, co na místě zjistíš. Zuzko, šťastnou cestu a naslyšenou odpoledne.
2: Děkuji a těším se na slyšenou.
1: Tolik tedy naše reportérka Zuzana Boučková a já ještě dodám, že Zuzka pro nás všechno na místě natáčí, fotografuje, takže ty exkluzivní záběry zevnitř Hrnčířova mlýna pro vás připraví na náš web i sociální sítě Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Tak jestli pak vyhlížíte dnešní počasí, dnes máme 8. červ, nový den, svátek má Medard a v českém kalendáři se jedná o méně časté jméno, ale Medarda, patrona sedláků, vinařů a ochránce úrody zná určitě každý, tedy je to známé rčení Medardova kápě 40 dní kape. Tak si o těch kapkách teď něco povíme i s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co to znamená, když se řekne, že mží?
2: Tak to nevím.
1: Něco padá z nebe.
3: Třeba prší.
1: A kde se ten déšť vlastně bere?
3: Já vím, že voda se potom ozývá, když je sluníčko, udělají z toho mráčky, potom začne pršet a potom znovu udělají z toho mráčky.
4: Slivák.
3: Kouska.
1: Máte rádi déšť nebo ne?
5: Jo, protože to... Protože aby neměli tětičky vodu, tak tam by nebyl kyslík venku.
3: Aby potom jsme mohli sbírat ty kytičky.
1: Zažili jste někdy obrovský slejvák?
5: Jo,
3: jo.
6: Já jsem u sebe doma, ještě že jsme byli doma, protože ono to začalo, když jsme byli už dávno doma.
3: U nás byla bouřka, byly tam pěkný blesky.
1: A proč se říká, když někdo promokne až na kost? Co to znamená?
3: Já vím, promokne mu to až tady.
6: Protože to je strašně mokrý.
4: A takhle to vidíme my.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: počasí.
1: Meteorolog Jaroslav Tuček ani po pracovním víkendu neodpočívá, sleduje pro nás radary a nabídne předpověď. Pane Tučku, krásné dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Tak neměl jste šanci si zaplavat jako mnozí další o víkendu ani dnes, ale bude to pokračovat. Veďte to, ten letní charakter počasí, minimálně ten dnešní den.
2: Tak, chtěl jsem říct, předpokládáte, že dnešek. Ano, dneska budeme pokračovat v tom, čím jsme ráno začali, takže jasnou až polojasnou oblohou, až trošku večer se to pokazí, tam začne přibývat oblačnost, bude to ta zvlněná studená fronta. Zatím dneska to bude jenom oblačnost. Maximální teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Vítr přes den slabý, proměnlivý, večer potom východní, jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme dobré a bio je na jedničce, mírná zátěž.
1: Mírná zátěž. Víte, že se vůbec nedivím tomu, co se bude odehrávat v těch dalších dnech, protože se blíží Rock for People. Možná vzpomenete. Víte, kolik lidí pláče, ti, kteří vědí, co je čeká. Já myslím, že městečko bylo vyplaveno nespočetněkrát. S dcerou jsme to rozebírali, protože dcera je velká rockerka, takže se těší. Tak nevím, co je čeká z toho úterního dne.
2: No, asi úplně takový hvězdní to nebude, ale ideální by bylo, by to bylo jako v sobotu a v neděli, no to by jako byli všichni rádi. Bohužel tak to nebude, protože zítra už nás začne ovlivňovat ta zvlněná studená fronta, v noci hodně oblačnosti, zataženo až oblačno. Zatím jenom výjimečně se vyskytnou nějaké přehánky nebo déšť, nejnižší noční teploty 17 až 11 stupňů Celsia, vítr slabý od jeho východu, ráno potom od jeho západu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra přes den zataženo až oblačno a v průběhu dopoledne dne potom od západu se sem začnou nasouvat srážky, měly by se objevovat na většině území, výjimečně se může objevit i bouřka, večer pak ty srážky budou ubývat. Maximální teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 a vítr ten bude mírný od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Při přechodu té fronty tak se budou objevovat místy nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je 55 km za hodinu.
1: Pěkný fukar. Od středy do neděle bude festival, tak aspoň jeden den jim bude svítit sluníčko. Sobota, neděle, to jste předeslal, že to bude docela příjemně, ale středa, čtvrtek, pátek, možná to bude s těmi pláštěnkami, že?
2: Středa, čtvrtek, pátek určitě s pláštěnkami, deštníky se tam nenosí, takže určitě s pláštěnkami. A ty teploty taky nebudou nějak závratné, teploty do 18, max 19 stupňů Celsia a každý den musíme počítat s tím, že se objeví nějaká přehánka nebo déšť.
1: Je, a zrovna na ten festival chodí lidé tak vystajlovaní jenom v plavečkách a krásně oblečení. Vy jste taky rocker, pane Tučku?
2: Na ten Rock for People nejezdím, jezdím na jinačí. Nicméně podobného rázu.
1: Podobného rázu, no tak budeme užívat dál festivalovou sezonu. Já myslím, že rockeři se toho počasí nezaleknou a díky vám jsme připraveni. Krásné dny, naschledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Půl jedenácté, 6 minut, ideální čas trošku aktivovat síly a zkusit třeba soutěž Věřte, nevěřte Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes mě k otázce inspirovala pozvánka na zítřejší den archivu, o kterém jsme mluvili v našem ranním vysílání. Archiv bude otevřen i na Univerzitě Hradec Králové a tam si budeme moci prohlédnout a také vyzkoušet i historické psací stroje. A tak jsem si říkala, že dnes bychom si mohli připomenout dobu, kdy se texty neposílaly e-mailem, ale poctivě se vyťukávaly písmenko po písmenu, řádek po řádku. Když člověk udělal chybu, nebylo to na jedno kliknutí, pamatujete? Mnozí určitě ano, tak budeme rádi, když spolu s námi zavzpomínáte. Zahrajeme si o nabíjecí USB kabel 3 v jednom s logem Českého rozhlasu Hradec Králové. Je tam mikro USB, také připojení na iPhone například, nebo USB-C. A k tomu přidáme dvě vstupenky na recital Karla Plíhala, který vystoupí 17. června od 19 hodin v areálu Slezské plovárny.
1: Věřte, nevěřte.
0: Takže den archivu a psací stroje, tento zvuk by nás mohl docela dobře naladit, poslouchejte. No úplně jsme se možná vrátili mnozí v čase a k tomuto zvuku já tvrdím, že většina starších psacích strojů z přelomu 19. a 20. století neměla samostatnou klávesu pro číslici 1, pro nulu ani pro vykřičník. Co myslíte? Stroje bez nuly, jedničky a vykřičníku. Věříte nebo ne?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Tady věřte, nevěřte, kdo se dovolal. Krásné dopoledne.
2: Krásné dopoledne, tady Pavlina. A já bych vám dneska věřila, protože...
0: Věříte. Bez nuly, bez jedničky, bez vykřičníku. Psala jste na psacím stroji, paní Pavlíno?
2: Nepsala.
0: Takže psaní všemi deseti, to vám nic neříká, nebo
2: to,
0: takový ten kopírák.
2: Ne. Ne.
0: Dobře, ale zdá se vám to zkrátka uvěřitelné.
2: Mohlo by to tak být. Dnešní doba jde dopředu, takže dřív to mohlo být i takhle, že tam
0: Dobře. Značím si u vás, mějte se krásně, naschledanou.
2: Taky, naslyšenou.
0: Další z vás tady u nás v soutěži, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Václav.
0: Ano.
3: A samozřejmě, že to... Nebylo.
0: Že tam nebyla ta čísla, takže věříte tvrzení?
3: Teda opačně. Počkat, sakra. Tam nebyla.
0: Nula, jednička, nula, jednička, vykřičník. Tři, ano. Tři ty. No, zdá se, že vy jste zkušený, jak to říct, prostě, že jste psal na tom psacím stroji starším nějakém. Měl jste, umíte všemi deseti, pane Václave?
3: Psával, ale psal jsem všema deseti, ale jedno po druhým.
0: Jedno... Že jste vyťukával. Pamatujete na ty kopíráky, jak se tam dávaly? Všichni jsme byli
3: ano,
0: umazaní, ruce, stůl, všechno
3: několik
0: kolem.
3: Několik se jich dávalo.
0: No tak výborně, tak děkujeme za tu vzpomínku. Už asi nemáte stroj nějaký doma, že byste si něco napsal a vyzkoušel.
3: Je někde, ale musím ho hledat.
0: Je, takže nostalgie, něco tam je. Tak děkujeme, kam vás zdravíme, pane Václave?
3: Tady Hradec Králové.
0: Hradec Králové, dobře. Mějte se krásně, naschledanou.
3: Naschle.
0: A ještě do třetice, kdo se k nám probojoval, vítejte, dobrý den.
4: Dobrý den, já vám nevěřím.
0: Nevěříte, a kdo nevěří a směje se u toho krásně?
4: Jitka z Podkrkonoší.
0: Ano, paní Jitko, co se vám nezdá?
4: No já si pamatuju, když jsem na stroji psávala, že tam vykřičník jsme měli. No a se psala... Očkem a jednička tam taky byla.
0: Jednička tam taky byla. No, říkám, většina strojů z přelomu 19. a 20. století, nezdá
4: no jo,
0: se vám to.
4: Já jsem měla i doma Remington starý stroj a vycházím z toho.
0: Vycházíte z toho. No, kdo někdy psal úřední dopis, nevím, co jste všechno psala na stroji, jestli nějaké dopisy, žádosti, životopisy, všechno, školní práce, diplomová práce.
4: No, tak to ne, ale psaní strojem jsem měla i ve škole.
0: Mm-hmm.
4: Psala jsem na stroji, na tomhle starém stroji, co jsme měli doma, jsem psala už jako v škole. kolačka.
0: A ještě občas ho vytáhnete a něco si vyťukáte?
4: Už ho nemám, bohužel.
0: Už ho nemáte. No, chyba na posledním řádku dokázala pokazit náladu. Teď už se to neděje, no, teď to už jo. Dáme backspace a je to všechno opravené, ale myslím, že vzpomínání příjemné. Tak děkujeme, paní Jitko, za zavolání a i vám krásný den. Naschledanou.
4: Vám taky.
0: Další z vás ještě můžete vzpomenout a tipnout si, jak to s těmi staršími psacími stroji z přelomu 19. a 20. století bylo. Nabízíme i naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Vzhůru k výškám se vypravíme s hosty dalšího pátečního Habaděje. Po 10. hodině si o cestě za krásou a úspěchem budu povídat s Petrou Řehořkovou, zakladatelkou estetické medicíny, psycholožkou a autorkou knihy Obyčejná bohyně. Po 11. hodině pak to budou mistři balónového létání David Línek a Jiří Hembal. Jejich akce 80 balónů nad Hradcem se v loňském roce stala událostí roku a byla největší balónovou fiestou ve střední Evropě.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Tak jak jste tipovali, tvrdila jsem, že většina starších psacích strojů z přelomu 19. a 20. století neměla samostatnou klávesu pro číslici 1 pro 0 ani pro vykřičník. Desítky z vás reagovali, no škoda, že to nemůžu přečíst všechno, co jste psali a vzpomínali, tak výběrem. Například tady paní Jarmila píše, dnes nevěřím, psali jsme na něm už jako děti, když nám tatínek založil papír, a pak mám vzpomínku na seminární práci z literatury na téma Vítězslav Nezval. Bylo to 5 stránek a kdo nezažil, nepochopí, proč jsem chybu nesmazala, nepokračovala dál. Do rána, kdy jsem měla práce odevzdat, jsem to stihla. Nepamatuji si, ale kolikrát jsem začínala znovu a znovu. Pěkný den všem, přeje se vzpomínkou paní Jarmila. Paní Renata píše, že neslyšela celý příběh, ale psací stroj nedávno odkoupila od jednoho seniora a je to super zábava pro vnučky školačky první a třetí třída, takže může jen a jen doporučit. Tak děkujeme za tip, to možná někteří využijí, ti, co mluvili o tom, že mají psací stroj na půdě. Pan Tomáš z Radše píše, věřím, myslím si, že by se daly řečené znaky nahradit i jinými. Nula očkem, jednička možná jako L, jen ho nenapadá ten vykřičník, ale určitě je to možné. Pan Michal také věří, chyběla některá tlačítka, vše se dalo nahradit. Paní Jarmila z Hradce Králové také vzpomíná, i když tvrdí, že nevěří, vzpomínky na hodiny výuky na psacím stroji, jaký byl ve třídě rechot, takže jí to úplně vyvolává opět husí kůži. Zkoušky na rychlost a bezchybnost nebyly její oblíbené, ale dodnes píše všemi 10, tak to máme úplně stejně, paní Jarmilo. Jak to tedy ale bylo? No tentokrát jste měli jste věřit, protože skutečně u mnohých starších psacích strojů chyběly samostatné klávesy pro číslici 1, často se místo ní používalo malé L, případně pro tu nulu to bylo to Ečko, Očko, a vykřičník ten také nebýval na starších strojích vlastní klávesou, protože když ho člověk potřeboval napsat, tak si musel pomocí kombinací znaků, tečkou a apostrofem, které se přes sebe napsaly pomocí návratu o jedno místo zpět. Samozřejmě každý psací stroj to má úplně jinak, ale ano, na některých starších psacích strojích se muselo improvizovat i u tak obyčejných znaků, jako je jednička, nula nebo vykřičník. Výrobci tím šetřili místo na klávesnici, počet mechanických částí i výrobní náklady, protože každá klávesa samozřejmě znamenala další mechanismus navíc. No a kdo se stane tím výhercem, kdo se podívá na koncert Karla Plíhala a získá jako bonus i USB kabel s naším logem? Bude to paní Marie tentokrát, která ještě telefonovala v průběhu písniček, volala z Adršpašska a vzpomínala na ty začátky, jak se učila psát na stroji už v 16 letech. Bylo to na stroji, jestli to správně řeknu, Rain Metal, který má dodnes a odpočívá ten stroj na půdě, ale možná po té praktické radě od paní Renaty vnučky nebo vnoučata také vyzkoušejí. Paní Marie, gratulujeme. No a ještě doplním, že skutečně pokud vás psací stroje lákají, můžete si je připomenout zítra naživo na Univerzitě Hradec Králové, kde bude Den archivů. Od 14 do 18 hodin tam bude v budově B Filozofické fakulty připravená malá cesta časem. Budete si moci vyzkoušet psaní na historických psacích strojích, napsat dopis postaru a prohlédnout si i drobnosti z kanceláří 70. 80. let, odrazítek až po další archivní poklady. Součástí programu bude i promítání prezentace věnované psacím strojům, hlavně těm, které se používaly v Československu. Takže jestli si chcete znovu poslechnout klapání kláves, cinknutí na konci řádku a připomenout si dobu, kdy se i ten obyčejný vykřičník musel někdy složit ze dvou znaků, můžete zítra dorazit na Univerzitu Hradec Králové.

Za 3 minuty bude 11 hodin. Po zprávách už ve studiu přivítáme Vojtěcha Šoustka, také Jakuba Cuticha z Hradecké charity, která otevřela nový hospic pro Hradecko. Povídat si budeme o pomoci nemocným a odcházejícím lidem, taky o možnostech péče, o důstojnosti a určitě zmíníme rozdíly mezi domovy seniorů a právě hospici.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
3: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
2: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.
4: Bylo 11 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Výstavba nových bytů roste, informoval o tom Český statistický úřad. Otovice spustí provoz dětské skupiny, ta nahrazuje mateřskou školu. Basketbalisti Pardubic a Nymburka dnes odehrají v lize čtvrté utkání finálové série. A dnešek bude slunečný s teplotami do 27 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Českému stavebnictví se letos v dubnu dařilo. Jeho produkce stoupla oproti minulému roku o skoro 8%, informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se taky stavět víc bytů. V dubnu to bylo zhruba 5 000. To je meziroční nárůst asi o 90%, říká analytička úřadu Petra Cuřínová.
6: Za vysokým růstem počtu zahájených bytů stálo v dubnu kromě rodinných domů také povolení většího množství rozsáhlých bytových komplexů, zejména v Praze.
4: Dařilo se i českému průmyslu. Jeho výroba meziročně stoupla o 1,5%. Statistikám pomohl hlavně autoprůmysl a elektrovýroba. V Otovicích u Broumova zahájí od července provoz nová dětská skupina. Její kapacita je 12 míst. Obec v českopolském příhraničí se zhruba 300 obyvatel kvůli tomu za 17 milionů korun opravila budovu bývalé mateřské školy. Proč Otovice dětskou skupinu potřebují, vysvětluje nezávislý starosta Petr Novák.
7: Hlavně nám to má nahradit mateřskou školu, která nám tady chybí. Nemáme ještě skolaudováno, ale máme už naplněnost předběžně domluvenou na 50%. Přihlásit se do naší skupiny mají možnost i rodiče s dětmi z okolních vesnic.
4: Obyvatelé Kopydlna zlepšili třídění vysloužilých elektrospotřebičů. Město díky tomu získalo krajské ocenění za největší meziroční zlepšení ve sběru elektroodpadu. Zatímco v roce 2024 obyvatelé odevzdali k recyklaci téměř 7 tun elektroodpadu, o rok později už to bylo o 5 tun víc. Do statistiky se započítávají velké domácí spotřebiče, například pračky nebo myčky, ale taky lednice, mrazáky, rychlovarné konvice, vysavače, mobilní telefony a další elektronika. Sport. Basketbalisti Nymburka poprvé v letošním ligovém play-off prohráli. Pardubicím podlehli na jejich palubovce 78-79 a ve finálové sérii teď vedou 2-1 na zápasy. Čtvrté utkání se odehraje dnes od 18 hodin znovu na východě Čech.
1: Počasí.
4: Čekáme jasno až polojasno, večer od západu přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 18 až 21. Foukat bude slabý proměnlivý, večer východní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Pozor si dejte na 64. kilometru D11 ve směru na Hradec Králové. Stojí tam porouchané auto, projíždějte místem opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna
8: Známe lepší cestu.
9: Před námi je 3 hodina dopoledního habaděje a s ní i naše radioporadna, která odstartuje už za pouhých 6 minut. A dnes v ní otevřeme téma, které k životu neodmyslitelně patří. Hospicovou péči. Budeme si povídat o nově otevřeném hospici pro Hradecko ve Stěžerách, který nabízí bezpečné zázemí, úlevu od bolesti a klid pro lidi na jejich závěrečné cestě. Představíme si ale i péči v celém Královéhradeckém kraji a vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi kamenným hospicem, odlehčovací službou a domácí pomocí. Našimi hosty budou ředitel oblastní charity Hradec Králové Vojtěch Šůstek a jeho zástupce Jakub Cutych. Takže určitě dál poslouchejte. Začínáme za malou chvíli.
8: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Radio Poradna.
2: Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová a zvu do Radio Poradny. Dnes budeme mluvit o tématu, které není lehké, ale dotýká se mnoha rodin, o hospicové péči, o péči pro lidi, kteří odcházejí, pro ty, u kterých už nemoc nejde vyléčit, ale pořád je možné mnoho udělat, ulevit od bolesti, zmírnit strach, dopřát klid, důstojnost a blízkost těch, které mají rádi. Hlavním důvodem našeho dnešního setkání je i nově otevřený hospic pro Hradecko ve Stěžerách, který nabízí 12 hospicových a 8 odlehčovacích lůžek. Takže budeme se ptát prakticky, lidsky, pro koho hospic je, kdy je čas o něm začít uvažovat, jak se do něj člověk dostane, co čeká rodinu a jak funguje i odlehčovací služba. Radioporadnu posloucháte v celém Královéhradeckém kraji, proto se podíváme i na hospicovou péči obecně, protože můžeme připomenout, že tady máme i hospic v Červeném Kostelci a novinka ve Stěžerách tuto péči doplňuje především pro Hradecko. Ve studiu už vítám Vojtěcha Šůstka, ředitele oblastní charity Hradec Králové a taky jeho zástupce Jakuba Cuticha. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkujeme za pozvání.
4: Dobrý den.
2: Tak začneme otázkou, která je asi na snadě. Hospic pro Hradecko je otevřený jen pár dní, tak jaké jsou ty první dojmy, pane řediteli?
3: Tak my jsme otevřeli hospic vlastně minulý týden, jsme spustili v pondělí, jsme přijali první hosty, říkáme vlastně většinou těm klientům, říkáme spíš hosté, a ten rozjezd byl samozřejmě náročný, velmi náročný, protože máme nový tým zaměstnanců, nové prostory, musíme ty aktuálně vybavovat ty prostory tak, aby odpovídali tomu ty službě, takže vlastně bylo to velmi náročné.
2: No a co pro vás osobně znamenal ten okamžik, když se hospic otevřel a přišli první, já bych chtěla říct pacienti, ale říkáte hosté, tak budeme se držet toho krásného termínu hosté.
3: Já myslím, že jako důležité říct, že tahle služba je velmi nutná a velmi důležitá a myslím, že moderní společnost si opravdu jako zaslouží mít něco takového, důstojně doprovázet člověka, takže samozřejmě bylo to těžké, dlouhé úsilí, ale já to považuji i za takový určitý zázrak, protože ta cesta byla velmi dlouhá, byla v podstatě 9 let.
2: Kapacita naplněna aktuálně?
3: Ne, protože tím, jak jsem říkal, že vlastně my ten hospic postupně rozjíždíme, zaučujeme se, ani to není možné technicky úplně zvládnout. Na druhou stranu aktuálně, co se nám lidi hlásí, tak to tak zhruba odpovídá tomu našemu rozjezdu.
2: Když člověk do hospice ve Stěžerách vstoupí poprvé, tak co by měl cítit? Měl by cítit klid, bezpečí, nebo jaké je to vaše přání?
3: Tak naše přání je vytvořit nějaký alternativní domov. Mělo by to být místo vlastně takového smíření, takového doprovázení. Měla by tam být nejen ta zdravotní část, kdy vlastně se snažíme tomu hostovi nebo tomu klientovi nějakým způsobem ulehčit od bolesti, ale je tam důležitá ta sociální služba, je tam strašně důležité to, že my ho doprovázíme, že tam máme tým pracovníků, nejen zdravotních, ale i sociálních, máme tam nějakou podporu i psychologa, máme tam možnost i duchovního doprovázení a podobně.
2: Chtěla bych zmínit i jméno architekta Jaroslava Chmelíka, protože mnozí už možná zaznamenali i krásné záběry celého toho hospicového zařízení. Ten areál je rozsáhlý, je do oblouku, tak je to důležité mít dobrého architekta, který dá tomu místu něco to, co je potřeba, to, co je nutné?
3: Tak já mám jako velkou radost, že se nám podařilo spolupracovat právě s panem architektem Chmelíkem a s jeho týmem, protože cítil jsem, že vlastně tu myšlenku, kterou v sobě člověk nosil, tak on ji vlastně uvedl po té architektonické stránce a pro té provozní jako do života, jo? Že vlastně to nějak rezonovalo s tím, s tou naší představou. Možná pro zajímavost doplním, že my jsme se byli inspirovat v Německu, kde jsou třeba i menší hospice, desetilůžkové, a tam se opravdu snaží přiblížit tomu rodinnému, tomu přirozenému prostředí klienta.
2: Co se za tím jedním lůžkem každým skrývá? Dá se to říct jednoduše?
3: Skrývá. Já myslím, že tam je důležitý, aby vlastně, vy když nahrazujete, tak vždycky je důležité, aby se na to člověk podíval ze svého pohledu, kdyby vlastně tam jako ležel.
2: Ano.
3: A to si myslím, že je strašně důležitý. Co bychom chtěli, když nám zbývá několik okamžiků života, co bychom chtěli vidět, v jakém prostředí bychom chtěli být. A

zapojili, budeme mluvit o možnostech a samozřejmě také o té odlehčovací péči. Kontakt k nám do studia, pokud byste se chtěli zeptat, 726 3x46, případně dotazy posílejte na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Posloucháte Radio poradnu Českého rozhlasu Hradec Králové, mluvíme o novém hospici ve Stižerách. Možná je dobré se na chvíli zastavit i u samotného slova hospic. Pro někoho je to slovo těžké, někdo se ho bojí, někdo přesně neví, co si pod tím představit. Našimi hosty jsou dnes Vojtěch Šůstek, ředitel oblastní charity Hradec Králové a také jeho zástupce Jakub Cutych. Tak to řekněme na rovinu, hospic je pro lidi, kteří odcházejí. Tak co je v té chvíli hlavním smyslem péče?
1: Hlavním smyslem péče je vlastně člověku ulevit od jeho bolestí, protože vlastně ten člověk se nachází ve fázi, kdy už ta nemoc je v takovém progresu, že už vlastně pozbývá smysl toho člověka léčit a je vlastně potřeba mu připravit podmínky pro to, aby se mu nějakým způsobem ulevilo, ale aby měl i možnost se s někým rozloučit, aby měl možnost si třeba uspořádat myšlenky, aby měl možnost se smířit s tou svojí situací, a proto ten tým je takový specifický těch pracovníků a je zaměřený i na tuhle oblast.
0: Co všechno se dá udělat pro člověka, kterému už léky nezabírají?
1: Tak jak jsem říkal, vlastně nějakým způsobem mu ulehčit do těch bolestí, což vlastně ta medicína šla dneska kupředu tak daleko, že vlastně už jsou různé medikamenty, kterýma se dají tlumit ty bolesti, ale samozřejmě se to na přání toho klienta, hodně se to konzultuje vždycky s tím klientem, aby to bylo pro něj příjemný, protože někdo tu bolest snáší třeba líp, někdo hůř, někdo chce víc věnovat ten svůj zbytek života tomu, aby se třeba s někým sešel, aby se s někým mohl smířit, s někým setkat, anebo si třeba něco i dopřát.
0: Máte zkušenosti s tím, že si

0: Lidé někdy hospic pletou s domovem pro seniory? Můžeme to specifikovat, v čem je vlastně ten zásadní rozdíl?
1: Tak zásadní rozdíl je ten, že hospic je zdravotnické zařízení a domov pro seniory je sociální služba. Do hospice přichází člověk na tu poslední část života, kde mu je pomoci medicínsky, sociálně, a do domova pro seniory jde člověk vlastně bydlet a má tam tu sociální péči.
0: Paní Marie zaslala dotaz a ptá se, jestli musí být člověk věřící, aby mohl využívat hospicovou péči charity.
2: Ne, určitě ne. My jsme normálně ze zákona jakoby registrovaná sociální a zdravotní služba, takže my jsme úplně pro všechny.
0: Pan Jiří píše, jestli může být rodina s pacientem v hospici i přes noc, když se blíží konec. Umožňujete to?
2: Určitě. My jsme vlastně, jak jsem říkal, jsme se inspirovali v Německu, tak my jsme vlastně v těch pokojíkách udělali takové přístýlky, takovou možnost. Je to tam takový jakoby malý pokojík, kde může ten příbuzný přespat. V případě, že jich bylo víc, tak určitě je to na nějaký dohodě.
0: Kdy obvykle přichází chvíle, kdy rodina začne právě o hospici uvažovat? Dá se to jednoduše říct?
2: A tak většinou je to tak, že ten zdravotní stav u člověka se natolik zhorší, že vlastně ty zprávy většinou jakoby samozřejmě přicházejí z odborné části, a to od lékaře, ať už praktického, nebo my vlastně spolupracujeme dlouhodobě s fakultní nemocnicí, kde je paliativní tým, a tam už se třeba ví, že ta léčba, která byla aplikována, že už vlastně nezabírá a že vlastně je důležité nebo důstojné toho člověka nějakým způsobem doprovodit jinak, než ho léčit.
0: Já věřím tomu, že mnozí už nějaké odcházení zažili u lidí, které mají rádi, protože smrt v naší společnosti už není tolik vytlačovaná, jak tomu bývalo dříve. Tak by mě zajímalo, ale jestli se stává, že rodiny volají pozdě, protože se zkrátka obávají toho, že zavolat do hospice znamená vzdát to.
2: Možná to tak může být, může to tak působit, možná je to i pořád to povědomí, že pořád máme nějak, jako bojujeme o ten život, jo? Možná ty lidé mají pořád snahu, neumí se smířit s tou situací, jo? A vlastně je strašně důležité, já myslím, že je hodně důležité, aby do toho hospice ty lidé nebo ty hosté přišli dost včas. Jo, protože když si vezmete, že vlastně ten člověk pak mu zbývá jenom opravdu jako pár dní života, tak je to taky i necitlivá změna prostředí.
0: A na pár dní.
2: Na pár dní, takže samozřejmě jsou nějaké statistiky, kdy se říká, že průměrně se pohybuje ta délka pobytu 25 až 30 dní, ale myslím si, že to je fakt velmi důležité, že je důležité, aby ten nemocný, ten, který už není léčený, aby tam chvíli pobyl, protože má možnost se nějakým způsobem s tou situací vyrovnat.
0: Ono mluví se o tom, že to odcházení většinou trvá měsíc, řekla bych, kdy člověk přestane přijímat potravu, potom tekutiny a začne odcházet a hodně věnuje tomu spánku. Poznáme to? Nebo to poznají jenom lékaři?
2: To je právě asi jako otázka na odborníky a určitě to poznají víceméně lékaři, ale ta praxe i v těch hospicích pak asi ukáže, že vlastně se dá některé věci už i odhadnout podle nějakých příznaků.
0: Našimi hosty jsou dnes Vojtěch Šůstek a také Jakub Cutych.
3: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: V radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové se dnes věnujeme hospicové péči. Pojďme na to teď prakticky a pro lidi, kteří jsou doma. Představme si rodinu, která pečuje doma a už je zkrátka na hraně sil. Tak co má udělat jako první?
1: Určitě nás kontaktovat telefonicky, e-mailem a dostanou informace, které potřebujou a následně i tu péči, kterou potřebujou.
0: Je potřeba, aby ta rodina věděla, jestli potřebuje hospic, domácí péči nebo odlehčovací službu?
1: Je to jedno. Máme pracovníky, kteří vědí a předají důležité informace a předáme si zájemce mezi sebou, jak potřebujeme.
0: Může tedy člověk sám od sebe kontaktovat hospicové zařízení nebo k tomu potřebuje i lékaře, nemocnici a nějaké odborníky a zprávy?
1: Konkrétně hospicové zařízení může člověk kontaktovat sám, ale k tomu přijetí potřebuje lékařskou zprávu, kterou posuzuje náš lékař při příjmu.
0: Co se děje po tom prvním telefonátu? Můžeme to popsat, takovou tu tradiční situaci, i když jste na startovní čáře samozřejmě, takže těch zkušeností tam tolik nebude, ale určitě můžeme asi říct, aby lidé věděli, co se odehrává.
1: Když vlastně přijde ta žádost, tak náš multidisciplinární tým ji vyhodnotí, to znamená sociální pracovník, vrchní sestra a lékař. Vyjádří se, jestli ten člověk už je k příjmu do lůžkového hospice a pokud ano, tak rozjedou ten příjem a ten pacient přichází k nám.
0: A podle čeho to poznáte, že už je ta vhodná doba přijmout člověka?
1: Určitě tam jsou nějaká lékařská kritéria, jakože musí být ukončená léčba, musí tam být nějaká prognóza toho onemocnění, ale tohle to všechno rozhoduje lékař.
0: Jak fungují konkrétně návštěvy v hospicovém zařízení? My jsme říkali, že tam je i nějaká ta místnost, že když opravdu už je vidět, že se schyluje do těch posledních hodin, takže ti lidé tam mohou zůstávat. Mohou tam zůstávat celý měsíc například?
1: Mohou tam zůstávat, jak potřebujou, mohou přicházet, jak potřebují. Je tam i to, že pokud už dojde k tomu úmrtí, tak jestli ta rodina chce být informována, nechce být informována v noci, jak to potřebují, takže můžou přijít kdykoliv.
0: Co si má člověk vzít sebou, když odchází do hospicového zařízení, nebo spíš ti rodina, co má zabalit sebou?
1: Vlastně ty nejnutnější věci osobního užití a určitě, aby se ten člověk cítil dobře, tak to můžou být nějaké fotografie, obrázky, cokoliv, nějaké vzpomínky a tak.
0: Co byste řekl rodině, která má pocit viny, že už doma tu péči nezvládá?
1: Určitě to není nic špatného, ba naopak je to hrozně těžký přiznat si, že už to nezvládám, ale v ten moment, když to udělám, tak jsem vlastně udělal to nejlepší, co jsem mohl.
0: Já myslím, kdo to zažil, tak je to 24-hodinová péče, velmi intenzivní, kdy má člověk obavy, jestli je to ta poslední minuta, jestli je to poslední hodina a člověk se tomu hodně odevzdává, poddává. Tak já nevím, na druhou stranu, my jsme si povídali, pane řediteli, že něco podobného jste zažil. Slyšela jsem nedávno rozhovor i, myslím, s Vojtěchem Dykem, který říkal, že odchod jeho tatínka pro něho byl, možná to bude znít zvláštně, ale téměř jako vánočním svátkem, protože zažít tu blízkost s tím člověkem je něco neuvěřitelného. Můžeme k tomu něco říct?
2: Já myslím, že třeba na konci života, protože vlastně ten život, a to víme všichni kolem sebe, je čím dál takový jako divočejší. Jo? Vlastně kolikrát fakt nemáme čas sami na sebe. Jakoby nemáme čas se třeba zastavit, promyslet si některé věci, anebo setkat se s lidma, s kterýma třeba, který míjíme v životě a který jsou pro nás strašně důležitý. A vlastně ten hospic je jedno i z míst, pokud, jak jsme se bavili o tom, pokud včas to jako podchytíme, že ten klient vlastně má, nebo ten člověk má možnost jako se třeba s někým setkat, jo, s někým třeba si něco vyříkat, něco objasnit, třeba nějak mu odpustit nebo požádat o odpuštění. A že tam vlastně je strašně důležitý, že stejně tak, jakože to je strašně důležitý okamžik v tom životě, jo, a že tam můžou nastat fakt jako krásné chvíle toho odpuštění, toho smíření, což je jako i vlastně praxe hospicu ukazuje, že vlastně to odcházení nikdy není jako jenom smutné, že tam je spoustu i radosti, spoustu jako krásných okamžiků, tak to si myslím, že je jako hrozně důležitý. A že v běžném životě, v běžných zařízeních na to třeba není čas, jo, když to tady opravdu se snažíme a budeme se snažit učit to dělat tak, aby tady ten čas byl na to.
0: Není vůbec čas v jiných zařízeních, řekla bych. No, budeme v našem povídání pokračovat a určitě rozebereme i odlehčovací službu.

0: Stevie Wonder dospíval, vracíme se zpět do radioporadny, která je zaměřena na péči v závěru života. Našimi hosty jsou Vojtěch Šůstek, ředitel oblastní charity Hradec Králové a také jeho zástupce Jakub Cutych. A máme tady další reakci mailovou, kdy píše paní Jana: dobrý den, dotaz nemám, ale velké poděkování pro hospic Červený Kostelec. Téměř před 3 lety k nám dojížděli zdravotní sestry a pan doktor k manželovi. Lidskost na prvním místě, klobouk dolů a velký dík.
1: Já chci říct, že vlastně Červený Kostelec je první hospic, který vznikl tady v naší republice, a myslím si, že to je taková vlajková loď těch hospiců. Za ty roky opravdu tam mají profesionální tým a dělají to skvěle, a my jsme vlastně, protože jsme ze stejného kraje, je to taky vlastně součást charity, tak velmi úzce spolupracujeme a hodně jako jsme brali inspiraci od nich.
0: Z toho dotazu vyplývá, nebo dotazu reakce vyplývá, že to byla domácí hospicová péče, kterou vy máte také tady, ano, na Hradecku.
1: Ano, my už vlastně tuhletu péči děláme 14. rokem a máme velmi, velmi kladné ohlasy a myslím si, že máme skvělý tým lékařů, zdravotních sester.
0: Můžeme popsat, jak to funguje, domácí hospicová péče?
2: Domácí hospicová péče vlastně funguje podobně jako lůžkový hospic, ale veškerá ta péče probíhá doma u toho pacienta a je u toho přítomna rodina po celou dobu té péče. Vlastně.
0: Jezdíte každý den, když je potřeba?
2: Jezdíme každý den ve dne v noci.
0: Mm-hmm, tak myslím, že lidé asi toto, kdo má na to síly, tak využívá. Máme tady další dotaz, kdy se ptá paní Jaroslava, jestli je hospic jen pro onkologicky nemocné, anebo i pro pacienty s jinými diagnózami.
2: Lůžkový hospic je pro pacienty i s jinými diagnózami, ale musí tam být splněné to pravidlo, že už tam nepokračuje ta léčba toho onemocnění.
0: Ale není to zkrátka jenom tak pro ty, kteří trpí nějakým onkologickým onemocněním. No, slíbili jsme odlehčovací službu, jsou před námi prázdniny, tak možná mnozí budou chtít také využít. Komu má ulevit odlehčovací služba?
2: Odlehčovací služba má primárně ulevit pečujícímu, to znamená nejčastěji rodině nebo někomu blízkému, kdo pečuje o někoho doma.
0: Jak to vypadá u vás, že člověk zatelefonuje a zeptá se, jestli by byla možnost a na jak dlouho?
2: Funguje to tak, že vlastně člověk zatelefonuje, sociální pracovnice by měla jít na sociální šetření, to znamená podívat se na toho člověka, zjistit, co by potřeboval, a pokud vlastně máme volný termín, kdy ten člověk by měl u nás být, tak ho přijmeme.
0: Co když lůžko žádné volné není? Tak nabízíte nějakou alternativu nebo pomáháte najít řešení?
2: Snažíme se, určitě fungují ještě dvě odlehčovací služby tady přímo v Hradci Králové, anebo se snažíme pomoct terénní službou. Máme pečovatelskou službu a osobní asistenci a ty mohou převzít část té péče v tom domácím prostředí toho člověka.
0: Dá se to i kombinovat, že třeba využijeme služeb, že jeden den přijede někdo z pečovatelské služby, pak přijede hospicová služba, pak přijede charita, aby zkrátka ten člověk si ulevil?
2: Ano,
0: je to možné?
2: Je to možné kombinovat, může ten člověk vlastně využívat veškeré naše služby a nejčastěji by to fungovalo asi tak, že využívá doma pečovatelskou službu, k tomu jezdí zdravotní sestřičky, a pokud by ta rodina potřebovala někam odjet třeba, tak toho klienta můžou dát na nějaký určitý časový úsek na odlehčovací službu a poté zpátky naskočí pečovatelská služba.
0: Myslíte si, že je možné, že k vám přijde pacient, klient, host, nebo chcete-li, který bude ležet na hospicovém lůžku a pak odejde domů? Může se to stát?
2: Může se to stát a i se to občas děje.
0: To je zázrak, je ale to, potom...
1: No, my tomu říkáme zázrak.
0: Zázrak.
1: Ale vlastně, že jo, tak ta medicína sice jakoby toho člověka nějakým způsobem rozhodne nebo zjistí, že vlastně už ta léčba není jakoby, že už je ukončená, ale nedá se to vždycky odhadnout. Vždycky se to nedá a je to samozřejmě i o tom, že nějaký ten zázrak se může stát. Jo? Někdo si může třeba psychicky sklidnit a ta progrese ty nemoci ustoupí a ten člověk se třeba ještě zastabilizuje na nějaký čas. Hmm. To se stává.
0: Já myslím, že někteří to zažili i po mozkových mrtvicích, kdy ten člověk zkrátka potřeboval klid a pak dostal tolik impulzů, že se zkrátka rozhodl, že tady chce zůstat. A je to nádherné. Teď vám ale vás poprosím, vemte si sluchátka, protože tady máme telefonát. Jste v radioporadně, můžete se ptát. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já si hrozně vážím tyhle služby, kterou provádějí, ale chtěla bych se zeptat, jak je to finančně náročné, jak se platí ta denní třeba péče v bytech, anebo pobyt potom v tom hospicu. Jestli by mě mohli zodpovědět otázky.
0: Mm-hmm, děkuji, dobře, děkujeme za dotaz. Naschledanou. Odkud?
3: Z Vrchlabí,
0: tak zdravíme ano, do Vrchlabí. Asi přesné ceníky nebudeme říkat, abychom učinili zadost, protože budou jiné ceníky v každém tom zařízení. Spíš jen obecně o tom, jestli je to opravdu dostupná služba pro mnohé lidi, nebo je to pro bohaté, pro vyvolené a tak dále.
2: Tak přímo ta hospicová péče, tam se hradí vlastně pouze ten pobyt. Zbytek je hrazený ze zdravotního pojištění a z příspěvku na péči. Co se týče těch sociálních služeb, jako je odlehčovací služba nebo pečovatelská služba doma, tak tam je ceník daný zákonem o sociálních službách, kde jsou maximální možné sazby za tu péči. K tomu pak slouží vlastně příspěvek na péči, který ten člověk dostane a platí si z toho tyhle ty služby.
0: Takže nejste zařízením pro bohaté a vyvolené?
1: Určitě ne. Určitě jsme dostupní pro všechny a vlastně i třeba ten poplatek v hospici je stanovený tak, že když by někoho nějakým způsobem to bylo pro něj nepřijatelný a byl v těžkých situacích, tak je možné se domluvit na nějaké slevě.
0: Doplnil tedy ředitel oblastní charity Hradec Králové Vojtěch Šůstek. Já předpokládám, že vše najdou lidé, kteří by měli zájem i na vašich webových stránkách. Můžeme říct stránky?
2: Určitě stránky jsou www.charitahk.cz.
0: Doplnil zástupce ředitele Jakub Cutych. Tak hodně štěstí ve vaší další práci a děkujeme za návštěvu. Naschledanou.
1: Taky děkujeme. Naschledanou.
2: Naschledanou.
4: Na cestách s Petrem Voldánem. Tentokrát se dovíte, jak se žije v exotické Venezuele, ale i studuje v Americe. Na cestách s Eduardem Freislerem, novinářem a cestovatelem, vítězem ceny Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku 2025. Proč lidé nemají nic z bohatství země s největšími zásobami ropy na světě a jak snášel život v tropech. Hlavně za světlými i temnými stránkami Venezuely, ráje v rozkladu vás vezmeme v pondělí, jako obvykle po 18. hodině.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Zítra podotýkám nabídneme velkou radioporadnu v našem vysílání, dvouhodinovou, která se bude týkat nových pravidel pro podporu energeticky úsporných opatření. Pokud byste měli chuť se třeba i zapojit, ptát se, bude příležitost v úterý mezi 10. a 12. hodinou. Teď už se nám blíží pravé poledne, po 12. hodině samozřejmě nabídneme i písničky od srdce, tak pokud budete chtít spolu s námi těšit, budete moci také zavolat, případně napsat nějaké pozdravy skrze naši mailovou adresu. Na závěr hodiny ale teď ještě nabídneme babskou radu, která se bude týkat kávy.
1: Babské rady.
2: Obyčejný šálek vaší kávy může získat úplně nový rozměr. Oblíbenou variantou k obohacení chuti je přidání koření. Z kořice, vanilka, kardamom nebo špetka kaká dodají kávě výraznější aroma a novou chuť. V chladnějším období roku se nabízí kombinace s perníkovým kořením nebo hřebíčkem. Milovníci sladších nápojů mohou vyzkoušet med nebo javorový syrup. A co takhle přidat i jiný druh mléka? Ovesné, mandlové, hráškové nebo kokosové mléko ovlivní i konzistenci kávy a sledem vás v létě osvěží. Experimentovat můžete i s přidáním pomerančové kůry, pár kapkami kokosového nebo ořechového oleje, případně špetkou soli, která zaručí zvýraznění chuti vaší oblíbené kávy. A nezapomeňte, že účinky kofeinu jsou v těle aktivní 8 hodin po vypití šálku. Takže k snídani i během dopoledne je káva vřele doporučována. Později by vám mohla překazit usínání.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Zastupitelé Deštného rozhodnou o budoucnosti druhého stupně základní školy. Dobrovolní hasiči v Horní Kalné mají nové zázemí. Tenistka Kateřina Siniaková zůstává světovou jedničkou. A počasí bude jasno až polojasno, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké poledne. Zastupitelé Deštného v Orlických horách se dnes v podvečer sejdou na veřejném zasedání. Na programu mají celkem 8 bodů. Jednat budou například o územním plánování, bytovém hospodářství nebo povodňovém plánu. Schvalovat mají taky uzavření druhého stupně základní školy.
2: Druhý stupeň má podle návrhu skončit v příštím roce v červnu. Důvodem je dlouhodobý pokles počtu dětí a s tím spojené rostoucí náklady na provoz školy. Od září 2027 by totiž druhý stupeň v Deštném v Orlických horách navštěvovali 3 žáci. Obec už nyní jedná o přestupu dětí do okolních škol a o zajištění jejich dopravy. Z Deštného v Orlických horách Jiří Hofmán, Český rozhlas.
0: Sbor dobrovolných hasičů v Horní Kalné se přestěhoval do nového zázemí. Obec nechala na hřišti postavit objekt za 4 miliony korun. Polovinu nákladů pokryla dotace od Národní sportovní agentury. Nezávislá starostka Hana Niklíčková popisuje, co vše tam hasiči mají.
3: Mají tam vlastně skladovací prostory, kde veškerý to svoje sportovní vybavení skladujou. Pak je tam i sklad obecní a klubovna, kterou můžou využívat prostě pro to svoje setkávání.
0: Pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr, údajném ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Předseda soudního senátu má dnes vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku.
4: Ti měli hlasovat o obsazování vedoucích pozic v organizaci, kam se dostávali členové údajné zločinecké skupiny. Jako svědek přijde zítra Adam Scheinherr z hnutí Praha Sobě, který ve věci v roce 2020 podal trestní oznámení. Později taky právník a bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec. Obvinění čelí v kauze aktuálně 2 firmy a 6 lidí. Mezi nimi bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Společně měli údajně vést zločineckou skupinu a do vedení dopravního podniku dosazovat své lidi. Skrzně potom podle státního zástupce ovlivňovali zakázky a brali od firem za jejich přidělení úplatky. Františka Rohlíčková, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Kateřina Siniaková zůstala po deblovém titulu z Roland Garros světovou jedničkou. Jakub Menšík díky účasti v semifinále dvouhry postoupil na 17. místo. Nejlepšími Čechy v singlovém žebříčku jsou 12. Jiří Lehečka a 10. Karolína Muchová.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na východě Čech jasno až polojasno, teploty 24 až 27 stupňů, na horách kolem 20. Vítr slabý, proměnlivý, biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pondělí 8. června, 4 minuty po 12. hodině, nespíte? No už snad ne, nebo možná někteří už ano, po obědě šlofík na posilněnou. Spánek je určitě důležitý. Fakultní nemocnice Hradec Králové právě dnes pořádá i řadu přednášek o spánku a zájemci se budou moci podívat do spánkové laboratoře, pokud byste měli chuť, akce začíná ve 14 hodin. Ale už teď, ať už poleháváte, nebo jste v plné polní aktivní, máte šanci potěšit se i s milými zdraví a písničkami od srdce. K poslechu zve a na vaše zprávy se těší Pavla Kindernajová.

0: byla pravda a láska. Yes, we can.
1: Dobrý den, je tady pondělí 8. června, Medarda. Jinak Medard je jméno germánského původu a vykládá se jako tvrdá moc. Tady je Petr Jungmann.
2: Velký bratr tě sleduje.
1: 77 let už víme, co dokáže velký bratr. Od 8. června 1949 víme, co je zač.
2: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.
1: George Orwell ten den vydal svůj slavný román 1984. Přesně o rok později v roce 1950 si Milada Horáková v inscenovaném procesu vyslechla rozsudek smrti.
3: Zločin velezrady podle paragrafu 1 odstavec 2.
1: S ní byli k trestu smrti oběšením za záškodnické spiknutí proti republice odsouzeni i další.
3: Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pecl k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti.
1: Před 30 lety v roce 1996 začalo v Londýně památné fotbalové euro.
4: Karel Poborský jde sám! Krásně to skutili 1-0!
1: Naši dokráčeli až do finále, kde je až v prodloužení porazili Němci. Kde jsou ty časy, kdy naše jedenáctka porážela nejlepší týmy světa? Třeba si na to naši fotbalisté vzpomenou. Mistrovství světa začíná tento týden. V pátek vyzvou naši borce Jižní Koreje. Další stanici metra na lince B dostala Praha přesně před 25 lety. V roce 2001 byla otevřena stanice Hvězda 70. a 80. let. Velšská zpěvačka Bonnie Tyler má dnes 75. Televizní hlasatelka Marie Redková má 70. narozeniny. A já přeju hezké pondělí a úspěšný

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A už je s námi ve spojení pan Ondřeje, povídáme si, jestli je lepší hokej nebo fotbal. A puk nebo míč, podle pana Ondřeje je to jedno. Oboje má rád, dobrý den.
2: Každý sport má něco u sebe, ne? Krásnou všem i vám.
1: A komu popřejeme, nebo komu budeme hrát tu písničku, kterou jste vybral?
2: Pavli, já to řeknu jedno, že já bych to zahrál všem těm, kteří už jsou tak nedočkaví, až začne ten fotbalový světový šampionát a budou poctivě vstávat v ty hrozný časy.
1: No vy budete mezi nimi, pochopila jsem správně. No tak ho, že budete u nich, budete mezi nimi, těmi vstávajícími.
2: Pavli, asi ne, já to spíš nechám pak
1: ze záznamu.
2: Spožděně. Ale tak jako víte to, jako ty časy, to je prostě katastrofa. Obdivuju ty lidi, kteří jsou na to schopni stávat, no.
1: No fanouškovství, o tom žádná, správný fanoušek i vstane časně, i když mluvili jsme na začátku hodiny, že ten spánek, to je základ našeho zdraví, takže pokud chcete spát, je vám přáno, tak myslím, že není nad ten zdravý spánek.
2: Je to pravda, Pavlínko, souhlasím s váma.
1: Tak řekla lásky, už teď spánek pro všechny. Posiluje. Pro všechny s přáním krásného dne, Ondřej. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Mějte se a užijte.

Jste s písničkami od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Telefonní číslo už jsme připomněli, ale máte možnost nám i napsat. Buď využijte mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Když kliknete na webové stránky hradec.rozhlas.cz, máme tam na titulní straně písničkový formulář, který se nám tady taky zobrazí. A do třetice, kdo není na internetu, může poslat i stručnou SMSku na číslo 900 1104. Do té zprávy je nutné nejdříve napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, aby se nám to tady zobrazilo, za slovem Hradec jedna mezera a pak bez diakritiky, tedy háčků čárek, které systém neumí rozluštit, tak připojte to, co u nás chcete, aby zaznělo. A máme tady písemný pozdrav, zahrajte prosím pěknou písničku Jakubovi Janelemu k jeho narozeninám. Všechno nejlepší přeji přátelé.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Black, kapela Jelen. No, po půlroční pauze se celá kapela těšila, až zase vyběhne společně na pódium a bude se moci setkávat s fanoušky, protože už jim to prý opravdu hodně, hodně chybělo. No a už se to stalo. 20 zastávek čítá Jelen Fest 2026, putovní rodinný festival, který odstartoval 5. 6. června v pražských Žlutých lázních a bude se odehrávat po celé republice. Takže dívala jsem se na místa, kde to budeme mít i my, východu Češi kousek. Tak 11. července Počtejn, tam bude jedna ze zastávek. 1. srpna Liberec, 29. srpna Pardubice a 18. září kapela Jelen dorazí i do Trutnova. To budeme určitě ještě připomínat. Ale teď už další písničková prosba od paní Lenky, která píše, abychom zahráli nějakou táborákovou melodii, tak snad potěší Žalman a jeho panenka.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi v pondělí 8. června jste s písničkami od srdce a jsme rádi, že spolu s námi chcete šířit dobrou náladu. Pan Imrich se také dovolal, tak vás vítám. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne přeju všem posluchačům a hlavně tady těm, co chodí do Pastoušky k nám. A protože náš krajánek teďka nebyl, a tak ho musím upozornit, že vlastně už bude jenom otevřeno dvakrát a pak až 9. září, protože tam mají prázdniny. A aby se nezapomněl taky stavit a rozloučit se s náma jednou.
0: Je, vy chcete, aby tam byli všichni, víte, kolik vás je, když jste v plném počtu?
1: Tak to teda vám řeknu, že Petrovicích 45 lidí
0: Páne,
1: to je.
0: Jo. Tak to je dobrý, 45, když se vám sejde, tak to je velká paráda.
1: No teda sejde, až mě nakonec řekla Klárka, která to tam obsluhuje, říkala, ty už nevolej do Hradce, protože my už to tady zvládáme.
0: Krásné, tak zdravíme všechny do Pastoušky, užívejte krásné letní dny přicházející i v té pospolitosti. Pane Imrichu, písnička pro všechny vaše přátele.
1: Ano, děkuju.

12 hodin 35 minut, opět nahlíží mezi vaše písemné pozdravy a máme tady dotaz s prosbou. Dobrý den do studia. Máte tam Karla Gotta? Jestli ano, moc by mě potěšil. Všechny zdraví Jana. Máme. Máme, paní Jano, je to tady v duetu s Marcelou Holanovou, ale to určitě ničemu nevadí, tak si udělejte pohodlí a dobrý poslech.

0: Zdravíme vás z Českého rozhlasu Hradec Králové, všude, kde ladíte naše frekvence a ladíte je i mimo východní Čechy, i když kdo ví, paní Marta říkala, že nás poslouchá na nádraží, tak třeba nastoupí do vlaku, který jede do Hradce Králové, to jsem se nestihla zeptat. Paní Marto, krásné odpoledne.
1: Já vás, Pavlo, zdravím, na Hradci Králové jsem nebyla, ráda bych tam, když jsem doma, co jsem většinou furt na výletě, a teď jsem na nádraží, takže cestuju, takže vás všechny moderátory zdravím, celý okolí od tého Hradce Králové. Jestli se tam ještě, jdete ještě dál než Praha, ne?
0: Ne, jsme blíž, dojeďte, jsme blíž z Moravy.
1: No, tak do Prahy já jezdím, když jedu z Havířova jako regiojetem, tak jedu. A Prahu znám od dětství už, a i prostě Pardubice, Poděbrady, protože jsme tam měli rodinu. Teďka tady hlasí o mašinku, tak všechny zdravím od Slavence.
0: Slyšíme.
1: No a od Hanky Zagorové vám od srdíčka posílám písničku. A kdo mě rádi posloucháte, tak si to dejte prostě k srdíčku, mějte se rádi, žijte spokojeně a užívejte prostě toho krásného počasí teďka už červnového.
0: Děkujeme.
1: A dětem už taky přeju, aby prostě měli spokojené prázdniny, krásné vysvědčení a hlavně, aby všichni jste byli zdraví a spokojení a šťastní.
0: Vzkazuje paní Marta. Je to tak. No,
1: Pavel,
0: cítíme to,
1: ahoj,
0: cítíme
1: děkuji.
0: To na vás šťastnou cestu, paní Marto. Opatrujte se a hezké dny. Naschledanou.
1: Mějte se hezky, naschledanou.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Vzhůru k výškám se vypravíme s hosty dalšího pátečního habaděje. Po 10. hodině si o cestě za krásou a úspěchem budu povídat s Petrou Řehořkovou, zakladatelkou estetické medicíny, psycholožkou a autorkou knihy Obyčejná bohyně. Po 11. hodině pak to budou mistři balonového létání David Línek a Jiří Hembal. Jejich akce 80 balónů nad Hradcem se v loňském roce stala událostí roku a byla největší balónovou fiestou ve střední Evropě.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Pan Filip píše, abychom zahráli i Kateřině Síňakové. Píše, nevím, jestli bude poslouchat, ale je to naše východočeška, třeba jí to někdo vyřídí. Fandil jsem jí a fandím dál a vůbec jsem nepochyboval, že i ve Francii dosáhne na další titul. Katko, děkujeme, si nejlepší a ne nadarmo stále světová jednička, napsal tady pan Filip. Já k tomu můžu doplnit, že Kateřina Síňaková získala na Roland Garros čtvrtý titul ve čtyřhře. S Tayloru Townsendovou ze Spojených států porazili ve finále pár Alexandra Kruničová a na Danilinová 6-2, 7-5, takže určitě se připojujeme ke všem gratulantům a Kateřině rádi zahrajeme. Možná by se mohla najít i v novince, v písni od Evy Farné, která otevírá téma velkého pracovního nasazení. Je tady Perpetuum mobile. Yeah.

No, máme tady další pozdravy písničkové. Paní Sylvie přeje všem krásný den. Medardum k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům a všem posluchačům. Ať se daří, děkujeme za pozdrav. Pan Jaroslav Strutnova také zdraví všechny a napsala ještě paní Lenka, že prosí o pěknou písničku pro přítele Jardu, který teď pomáhá s mytím oken.

0: A teď ještě paní Eva se stihla dovolat do písniček Od srdce. Vítejte, paní Evo, jestli to říkám správně. Paní Eva, veďte. Dobrý
1: ano,
0: den.
1: Ano, děkuju. A chtěla jsem požádat o tu písničku, o které jsme se dohodli, a chtěla jsem poslat všem hezký pozdrav, letní, slunečný, i zpátky na sobotu, kdy se tady konal v Hradci takový ten velký jarmark, protože se to opravdu vydařilo a bylo tam všechno možné, moc se mi to tam líbilo.
0: Den řemesel to byl, den řemesel, taky ano, s farmářskými trhy.
1: Ano, bylo to tam krásný, i zvířátka tam byla, prostě krása. Myslím si, že každý, kdo tam zašel, měl na co koukat a plno zážitků.
0: Tisíce lidí tam byly, tak připravujeme také reportáže, protože jsme tam natáčeli rozhovory s řemeslníky, takže máte se na co těšit a děkujeme, že to sdílíte s námi. Hezké další dny.
1: Jo, to moc pěkný. Děkuju.
0: Mějte se. Krásné dny. Naschledanou. A ještě napsala Sojka od Krakonoše. Hezký den všem, prosím, zahrajte pro všechny jen tak pro radost. Také jí mám, protože dnes se kroužkovalo ve Slavětíně na Čapím hnízdě. Moc děkujeme a zdravím všechny.

Nejlepší písničky u srdce v našem vysílání zase zítra. Po zprávách už s vámi bude Oskar Hess, který si bude povídat s Naďou Konvalinkovou. Pavla Kindernajová se těší zase zítra. Naschledanou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Trutnov dnes představí architektonickou studii sídliště Zelená louka. Mezi Hradcem Králové a Vysokou začala oprava cyklostezky. Basketbalisté Pardubic a Nymburka se utkají ve čtvrtém finálovém duelu. A počasí bude jasno až polojasno, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulkrávek, hezké odpoledne. Obyvatelé Trutnova se dnes můžou seznámit s proměnou části sídliště Zelená louka. Radnice od 17:30 představí na základní škole Mládežnická architektonickou studii. Účastníci se budou moci ptát vedení města i architekta, říká mluvčí Trutnova Adéla Ščudlová.
6: Navazuje na průzkum z roku 2022, kdy měli občané možnost sdílet své nápady s vedením města ohledně vnímání veřejného prostoru na Zelené louce. Přináší konkrétní řešení. V oblasti dopravy se zaměřuje na celkové sklidnění provozu a bezpečnosti chodců a cyklistů. Počítá s kultivací zeleně nebo s rozvojem společenského života.
5: Část labské cyklostezky mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem je ode dneška uzavřená. Důvodem jsou opravy. Práce potrvají do pátku. Cyklisté můžou místo objet přes část Roudnička. Informuje o tom Hradecká radnice na svém webu. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky. Základní a základní umělecké školy v Česku měly ještě 2 roky testovat střídání výuky doma a ve škole. Stát ale systém koncem května ukončil.
7: Dětský ombudsman Martin Beneš postup ministerstva školství zatím nehodnotí. Chtěl by, aby úřad krok ještě zvážil a srozumitelněji komunikoval.
8: Zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově, tak aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
7: Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol, nedostatečný pro systémové závěry. A podle ministra Roberta Plagy za ANO bylo rozhodnutí oznámeno včas.
9: Ministerstvo vyhodnotilo pokusné a poté se rozhodlo, že v něm dál nebude pokračovat. To je zákonný nástroj.
7: Expediční základní SCIO škola a síť škol Erazim podali proti rozhodnutí správní žalobu k Městskému soudu v Praze. Tereza Hybšerová, Český rozhlas. Sport.
5: Basketbalisty Pardubic a Nymburka čeká čtvrté ligové finále. Zatím je stav série hrané na 4 vítězství, 2-1 pro Nymburk. Pokračuje trenér východu Čechů Jan Šotnar.
10: Nesmíme se uspokojit. My jsme v té sérii ty dělníci, my jsme v té sérii ty, kteří musí bojovat, hrát na hranici svých možností. A pokud si budeme myslet, že ne, tak Nymburk nás spoukne. V některých částech zápasu nás jasně přehrával. My musíme prostě hrát na doraz v obraně a samozřejmě se podíváme na video. Určitě uděláme nějaké změny jako v každém zápase. Nymburk je taky udělá a uvidíme, kdo se připraví líp.
5: Čtvrtý finálový zápas mezi basketbalisty Pardubic a Nymburka začne v 18 hodin.
4: Počasí.
5: Odpoledne bude jasno až polojasno, teploty na východě Čech 24 až 27 stupňů, na horách kolem 20. Vítr slabý, proměnlivý, biozátěž je dnes na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Dopravní nehoda teď komplikuje provoz v Hradci Králové na Gočárově okruhu. Pozor u fakultní nemocnice na křižovatce Miléta, kde se srazila 2 auta. Projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna
0: Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přišla do studia. Kdyby se snad našel někdo, kdo by nevěděl, kdo teď právě sedí naproti mě, dovolte mi prosím v krátkém úvodu zmínit pár rolí, které vám jistě osvěží paměť. Květuška ve filmu Adéla ještě nevečeřela, Mariánka ve filmu Honza málem králem, zdravotní sestra ve filmu Obsluhoval jsem anglického krále, Drncová v Lotrando a Zubejda, Matějova matka v Nesmrtelné tetě, paní Fajslová ve filmu Bylo nás pět, Vlasta v Polabí a teď se dostanu k divadlu. V divadle to byla Hrubešová v Plačícím satyrovi, paní Pírsová v Pygmalionu, Richtářka v Její pastorkyni a tak dále, abych mohl pokračovat do nekonečna. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
2: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost, protože jsem šla z role do role. První role byla princezna v úplně normálním Zázraku, pak hned byla Verunka v Našich Furiantech, ale hned třetí role byla Ofélie v Hamletovi, takže Ježišmarja. Prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role, do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky, takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přežít. Pan Chmelař občas si musel říct, že odejdeme, protože pískali, křičeli a prostě na mě měli různé narážky, ale tak to byl takový křest ohněm. Aha. A musím říct, že dlouho mě nechávali ty naivky a to jsem byla nešťastná, protože jako prostě pořád to byla jedna ta nota, ale naštěstí třeba zrovna Květuška v Adéle měla tu komediální nadstavbu,
1: ano.
2: Což prostě bylo bezvadný.
3: Dědečku, dědečku, podívejte dědečku, babočka je nerá dědečku.
4: Admirál, děvenko admirál.
2: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůní Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky.
1: Aha.
2: Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná. A pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter. Samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo prince byly královny a místo naíveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
1: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď konečně v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novějšího než ten Tennesseeho Williams?
2: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Murnsteinové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Žána Žiroda.
1: Taky na Vinohradech.
2: Takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělej, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali. Jako jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, a já si pamatuju, zkoušeli jsme, to bylo Jakub a jeho pán. A já jsem alternovala se Simonou Stašovou tu hostinskou. A když jsem nehrála hostinskou, hrála jsem jako mámu lehkou děvu v druhé půlce a Simona takhle jako opačně jsme se střídali. No on na nás během toho zkoušení skutečně řval, protože on byl takový, on byl hysterik. Jo? A jednoho dne Simona prostě šla jako na kraj forbíny a řekla, Láďo, ještě jednou na mě zařveš, já odcházím a už nikdy nepřijdu. No. Takže od té doby byla Simonka a řvala na mě. A já jsem tím pádem ta tréma stoupala, já už jsem ani gesto neuměla udělat. A přišla veřejná generálka a mě řekla, Láďo, nebudeš hrát ani veřejnou generálku, ani premiéru a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu. Je to hrůza, jo? No takže já jsem přišla domů. Rodina byla někde na horách. Já jsem si otevřela lahev. Sedla jsem si na zem v kuchyni. Vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla a plakala jsem a popíjela do rána. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu lehkou děvu. Jo? A já jsem já tam nepůjdu. Já prostě zatím, když jsem tak špatná, já to ani nepůjdu, jo. A teďko jsem slyšela záznamník, Naďo, pojď do divadla, to se nedělá, pojď do divadla, dramaturg. A já říkám, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec, no tak, tak jsem si dala sprchu a pomalý jsem se chystala a najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg a říkají, Naďo, my víme, je to hrůza, ten se zachoval strašně, ale my se za něj omlouváme, ale prosím tě, pojď a tohle, my ti to vynahradíme a no a teď, jak jsem hrála tu kurvu a jak jsem byla po té opici a jak jsem byla opravdu jako prostě otekla a teď jsem tam vtrhla a skutečně jsem do té kurvy neměla daleko. Takže už první slova byly prostě úžasný, lidi tleskali a povstal režisér a křičel bravo. No,
1: jo. Tak to, je, to má teda opravdu geniální pointu nakonec, to je skvělý. Ježišmarja. Já teď trošku se přesunu k filmům. Jakož vy máte i širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to zas tolik neposunulo, ale u vás přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se mu na to můžu
2: zeptat. Například televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam přejít, prostě a kam kameramani, čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkou. Prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo ne dopředu, ale ten den ty záběry, které se točily taky několikrát, jelo se to víckrát, ne na první dobrou a prostě byl u toho i třeba ta Adéla, byl tam i pan Brdečka, který ještě na poslední chvíli měnil ty věty, které jsou teď jako takový okřídlený, květ už sama vynula, takový, že někdo peče štrůdl a tak. Takže prostě všechno to bylo opravdu preciznější. A přeřek nebo něco to neexistovalo. Hlavně zvukař chodil a říkal, není ti rozumět, meleš, polikáš koncovky, vyslovuj a prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladý v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako jaká přirozenost.
1: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět. No,
2: právě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková.
2: Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohemové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? V čem?
3: No já myslím, že my jsme víc seděli. My jsme opravdu jako před druhou divadlo, s hodinou se z divadla nešlo. To prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
2: sedělo
3: se
2: jako,
3: všechno.
2: Že se rozebíralo do nočních hodin
3: přesně,
2: u vína.
3: Přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo. I ty vztahy v tom divadle se rovnaly a všecko prostě se to dotvářelo vlastně po tom představení. A to se dneska myslím moc neděje, no, že ti mladí už tolik nesedějí. Ty kluby, já vím, že činoherák tam už taky, že jo, moc tam ani nejsou židle, aby se tam dalo posedět.
2: se máte stojí, pravdu,
3: nebo
2: ano.
3: Naštěstí teda jsou tam aspoň ty schody, na kterých se dá sednout, ale činoherák byl přece prostě tam to byla meka. Tam po každém představení se scházelo a sedělo se skoro do rána. Tam prostě se lidi seznamovali a mluvilo se o kultuře, mluvilo se o různých představeních. Prostě bylo toto setkávání a to si myslím, že teď chybí.
2: Že je toho méně.
3: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
2: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, že nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle, ve Švandově divadle právě takhle taky sedáváme a rozbíráme ty věci, takže je zajímavý, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohemství, tam potom k tomu jsem se chtěl dostat velice blízko, dokonce tak blízko, že ho to stálo život. Jak vy osobně na temnější období pana Kaisera, svého bývalého muže, vzpomínáte? Byla to zkouška, která vás posílila? Nebo ptám se, protože mám tu zkušenost s tím sám, takže se na to chci zeptat.
3: Rozumím. Tak zaprvé Oldřich není alkoholik, ale má psychické problémy. A vlastně se to spustilo tehdy, kdy točil se Slováky film Sagarmáta na Montu Everestu. A byli v tom základním táboře, kde už ten vzduch je docela řídký, ale oni s Vladykou utekli až do těch 7000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou pod dohledem psychiatrů a Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíl, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas se dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. A on potom prošel v představení v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Byl tam 3 měsíce a za mnou přišla pak sestřička, když jsem se ho přišla vyzvednout a řekla: paní Konvalinková, vyhledejte psychiatra, pan Kaiser prostě je psychicky na tom moc špatně a není to alkoholik, ale má deprese prostě.
2: Jo.
3: Takže my jsme potom vyhledali toho psychiatra, prostě Olda začal brát léky, bylo to lepší, ale pak mu maminka řekla, že není blázen, aby bral prášky. Takže potom se to postupně tak jako vždycky někde projevilo a byly to kvartály, který řešil. Pak zas dlouho vydržel nepít a pak zas jednou to přijde. Vždycky, když ho něco psychicky rozhodilo. Daleko víc mě trápí než tohle, protože samozřejmě byly to, trápilo mě to, bylo to bolavý, i to, jak se k němu lidi chovali posléze a co o něm psali, ale daleko víc mě trápí, co píšou o mojí dceři, který je 43 letý, bylo včera, a znova psali prostě nějakým

0: Instagramu, že je alkoholička, že pije, ta holka nepije vůbec, protože přesně má ten příklad, který viděla, prostě se toho bojí, zakazuje i mě na oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení, nebo prostě soud, nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
1: Jasně, chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil a naopak svítíte jako sluníčko a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, čím to, že jste neustále takhle usměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce?
0: Víte co? Nepouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku z vrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně. A snažit se v každé situaci vzít to pozitivní. A z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit. A já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli, prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce a myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec, než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
1: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně. Poněvadž oni z toho vlastně žijou.
0: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, no paní Konka, lidi jsou zoufalí. Od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
1: Co mi je.
0: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
1: To... Jo, takhle, jasně.
0: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili a pak se dočte, vlastně ničeho nedočte, no.
1: Neuvěřitelný. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
0: Že by prostě měli po škole jít do angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
1: Jo.
0: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit nahlas, vyslovovat. A hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažmá, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle.
1: Mm.
0: A když to ty, co čekají doma na dubbing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet.
1: Jasně.
0: Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Teď se to vždycky, teda ty...
1: Porty.
0: Teď se to vždycky uspívalo, umluvil. Nechápu to.
1: Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažma. A co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
0: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
1: že chodí
0: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, protože jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo. Chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských šéfrežisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí samo. Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dyranmatově Ulfastovi byla vlastně skoro tragická, Obvelie taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černoherním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle ještě. Past na myši a to roli paní Bojlové. To byla poslední role Stelinky Zázvorkový v Městských divadle v Pražských, to jsem ještě zažila. Takže zpěty k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v Městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy si manažujete čas? Máte nějaký jako už po těch letech té práce líp jako zvládnutý, kdy odpočíváte, kdy pracujete a dávkujete si to nějak jako už lépe, nebo furt jedete na dřeň?
2: Nejedu na dřeň, tak nemám toho tolik zase. Jako zdá se, že by, ale má to svoje časové prodlevy. Prostě se snažím chodit na procházky, ráno v 6 jdu na Petřín a prostě jdu si hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny spát, abych se rozhejbala. Dvakrát týdně jdu teda na ten Petřín, dvakrát týdně plavu a to je vždycky ráno, protože já pak bych nezaparkovala nikdy v tom centru s autem, takže musím takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, tak se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No a no potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením. Aha. Když je, no a když není, tak prostě já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teď v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
2: Teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě,
1: protože
2: přišli další 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidrou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata vůbec. Jo. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, prostě romány. No.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
2: Je to pravda.
1: Je to pravda. Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
2: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
2: Ne. Já mám ráda naši zem. Mám ráda naši řeč. Mám ráda naše lidi. I když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu. To je až někdy přehnaný. ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná. Ona, když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takové, že až dokud se o sebe nedokážou postarat, tak maminka je doma. Pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs na letiště, že byla takovou tou policají, prohlížela ty kufry a tak, na letišti léta. A takže já jsem díky tomu měla i slevy na letenky. A potom, teď už je jako v důchodu, ale je tam velice šťastná, spokojená, má tam 5 vnoučat, takže teď se stará o vnoučata.
1: Já tady mám otázku, jak Naďa Konvalinková odpočívá, vy jste mi vlastně odpověděla, takže umíte i ten pasivní odpočinek, že jako opravdu, že si člověk jako lehne na kanape, přečte si knížku a potom i teda aktivní odpočinek, přesně sport, nějaký plavání, tak to máte taky ráda.
2: A v létě ráda jezdím, miluju moře, takže my se sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna, že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
2: No tak já jsem si udělala reiki, všechny 3. stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoc, já vám do toho pušlu reiki, aby to dobře dopadlo. Aha. Tím pádem, no prostě, jakmile někdo nemusí, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou reiki.
1: To jsou ty reiki. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry, je to tak?
2: Ráno, ano, ráno já mám prostě takovou, jsou to mantry, který si říkám každé ráno, na každý den je vlastně jiný plamen, každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní andělé. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky, v pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, a vám to vyčistí, a v neděli je námořnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. Co byste takhle popřála světu, nebo reiki, říkáte reiki, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
2: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mi to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo. Že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada, to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já. To je nádherná rada, opravdu.
2: A já bych všem přála prostě mír. To je teď, myslím, to nejdůležitější. A pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech české země a celého světa.
1: To je krásný na závěr. Mockrát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Děkuju a děkuju za rozhovor. Moc jsem si to užila.
1: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Depozitář Hradecké knihovny čeká oprava. Prezident Petr Pavel se ani dnes neshodl s vládou, kdo pojede na summit NATO. Golfistka Nelly Kordová vyhrála US Open. A počasí bude jasno až polojasno, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Depozitář studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové na Pouchově čeká oprava zhruba za 250 milionů korun. Královéhradecký kraj má připravenou projektovou dokumentaci a stavební povolení. Práce by měly začít příští rok. Depozitář tvoří čtveřice samostatných objektů, které jsou v nevyhovujícím stavu, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
2: Projekt zajistí stabilní a kontrolované mikroklima ve všech objektech, zvýší požární bezpečnost především u starých tisků a vytvoří moderní prostředí pro práci s fondy. Kromě modernizace objektů a snížení energetické náročnosti budovy, rekonstrukce přinese i navýšení kapacity pro ukládání fondů knihovny.
0: Prezident Petr Pavel se ani dnes neshodl s vládou, kdo bude reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. Složení delegace oznámí vláda za 2 týdny. Premiér společně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů odmítají, aby se prezident summitu účastnil. Podle Petra Pavla tím kabinet narušuje zvyky a přišel proto o věci jednat na schůzi vlády. Dnes ale schválila pouze prezidentovu účast na zářijovém valném shromáždění OSN v New Yorku.
3: Ocenil jsem, že přijala rozhodnutí o vedoucím delegace na valné shromáždění OSN a požádal jsem vládu, aby stejně civilizovaně přistoupila i k našemu zastupování na summitu NATO.
0: Pokud vláda prezidenta do delegace na summit NATO nezařadí, je připravený podat kompetenční žalobu. Páteční výskyt tornáda v Děčíně potvrdili meteorologové. Objevilo se v části města Binově. Tornádo bylo slabé. Nízkohladinová rotace se vyskytla jen po krátkou dobu.
4: Na jednom místě tornádo vyvrátilo menší strom, ostatní škody byly menší, většinou šlo o poškozené menší větve. Podle meteorologů takto slabá tornáda nejsou ničím zvláštním a nelze v četnosti a významnosti dávat do souvislosti například s tornádem, které ničilo domy na Moravě v roce 2021. Z Děčínska Jan Beneš, Český rozhlas. Sport.
0: Americká golfistka Nelly Kordová vyhrála US Open. Světová jednička a dcera českého grandslamového šampiona v tenisu Petra Kordy ovládla první 2 majory sezóny jako první golfistka od roku 2013. Loni přitom nezvítězila na žádném turnaji.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude jasno až polojasno. Teploty na východě Čech 24 až 27 stupňů, na horách kolem 20. Vítr slabý, proměnlivý. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Vertyni v Podkrkonoší je uzavřená Hronovská ulice kvůli opravám. Objízdná trasa vede přes Červený kostelec.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, po 14. hodině začíná další program dnešního odpoledního vysílání. Před 700 lety ve výšce několika desítek metrů nad zemí řídil stavbu Petr Parléř a nad nádvořím Pražského hradu začala vyrůstat gotická katedrála svatého Víta. A teď tam stejné kameny opracovávají studentky střední kamenické školy v Hořicích. Praxe ve druhém ročníku je přivedla do místa, které mezi našimi památkami patří k těm nejcennějším a za chvíli vám povíme víc. Klub českých turistů Česká Skalice připravuje pro milovníky dálkových pochodů jubilejní 35. ročník dálkového pochodu Barunka s cyklotrasami Memoriál Vladimíra Ješka. Předseda klubu Petr Škrdla vám poví víc o 14:30. A víte, kde byste našli nejdeštivější a nejsušší místa u nás? Odpověď nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo a Martin Písařík, tak zůstaňte s námi a ať se vám příjemně poslouchá.
1: Dobré odpoledne
6: s Romanou.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Jak už jsme vás také ve vysílání informovali, o víkendu se první cyklisté s rozkoší projeli po kompletní nové cyklostezce kolem rozkoše. Cykloturistům už tady slouží plný 19-kilometrový okruh kolem vodní nádrže Rozkoš u České Skalice. Dílo za 133 milionů vybudoval dobrovolný svazek obcí Kladská stezka po etapách od roku 2020. Teď okruh propojuje obce v okolí nádrže, přináší nové možnosti rekreace a láká do regionu další turisty. Cyklistům okruh nabízí úplně nové pohledy na vodní plochu Rozkoše z dosud nepřístupných míst. A místní lidé ode dneška mohou stezku využívat i k cestám na kole do práce. Trasa kolem Rozkoše je vhodná i pro bruslaře, jsou na ní odpočinková a servisní místa, altánky, občerstvení nebo nabíječky pro elektrokola. Tvůrci okruhu ale museli překonávat i různá úskalí, třeba byly zohledněny požadavky ochranářů, a proto je část cyklostezky provedena z betonu, který je chladnější než asfalt, a pro ještěrky a obojživelníky je vhodnější. Svazek Kladská stezka nyní pracuje na napojení cyklookruhu Rozkoš na Labskou stezku, kdy zbývá postavit úsek mezi Rychnovkem a Rozkoší a také chystá stavbu cyklostezky do Náchoda. Tak pokud přemýšlíte, kam s dětmi na výlet třeba o prázdninách, zkuste to na kole nebo na bruslích s Rozkoší kolem Rozkoše. A nebo se přidejte v sobotu k dálkovému pochodu Barunka s cyklotrasami. Některé z nich vás na novou cyklostezku také zavedou. Více nám o tom poví náš dnešní host o 14:30.

0: Kapela Abba snad vás potěšila v horkém letním odpoledni. Práci s kamenem se teprve učí, ale i tak už zkouší pracovat tam, kde před mnoha sty lety tvořil stavitel a kameník Petr Parléř. Studentky střední kamenické školy v Hořicích Apolena, Adéla a Mariana si své první řemeslné dovednosti ověřují na svatovícké katedrále na Pražském hradě. Právě tam je už ve druhém ročníku zavedla školní praxe.
1: Je to zážitek určitě, je to úplně něco jiného, než co prožíváte každý den.
2: Tři slečny musí několikrát denně vystoupat na 30-metrové lešení u jižní strany vnitřku katedrály, kde pracují na opravě jednoho z velkých gotických oken. Příčina oprav je už skoro 300 let stará, popisuje restaurátor Bohumil Pánek. Jehož firma se o práce v katedrále stará už desítky let.
3: Po požáru někdy v roce 1740 ty okna chytly a ten kámen zdegradoval, spálil se a vyloženě jako odpadal. Takže oni v té době doplnili to do maltových profilů. Jsou to profily, který mají třeba 700 kilo.
2: A když kousek jednoho takového profilu našli správci katedrály vypadlý na zemi, zjistili, že se něco děje. Prohlídka dronem odhalila příčinu a nastínila, co všechno bude potřeba opravit. A na každém z oken to je práce na měsíce.
3: Tam přišlo asi 54 kamenů. My jsme měli za úkol tu maltu sundat a navázat na ty gotický kameny vlastně kopiema. Těch oken tady po tom požáru je 8.
2: A Polena, Adéla a Mariana nemanipulují s těžkými kameny. Jejich pracovní náplň je přeci jen o něco jednodušší.
1: Čistíme kružbový zábradlí, nakonec to děláme jenom kartáčema a houbama a tak.
2: I tak se ale studentky dostávají do míst, kam se nedostane nejen běžný návštěvník, ale kam nemůže skoro nikdo. A doslova a do písmene si mohou sáhnout na kus historie. Zážitkem je sama o sobě už jenom práce ve 30 metrech.
1: Nás překvapilo, kolik tady projde denně lidí a taky jak malí vypadají z toho lešení. Závrať na začátku chvíli byla, ale člověk si na to zvykne po čase. Nesmí se moc koukat dolů a soustředit se na tu práci, co dělá.
2: Člověka napadne, není to riziko pustit studenty na taková místa? Bohumil Pánek začne úplně automaticky při odpovědi na tuhle otázku mluvit o bezpečnosti práce. Že by tím rizikem mohl být kontakt studentů s nenahraditelnou památkou, zkušený restaurátor studentkám věří. S hořickou školou má jen ty nejlepší zkušenosti.
3: Nedáváme jim nějaký extrémně složitý práce, protože tady je hrozně důležitý.

0: končí, na jejich místo nastoupí další parta z Hořic. A protože oken je celkem 8 a projekt oprav je na několik let, mají se i ti další na co těšit. Z chrámu svatého Víte na Pražském hradě Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, jubilejní 35. ročník tradičního dálkového pochodu Barunka krajem mládí spisovatelky Boženy Němcové se chystá na sobotu 13. června a s pozváním na výšlap, ale i do sedla bicyklu je ve studiu předseda klubu českých turistů Česká Skalice Petr Škrla. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pěkné odpoledne, tak dálkový pochod Barunka s cyklotrasami Memoriál Vladimíra Ježka se 13. června bude konat po 35., takže máte jubileum a celá ta léta pochod pořádá klub českých turistů Česká Skalice.
1: První ročník proběhl 15. června roku 1991. Byly dvě pěší trasy, a to 18 a 38 kilometrů. No a celkem teda na tom prvním ročníku se zúčastnilo 37 účastníků. Od roku 1996 už začali jsme plánovat a mohli přijít k nám též na cyklotrasy. Takže cyklotrasy se jezdí od roku 1996 a v tom roce tenkrát padla magická hranice 100 účastníků.
0: 100 účastníků. A ty trasy pro pěší, ale i pro cyklisty vedou krásným krajem mládí spisovatelky Boženy Němcové. Proto se pochod jmenuje Barunka. Kam se teda všude výletníci podívají?
1: Prakticky všechny trasy půjdou ráno přes Babičino údolí. Krátká trasa půjde k Viktorčinnému splavu, potom se vrací směrem na Zlíč, na Dubno, na pomník Dubenský lev a potom zpátky do Skalice. Ty delší trasy potom ty půjdou na Kramolnu, z druhé strany půjde se 50, jde na Chválkovice, na Hořičky, dokonce do Červeného Kostelce, 35 tady zase druhou stranou, tam to jde na Boušín, z Boušína dolů na Dubenskou hájovnu, odtamtud na Mstětín, do Olešnice, na rybník Špinka a kolem rybníku Pikolomíny opět na Kramolnu a přes Starkoč zase a přes Dubno všechny se vracejí do České Skalice.
0: Tak hlavně to Babičino údolí, to jsou místa spojená s mládím Boženy Němcové, ale i ten Červený Kostelec třeba, který jste zmínil.
1: Určitě.
0: A tak dále. A teď už jsme zmínili, že je to jubilejní ročník, to je vždycky taková větší výzva pro pořadatele. Chce to vždycky něco speciálního, nového. Tak co jste přichystali na sobotu?
1: Na sobotu jsme přichystali, budou si moct všichni účastníci koupit novou turistickou vizitku pochodu. Máme samozřejmě nové výroční razítko. Každý účastník nafasuje na startu jubilejní placku 35. ročníku. No a pro každé dítě na konci potom máme takové malé překvapení, je malý dárek. No a další věc, o tom už jste tady mluvila zhruba, protože jak jsem seděl na chodbě a čekal, tak jsem poslouchal. No a přidali jsme letos trasu 19 kilometrů do cyklotras. Opět jsme ji nazvali S rozkoší kolem rozkoše. Tam ten okruh je velice pěkný, je bez výrazného převýšení, takže je ideální pro rodiny s dětmi. Takže letos má premiéru 19 kolem rozkoše a doufám, že teda někdo přijede. Má být pěkný den sobotu, takže nemusí nikdo nikam spěchat. Je spousta občerstvení na trase, takže myslím si, že kdo vyrazí na těch 19 kilometrů, že si tu trasu určitě užije.
0: Užije a vlastně i poprvé pravděpodobně prohlédne, protože byla otevřena, jak jsme teď zmínili před chvílí, o víkendu úplná novinka. Tak když to shrneme, start je pro všechny stejný a v jednom místě a v kolik hodin a kde?
1: Start je od 7 do 11 hodin od Sokolovny v České Skalici. Cíl potom samozřejmě je tamtéž až do 18 hodin, protože pokud jako někdo vyrazí na těch 50 kilometrů, tak tam musí vyrazit jako opravdu ráno a do těch 6 hodin to
0: dělat.
1: Budou mít opravdu poměrně dost našlapané, protože limit by měl být 12 hodin, my tedy máme 11 hodin. No a...
0: A pro ty cyklisty máme tady čtu trasu 32, 55 a 80. Ta 80 to už je tedy výzva.
1: Ale 80 je výzva, ano. Ale i na tu 80 jako je zájem, ale nejezdí tolika lidí.
0: Jen ti největší borci.
1: Zhruba do nějakých, já nevím, do 15, do loni tuším bylo asi 18 lidí, moment.
0: Na tu 80.
1: Podívám
0: na
1: se. Na 80 loni bylo 16 lidí.
0: 16 statečných.
1: je to většinou jako souborci, kteří jezdí na normálních kolech, ale jako většinou už na tyhle ty delší trasy jezdí elektrokole.
0: Už se může i na elektrokole. No a pro pěší, když to shrneme, ta nejkratší trasa po rovince, které říkáte Kočárková, do Babičina údolí 11 kilometrů.
1: Do Babičina údolí 11 kilometrů, no a potom rodinná turistika, další trasa je 15 kilometrů, ta je o ty 4 kilometry delší, že prakticky od toho Viktorčina splavu pokračuje přes Bílý most na Pohodlí, přes Bílý kopec nahoru do Altánu na Rýzimburku, na Novou rozhlednu na Žernově, no a potom stezkou Jakuba Míly zpátky dolů do Ratibořic přes Žernovskou lávku a vyjde se prakticky za Mlýnem.
0: No a 25, 35 a 50 kilometrů pro pěší, to už je vlastně klasika. Tak po 35. můžete v sobotu 13. června už od 7 hodin ráno vyrazit na buď pěší výšlap Barunka nebo na cyklo výlet Barunka a celou tuhle slavnou akci už 35 let pořádá Klub českých turistů Česká Skalice a jeho předseda Petr Škrdla vás přišel pozvat a slibuje skvělou organizaci a pěkné počasí. Tak ať se všem líbí na trati, ať jdou pěšky nebo na kole a vám děkujeme, že jste přijel za pozvání.
1: Doufám, že se všechno dobře podaří. Děkuju za pozvání. Samozřejmě všechny zvu v sobotu a těším se s nimi na setkání na startu. Mějte se moc hezky a naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Tradiční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Vzhůru k výškám se vypravíme s hosty dalšího pátečního habaděje. Po 10. hodině si o cestě za krásou a úspěchem budu povídat s Petrou Řehořkovou, zakladatelkou estetické medicíny, psycholožkou a autorkou knihy Obyčejná bohyně. Po 11. hodině pak to budou mistři balonového létání David Línek a Jiří Hembal. Jejich akce 80 balónů nad Hradcem se v loňském roce stala událostí roku a byla největší balónovou fiestou ve střední Evropě.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Pokud řešíte úspory na energiích, tak jak už jistě víte, Český rozhlas Hradec Králové vám zítra nabídne další velkou radioporadnu. Nenechte si ve vysílání ujít její poslech zítra mezi 10. a 12. hodinou. Tématy hlavními budou právě nová pravidla pro podporu energeticky úsporných opatření. Moderovat bude Tomáš Pancíř a dozvíte se, jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám. Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace, nebo jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry, jak bude možné o podporu žádat. Ale už teď, pokud máte dotazy, tak můžete využít web radioporadna.cz a nebo i telefonní záznamník 221 553 780. Ve studiu zase usednou odborníci, kteří 2 hodiny budou odpovídat na vaše dotazy, které buď pošlete předem, nebo zavoláte. Petr Waldman, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky, a Michal Čejka, odborný poradce Centra pasivního domu. Záznam pořadu, pokud byste to nestihli v reálném čase zítra poslouchat, a také článek k tomu, budou potom během zítřka odpoledne umístěny na webu radioporadna.cz.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Anny Girardotová a Filip Noiré ve hře lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V deštném dnes rozhodnou o budoucnosti druhého stupně základní školy. Cenový strop u benzínu zítra klesne, u nafty zůstane téměř stejný. Basketbalisty Pardubic a Nymburka čeká čtvrté ligové finále. A počasí zítra má být zataženo až oblačno s přehánkami, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Plužábek, hezké odpoledne. Zastupitelé deštného v Orlických horách se v podvečer sejdou na veřejném zasedání. Na programu mají 8 bodů. Jednat budou například o územním plánování, bytovém hospodářství nebo povodňovém plánu. Schvalovat mají taky uzavření druhého stupně základní školy.
3: Druhý stupeň má podle návrhu skončit v příštím roce v červnu. Důvodem je dlouhodobý pokles počtu dětí a s tím spojené rostoucí náklady na provoz školy. Od září 2027 by totiž druhý stupeň v Deštném v Orlických horách navštěvovali 3 žáci. Obec už nyní jedná o přestupu dětí do okolních škol a o zajištění jejich dopravy. Z Deštného v Orlických horách Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Maximální cena benzínu zítra klesne na 41 korun 50 haléřů za litr. Na webu o tom informuje ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 40 korun 5 haléřů. Cena se oproti víkendu změní o 1 haléř. Vláda zavedla cenové stropy u paliv v Česku v polovině dubna. Opatření má platit do konce června. Za zmizením mláďat sokolů stěhovavých v Atrašpašsko-Teplických skalách může být útok vírů velkých. Na základě poznatků v terénu to tvrdí pracovníci správy chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Ochranáři letos zaznamenali prázdná sokolí hnízda na 2 místech Národní přírodní rezervace.
4: Strážci přírody zkontrolovali několik skalních hnízd víra velkého a v jednom z nich našli zbytky peří sokolího mláděte i dospělého ptáka. Dravci podle nich útočí převážně v noci, kdy je proti nim sokol prakticky bezbraný. Podobné případy evidují ornitologové také například v Česko-Saském Švýcarsku a nebo Moravském krasu. Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
2: Basketbalisty Pardubic a Nymburka čeká čtvrté ligové finále. Zatím je stav série hrané na 4 vítězství, 2-1 pro Nymburk. Pokračuje trenér východu Čechů Jan Šotnar.
5: My jsme v té sérii ty dělníci, my jsme v té sérii ty, kteří musí bojovat, hrát na hranici svých možností. A pokud si budeme myslet, že ne, tak Nymburk nás spoukne. V některých částech zápasu nás jasně přehrával. My musíme prostě hrát na doraz v obraně a samozřejmě se podíváme na video. Určitě uděláme nějaké změny jako v každém zápase. Nymburk je taky udělá a uvidíme, kdo se připraví líp.
2: Čtvrtý finálový zápas mezi basketbalisty Pardubic a Nymburka začne v 18 hodin.
1: Počasí.
2: Noc bude zatažená až oblačná, ojedinělé přehánky, teploty do 17 stupňů. Zítra má být zataženo až oblačno, během dne přehánky nebo déšť, ojedinělé bouřky. Teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 16. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika. V místě pokračuje stavba tunelů pro obchvat Náchoda.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Po 15. hodině pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Posloucháte nás v pondělí 8. června. V blízkosti zámku Hrádek u Nechanic pokračuje rekonstrukce části čtyřkřídlé patrové hospodářské budovy. O další prostory a jejich záchranu se zajímala kolegyně Vlaďka Vildová, co zjistila, uslyšíte za chvíli. Reportérka stopařka Zuzana Boučková je dnes v Českém Meziříčí, zkoumá tam Hrnčířův mlýn, kulturní památku, kterou členové společnosti ochránců památek ve východních Čechách zachraňují před zánikem, tak se nám přihlásí do vysílání před 15:30. No a nezapomeňte na Radio Bazar, možnost inzerovat ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové budete mít po 15:30. Zůstaňte s námi, hezký poslech.
7: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.
8: Nosím černý brejle.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Mívalové nutrie, pajasán nebo křídlatky. Ať už jsou to živočichové nebo rostliny, mají jedno společné. Do naší přírody nepatří a nikdo je nezval. Přesto si invazní druhy cestu do Česka našli a daří se jim tady. Přírodovědci to ale vidí neradi, protože tyto invazní druhy utlačují původní rostlinné a živočišné druhy v naší přírodě. Na jejich rizika a šíření upozorňuje akce, která se jmenuje Týden invazních druhů, dnes začíná a nabídne i mnoho akcí a výzev pro veřejnost. Týden invazních druhů pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky po vzoru Velké Británie, kde se takové akce dělají už mnoho let. Cílem je lidem ukázat, že když se budou zajímat o své okolí a výskyt nepůvodních druhů objeví a nahlásí, třeba pomocí mapovací aplikace pomohou tím chránit přírodu. Pokud je to včas, tak lze se takových vetřelců úplně zbavit. Týden invazních druhů se tedy zaměří hlavně na monitoring nebo na to, jak konkrétní druhy určit. Součástí budou i různé informace o doporučených postupech hlášení. Pracovníci agentury v loni zmapovali 60 tisíc výskytů invazních druhů a očekávají, že když zapojí veřejnost, tak se to číslo ještě zvýší. Tak jestli se chcete zapojit, Týden invazních druhů začíná dnes, bude do 14. června. Jak se zapojit do pozorování a seznam přírodovědných akcí po celé České republice, také přesné časy a místa jejich konání najdete na webových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
1: More she

0: blízkosti zámku Hrádek u Nechanic dál pokračuje rekonstrukce části čtyřkřídlé patrové hospodářské budovy, která začala vloni na podzim. Zámku ani parku se ty opravy vůbec nedotýkají, takže veřejnosti jsou přístupné v běžné otevírací době. Návštěvníci by však neměli vstupovat do okolí hospodářského dvora a měli by být opatrní také při pohybu Lipovou alejí. V severovýchodní části dvora je teď podle kastelána Martina Rejmana zpevněno nároží, které už nepotřebuje podpěry. O další prostory a jejich záchranu se zajímala kolegyně Vlaďka Vildová.
1: A teď jsme v nějaké dvoraně, nebo kde to jsme?
2: Ano, toto je dvůr hospodářské budovy, čtyřkřídlá patrová budova, kde se nacházely takové věci jako deputátní byty, stáje, postrojovny, kočárovny, později kolny a jak jsem zmiňoval, také zámecká jízdárna a divadlo. A ta obnova se týká severozápadní části. Měly by se obnovit takové prostory jako jízdárna, kočárovny, v základu zámecké divadlo a spojovací chodba, která přiléhá v podstatě k zámecké budově, kudy by návštěvníci pak do té jízdárny chodili. No, jak vypadá jízdárna teď, to se půjdeme podívat.
1: To jsem nečekala.
2: Málo kdo.
1: Ten strop, to je nádhera.
2: Zámecká jízdárna je skutečně velkolepý prostor, který zdobí na té jedné stěně dokonce 5 združených vitrážových oken. Díváme se nahoře také do toho trámoví odhaleného, které nese například zdobné špice. Nádherná je i vyřezávaná galerie, pod kterou se nachází zgrafitová omítka nebo krb, u kterého se jezdci mohli ohřát. Tohle je můj opravdu sen, aby alespoň ta jízdárna byla hotová. Myslím si, že na mého následovníka nebo následovnici bude pak připadat ten zbytek toho prostoru a také prostor zahradnického zázemí, předzámecké budovy, jižní terasa, oplotit park a podobné záležitosti. Ono je tady pořád na čem pracovat.
1: Jsme v bývalém, ale také budoucím divadelním prostoru.
2: Nacházíme se v zámeckém divadle. Je to takové rodinné divadlo. Skutečně to bylo pro šlechtickou rodinu a jejich známé. A jak vidíte, nedochovalo se nám tady prakticky vůbec nic, protože sem zatékalo, dostala se sem dřevomorka, takže kompletně všechno bylo odstraněno a těšíme se na tu obnovu, která by měla alespoň tomu prostoru dodat to základní okna, dveře, právě omítku nebo podlahu. A v té další budoucí fázi bychom samozřejmě sem rádi dali i sedadla, oponu, jeviště a tyhle věci.
1: Co se tu našlo?
2: Našlo se to třeba dřevěné obložení jednotlivých místností ze zámku. Tady je opravdu velice důležité zachovat všechny věci, nic historického nevyhazovat, protože nikdy nevíte, kdy se to bude hodit.
1: Já si říkám, že ten zámecký areál je samé překvapení. Možná, že na nějaké ještě narazí tam vedle v tom křídle druhém. I tam už jste všechno propátrali.
2: No, že to zrovna říkáte, tak je pravda, že zrovna při stěhování, tak jsme našli dokonce tapety, které by měly pocházet zase z přízemí zámecké budovy. Z herny. V podstatě jsou to svědectví té budovy, která k nám i postupně promlouvá a my se snažíme jí poslouchat a plnit její příkazy.
0: Rekonstrukční práce by podle Martina Rejmana

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Lokální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové se i teď odpoledne vracíme k našemu dnešnímu už rannímu tématu. Reportérka stopařka Zuzana Boučková je v Českém Meziříčí. Zkoumá tam Hrnčířův mlýn, kulturní památku, kterou členové společnosti ochránců památek ve východních Čechách zachraňují před zánikem. Dobré odpoledne, Zuzko, zdravím tě.
2: Pěkné odpoledne, zdravím ze dvora Hrnčířova mlýna.
1: Jak si ráno zmínila, současná budova je z roku 1740 a ty už držíš v ruce další historické podklady a fakta, která jsi zjistila, je to tak?
2: Je to tak. Atmosféra je tu skvělá, voní tu to dřevem, maltou a historií. Když se tady totiž člověk začte do historických podkladů, zjistí, že první zmínka o panském mlýně pochází už z roku 1598, kdy patřil rodu Trčků z Lípy. Tehdy tu hospodařil mlynář Pavel Šňorař. A to jméno Hrnčířův, to má mlýn po poslední mlynářské rodině, která ho koupila v roce 1862 za 22 tisíc zlatých. A mlelo se tu až do 50. let minulého století. Hluboká poklona patří tedy všem dobrovolníkům, kteří tuto tradici zachraňují.
1: No, to je zajímavá a dlouhá kontinuita. Ráno si zmiňovala ten turbínový domek, ze kterého bylo zbořeniště a teď už je opravený. Jak ta rekonstrukce dopadla? Jsou tam nějaké speciality vidět?
2: Dá se říci, že je to architektonický i diplomatický oříšek. Ten turbínový domek z roku 1946, kde bývala Francisova turbína a dynamo, co kdysi napájelo elektřinou půl vesnice a hospodu, má pěknou novou fasádu. Tedy, abych byla přesná, jenom ze tří stran. Když se podívám směrem od vstupní brány, stěna je schválně neomítnutá. Místopředseda společnosti ochranců památek ve východních Čechách Vlastimil Šimek mi vysvětlil, že je to kvůli dohodě s památkáři. Ti chtěli nechat budovu celou neomítnutou, tak, jak se dochovala, jenže cihly trpěly deštěm a větrem. Tak udělali kompromis. Stěny vystavené Nečasu mají fasádu a ta krytá stěna pod přístřežkem zůstala prostě tak, jak byla, abychom dobře viděli zdivo.
1: No a co technické zázemí uvnitř mlýna? Jsi specialistka na ty technické zajímavosti, to tě baví, tak zůstalo tam něco z původního vybavení?
2: Dá se říci, že je to tady dokonalý ráj pro techniky. Hrnčířův mlýn je takzvaný mlýn umělecký. To neznamená, že by tu mlynáři malovali obrazy. Je to typ mlýna, který nahradil původní české složení, které mlelo jen pomocí mlecích kamenů. V tomto mlýně se už zrna prosévají a třídí a na mouku je drtí tři moderní válcové mlecí stolice. Celé toto složité zařízení poháněla voda ze Zlatého potoka, který dříve tekl přímo přes dnešní areál cukrovaru až sem k mlýnské zdi. Je to tedy zajímavý labyrint řemenů a hřídelí a právě proto, aby si tohle všechno mohli lidé prohlédnout, se tu buduje krásné muzeum.
1: No kdy se tedy člověk může do Hrnčířova mlýna podívat na vlastní oči, když zrovna nechce jet brigádničit s lopatou?
2: Standardně to bývá v září, během dnů evropského dědictví a také v květnu při dni otevřených mlýnů. Díky novému zázemí v opraveném turbínovém domku by to brzy mělo být i častěji a plánují se i venkovní akce, například koncerty. Pokud tedy chcete přispět na veřejnou sbírku nebo přijet na některou z dalších brigád a nebo se sem jen podívat, podívejte se na stránky Společnosti ochránců památek ve východních Čechách. Tam určitě najdete všechny informace.
1: No tak ať se dobrovolníkům daří a tím ten entuziasmus vydrží. No a pro vás posluchače opakujeme, že detaily o veřejné sbírce, fotky z rekonstruovaného turbínového domku, historických mlecích stolic, to všechno najdete na webu Českého rozhlasu Hradec Králové, Facebooku i Instagramu. A Zuzana Boučková pro vás na místě natočila i video, tak se tam podívejte. Zuzano, zdravíme a děkujeme, hezký den.
2: Přeji hezké odpoledne.
1: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: 15 hodin a 40 minut. Pondělí, je tu Radio Bazar, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a v našich, na našich frekvencích můžete v následujících minutách inzerovat, co tam máme. Dobré odpoledne, Radio Bazar, vítám vás.
2: Aha, dobrý den, tady posluchačka od Jaroměře. Já bych za nějakou úplatu jen to prodala nějaký dámský oblečení, asi 48, já jsem zhubla a všechno, a lituju to hodit jenom nějako, jen tak. A pak bych tady měla 4 židle, takový na terasu, která měla nějaký ratán, nebo co, ono to popraskalo. A tak jinak to, já bych to taky dala nějaký za kafe nebo za čokoládu něco.
1: Jaké máte číslo?
2: 64 276 200. Děkuju.
1: Hezký den a naslyšenou. Tak máme tady nabídku z Jaroměře. Paní nabízí větší množství dámského oblečení velikosti 48 za symbolickou cenu, protože jí je to líto vyhodit a už toto oblečení nepotřebuje, je to v pěkném stavu. A 4 židle ven na terasu nebo na balkon ratanové, možná k trošku nějaké opravě, taky za kafé říkala. 604 276 200 má telefonní číslo a Radio Bazar pokračuje. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den. Koupím otočenou stoličku ke klavíru nebo k pianu a veškerý starý přilby, bodáky a sekerky a hlavně řeznický a tesařský. A je na telefon 608 10 38 10.
1: Hezký den, naslyšenou. Pán by potřeboval otočnou stoličku k pianu koupit a potom staré přilby, bodáky, sekery, řeznické třeba sekery. 680 3080 je jeho telefonní číslo, tak můžete nabídnout. Dobré odpoledne, tady je Radio Bazar.
4: Dobrý den. Já bych prodal rozvrušovací kotouče, průměr 300 mm, díra 32 mm, síla 3 mm. 15 korun kus. Telefonní číslo je 777 992 283. Je to nový Bydžov.
1: Nový Bydžov, a kolik jich máte? Větší množství?
4: Asi 20, ano, děkuju.
1: Asi 20, ano, nashledanou. Takže asi 20 rozbrušovacích kotoučů v průměru 300 mm. Má pán za 15 korun asi bude jeden. 777 992 283. A volal znovu Bydžovska. Radio Bazar pokračuje. Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne, já bych měl nabídku, prodám ve Smizicích garáž na dohodu a pak bych měl ještě, prodám Fabii kombikovou 1,2, 51 kW, na je to 121 tisíc, auto, automatické svícení, dálkové zamykání. A podrobnosti ještě po telefonu, co to. To by bylo všecko. Na telefon ní číslo 905 944 720.
1: To je nějaké zvláštní 905. Není tam na začátku něco jiného?
5: Je tam 605.
1: 605. Ano, 944 720. Tak jo, mějte se krásně, nashledanou.
5: Taky se mějte hezky, děkuju, nashledanou.
1: Pán ve Smiřicích prodává garáž, můžete se s ním domluvit, a ještě taky Fabii kombi. A telefon 605 944 720, pokračuje Radio Bazar. Dobré odpoledne, můžete?
6: Dobrý den, já si jenom slovím rádio.
1: Díky.
6: Já bych měl k nabídce zahradní plynový grill, takový větší, pěkný, na kolečkách. Potom bych měl k nabídce šicí stroj Veritas, kufříkovej, a kola, jízdní kola Favorit, retro. Mm-hmm. A vzduchovku z roku 1964. A bylo by to, prosím, na čísle 737
7: 366-048.
1: A voláte odkud?
7: A volám Jilemnicko.
1: Jilemnicko. Yes. Tak jo, zdravíme. Mějte si krásně, naslyšenou. Tak tady inzerát z Jilemnice. Pán má zahradní grill, plynový větší, k nabídce šicí stroj Veritas Kufříkový, kola Favorit a vzduchovku z 60. let. 737 366 048. Jedeme dál. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
8: Dobrý den. Já bych nabídla nebo prodám pískovcové koryto. Je to délka 180 cm jako dekoraci na zahradu. Je to z chléva. Potom nabízím starou litinovou řezačku kopřiv a zelené píce. Průměr řezacího kola je 1 metr a to by byla cena dohodou.
1: Tak to je velká řezačka. Ano, a ještě něco?
8: Mm-hmm. Zatím by to bylo všechno.
1: Tak číslo na vás?
8: Jo, 731 589 248.
1: Tak, teď je to všechno. Děkuju, tak hezký den. Naschledanou.
8: Taky, naschledanou.
1: Tak, pískovcové koryto, asi 180 cm dlouhé, jako dekoraci třeba na zahradu, nabízí paní a litinovou řezačku kopřiv a píce. 731 589 248. No a je to všechno. Radio Bazar zase zítra po půl čtvrté.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

maraton, svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez nich města i v činy. A já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš. A já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř. K obrazu svému nech mě shořet.

jsem vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí,

0: taxistách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát se dovíte, jak se žije v exotické Venezuele, ale i studuje v Americe. Na cestách s Eduardem Freislerem, novinářem a cestovatelem, vítězem ceny Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku 2025. Proč lidé nemají nic z bohatství země s největšími zásobami ropy na světě a jak snášel život v tropech. Hlavně za světlými i temnými stránkami Venezuely, ráje v rozkladu, vás vezmeme v pondělí, jako obvykle po 18. hodině.

Petr Rezek vám zpíval v Dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě kapela Eurythmics tu bude, než udeří 16. hodina, a pak tu budou zprávy s Radkem Pulkrápkem a také Humoriáda s Josefem Dvořákem a Pavlem Kučerou. Příjemnou zábavu po 16. hodině.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Trutnov dnes představí proměnu sídliště Zelená louka. Vláda schválila navýšení plateb za státní pojištěnce. Čeští hokejisté odehrají skupinu světového šampionátu v Düsseldorfu. A počasí zítra má být zataženo až oblačno s přehaňkami, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulhrábek, hezké odpoledne. Obyvatelé Trutnova se můžou seznámit s proměnou části sídliště Zelená louka. Radnice o 17:30 představí na základní škole Mládežnická architektonickou studii. Účastníci budou moci debatovat s architektem i se zástupci města, říká mluvčí Trutnova Adéla Ščudlová.
2: Navazuje na průzkum z roku 2022, kdy měli občané možnost sdílet své nápady s vedením města ohledně vnímání veřejného prostoru na Zelené louce. Přináší konkrétní řešení. V oblasti dopravy se zaměřuje na celkové sklidnění provozu a bezpečnosti chodců a cyklistů. Počítá s kultivací zeleně nebo s rozvojem společenského života.
0: Depozitář studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové na Pouchově čeká oprava zhruba za 250 milionů korun. Kraj má připravenou projektovou dokumentaci a stavební povolení. Práce by měly začít příští rok. Depozitář tvoří čtveřice samostatných objektů, které jsou v nevyhovujícím stavu. Vláda schválila navýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun na příští rok. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš za hnutí ANO. Vyšší platby mají pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a doplnit peníze, které v systému chybí. Podle Andreje Babiše vláda zároveň požaduje po ministerstvu zdravotnictví úspory.
3: Zdravotnictví určitě má rezervy z hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
0: Veřejné zdravotní pojištění letos hospodaří s víc než 570 miliardami korun. Z toho stát do systému posílá za děti, seniory a nezaměstnané 160 miliard korun.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté odehrají skupinu světového šampionátu v příštím roce v Düsseldorfu. Podle původních plánů Mezinárodní hokejové federace měl přitom národní tým absolvovat základní část turnaje ve druhém pořadatelském městě Mannheimu, pokračuje reportér Karel Schamberger.
4: Federace se na změně programu dohodla s německými pořadateli. Česko zůstává ve skupině B s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Světový šampionát se v roce 2027 uskuteční od 14. do 30. května. Semifinálové zápasy a utkání o medaile jsou na programu v Düsseldorfu.
1: Počasí.
0: Noc bude zatažená až oblačná, ojedinělé přehánky, teploty do 17 stupňů. Zítra má být zataženo až oblačno, během dne přehánky nebo déšť, teploty kolem 20 stupňů a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. V místě pokračuje stavba nové silnice ve směru na Náchod. Držte se objízdné trasy. Tolik informace z dopravy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj, Pavle. A je tady Josef Dvořák šťastný, protože já jsem se teď dozvěděl, přátelé, jednu věc, že zítra má být blbě, má pršet a my hrajeme s pidlou v zádech někde na Mlejně u Plzně. Copak, já to hraju v dlouhým hábitu, mně bude ještě jakž tak dobře, ale strachoval jsem se, že promokneme. A to už jsem tady dostal zprávu v rozhlase. Přátelé, diváci, klidně přijďte, ono totiž před začátkem představení přestane pršet.
5: On to ví, prý. Není nad naše dovádění, kde se všichni vesmíšky změní.
1: Humoriáda.

0: Nádherná láska Pavla Nováka hudebně odstartovala dnešní Humoriádu, kde je hostem Josef Dvořák a ten nám poví, jak se má, co dělá.
1: No, já se mám skvěle úplně. Ne, opravdu, čoče, já se mám úplně skvěle a nerad bych, aby se mi to něčím pokazilo teda.
0: Přesto jsi trošku postěžoval, že všechno nějak rychle roste.
1: Šíleně.
0: Takže musíš sekat, řezat.
1: V jednom kuse. Já bohužel teda teď na sobotu a neděli, nebo v pátek jedeme do Brna, se bude odevírat nějak v rámci náštěvníků, jako připomínka na náštěvníky, se bude odevírat most. Je pojmenovaný most podle Adama Bernaua. Mm-hmm. Ten má přiletět z Nového Zélandu a my si spolu čas od času telefonujeme a on se mě ptal, a slibujeme si, že se navštívíme. Já tam nepojedu, to je strašně daleko. Ale když on bude tady, jo, tak už se informoval, přijedeš, tak jsem říkal, jasně, samozřejmě. Takže se těším, ale já bych zase v sobotu měl být na chalupě a sekat trávu.
0: Takže expedice Adam 84 s tebou a s Adamem Bernauem bude pokračovat? Částečně. Jo.
1: Částečně, ano. Budeme se držet za ruku a budeme držet palec tomu, kdo to bude odevírat ten most, aby to nepopletně.
0: No a hlavně nenastupujte do žádného vozidla, které vypadá jako Lada Niva. To bylo to vaše přemístěvadlo,
1: no,
0: že jo?
1: No, to tam
0: aby se něco nestalo,
1: taky.
0: Aby někdo nezmáčk čudlíka, nebyli jste zase někde úplně jinde, v minulosti, v budoucnosti, co já vím. Ale každopádně krásná akce, nevěděli jsme o ní, díky tobě víme.
1: Jo.
0: A teď se dozvíme, koho nám vybereš.
1: No ale to já mám samý milý povinnosti. Pavlíku, jo? Kamarádi, přátelé, poslouchejte. Pan Jiří Sovák, chalupáři. Mám něco dodávat?
0: Nemusíš, režie František Filip, ale ano. To všichni vědí.
2: Je, stydná hlava, to mi zakázal, já musím jít pořád nějakou pokrývku.
3: Co to tak zdůraznit, já jsem úplně klidný, co na mě koukáte, jako bych byl nějaký cvok, nějaký dědek, prostě potrhlej. Že mám tu rádiovku na hlavě, to se nezlobte, ale to je prostě, to mi doporučili, ponáš mi stydne hlava. A jak nemám pokrývku na hlavě, tak mám šílený bolesti. Tomu říká teplá večeře? Ej, pohřívaná večeře. Taká teplá večeře. Dojeste to sami, já už jsem sytej. Pomoc má mě nějak, sakra.
4: Dobrý, jo,
3: počkejte, neuklidněte se, nebuďte tak nervózní, sakra.
2: Klid.
3: Tak to je naposled, pane císař. Já jsem v invalidním důchodu.
2: Klid.
3: Tady to mám černý na bílým, já se nesmím rozčilovat, já myslím prožívat žádný konfliktní situace.
2: Ale pane Huma, jaká pak konfliktní situace, no, spadly skory, protože byli snilí, no.
3: Klid.
2: Já se nebudu rozčilovat,
3: já jsem. Prášek, já si mám prášek, kruty, tu na ryby. Já nejsem třeba vrah!
5: To je můj dům! Moje pastel! A vy jste mě číhal z mýho záchoda!
3: Ale já se s váma zlobit nebudu. Já mám jedny nervy a jedno zdraví. Tady mám na to papír. V baráku mám na to papír. Ano, Ežen Huml pacient potřebuje klid. A ten klid tady bude. Nebo to rozsekám všecko na tříčky.
2: Všechny geniální myšlenky jsou jednoduchý.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik chalupář Jiří Sovák, jsme zase na chalupě, Pepo.
1: No.
0: Už jsme probrali, co ti dělá starosti a teď co ti tam dělá největší radosti.
1: No největší radost mi dělá to, jak kolem chalupy proudějí ty nekoneční davy lidí.
0: Průvody smávátky,
1: průvody
0: zdravíme
1: smávátky,
0: Pepu.
1: No. Hele, my jsme to kupovali, to už jsem mnohokrát řekl, jako samotu. To byl důvod, proč já jsem přistoupil na to, aby jsme měli chalupu, ale jedině na samotě. A ten majitel, když nám ji prodával, my jsme to kupovali nějak dávno zpátky a bylo blátivo, pršelo a já už nevím, na co bych se vás tak zeptal. Seděli jsme u stolu a uzavírali jsme ten obchod a na co bych se tak zeptal. Jsou tady lidi, okolo chodí lidi a on se mě podíval, říká, vy někoho vidíte? Já nevidím nikoho. To byla taková hloupá otázka. Tak to byla asi podle mě poslední chvíle, kdy tam lidi nechodili. Mm-hmm. Ne, že by začali kvůli nám. Takhle domýšlivej nejsem. No jo, ale on je to český ráj, člověče. To jsou davy lidí. A si s kolika lidma já se seznámím, s kolika se vyfotím, kolika se podepíšu.
0: Jsi součást krás českého ráje.
1: No, dokonce můj bývalej tchán, ten chtěl, abych tam vyvodnickým vylez na vrbu a dělal každou celou hodinu dětem vystoupení.
0: Co ti za to nabídnul?
1: Co?
0: Co ti za to nabídnul?
1: Nic,
0: za takový výkon?
1: Nic, jenom, že lidi budou spokojení. Já říkám, myslíš to dobře, člověče, já si sem jezdím odpočinout, takže každou hodinu vylezu na vrbu.
0: Jo?
1: No, ne.
0: Nebo ne? Tak
1: rozmluvil
0: ne.
1: Jsem mu to.
0: Jo, dobře, takže neuvidíte Pepu na vrbě, ale možná ho zahlédnete v zahradě s kosou.
1: Jo, to určitě. A já už jsem se naučil, hele, já už před lidma, ze začátku jsem prchal, ale pak jsem pochopil.
0: Pak jsi na ně zvyk.
1: Zvyk jsem si, nemá to smysl. A teď můžeš někomu udělat radost třeba, fakt.
0: Pochopil jsi to úplně správně.
1: Ano.
0: Já myslím, že posluchači a návštěvníci českého ráje už vědí, kam zamíří. Teď se naplno inspiroval, takže ať jste všichni spokojení. Tak s kým budeme spokojeni dál v naší humoriádě?
1: Nejsem já blbý.
0: S Jiřím Sovákem nebo Petrem Martinákem, známým to bavičem a imitátorem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04 je posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda právě teď probíhá. Josef Dvořák, Pavel Kučera ve studiu. Vy možná na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy. Jiří Sovák nebo Petr Martinák. Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
3: A já bych si přál Bčko.
2: Máme zapsáno. Díky moc.
3: Děkuji.
2: Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Haló.
2: Haló.
5: Tady Pepa z Kopřivnice. Zdravím vás, pánové, hlavně Pepička.
4: Díky.
5: No a Pepička řadím já osobně mezi tři krále. Je to Vlasta Burian, Ladík Menšík a Pepíček Dvořák.
4: Já to opakovat nemůžu, vy to opakujte.
2: To je tedy svatá trojice skoro.
5: Tak jo. Marie Formáčková nedávno v nedělní pořadu hovořila o Pepičkovi, že je dokonalej a že je pořád lepší. Já bych to podepsal 10x.
4: Musím Maruš se poděkovat.
2: Pepa, děkuje.
4: Díky.
5: Tak jo. Pro Ačko, jo.
2: Děkujeme pěkně. Mějte díky. Se hezky, Pepo. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tady je Jirka Štěrčan. Já vás zdravím do studia. Oba dva, i Pepíka Dvořáka. I
4: dobrý
6: vás.
4: Den.
6: Dobrý den. Hodně zdraví vám přeju.
4: Díky.
6: Jste nějaký smutný, že to je ten váš hlas.
4: Ne. Já vám nechci skákat do řeči, pro Bůh.
6: Ale klidně, říká, už jsem starý dědek a mě to nevadí.
2: Tak, Jirko.
4: Tak já jsem mladý dědek, já budu čekat jenom.

0: se to tak dá možná i říct, ale nechci prozradit výsledek. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Mm-hmm. Dobrý den.
1: Zemník, zdraví Pavlíčka a Pepíčka, jak jste se krásně představili.
2: Jo.
1: A Pepíček vybral dobře, tak bych chtěl pana
0: Soláka. Máme to tam a děkujeme.
1: Nazdar, kluci.
0: Naslyšenou, kluku jeden.
1: Ahoj.
0: Ušatý. Tak Jiří Sovák může pokračovat a podívejme se na to. Už to tu bylo zmíněno v telefonátech. Téma je dětkové.
2: No to je dobrý.
3: Oni, některý dětkové, jsou choulostivější na svůj zemníček než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe třicátníka. A nebo ve 30 šedesátníka. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně, opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyschne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky, jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímnej dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství já nepěstuju. Ale tyhle dětkové, co tam chodí v tom parku, ty, tam chodí mezi těma holkama z kuchařské školy, modrý krky jako krocaní, vytřeštěný furt, jako kdy to začne. Kdy to začne? A vůbec se nenapadne, že už to bylo. Abych to vysvětlil, oni tam děvčátka chodí přes most, mají školu za mostem, kuchařskou a zkracují si to po schodech přes park do Davis. Tam chodí a dětkové to vědí, tak tam chodí, tam se popelej a ukazují tam svoje peří prostě, no, mezi holkama. Já tam taky občas zajdu. Ale já tam chodím spíš kvůli těm dětkům, až to je tutovka. Nedávno jsem tam byl, a to ani kvůli dětkům, ani kvůli holkám bylo po dešti. Tak jsem se šel nadejchat čerstvýho vzduchu, až to je v Praze vždycky 2 hodiny vzduch po dešti. Pak se to zase ty plyny zavřou. No a nikdo tam nebyl, akorát jeden nevybrkovaný dědek si to tam hasil po cestičce. Cestičky tam takový asfaltový s loužem a vody, kaluže vody tam byly veliký. A co čert nechce, pač nikdo tam nešel, tak dědek šel uvolněně, téměř po 4 si to hasil. A přesto najednou střebíčky zacupitela dívenka jako malovaná. Dědek okamžitě vystartoval do pozice, teďka před ním louže z pravý strany holka, pan Ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel, on jí přeskočil s nasazením života. Ovšem zapích se tam hubou do keře. Vysel tam ze stráně, já ho tahal nahoru, teď to vypadalo, jako když zápasíme, páč, já už taky nejsem žádný velký frajer. A domlouval jsem, ale tam jsem pochopil, že je možný ještě těsně před smrtí za sebe udělat blbce. Humoriáda.

0: Na viděnou nám zpívali Krištof, tak těšíme se i s nimi naslyšenou a v tuto chvíli se rádi uslyšíme s někým z vás, kdo bude soutěžit v naší humoriádnické červnové hře. Hrajeme o knihu z edice Humoriády plus ještě šance každý týden v pátek získat v losování digitální rádio. 731 800 900 je náš telefon a počkáme si, kdo pak se nám tam umístí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak slumíme rádio, prosím, to je první věc.
1: Ano.
0: Druhá věc, kdo a odkud volá?
1: Jenda Orlické hory.
0: Dobře.
1: Já vás zdravím, pana Dvořáka.
2: Díky.
0: To je dobře, si ho předcházíte. Otázka se týká samozřejmě jeho, vždy je to o našem hostu konkrétním, který sedí ve studiu, takže já se ptám. Josef Dvořák uváděl velkou hudebně soutěžní reví Československé televize s názvem za A. Dva z jednoho města, za B. Dva z jednoho těsta.
1: Dva z jednoho města.
0: No jo, to je jasný. Tak knížka je vaše.
1: No.
0: Tím pádem ještě prozraďte, kterou jste si vybral. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny
1: Jiřího. No samozřejmě Kulišárny.
0: Jo, nemusím to říkat všechno.
2: Správně, no, správně.
0: To je muž na správném místě, ten pan posluchač.
1: Jo, jako,
0: no.
1: Když je tam pan Dvořák, tak no. Určitě.
0: Tak jo, tak my vám gratulujeme v tuto chvíli a držíme palce v pátek v losování.
1: Jméno.
0: Jméno.
1: Polednice.
0: Ještě jedno.
1: Věk. FL.
0: Jo, takhle.
1: Nejsem dítě.
2: To je kytice, no.
0: Pán cituje z umění našeho hosta. No, výborně, tak jo. Tak vy jste fanoušek tělem i duší toho Pepi, vy tu knížku musíte mít prostě.
2: A vy jste viděl nějaký pořad dva z jednoho města?
0: No.
2: To ne.
1: Určitě jsem říct, když to dávali tamhle někde v tom, to bylo ze Sichrova. Hradce Králové to bylo.
2: Na Sichrově jsem zrovna nebyl teda, to byl jediný, který jsem neuváděl, ale když to bylo na Spartě, bylo to v Plzni, v Budějicích, v Ústí.
0: Pardubicích, České Budějovice, Karlovy Vary, Bratislava, Zlín, Trnava, Praha, Liberec, Kladno, Žilina, Brno.
1: To, ten
2: ano.
1: Sváťák Kuřátko, tak to vždycky vyhořeli trafačky a protože všichni zapli něco, tak to šlo do háje normálně, ty trafela.
0: No, to se blikalo žárovkami, jak
1: no,
0: se má pokračovat.
1: Oni to stejně podle toho, to na to nemělo vůbec vliv, protože to ani nešlo tak ani udělat.
0: Ale tak optický ale pocit a dojem byl, čeho je více.
1: A měli ty lidi radost, tak to tak mysleli.
2: No, byla to hra, hrálo se, jo.
0: Uh-huh. Tak jo. Tak Jendo, ať to všechno nepropovídáme, ten dnešní určitě, celý pořad.
1: Určitě. Ať mi to tam pan Dvořák podepíše, napíše mi tam Jendovi.
2: Jasná zpráva, nějak to dáme dohromady
0: tak
2: tohle.
0: Tak ještě jednou gratulujeme, mějte se hezky, děkuju, naslyšenou. Děkuju.
2: Ano, naschle.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: Tak a my se teď od pořadu a z doby let 83 až 86 od dvou z jednoho města přesuneme do současné humoriády. Yeah. Tady nemusíte blikat žárovkami, tady stačí hlasování SMS-kou nebo telefonátem. No a aby bylo o čem hlasovat, tak rozehrajeme další kolo. Koho vybereš?
2: No, koho vyberu? Já ho mám tady napsaný, jo. Já jsem šťastný, že jste ho sem napsali. Teď jsme měli před chviličkou pana Sováka a kdo myslíte, že je teď? Pan Horníček.
0: Mm-hmm. Z kabaretu U dobré pohody.
2: No.
0: Tak to bude pohoda.
2: Je, minko.
0: Prohlídka Prahy.
2: Dva písaři, vzpomínáte?
4: A taky si všimněte, jsou sochy v Praze, které jsou spojeny třeba s určitými nápisy. Já jsem objevil tady takovou sochu, tam je to socha, je to taky spíš relief, bych řekl. Pod kvetoucím kaštanem to všechno je vytesaný. Takový obézní člověk vyvalil sud zrovna, či to je mládek nebo stárek, nevím. Vyvalil sud a pod ním nádherný nápis dieta žaludeční žlučníková diabetická. Si říkám, s tím sudem je to nádherná reklama. A na tom též sousoší v kousek dál je paní, která nese tři korbele, talíř buchet a zase dieta srdeční výživná. A mezi tím krásný nápis dietní jídelna. Nádherná reklama. Člověk to vidí, dostane chuť, jde dovnitř a tam dostane plátek se zeleninou. Taky to je umístěno, bych řekl, nesprávně. Já bych teda třeba do Mariánských lázní, jako léčebný ústav Svoboda, třeba by vítal své pacienty, nebo v Karlových Varech ústav Thomayer, zase, že byl vyzdoben pán ze sudem a paní z buchtem, a pak vejte dovnitř, bum, redukční dieta. Žádný takovýhle ty sudy a buchty. Tak to je taky zase takový příklad krásného sousoší, které bych řekl, znamená něco jiného, než v podstatě by mělo. Ale to jsou sochy takové, jenom ozdobné. Pak jsou sochy přímo konající. Sochy konají různé úkony na domech, například drží balkony. Zná to po Praze řadu případů, kdy socha drží balkon, třeba Klam Galasův v palác, obři takový, a vždycky jsou to takový svalnatí chlapy. Ten sochař ví, co je asi síly zapotřebí k tomu udržet balkon. Tak vždycky vytěže svalnatýho chlapa. Přitom je to blbost mezi náma, protože i kdyby vytěsal štílýho člověka, třeba mě, jak ten balkon drží na ukazováčku, jak se taky nic nestane. To je jenom taková představa, že to musí být svalovec. A tahle důslednost, řekl bych, realistická, už je neposedne v případě žen. Všimněte si ženy, které nesou balkon. To jsou usměvavý štíhlý bytosti, takhle stojí paní, usmívá se a na hlavě má balkon. A ona vypadá, jako kdyby tam měla závojíček nebo kytku do vlasu. Nic. Ta ženská neví, co to obnáší nést balkon. Jenom jednou se viděl změnu výrazu takový sochy, kdy na ten balkon vyšla jiná paní, daleko silnější než ta dole. A ta, co tam držela, tak jenom tak zaťala zuby, ale jinak se nic nestane. A tak jsem chodil po Praze, já nevím, možná 2 nebo 3 roky a fotil jsem tyhle sochy. Bavilo mě to si s nima povídat a ty hovory jsem zapisoval, oni odpovídali. A chtěl bych to ne jako průvodce, já vám taky neříkám, kde to je. Já vám jenom říkám toto, zkuste jednou jdouce Prahou zvednout oči a objevíte další, novou Prahu. Prahu těchto bytostí, které tam, jak říkám, sedí, klečí, něco prožívají a které si zasluhují tu vaši pozornost, objevíte nové město. Já vám přeju na této objevné pouti šťastnou cestu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Horníček. Poprvé bude dál, to už je otázka na naše posluchače a posluchačky a posluchačata u rádia. Pište SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B je SMS-ka pro Ivana Mládka v tuto chvíli na 90 011 04, tam jsou SMS schromažďovány a spočteny v zápětí po písni a po našem dalším vstupu 731 800 900 je náš telefon. Pepa Dvořák se těší.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A kdo bude mít v našem vysílání teď zelenou, bude to v humoriádě dál vystupující z našeho archivu. Miroslav Horníček nebo Ivan Mládek, Josef Dvořák i Pavel Kučera se těší na vaše hlasy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Věra od Budějc a chtěla jsem se zeptat Pepička, kdy jestli budou toho pidlu v zádech, který ho toužím vidět, hrát někde tady v okolí těch Budějc.
3: Je, Minko, na to já vám nejsem schopný odpovědět, protože veškerou produkci řídí moje žena. Já do mě strčí jenom, ukáže rukou směr a já jedu.
1: Jestli máte někoho s internetem nebo vy vládnete, tak koukněte na Josefovy stránky, určitě najdete hravě tam všechny termíny potom.
3: A vy jste z Budějic?
1: Od Budějic, říkala.
2: Od Budějic, ano. No. Dobře, takže děkuju a ano. Já to zkusím a volím znovu pana Horníčka.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: A mějte se a držíme palce, ať najdete představení. Zábavné, viděl jsem taky, chválím a jdeme dál.
3: No, a 40 let na světě.
1: Dokonce, Pepa, s představením. Tak, to máme velkou ozvěnu, takže hodně slumíme rádio. Tak ne. To je jak na náměstí nebo na návsi u kolotočů, tak to nebudeme poslouchat. Dobrý den. Haló?
4: Dobrý den. Zdravím Pavla, zdravím i pana Vodáka.
3: Mm-hmm. Milej, dobrý den.
4: A já bych prosil Bečko pana Vládka.
1: A kdo pak volá?
4: Volá Jarda, volá z auta, volá od Pálavy.
1: Dobře. Tak se mějte, dobře dojďte, nashledanou. Tak jo, poslechneme si dalšího, odkud je a kdo? Dobrý den.
5: Miroslav Karviné.
1: Výborně.
5: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
5: Dávám hlas Ivanovi Mládkovi.
1: Děkujeme.
3: Ano.
1: Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. A poslechneme si rozhodující hlas, protože teď je vyrovnáno. Teď, v tuto chvíli.
3: Dobrý.
1: Že jo? No.
6: Dobrý den, já vám zdravím. Mhm. I pane Dvořáka.
3: Děkuju.
6: Já jsem chtěla jenom poprosit, jestli by pan Dvořák mohl zaspomínat na natáčení pana Tau a s tím slonem, s Bimbou. Yeah. A nebo na malý televizní kabaret, něco zajímavého. A jinak dávám pana Horníčka.
1: Děkujeme.
3: Hlejte, rád bych, ale ono je to delší vyprávění a my se nemůžeme teď zaseknout na jednom vyprávění.
1: No, mě by to taky zajímalo, já jsem to jako dítě obojí zažil.
3: Jo, to by, no, tebe to zajímá
1: já
3: taky.
1: Já jsem bylo dítě tehdy.
3: To znamená, tvůj pohled znamená teď, že to můžu vyprávět.
1: Můžeš něco, aspoň ať posluchačka je uspokojená. Hlejte,
3: tak já vám řeknu jednu věc, teda maličkou. Tam tenkrát, jestli si vzpomínáte, vystupovalo jedno sluně. Mm-hmm. Tenkrát nám ho koupili na filmování, to sluně se jmenovalo Šanty a říká se, že slon má obrovskou paměť. Tak ta Šanty, to byla slonice, má obrovskou paměť. Představ si, že já jsem měl monolog, držel jsem jí za špagát, který ona měla kolem krku a vždycky, když jsem ten monolog končil, tak ona mi svojí nohou šlápla na moji nohu, než se ozvalo stop. Vždycky, já nevím, co jí to napadlo.
1: No, taková režisérka.
3: Taková režisérka.
1: No, asistentka režie.
3: Pozor, tak jsme to jeli ještě jednou a ona to zopakovala. No a nic, já jsem vysadil svoji dceru, která tam byla, kterou jsem tam měl sebou na slonici, vyfotil jí. Ale představte si, přátelé, že po mnoha letech, my jsme byli v zoologické zahradě a šli jsme se podívat na slony, tam je velikánský výběh a všichni ty sloni byli na druhé straně toho výběhu. Já nevím, co mě to napadlo, jsem zavolal Šanty a z té schrumáže těch slonů jeden začal couvat, vycouval, otočil se, přišel k nám, my jsme stáli nad ním, tam je to takhle udělaný, a já jsem na ní volal šanty, a ona mávala chobotem, ne, a dívám, opravdu. Ale mě ještě teď naskakuje husí kůže, no. Takhle. Mají krásně, obrovskou paměť.
1: Slovo. Krásně, krásně. Tak to je šanty, která hrála Bimba.
3: Ano.
1: Panu Tau,
3: ano,
1: abychom
3: ano,
1: věděli.
3: Ano.
1: A to bylo v Zoo Praha nebo ve dvoře?
3: V Zoo Praha.
1: V Zoo Praha, tak. Tak jo, tak už to víme všechno o sluněti.
3: No.
1: Tak můžeme pokračovat v tuto chvíli s Miroslavem Horníčkem, jak nám zvídavá posluchačka rozhodla tento souboj.
3: A to se máme, to se máme, děkujeme.
7: Já jsem vás upozornit, že tady na okrajích jeviště jsou nachystány pro případ potřeby papíry. To je... Ne, to je na písemné dotazy, které je možno o přestávce napsat a položit, protože já teď zjišťuju, že jak zajímavé, jak některé slova nabývají váhy v určité konstelaci, že jo? Já vždycky, když řeknu slovo papíry, tak se ozve smích. Měli dokonce popis, ano. Ty předkové neuměli nic udělat, opravdu. A je to zajímavé, já jsem, mě to napřed jsem ani nevěřil, že je to tak vážný tenhle problém s tím papírem, protože my jsme tam spíš měli trápení vybrat si barvu. Mezi těmi 8 barvama, tak si vybrat, kterou barvu chceme pro barvu té, které koupelny, ale nedávno jsem zjistil, že je to problém, protože jsem poprvé v životě vešel koupit tento sortiment, tedy koupit, kupovat, a říkám té dámě za pultem, že chci toaletní papír, a ona říká, nemáme. A pak se na mě podívala a buď mě poznala nebo co, protože najednou se prudce naklonila přes ten pult a zašeptala mi, počkejte okamžik. Tak jsem počkal a ona za chvilku, když lidi opustili krám, přišla a nesla zabalený 4 svazky, že jo, který mě opatrně předala jako špionážní materiál. Takže jsem první, kdo vyfasoval toaletní papír na obličej.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou sérii s Miroslavem Horníčkem, takže můžeme do závěrečného souboje. Kam vracíme ty, co vás ještě nestihli pobavit v dnešní humoriádě? Je to Petr Martinák, tentokrát se utká s Ivanem Mládkem. Tak co vy na to? Hlasujte Humor mezera A nebo B na 90 01 04. Telefon 731 800 900. Koho by si dal Pepa ve finále?
3: Je, smím napovídat, já mám rád Ivana Mládka.
1: No jasně, čekal jsem to, byla by to pohádka o Sněhurce, no uvidíme, co si posluchači zvolí. Petr Martinák je taky šikovný, určitě by nám pověděl nějaké veselé vtipy i se svým společníkem. Teď Věra Špinarová a vzpomínka na Fernando od Aby.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak, my už známe výsledek hlasování s Josefem Dvořákem. Pepa je zklamán trošku, no, že ten Ivan Mládek nebude.
2: Já jsem byl odehnaný od toho, abych se do toho nehrabal a nepočítal to znova. Řekni to, jak to bylo.
1: No, já jsem to objektivně všechno tady přijal. Všechny hlasy SMS i během písničky hlasující po telefonu. A výsledek je, že Petr Martinák s Mojmírem Maďaričem v našem archivu mají vtipy a my je teď nabídneme.
2: A já se těším.
1: Tak jo, tak jdem se smát.
3: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
4: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopného z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. A on říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
3: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkon, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to ráno, takhle vstanu, že jo, najednou na balkoně koukám, takhle z okna modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.
4: Baví se takhle tři muži o svých manželkách, která z nich je nejhloupější. Jeden říká: chlapi, já mám tak hloupou manželku. Představte si, ona neumí plavat a přitom si koupila celé potápěčské vybavení. Ten druhý říká: to nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že normálně ona, jenom když se dívá z prvního patra z balkónu, tak má závrať a přitom si koupila Rogalo. A ten třetí říká: to vůbec nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že představte si, ona jede teďka na 14 dnů do lázní, jo. Koupila si 50 prezervativů a já s ní nejedu.
1: To byla tečka ze dnešní humoriádu, co se týká scének. Hudební tečku udělá Martin Maxa písní Je to prostý. Čili je to prosté, je třeba se rozloučit, Josefe, Pepo, Dvořáku.
2: Ne.
1: Bylo to krásné, děkujeme.
2: No, ale prostě já se neumím loučit. Pro mě je to vždycky, pro mě je to trauma. Já ti děkuju, Pavlíku, za tohle odpoledne a chci říct vám...
1: Já bych tě nerad traumatizoval, tak ale
2: ne, to ne,
1: děkujeme,
2: to ne.
1: Nashledanou.
2: Mějte se moc krásně a ujišťuji vás, že se na vás těšíme.
1: No, tak aspoň to máme potvrzeno. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den, krásné léto.
2: Já taky.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
3: V Česku přibývá internetových podvodů. Armádní pilot Aleš Svoboda nejspíš poletí do vesmíru. Basketbalisty Pardubic a Nymburka čeká čtvrté ligové finále. A počasí zataženo až oblačno s přehaňkami, teploty zítra kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Kriminalisté na Rychnovsku evidují v posledních dnech nárůst počtu internetových podvodů. Pachatelé se často vydávají za investiční poradce, bankéře nebo příbuzné. Oběti lákají na výhodné investice. Policie upozorňuje, že přibývají případy, kdy lidé předají peníze osobně kurýrům.
4: Mezi poškozenými jsou nejčastěji lidé středního a vyššího věku. Například 59-letá žena při falešném investování přišla o více než 700 tisíc korun. Jiný muž předal podvodníkům přes 500 000 korun v hotovosti. O víkendu pak policisté přijeli oznámení od seniora, kterého o peníze připravil podvodník vydávající se za jeho syna. Policie proto znovu doporučuje neposkytovat nikomu bankovní údaje, neinstalovat programy pro vzdálený přístup do zařízení a každou podobnou nabídku si důkladně ověřit. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Prezident Petr Pavel se ani dnes neshodl s vládou na tom, kdo bude reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. Složení delegace oznámí vláda za 2 týdny. Premiér společně s ministrem zahraničí odmítají, aby se prezident summitu zúčastnil. Podle Petra Pavla tím kabinet narušuje zvyky a přišel proto o věci jednat přímo na schůzi vlády. Dnes ale schválila pouze prezidentovu účast na zářijovém valném shromáždění OSN v New Yorku.
5: Ocenil jsem, že přijala rozhodnutí o vedoucím delegace na valné shromáždění OSN a požádal jsem vládu, aby stejně civilizovaně přistoupila i k našemu zastupování na summitu NATO.
3: Pokud vláda prezidenta do delegace na summit NATO nezařadí, je připravený podat kompetenční žalobu. Český armádní pilot Aleš Svoboda nejspíš poletí do vesmíru. Evropská kosmická agentura o tom podepsala dohodu se společností VAST. Aleš Svoboda by měl pilotovat misi, která poletí na mezinárodní kosmickou stanici ISS nejspíš za rok. Jeho zařazení do posádky musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních panelů ISS. V případě, že pilota zařadí, Aleš Svoboda se stane prvním českým astronautem na této vesmírné stanici. Sport. Basketbalisty Pardubic a Nymburka čeká čtvrté ligové finále. Zatím je stav série hrané na 4 vítězství, 2-1 pro Nymburk. Pokračuje trenér Východočechů Jan Šotnar.
6: My jsme v té sérii ty dělníci, my jsme ty v té sérii ty, kteří musí bojovat, hrát na hranici svých možností. A pokud si budeme myslet, že ne, tak Nymburk nás spoukne. V některých částech zápasu nás jasně přehrával. My musíme prostě hrát na doraz v obraně a samozřejmě se podíváme na video. Určitě uděláme nějaký změny jako v každém zápase. Nymburk je taky udělá a uvidíme, kdo se připraví líp.
3: Čtvrtý finálový zápas mezi basketbalisty Pardubic a Nymburka začne v 18 hodin. Počasí. Noc bude zatažená až oblačná, ojediněle přehánky, teploty do 17 stupňů. Zítra má být zataženo až oblačno, během dne přehánky nebo déšť, ojediněle bouřky. Teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 16. Biozátěž bude zítra na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na trase Červený Kostelec Česká Skalice pozor na nehodu v obci Červená Hora, kde havarovalo osobní auto.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
0: pondělí 8. června po 17. hodině posloucháte přehled událostí v Královéhradeckém kraji. Co nabídne Mezinárodní den archivů ve východních Čechách, kam se vydat, co všechno archivy připravili pro veřejnost, řekneme za chvíli. Na počasí se zeptáme meteorologa Jaroslava Tučka. V blízkosti zámku Hrádek u Nechanic pokračuje rekonstrukce části čtyřkřídlé patrové hospodářské budovy. O další prostory a jejich záchranu se zajímala Vlaďka Veldová. Nad nádvořím Pražského hradu na gotické katedrále svatého Víta pracují v rámci odborné praxe studentky střední kamenické školy v Hořicích a natáčel s nimi Tomáš Lerinc. Klub českých turistů Česká skalice připravuje jubilejní 35. ročník dálkového pochodu Barunka s cyklotrasami. Hostem odpoledního vysílání byl předseda klubu Petr Škrdla, který nabídl podrobné informace. Dnem v kraji vás provede a příjemný poslech přeje Romana Joudalová.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled dnešních událostí připravil Radek Pulkrábek.
2: Deště v posledních dnech zmírnily extrémní sucho na povrchu půdy. Hlubší vrstvy v zemi ale zůstávají vyschlé. Dnes o tom informoval projekt Intersucho. Jaké bude počasí v našem regionu tento týden, upřesní meteorolog za několik minut. Obyvatelé Trutnova se můžou seznámit s proměnou části sídliště Zelená Louka. Radnice za půl hodiny představí na základní škole Mládežnická architektonickou studii. Účastníci budou moci debatovat s architektem i se zástupci města. Část labské cyklostezky mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem je ode dneška uzavřená. Důvodem jsou opravy. Práce potrvají do pátku. Cyklisté můžou místo objet přes část Roudnička. Sbor dobrovolných hasičů v Horní Kalné se přestěhoval v těchto dnech do nového zázemí. Vzniklo na tamním hřišti. Nezávislá starostka Hana Niklíčková popisuje, co vše tam hasiči mají.
3: Mají tam skladovací prostory, kde veškeré to svoje sportovní vybavení skladujou. Pak je tam i sklad obecní a klubovna, kterou můžou využívat prostě pro to svoje setkávání.
2: Na zámku Hrádek u Nechanic pokračuje oprava hospodářského dvora. Veřejnost může památku i nadále navštívit. Kdy mají práce skončit, zjišťovala naše zpravodajka. Reportáž uslyšíte po půl šesté. Fotbalisté Hradce Králové do 19 let převzali po závěrečném utkání sezóny pohár a medaile pro ligové mistry. Sobotní porážka s Libercem na tom už nic nezměnila. Hlavního trenéra Luďka Klusáčka ale zamrzela.
4: Chtěli jsme se rozloučit vítězně, bohužel ten zápas se nám úplně nepovedl. Je to trošku podobný, jak na podzim, jsme tam prohráli, ale bylo fajn, že jsme to dotáhli vlastně už v minulém kole a dali jsme příležitost dalším hráčům a i přes tu porážku je čas, aby si to kluci oslavili.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Na zítřek, tedy úterý 9. června, oficiálně připadá Mezinárodní den archivů. Archivy na východě Čech v Královéhradeckém i Pardubickém kraji už ode dneška připravili na celý týden několik akcí pro veřejnost, nabídnou výstavy, komentované prohlídky i programy pro děti. Podrobnosti přinesl reportér Jiří Hofman. Proč se Mezinárodní den archivů slaví a co má lidem připomenout?
1: Tak Mezinárodní den archivů připadá na 9. června, kdy byla v roce 1948 založena Mezinárodní archivní rada pod patronací UNESCO. Jeho cílem je upozornit na význam archivů, které uchovávají dokumenty a svědectví o naší minulosti. Zároveň ukazuje, že archivy nejsou jen místem pro historiky, ale mohou být zajímavé pro každého.
0: Když se řekne archiv, tak si lidé často představí hlavně různé zaprášené dokumenty. Je taková i skutečnost?
1: Tak velkým trendem je v archivnictví digitalizace. Stále více badatelů tak začíná pátrání online, kde najdou například digitalizované matriky nebo další historické dokumenty. A právě matriky pro Pardubický i Královéhradecký kraj spravuje archivní oddělení v Zámrsku, které patří k nejvyužívanějším zdrojům pro rodopisné bádání. Archivy ale zároveň pečují o obrovské množství historických dokumentů. Ve východních Čechách evidují více než 26 000 archivních fondů a sbírek. Kdybychom všechny tyhle archiválie postavili za sebe, vytvořili by řadu dlouhou přes 70 kilometrů. A aby se dochovaly i pro další generace, ukládají se ve speciálních depozitářích. A poškozené dokumenty restaurátoři ošetří například v Chruděmi, Pardubicích nebo v Zámrsku.
0: A jak se do Mezinárodního dne archivů zapojí archivy ve východních Čechách?
1: Na samotný Mezinárodní den archivů, tedy 9. června, se otevřou archivy v Pardubicích, Jičíně, Litomyšli a Trutnově. Návštěvníky čekají výstavy, exkurze, genealogické poradenství i přednášky. Další akce připravili také archivy v Ústí nad Orlicí, Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou. A právě v Rychnově a Náchodě budou k vidění archiválie připomínající 100 let od návštěvy prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v regionu.
0: Myslí pořadatelé i na děti a na celé rodiny?
1: Ano, myslí. Třeba v Litomyšli si děti vyzkouší psaní husím brkem nebo výrobu dobového vysvědčení. Trutnovský archiv zase nabídne psaní na psacím stroji, pečetění a razítkování. No a podrobný program všech akcí najdou zájemci na webu Východočeské archivy CZ.
0: Říká reportér Jiří Hofman.
2: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Jak už jsme zmínili před chvílí, deště v posledních dnech zmírnily extrémní sucho na povrchu půdy, ale hlubší vrstvy v zemi zůstávají stále suché. Jak o tom informoval dnes projekt Intersucho, tak jaké bude počasí v našem regionu v dalších

0: západu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra už přece jenom těch srážek bude víc, zataženo až oblačno, s tím, že odpoledne od západu nás bude přecházet zvlněná studená fronta, takže na většině území bude déšť nebo přehánky, výjimečně se mohou objevit i bouřky. Večer ty srážky budou postupně ubývat od západu, jak ta fronta půjde dál na Moravu. Teploty zítřejší maximální 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 a vítr bude v průběhu dne foukat mírný od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Při přechodu té fronty se budou vyskytovat nárazy, které budou dosahovat rychlosti kolem 15 metrů za sekundu, což je 55 km za hodinu.
1: Bylo tam původně někde v půli týdne takové docela výrazné ochlazení, pořád tam je?
0: Pořád tam je, nevím, jestli je úplně výrazné, nicméně ty teploty od té středy až vlastně do pátku se budou pohybovat od 14 do 19 stupňů, bude to hodně v závislosti na srážkách a ty srážky od středy do čtvrtka, od středy do pátku poměrně jich bude docela dost, ve středu se ta fronta ještě vrátí zpátky od toho jeho východu a v celku nám to tady docela zaleje a ve čtvrtek a v pátek už očekáváme poměrně četné přehánky. Na víkend ty srážky pomalu budou ustávat a zároveň se trošičku bude zvyšovat teplota.
1: Tak vzhledem k situaci je to skvělá předpověď a děkujeme za ní Jaroslavu Tučkovi. Krásný den.
0: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 8. června. V blízkosti zámku Hrádek u Nechanic pokračuje rekonstrukce části čtyřkřídlé patrové hospodářské budovy, která začala v loni na podzim. Zámku ani parku se tyto opravy netýkají. Veřejnosti jsou přístupné v běžné otevírací době. Návštěvníci by však neměli vstupovat do okolí hospodářského dvora a měli by být opatrní při pohybu Lipovou alejí. V severovýchodní části dvora je teď podle kastelána Martina Rejmana zpevněno nároží, které už nepotřebuje podpěry. O další prostory a jejich záchranu se zajímala kolegyně Vlaďka Vildová.
1: A teď jsme v nějaké dvoraně, nebo kde to jsme?
2: Ano, toto je dvůr hospodářské budovy, čtyřkřídlá patrová budova, kde se nacházely takové věci jako deputátní byty, stáje, postrojovny, kočárovny, později kolny a jak jsem zmiňoval, také zámecká jízdárna a divadlo. A ta obnova se týká severozápadní části. Měly by se obnovit takové prostory jako jízdárna, kočárovny, v základu zámecké divadlo a spojovací chodba, která přiléhá v podstatě k zámecké budově, kudy by návštěvníci pak do té jízdárny chodili. No, jak vypadá jízdárna teď, to se půjdeme podívat.
1: To jsem nečekala.
3: Málo kdo.
1: Ten strop, to je nádhera.
2: Zámecká jízdárna je skutečně velkolepý prostor, který zdobí na té jedné stěně dokonce 5 združených vitrážových oken. Díváme se nahoře také do toho trámoví odhaleného, které nese například zdobné špice. Nádherná je i vyřezávaná galerie, pod kterou se nachází sgrafitová omítka nebo krb, u kterého se jezdci mohli ohřát. Tohle je můj opravdu sen, aby alespoň ta jízdárna byla hotová. Myslím si, že na mého následovníka nebo následovnici bude pak připadat ten zbytek toho prostoru a také prostor zahradnického zázemí, předzámecké budovy, jižní terasa, oplotit park a podobné záležitosti. Ono je tady pořád na čem pracovat.
1: Jsme v bývalém, ale také budoucím divadelním prostoru.
2: Nacházíme se v zámeckém divadle. Je to takové rodinné divadlo. Skutečně to bylo pro šlechtickou rodinu a jejich známé. A jak vidíte, nedochovalo se nám tady prakticky vůbec nic, protože sem zatékalo, dostala se sem dřevomorka, takže kompletně všechno bylo odstraněno a těšíme se na tu obnovu, která by měla alespoň tomu prostoru dodat to základní okna, dveře, právě omítku nebo podlahu. A v té další budoucí fázi bychom samozřejmě sem rádi dali i sedadla, oponu, jeviště a tyhle věci.
1: Co se tu našlo?
2: Našlo se to třeba dřevěné obložení jednotlivých místností ze zámku. Tady je opravdu velice důležité zachovat všechny věci, nic historického nevyhazovat, protože nikdy nevíte, kdy se to bude hodit.
1: Já si říkám, že ten zámecký areál je samé překvapení. Možná, že na nějaké ještě narazí tam vedle v tom křídle druhém. I tam už jste všechno propátrali.
2: No, že to zrovna říkáte, tak je pravda, že zrovna při stěhování, tak jsme našli dokonce tapety, které by měly pocházet zase z přízemí zámecké budovy. Z herny. V podstatě jsou to svědectví té budovy, která k nám i postupně promlouvá a my se snažíme jí poslouchat a plnit její příkazy.
0: Rekonstrukční práce by podle Martina Rejmana kastelána Hrádku u Nechanic měly být dokončené na sezónu 2028. A v zámeckém areálu se u příležitosti víkendu otevřených zahrad bude v sobotu a v neděli 13. a 14. června konat několik komentovaných prohlídek zdejšího anglického parku. Tak se tam můžete jet podívat.
4: Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Práci s kamenem se teprve učí, ale už i tak zkouší pracovat tam, kde před mnoha sty lety tvořil stavitel a kameník Petr Parléř. Studentky střední kamenické školy v Hořicích Apolena, Adéla a Mariana si své první řemeslné dovednosti ověřují na svatovícké katedrále na Pražském hradě. A tam je už ve druhém ročníku zavedla školní praxe.
1: Je to zážitek určitě. Je to úplně něco jiného, než co prožíváte každý den.
2: Tři slečny musí několikrát denně vystoupat na 30-metrové lešení u jižní strany vnitřku katedrály, kde pracují na opravě jednoho z velkých gotických oken. Příčina oprav je už skoro 300 let stará, popisuje restaurátor Bohumil Pánek. Jehož firma se o práce v katedrále stará už desítky let.
3: Po požáru někdy v roce 1740 ty okna chytly a ten kámen zdegradoval, spálil se a vyloženě jako odpadal. Takže oni v té době doplnili to do maltových profilů. Jsou to profily, který mají třeba 700 kilo.
2: A když kousek jednoho takového profilu našli správci katedrály vypadlý na zemi, zjistili, že se něco děje. Prohlídka dronem odhalila příčinu a nastínila, co všechno bude potřeba opravit. A na každém z oken to je práce na měsíce.
3: Tam přišlo asi 54 kamenů. My jsme měli za úkol tu maltu sundat a navázat na ty gotické kameny vlastně kopiema. Těch oken tady potom požáru je 8.
2: A Polena, Adéla a Mariana nemanipulují s těžkými kameny. Jejich pracovní náplně je přeci jen o něco jednodušší.
1: Čistíme kružbový zábradlí, nakonec to děláme jenom kartáčema a houbama a tak.
2: I tak se ale studentky dostávají do míst, kam se nedostane nejen běžný návštěvník, ale kam nemůže skoro nikdo. A doslova a do písmene si mohou sáhnout na kus historie. Zážitkem je sama o sobě už jenom práce ve 30 metrech.
1: Nás překvapilo, kolik tady projde denně lidí a taky jak malí vypadají z toho lešení. Závrať na začátku chvíli byla, ale člověk si na to zvykne po čase. Nesmí se moc koukat dolů a soustředit se na tu práci, co dělá.
2: Člověka napadne, není to riziko pustit studenty na taková místa? Bohumil Pánek začne úplně automaticky při odpovědi na tuhle otázku mluvit o bezpečnosti práce. Že by tím rizikem mohl být kontakt studentů s nenahraditelnou památkou, zkušený restaurátor studentkám věří. S hořickou školou má jen ty nejlepší zkušenosti.
3: Nedáváme jim nějaký extrémně složitý práce, protože tady je hrozně důležitý ctít a zachovat tu gotickou architekturu. Já vždycky říkám, že když skončíte tu rok lešení a přijdou sem lidi a řeknou, no, co tady dělali, teď je to stejný, jako to bylo. Tak to pro nás jako znamená. Na to vítězství.
2: I tak musí být studentky maximálně opatrné, ale to jim nikdo připomínat nemusí. Pracují, ale také se dívají na restaurátorské mistry a učí se od nich. Sportovní terminologií z okresního převodu přeskočili celou řadu vyšších soutěží a dostali se skoro až na restaurátorské olympijské hry.
1: Skoro. Akorát my jsme zatím jenom diváci na těch olympijských hrách.
2: Pro Apolenu, Adélu a Marianu praxe končí, na jejich místo nastoupí další parta z Hořic. A protože oken je celkem 8 a projekt oprav je na několik let, mají se i ti další na co těšit. Z chrámu svatého Víta na Pražském hradě Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Jak už jsme dnes odpoledne ve vysílání zmínili jubilejní 35. ročník tradičního dálkového pochodu Barunka, krajem mládí spisovatelky Boženy Němcové se chystá na sobotu 13. června a s pozváním na výšlap i do sedla Kola přišel do studia předseda klubu českých turistů Česká Skalice Petr Škrdla. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak dálkový pochod Barunka s cyklotrasami Memoriál Vladimíra Ješka se 13. června bude konat po 35. Takže máte jubileum. Trasy pro pěší, ale i pro cyklisty vedou krásným krajem mládí spisovatelky Boženy Němcové. Kam se teda všude výletníci podívají?
1: Prakticky všechny trasy půjdou ráno přes Babičino údolí. Krátká trasa půjde k Viktorčinnému splavu. 50 jde na Chválkovice, na Hořičky, dokonce do Červeného Kostelce. 35 tady zase druhou stranou. Tam to jde na Boušín. Všechny se vracejí do České Skalice.
0: Tak hlavně to Babičino údolí, to jsou místa spojená s mládím Boženy Němcové. A teď už jsme zmínili, že je to jubilejní ročník, to je vždycky taková větší výzva pro pořadatele. Tak co jste přichystali na sobotu?
1: Budou si moct všichni účastníci koupit novou turistickou vizitku pochodu. Máme samozřejmě nové výroční razítko. Každý účastník nafasuje na startu jubilejní placku 35. ročníku. No a pro každé dítě na konci potom máme takové malé překvapení, je malý dárek. No a přidali jsme letos trasu 19 kilometrů do cyklotras. Opět jsme ji nazvali S rozkoší kolem rozkoše. Tam ten okruh je velice pěkný, je bez výrazného převýšení, takže je ideální pro rodiny s dětmi. Nemusí nikdo nikam spěchat. Je spousta občerstvení na trase, takže myslím si, že kdo vyrazí na těch 19 kilometrů, že si tu trasu určitě užije. Start je od 7 do 11 hodin od Sokolovny v České Skalici. Cíl potom samozřejmě je tamtéž až do 18 hodin.
0: Tak po 35. můžete v sobotu 13. června už od 7 hodin ráno vyrazit na buď pěší výšlap Barunka nebo na cyklo výlet Barunka a celou tuhle slavnou akci už 35 let pořádá Klub českých turistů Česká Skalice a jeho předseda Petr Škrdla vás přišel pozvat a slibuje skvělou organizaci a pěkné počasí.
1: Děkuji za pozvání. Samozřejmě všechny zvu v sobotu a těším se s nimi na setkání na startu. Mějte se moc hezky a naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Události v Královéhradeckém kraji s datem 8. června jsme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové shrnuli a pojďme se podívat, co naši zpravodajci chystají na zítra, tedy na 9. červen. Kriminalisté na Rychnovsku evidují v posledních dnech nárůst internetových podvodů. Jen během 2 týdnů způsobili škody přesahující 2 miliony korun. Téma zpracovává Jiří Hofman. Radnice v Jičíně zmodernizuje cestu mezi panelovými domy v ulici Kosmonautů na Valdickém předměstí. Stavbaři přes léto vybudují zpevněnou mlatovou stezku a vybudují nové místo s posezením. Reportáž natočila Kateřina Kohoutová. Velká část parkoviště u koupaliště Floš na Hradci Králové bude od zítřka vyhrazená pouze pro návštěvníky festivalu Rock for People. Řidiči tak dočasně přijdou o největší bezplatnou parkovací plochu v docházkové vzdálenosti od centra města. Zítra k tomu ve vysílání dáme podrobnosti. Vedení Královéhradeckého kraje vybralo kupce na památkově chráněný novogotický zámek ve Skřivanech na Hradecku. Radní vybrali nabídku počítající s postupnou rekonstrukcí zámku, otevřením kavárny a částečným zpřístupněním veřejnosti.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Je 17 hodin 56 minut, tak Romana Joudalová vám přeje pěkný zbytek večera s Českým rozhlasem Hradec Králové a po 18. hodině tu bude Petr Voldán a s ním se vydáte opět na cesty, tentokrát s novinářem Eduardem Frieslerem. Dozvíte se, jak se žije v exotické Venezuele. Příjemný poslech a hezký večer.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Deštném rozhodují o budoucnosti druhého stupně základní školy. Mezi Hradcem Králové a Vysokou začala oprava cyklostezky. Tenistka Kateřina Siniaková zůstává světovou jedničkou. A počasí zítra má být zataženo až oblačno s přehánkami teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezký podvečer. V Deštném v Orlických horách právě teď jednají zastupitelé. Na programu schůze je 8 bodů. Řešit mají hlavně budoucnost druhého stupně základní školy.
4: Druhý stupeň má podle návrhu skončit v příštím roce v červnu. Důvodem je dlouhodobý pokles počtu dětí a s tím spojené rostoucí náklady na provoz školy. Od září 2027 by totiž druhý stupeň v Deštném v Orlických horách navštěvovali 3 žáci. Obec už nyní jedná o přestupu dětí do okolních škol a o zajištění jejich dopravy. Z Deštného v Orlických horách Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Část labské cyklostezky mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem je ode dneška uzavřená. Důvodem jsou opravy. Práce potrvají do pátku. Cyklisté můžou místo oběd přes část Roudnička. Informuje o tom hradecká radnice na svém webu. Lidé si uvědomují rizika převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Vyplývá to z průzkumu, který zpracovala pro Český rozhlas a Českou televizi agentura Resolution. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně.
5: 45% dotazovaných by mělo pochopení i pro stávku zaměstnanců. Průzkumu se v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých, říká mluvčí České televize Michal Pleskot.
6: Pro Českou televizi jsou výsledky průzkumu velmi pozbudivé. Potvrzují, že veřejnost dobře chápe význam a roli médií veřejné služby.
5: Zrušení poplatků má vládní koalice v programovém prohlášení a na plánu nic nezmění ani to, že pod stůl spadla mediální reforma ministerstva kultury, řekl už dřív premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
7: Všechno zůstává jenom ty peníze od lidí, aby je neplatili a od firem půjdou z rozpočtu.
5: O změnách ve financování bude jednat s řediteli obou médií zítra ráno. Lucie Machartová, Český rozhlas.
3: Za zmizením mláďat sokolů stěhovavých v Atršpašsko-Teplických skalách může být útok vírů velkých. Na základě poznatků v terénu to tvrdí pracovníci správy chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Ochranáři letos zaznamenali prázdná sokolí hnízda na dvou místech.
8: Strážci přírody zkontrolovali několik skalních hnízd víra velkého a v jednom z nich našli zbytky peří sokolího mláděte i dospělého ptáka. Dravci podle nich útočí převážně v noci, kdy je proti nim sokol prakticky bezbraný. Podobné případy evidují ornitologové také například v Českosaském Švýcarsku a nebo Moravském krasu. Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
3: Tenistka Kateřina Siniaková zůstala po deblovém titulu z Roland Garros světovou jedničkou. Jakub Menčík díky účasti v semifinále dvouhry postoupil na 17. místo. Nejlepšími Čechy v singlovém žebříčku jsou 12. Jiří Lehečka a 10. Karolína Muchová.
2: Počasí.
3: Noc bude zatažená až oblačná, ojedinělé přehánky, teploty do 17 stupňů. Zítra má být na východě Čech zataženo až oblačno, během dne přehánky nebo déšť, ojedinělé bouřky. Teploty 19 až 22 stupňů a biosátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na hlavní trase Trutnov Náchod pozor na zdržení v obci Batňovice, kde pokračuje oprava silnice, provoz je řízen kyvadlově.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Na cestách s Petrem Voldánem.
0: Je pondělí po 18. hodině a vy jste si naladili na vlnách Českého rozhlasu pořad Na cestách. Jsem za to rád a jsem i rád, že pozvání tentokrát přijal čerstvý, lépe řečeno letošní vítěz ceny Hanzelky a Zikmunda za loňský rok, cestopis roku, Eduard Freisler.
9: Ahoj.
0: Slyšeli jste ahoj od oceněného autora, protože my se známe, navíc on je to novinář, býval také v budově rozhlasu na dálku mým kolegou, takže proto my nebudeme předstírat, že se neznáme a že si budeme tykat. No tak nejdřív gratulace k té knížce. Když je to cestopis, já musím posluchačům prozradit, že to je za kubánské tango v rytmu blues. Kubu máš pod kůží.
9: No, hluboko pod kůží. Já tam jezdím už 25 let a v jednu chvíli jsem tam dokonce byl ženatej, takže určitě to mám pod kůží. Ty vzpomínky už asi mi nikdo neveme.
0: My se dnes budeme věnovat Venezuele, což je další srdcovka Eduarda Freislera a dnešního hosta pořadu Na cestách. My o tu Kubu jenom tak zavadíme, takže zůstaňte s námi. No, uvidíme, kam se všude dostaneme.

0: Posloucháte pořad Na cestách. Dnes s vítězným autorem cestopisu roku za rok 2025 Eduardem Freislerem. Novinářem, se kterým se podíváme na začátek vzhledem k té knize na ostrov, který dobře znáš. Řekněme, jezdíš tam 25 let. Jednou větou, kam by si mě na Kubě pozval, kdybych se tam vydal?
1: Ježíš, to je asi těžká otázka. Asi bych tě pozval do okruhu svých přátel, než za nějakými přírodními skvosty, protože ti Kubánci jsou prostě zajímaví, i přesto, že žijí v letitém nedostatku a v represích a v takovém otravném pochodu té revoluce, tak si zachovávají takovou radost ze života, která je až nakažlivá. Takže třeba na nějakou rumba party do vnitrobloku ve Staré Havaně.
0: To je fajn, já znovu otevřu kufřík a mi dám jednu rekvizitu, nechyběla by na té party?
1: Doutník by tam asi nechyběl, ale já teda jenom řeknu, že ty nejlepší doutníky jsou vyhrazené tak trochu pro turisty a pro papaláše a ti Kubánci sice i na ulici kouří, ale jsou to většinou nějaké hnusné náhražky těch slavných koibas.
0: To byla Kuba. Já se omlouvám a my si Kubu necháme s Eduardem Freislerem na podzim, protože já se s ním ještě potkám a my se pomalinku budeme posouvat o kousek dál do Venezuely. Ale my musíme začít jinde. My musíme začít ve velkém světě. Tam to taky znáš.
1: V New Yorku to znám moc dobře, tam jsem žil 10 let. Mezi lety 2008 až 2018, než jsem se přestěhoval do Caracasu na téměř 3 roky.
0: No, jestli se nepletu, tak já jsem říkal, že jsi novinář, ty jsi tam i vystudoval tu novinařinu.
1: Dostudoval.
0: Jaká je Amerika dnes proti té, jak jsi ji znal jako student?
1: No, já jsem z toho hluboce zaskočen z té změny, protože třeba na té fakultě jsem byl vychovávaný k tomu, že si mám zachovávat kritický postoj a vždycky všichni profesoři nám říkali, že je to jedna z mála zemí, kde můžete kritizovat prezidenta a nic se vám nestane, tak tohle se tedy změnilo. Jak vidíme, tak Trump jde po svých kriticích nebo politických, prostě po opozici a nakonec já jsem tam měl teď jeden incident, kdy na hranicích ten úředník projížděl moje sociální sítě, což se mi tedy nestalo nikdy předtím a to mi přijde zarážející.
0: Myslíš, že se změnili i Američani ti, jak někdy říkáme, trošku nepřesně obyčejní?
1: No mě překvapilo, že tam spousta těch Američanů věří v nějaké podivné konspirační teorie a dezinformace a nestydí se za nějaký rasismus a xenofobismus, sexismus. A netušil jsem, že jich je tam tedy tolik, ale myslím si, že spíš tam vždycky byli a že Donald Trump je svým způsobem dokázal oslovit a pro nás ostatní objevit tak trochu.
0: Měl jsi čas při tom studiu chodit i na kafe?
1: Na kafe...
0: Nevím, do téhle té kavárny, to je nejstarší, kde poprvé vařili espresso, což je moje srdcovka, odtamtud mám ten šálek. Kdy jsi tam přijímal předvolební projevy Kennedy, točili se tam nějaké filmy v téhle té kavárně?
1: Tak v téhle kavárně jsem nebyl, ale samozřejmě jsem se naučil pít kafe v New Yorku jak nikde jinde, protože jsem si to tam kupoval každý ráno do kelímku, než jsem šel do práce nebo do školy, protože ten život je tam náročný a opravdu člověk stává ráno a padne do postele v noci, aby to všechno stihnul a hlavně, aby se v tom městě udržel, protože je to opravdu drahý město a člověk, aby dokázal zaplatit nájem, dopravu, školu, tak musí hodně, hodně pracovat.
0: Tak to vám na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Na cestách říká člověk, který tam 10 let žil i studoval, Eduard Freisler, vítěz cestopisu roku za rok 2025, kde se ale věnoval Kubě. Ty jsi ale potom po těch studiích tu Ameriku opustil a vydal jsi se do Venezuely. Jak to člověka napadne? Čech, který studuje v Americe, se pak vydá do Venezuely.
1: No, zní to podivně, ale ku podivu tohle byl můj jako dlouholetý plán. Já jsem chtěl vlastně v Americe vystudovat, naučit se dobře ten jazyk a mít kontakty na americká média, abych pro ně mohl z nějaké třetí země psát nebo reportovat. Myslel jsem si, že to zvládnu za 2-3 roky, tak to nakonec trvalo už těch 10 let. No a Venezuela se jasně nabízela, já už jsem to někde říkal, převzala tam vládu vlastně komunistická diktatura s největšími zásobami ropy na světě, se zlatými diamantovými doly, která ten režim tam byl takový antiimperialistický, antiamerický a hlavně tam se mluvilo o tom, že dojde k nějakému velkému sociálnímu, morálnímu, ekonomickému kolapsu, na který tedy došlo a já jsem měl v uvozovkách kliku, že jsem zrovna u toho byl, takže já jsem ten rok 2017 třeba, 2016, 2017, tak jsem tam měl jako profesní žně, protože jsem opravdu mohl prodávat spoustu textů do New Yorku, do Washingtonu, do Miami, protože o to byl zájem.
0: No, já se bavím teď s novinářem, který pracoval pro americká média a musím říct si, že řada z nich byla taková, jako já tu teď šustím. Papírové noviny už u nás jsou v podstatě na úbytě, ale ty jsi pracoval i pro ta papírová média. Když to porovnáš, teď si v internetovém médiu, je to rozdíl pracovat pro americké tištěné médium nebo pro elektronické u nás?
1: Já to asi úplně jako necítím, že by tam byl nějaký velký rozdíl, ale já mám, ještě před vysíláním jsme si říkali, že mám starou duši a já jsem trošku zamilovaný do toho papíru a já jsem byl...
0: To jsme dva, tak jako já do kafe, takže kavaranční povaleči a papírníci se sešli u mikrofonu.
1: Jistě, to jsem dokonce si napsal do nějakého dotazníku, co chci dělat v životě, tak jsem to myslím napsal Stroskotanec a kavárenský povaleč, jenom abych naštval komunistickou učitelku. Ale to je vedlejší. Já jenom jsem chtěl říct, že když jsem žil v New Yorku, tak jsem miloval nedělní vydání New York Times, protože to byla úplná kniha, to mělo snad, já nevím, 60-80 stránek a to na tom internetu nepřečtete. Kdežto ten papír si můžete číst celý víkend a pijete u tohoto kafe a máte se prostě skvěle. No. A takový to byl rituál pro mě nedělní.
0: Nám se tu sešli u mikrofonu dva nostalgici novináři, protože když jsem byl zpravodajem v Londýně, tak jsem miloval, když mi hodili na zahrádku u bydliště víkendové noviny, to byl velký balík, to byla skoro kniha, ne všechno jsem to přečet a když jsem natáčel ve Finsku, že papírové noviny tam ještě žijí a dokonce mají předplatitele, tak jsem tam zaslech jednu dobrou hlášku, že ty noviny jsou tak silné, že když se smotají do ruličky, tak mohou být i dobrou zbraní při sebeobraně, při přepadení na ulici.
1: Jako kamen, no?
0: No, mobilem někoho praštit, to bychom se asi neubránili. Dobře, Venezuela dnes... A rok 2017 si říkal, že si tam tak nějak asi přišel?
1: To byly moje první jako výpravy z New Yorku, ale vracel jsem se a potom vlastně po letě 2018 jsem se rozhodl, že bych opravdu jako u toho měl být den o denně, takže jsem opravdu si tam normálně pronajal byt a začal jsem tam žít.
0: A myslíš si, že kdybys tam znovu jel do té Venezuely, že už bys tam uviděl tu Trumpovu sochu, o které se také mluvilo?
1: No já doufám, že ji tam neuvidíme, aby byl upřímný. Ale tady spíš jde o to, já bych tam rád viděl nějakou prosperitu a prostě normálně svobodnou demokratickou zemi, kde nejsou političtí vězni a ti tam stále jsou a začínám být trošku zklamán tím, že Donaldovi Trumpovi tam jde o ten biznis víc než o nějaká lidská práva. A zatím se mu tedy asi líbí tenhle ten status quo, jenom připomenu, že je tam u moci Delcy Rodriguez, taková zavilá socialistka, která byla vlastně pravou rukou Nicolase Madura a teďka se tváří jako jiný člověk a jiný politik a Donalda Trumpa ještě 3. ledna, 4. ledna by ho nazývala únoscem Nicolase Madura, teďka ho nazývá přítelem a kamarádem, ale může se jí to vymstít, protože aspoň moje zdroje mi povídají o tom, že to tvrdé jádro těch revolucionářů, ty zastánci té tvrdé linie, tak se začínají bouřit, protože se jim nelíbí, že se takhle vydali v náruč toho velkého satana.
0: My se teď s hostem pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu Eduardem Freislerem bavíme o Venezuele, která je pro většinu z nás docela vzdálenou zemí. Ne tolik tam turisté od nás jezdí, myslím si, že v těchto dnech asi bych jim to ani moc neradil, ale když tam jezdili, tak já třeba jsem se o tom bavil s Markem Audim, což je speleolog, a ten tam jezdil objevovat zajímavé jeskyně a dokonce mu Venezuelané tvrdili, kteří to tam znali, že tam žádné jeskyně nemají a oni jim je ukázali, že je tam mají. Jezdí se tam na Stolové hory a podobně. Krom toho sledování dění, poznal si také některé tyhle ty destinace? Známé spíš z těch turistických průvodců?
1: No určitě, tak teď jsi zmínil ty Stolové hory a to je pro mě asi nejkrásnější krajina, kterou jsem zatím v životě viděl. Oni jsou opravdu tak vysoké, že se dotýkají vlastně oblak nebo v nich úplně mizí a jsou ještě zasazené do takových jako hustých savan a indiáním říkají tepuji, střechy bohu. A je to opravdu nádherný pohled, zvlášť, když tam přilítáte malým letadlem, tak kolem nich letíte a z té jedné tam padá ten nejdelší vodopád světa. Asi kilometr padá ta voda do údolí. Takže to je jedna jako z opravdu krajin, kdyby si se někdy vydal do Venezuely, tak si ten výlet tam udělej.
0: Já se tam asi nevydám, láká mě tam Eduard Freisler, který to všechno viděl a napsal o tom také knížku Venezuela, rozklad ráje. My se totiž bavíme o nejbohatší zemi světa, která je na pokraji krachu nebo možná už zkrachovala. Ty jsi tady teď připomínal ten vodopád. Neřekli jsme, jak je to vysoké, tak tady píší zhruba 900 metrů nejvyšší na světě a fotografii v té knížce máš i té Stolové hory. Tak o tom si také budem povídat v pořadu Na cestách.
2: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Doznívá další písnička a my s Eduardem Freislerem rajzujeme po Venezuele. Projezdil si tu zemi celou, je to a za tvých časů bylo to bezpečné, anebo byly oblasti, kam si se bál?
2: Já jsem ji neprojel celou, ona je opravdu obrovská, obrovská, jenom připomenu, že třeba to jejich pobřeží u Karibského moře má přes 1000 kilometrů pláží, takže jenom projet tu La Costa je náročné, je tam ještě ke všemu spousta států, kam jsem neměl šanci se podívat, ale byl jsem v těch jako důležitých oblastech, když jsem tu knížku psal, tak jsem chtěl postihnout celou jako tu krizi té země, to znamená třeba ropný průmysl, který je dodnes v rozvalinách, tak je dobré se vydat do státu Zulia k jezeru Maracaibo, kde tu ropu poprvé objevili už někde v roce 1914, takže bylo dobré to vidět na vlastní oči, ale určitě nebylo to úplně bezpečné, já jsem samozřejmě vždycky jel s kamarády z Venezuely a dokonce na jeden výlet jsem si pronajmul člena Národní gardy vyloženě, aby vedle se mnou jel se samopalem, protože přece jenom to vnitrozemí do dneška ovládá dají nejrůznější bandy a mafiánské skupiny a sice se nám může zdát, že Caracas se třeba trošku zvedá, ale dokud prostě Delcy Rodriguez a zvlášť tedy Donald Trump, který tvrdí, že teď Venezuela díky němu zažívá nejlepší časy v historii, což jenom natvrdo řeknu, je totální lež a nesmysl, tak by museli to vnitrozemí a pohraniční oblast Kolumbii úplně vyčistit od těchto band, jinak ta země nikdy nebude celistvá, nikdy nebude prostě prosperovat.
1: No, nevím, jestli teď zrovna lákáme k cestám do Venezuely, ale určitě otvíráme zákulisí života v téhle té exotické pro nás zemi. A už jenom když teď se dívám na názvy těch kapitol tvé knížky o Venezuele, Rozklad ráje, tak z toho trošku takovéto napětí nebo někdy i nebezpečí lze vysledovat. Pašeráctví, zločinnost, státní teror, tma, hlad. No nevím, jestli bych se tam vypravoval. Ty jsi už to nakousl, že mluvíme o zemi, která v normálních podmínkách by musela dobře prosperovat. Takže byl jsi se podívat i na tenhle ten kov někde?
2: Zlato.
1: Zlato.
2: No byl jsem ve státu Bolívar, kde jsou ty zlaté a diamantové doly. Protože jsem měl do městečka Callao, který byl proslulé pašeráctvím, nebo tedy spíše takovými moderními zlatokopy. Já jsem říkal zlatokopové Nicolase Madura, protože do těch dolů vyhnala opravdu krize a snažili se o to najít nějakou hrudku zlata, aby potom mohli prodat za jídlo a léky.
1: Moderní v tom, že už neměli ty talíře na rýžování?
2: Moderní v tom, že to byli lidé, kteří o tom před nástupem Madura vůbec neuvažovali a do toho pralesa k těm nebezpečným komárům, protože tam lítají komáři, který vám třeba můžou způsobit rakovinu krve. A tihle lidé nevěděli vůbec nic, ani si nevzali moskytiéru, tak tihle lidé se tam prostě vydali z čirého zoufalství. Takže to ani neuměli a nechali se tam zotročovat mafiánama nebo dokonce že jo, lidma od Madura, nějakýma samozvanýma generálama, kteří si tam vyhradili nějaký svůj pozemek, aby tam prostě tu zemi drancovali. Tak ten režim byl vlastně hlavně o tom, že tu zemi kontroloval, aby mohl transovat ty neskutečné přírodní zdroje té Venezuely. Jenom chci říct tedy, že po druhé světové válce ta Venezuela byla čtvrtá nejbohatší země světa. A teďka patří k jedním z nejchudším. Ten sešup byl spektakulární.
1: Velký sešup. Ty jsi nakousl moskytiéry a repelenty a podobně.

0: Měl jsi to ve své výbavě, když jsi tam žil? Bavíme se o životě v tropech. Jak se žije Evropanovi, který potom z Evropy přesídlil do velkoměsta, hypervelkoměsta do New Yorku a najednou se ocitne v tropech?
1: No, já jsem měl tu kliku, že jsem tam jel s jedním parazitologem, který tam jezdil hodně často prostě z ústřední venezuelské univerzity, které se donedávna říkalo venezuelský Harvard. Ona teďka na tom dost špatně, protože jí Maduro nefinancoval, protože se bál samozřejmě nezávislého myšlení. Takže jsem tam jel s tímhle parazitologem, o kterém pak píšu v kapitole Nemoc. A ten samozřejmě mě poučil, no, takže i když já bych tam asi vyjel úplně stejně jako ty naivní zlatokupové, že jsem taky nevěděl, co se děje, tak když mi dal seznam věcí, které si musím vzít, tak jsem si říkal, aha, takže to bude nebezpečný asi, no. Takže díky němu jsem byl připravený.
0: Zažil jsi někdy situaci opravdu na hraně života? Ať už kvůli nějaké nemoci, anebo nebezpečí, o kterém jsme mluvili, přepadení, zvláštní situace, bezpečnosti.
1: No, já jsem tam měl dva okamžiky, kdy jsem se bál a v jednom okamžiku jsem si řekl, tak teď jsem to přehnal, už jsem překročil nějakou červenou linii a už se z toho nedostanu. Když jsme šli na demonstraci proti Madurovi, protože v roce 2017 Venezuelané protestovali v ulicích proti Nicolasi Madurovi režimu od dubna až do září, každý den chodili do těch ulic, ale tam je prostě mlátili, házeli po nich slzný plyn a stříleli po nich ozbrojené složky Nicolase Madura a já jsem na náměstí Altamira centru Caracasu v té východní části, která je spíš považovaná za baštu opozice, tak jsem tam přišel normálně na demonstraci, v jedné chvíli vyjelo asi nějakých 300 motorek, vždycky tam byli ty gardisté po dvou, jeden řídil a druhý z pušky střílel nás slepými, ale taky, jak jsem později zjistil, i normálními prostě náboji. A tam jsem v tuhle chvíli, když jsem se ocitl uprostřed, teď jsem nevěděl, kam běžet, tak jsem si říkal, že už to nestihnu, protože ty motorky se přibližovaly hrozně rychle. No. Tak jsem z tohohle jsem vyvázal. A pak byla ještě jedna chvíle, kdy jsme se skovali na jednom parkovišti za takovým autem a přijela motorka s takzvanými kolektivos, což jsou polovojenské jednotky. On je v roce 1999 na obranu revoluce zřídil zakladatel té revoluce Hugo Chávez. A ti měli do dneška mají tu nejhorší pověst, protože to jsou normální grázlové kriminálníci, kterým ten režim rozdal zbraně a třeba jim řekl, ty si můžeš ovládat tuhle čtvrť, můžeš si tam dělat, co chceš, ale zajistíš mi, že tam nebude nikdy žádná protistátní rebelie nebo nějaký odpor. Takže tihle lidé pak rozhodovali vlastně o všem, třeba o rozvozu potravin, pitné vody, kdo bude mít elektřinu, kdo ne. A když se někdo samozřejmě nějak spříčil, tak ho zmlátili, zmučili nebo prostě zastřelili. No.
0: Říká Eduard Freisler, novinář, se kterým dnes cestujeme v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Trošku si mi připomněl některé destinace, kam jsem se pak už nechtěl moc vracet. Já se nepovažuji za novináře, který by rád cestoval, když jsme na cestách do míst, kde je hodně nebezpečno. Takže třeba takový Afghánistán už jsem si pak opakovat moc nechtěl. Podobně to bylo s oblastí Čečenska při zpravodajování v Rusku. Je to součást toho tvého cestování často nebo vyhledával bys taková nebezpečná místa, nebo prostě to byla situace, že se tak vyvinula a když potom jedeš třeba do jiných míst, tak seš rád, že tam je klidněji.
1: No víš, jak funguje žurnalistika trochu. Samozřejmě, když je to nebezpečné a konfliktní, tak máš větší šanci vyloženě ten text nebo to audio, nebo to video prodat, zvlášť...
0: No je to ten konflikt profese versus
1: život. Je to tak, ale mě vždycky zajímají vlastně ti lidé, kteří jsou do toho vržení a musí se s tím nějak vyrovnat. To znamená ti lidé, kteří nejsou nějak politicky aktivní, ale třeba se z nich ti aktivisté stanou, protože vidí to bezpráví a ten teror a chtějí se tomu nějak postavit a tyhle lidé mě fascinují, protože vlastně ti ukáží tu největší odvahu.
0: Má pravdu, host dnešního pořadu Na cestách, protože na stránce 103 jeho knihy Venezuela a rozklad ráje je příběh profesora, který se stal farmářem, aby se uživil. Vysokoškolský profesor, který měl za sebou 25 let praxe. Mě na těch tvých cestopisech Jsme na cestách baví to, že, a je to případ i té vítězné knihy Cestopisu roku a kubánské tango v rytmu blues, baví to, že ty země neukazuješ přes ty turistické destinace, anebo ta turistická místa, na které se často autoři obracejí, anebo z nich mají tu zkušenost, ale ty ukazuješ život těch zemí přes ty konkrétní lidi, jejich osudy. Tak vyberme nějaký zajímavý osud někoho z venezuelského venkova, který si vůbec neumím představit a ukažme na něm, jak žije venezuelský venkovan.
1: asi Juan Daniel, což byl takový farmář ze státu Guárico, který je pověstné výrobou mléčných a masných výrobků. Tam jsou pastviny, kam až oko dohlédne. A to byl člověk, který byl ještě před nástupem Madura poměrně majetný, měl opravdu velkou farmu a zaměstnával tam desítky lidí. A on v jedné chvíli se rozhodl, že nebude rozšiřovat výrobu, že nebude kupovat nové stroje, že nebude kupovat palivo, protože všechno bylo dražší, protože kdyby do toho investoval, tak by se o ty svoje lidi nemohl starat. A takže se rozhodl spíš se uskromnit, aby ty svoje pracovníky, kteří potom po něm ani nechtěli peníze, protože tam mě našla úplně do háje, prostě devalvovala, tak on je platil jídlem, takže on investoval vlastně do toho, aby přežili a sám čelil navíc únosům, protože znovu nějaké bandy unesly, aby z něj dostali peníze a žili si nějak asi líp. Takže tenhle ten člověk mě určitě natchnul, pamatuju si v tom, že když mě poprvé přivítal, tak na mě mířil puškou, než jeden ten můj průvodce řekl, že tohle není žádný bandit, ale že jsem z České republiky, že jsem se přijel podívat na jeho farmu a on říkal, teď se nikomu nedá věřit, takže já většinou teďka lidi vítám s puškou v ruce.
0: To je dobré přivítání. Ty jsi nakousl to jídlo, to by mě zajímalo, co ti potom nabízel tenhle ten člověk, ne z těch výrobků, které vyráběl třeba, ale z těch venezuelských specialit. A kdybych přijel do té Venezuely, co bych si měl dát jako typickou specialitu Venezuely?
1: Každodenně ti Venezuelci jedí arepas, což jsou takové ty pšeničné placky prakticky, jenom z nějakého pšeničného prášku nebo kukuřičného prášku s vodou. Já to nikdy neměl rád. Oni vždycky jsou nadšení, ale pro mě to bylo vždycky strašně suchý. Ale oni to vždycky rozříznou a dej do toho takový ten svůj polotvrdý slaný sýr nebo šunku, tak to se ještě dá, ale pak zjistíš, že v chudinských čtvrtích nebo na venkově jsou třeba děti jako svým způsobem dost vychrtlí, ale mají ty bříška, protože jedí jenom ty arepas a taky to nafoukne. Ale kdybych jako měl být fajnšmekr, tak bych tě pozval na asado negro, což je takové pečené hovězí, oni ho nejdřív jakoby dusí v červeném víně s nějakými bylinkami a kořením a pak ho namáčejí do takové tmavé, pikantní, sladké omáčky, která se dělá z papelónu. A papelón je takový kus cukrové třtiny, kterou dělají prostě v takových opravdu pecích, které připomínají nějaké 17. století. Takže to maso má jako takovou pikantní nasládlou chuť a to je teda jízda, no.
0: Pojďme ale o té kulinařiny dál, to bychom si asi mohli povídat dlouho. Jak jsi se přepravoval v tak obrovské zemi? Ty jsi říkal, že by bylo, nebo že je fajn vidět Stolové hory z malého letadla. Já v takovýchhle zemích, kde není moc bezpečno, se vždycky trošku bojím sedat do takových věcí, které se vznášejí, nebo dopravních prostředků. Připadají mi třeba auta bezpečnější, i když i ta kvalita třeba těch autáků přes hory v Afghánistánu byla příšerná, když jsem zjistil, že řidič, který nás tam vozil, nám až když jsme ty hory přejeli, řekl, že mu nefungují brzdy, tak jsem byl rád, že jsem rád. Takže čím a na čem všem si jezdil v té Venezuele?
1: No asi na všechno, na co si vzpomeneš, ale já ti chápu, já jsem taky si v tom malém letadle nepřipadal úplně dobře, jenomže mě hnala touha za jedním příběhem, protože mi lidé vyprávěli, že v části toho amazonského pralesa bydlel takový plukovník, který tam měl takovou svoji trochu říši, protože tam hlídal nějaký zlatý důl. Takže jsem se za ním jako vydal letadlem a motorovým člunem a pak ještě nějakým meskově, bylo to strašně dlouhý a už jsem si myslel, že je to jenom fáma, ale nakonec jsme ho opravdu objevili, i když ten průvodce mi říkal, no on má vytetovanýho Cháveze a Madura a má vytetovaného hada kolem krku nějak v obětí tyhle těch dvou, což nakonec nebyl, ale byla to teda neskutečná noc, kterou jsem s ním absolvoval. Hrali jsme spolu kulečník, opili jsme se a poslouchali jsme nějaký latinskoamerický, jsme Julio Iglesias, asi jsme snad poslouchali až do rána.
0: No tak já myslím, blázen. Že slyšíte od Eduarda Freislera, že má opravdu zážitky velice konkrétní a já jsem moc rád, že tímhletím způsobem můžeme nahlížet do vzdálené a daleké Venezuely. Ale podíváme se taky jinam, protože Eduard Freisler je, a já se to nebojím říct, tak trošku i dobrodruh, cestovatel a novinář.

0: Cestujeme na rozhlasových vlnách s Eduardem Freislerem, vítězem cestopisu roku. Mimochodem ta knížka, kterou tady připomínám, Venezuela, rozklad ráje, to je také knížka, která měla šanci na úspěch. Vlastně uspěla tím, že byla nominovaná na Magnesii literu v roce 2023, takže si myslím, že ty tvoje lidské příběhy, které v těch cestopisech jsou, lidi oslovují. Karibik je docela tvoje asi srdcová záležitost, ale asi nejde třeba srovnat Venezuela s Mexikem, nebo jde?
1: No já jsem za stolik Mexiko neprojel, ne? Ale mám samozřejmě spoustu přátel a myslím, že ta pohraniční oblast teď není nic moc, to tam opravdu ovládají ty nejhorší drogové kartely, které teďka na planetě máme. Ale je to otázka, no já nechci porovnávat jedno utrpení nebo jeden teror s druhým, no každý je vlastně hrozný. No.
0: No a když se podíváme do Asie?
1: Asii jsem dost projel, protože já jsem mezi lety 2001 a 2002 žil rok na Tajvanu, kde jsem studoval čínštinu, ale taky jsem tam učil malé děti angličtinu a na školách. Takže jsem si vydělal dost peněz a pak jsem projel velký kus té jihovýchodní Asie, Vietnam, Laos, Thajsko, Kambodža. Tam jsem strávil dost času, ale to mi bylo nějakých 27, takže tam jsem se toulal sám a měl jsem pocit, že se tam můžu toulat do nekonečna, protože jsem neměl žádné závazky prakticky.
0: A mentalita Asiatů a těch jihoameričanů?
1: No já nechci zabíhat do nějakých stereotypů a samozřejmě ten jihoamerický životní styl je takový více jako otevřený a žhavější a ti lidé o vás opravdu hned jako pozvou domů nebo k vám domů přijdou bez zaklepání, protože když už jste kamarádi, tak jste bratři a sestry a nevím co, a takže najednou stanete a máte v obýváku člověka, který prostě se tam dívá buď na vaší televizi, nebo si čte vaše noviny, nebo, ale tak to je prostě, no, když docílíte téhle blízkosti, tak je to vlastně docela fajn, i když kolikrát stanete ve stavu, kdy byste nejradši byli samozřejmě sami a jediný, co chcete, tak je to kafe a ne nějakého zvědavého Kubánce nebo Venezuelana nebo Kolumbijce.
0: Píšeš si deníky? Nebo jak vzpomínáš, když chystáš cestopis, jsme na cestách, jak vzpomínáš na ty zážitky i na ty detaily, kterými teď vlastně prošpikováváš nesmírně zajímavými to naše povídání, to naše rozhlasové cestování. Jak ten detail potom lovíš z paměti nebo máš opravdu poznámky?
1: No já jsem měl trošku takovou tvůrčí možná krizi při psaní toho kubánského tanga, protože jsem si říkal, tohle už bylo tak dávno, já už ta paměť hrozně klame prostě, ale pak jsem ve sklepě našel svoje staré deníky, které jsem si psal v roce 2003-2006, sice jsem sám neroznal ten svůj rukopis, ale našel jsem to a to mi strašlivě pomohlo a pak takovou druhou strategii, kterou volím. A já s některými Kubánci znám opravdu 25 let a sleduju je dál a teď jsem tam narazil na jednoho, o kterém píši vlastně v nějaké druhé kapitole. Jmenuje se Adalberto, potkal jsem, když mu bylo nějakých 40, tak teď mu je 65. A tak jsme si volali a on mi některé ty věci vlastně připomněl a povídal o nějakých lidech nebo nějakých okolnostech, nebo pomáhá i třeba to, že zrovna mluvil o nějakém dni, kdy třeba byl hurikán nebo něco. A tohle se mi oživilo, nebo jsem prostě musel udělat čerstvé rozhovory, ale ty deníky mi teda zachránily kůži, no, protože bez nich bych to asi určitě nedal dohromady.
0: Říká dnešní host pořadu na cestách Eduard Freisler. No, to naše povídání je místy hodně dobrodružné, zajímavé, tak my se po další písničce asi vrátíme trošku do tvých mladších let, protože já jenom předznamenám, o čem si budeme povídat. Ty jsi tu mluvil o zápiscích, ale budou to i asi vzory, které vlastně se nám otiskují v té ceně, kterou si získal, cena Hanzelky a Zikmunda. Takže tady je kniha Hanzelka a Zikmund a my se k ním vrátíme zpátky hned po další skladbě.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Někdy mývám v pořadu Na cestách, který právě posloucháte na vlnách Českého rozhlasu, pocit, že ta hodinka je prostě málo. A ten pocit mám i dnes s Eduardem Freislerem, vítězem soutěže o cestopis roku 2025 ceny Zikmunda Hanzelky za kubánské tango v rytmu blues. My jsme tu Kubu vzali jenom tak letem světem, povídali jsme si víc o té Venezuele, což jsem moc rád. No a už nám toho času moc nezbyde, takže čím pro tebe jsou ti dva cestovatelé?
2: No, oni pro mě byli strašně dlouhou dobu ti jediní, kteří zažívali nějaký zajímavý dobrodružný život, protože jako dítě jsem se k ním samozřejmě dostal, nebo jsem o nich slyšel. A my jsme vždycky s mojí partou kluků měli pocit, že se na nejvýš možná dostaneme do NSR, že do západního Německa, a to bude, tak to je naše jediné dobrodružství. A najednou jsem zjistil, že existují nějací Čechoslováci, kteří jezdí do Jižní Ameriky, do Afriky a do opravdu nebezpečných, čarovných prostě krajin. Takže já jsem si říkal, takže přece jenom to jde, takže oni byli možná mojí první inspirací, že to opravdu jako ve mně něco zapálili, nějakou fantazii. A určitě jsem chtěl aspoň okopírovat pár jejich cest nebo jít trošku v jejich šlépějích. Takže oni, a to, že jsem tady získal cenu, která nese jejich jméno, je pro mě podsta určitě veliká.
1: Přečet si všechny jejich knížky?
2: To určitě ne. Ale já si pamatuju, že třeba táta mi o nich vyprávěl, nebo strýc, nebo prostě v rodině někdo, a vždycky měl nějaký příběh, který oni vyprávěli, nebo natočili, nebo napsali, tak to bylo jedinkrát, kdy jsem tu rodinu poslouchal.
1: No, ty jsi rád poslouchal a pak jsi se dostal i do zahraniční redakce rozhlasu, takže vlastně jsi měl nakročeno i k něčemu, co jsem zažil já, podívat se s rádiem do světa, probouzet lidem fantazii tím, že jim ukážeme jiné země. Nakonec to na výjezd žádný nedopadlo, ale s tím světem si se i v té redakci potkával.
2: No, tak my jsme si na předávání řekli, že ty jsi byl pro mě tou další inspirací, trošku se stýká žurnalistik, což je pravda, protože jsi byl součástí týmu lidí, kteří dělali zápisník zahraničních zpravodajů, což pro mě byl asi ten nejhezčí program, který si pamatuju jak z dětství, tak raného mládí, a když jsem potom udělal pár dílů pro zápisník zahraničních zpravodajů, tak to byl jen takový ten splněný sen.
1: No, teď to možná pro posluchače vypadá, takže jsem si tě objednal do pořadu, aby si mi tady skládal poklony, tak to tak není. Eduard Freisler mě na předávání cen v Klementinu v zrcadlové kapli hodně zaskočil tímhletím přiznáním, že jsem byl jedním z buditelů jeho zájmu o novinařinu. Já jsem se mu tam tehdy mluvil, že možná by byl dobrým lékařem nebo inženýrem, protože ta novinařina dnes není až tak prestižní pro řadu lidí v této společnosti povoláním, ale na druhou stranu to potěší. Tvůj cestovatelský sen.
2: Kam bych ještě se chtěl vydat?
1: No, řekněme.
2: Těch zemí je milion. Teďka mi kamarád strašně vypráví o Botswaně, kde často natáčí. On je kameraman. A vůbec ta Afrika je pro mě pořád trošku zemí neznámou, a říká mi, někdy si třeba zajeď vlakem do hlavní města Tanzánie a podle toho vlaku vidíš zebry, žirafy a bůvoly, a že je to taková nádherná cesta. Taky mluví o Ománu třeba, kam se ale teďka asi nelze dostat kvůli válce s Íránem. Láká mě Japonsko, ono těch zemí je hrozně moc. Teď mám snad v létě navštívit Island, takže já myslím, že těch zemí mám spíš před sebou víc než míň, nebo doufám samozřejmě.
1: No, všechno jsou to země ne až tak úplně. Ten Oman je hodně frekventovaný, nebo byl do těch událostí, které se teď odehrály, ale ostatní ty země nejsou až tak těmi turisticky, řekněme, trošku nespisovně profláknutými destinacemi. To jenom dokládá to, čímž jsem tě nazval, doufám, že jsem tě neurazil, tak trošku dobrodruhem cestovatelským a novinářským. Takže už dopředu vím odpověď na otázku, turistika k moři a pláž a nic nedělání, anebo nějaká exotika, kde aspoň safari nebo něco takového. Kdyby si měl vybrat, Eduard Freisler?
2: No, já mám, když už jsem dlouho v nějakém rezortu, a samozřejmě jsem v nějakých rezortech byl, tak hned mám pupínky, no, já potřebuju někam vypadnout za tu závoru a vidět něco jiného a vyjít k nějakým lidem a zjistit, jestli náhodou nemá nějaký velký příběh, který bych třeba mohl sepsat.
1: Lepší tečku nemůžu slyšet od Eduarda Freislera, protože ty životní lidské příběhy v jeho cestopisech ho přivedly až k vítězství o cenu Hanzelky a Zikmunda, cestopis roku 2025. Ještě jednou děkuji za zajímavé cestování a už se těším na to, až se potkáme na podzim na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. Pro dnešek díky.
2: Já děkuji tobě a ten podzim se těším moc.
1: No a s vámi, vážení posluchači, se opět příští pondělí mezi 18. a 19. na vlnách Českého rozhlasu těší naslyšenou Petr Volda.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Česku přibývá internetových podvodů. Vláda zatím nerozhodla, zda pojede na summit NATO i prezident Petr Pavel. Hokejová reprezentace odehraje skupinu světového šampionátu v Düsseldorfu. A počasí zítra má být zataženo až oblačno s přehánkami, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezký podvečer. Kriminalisté na Rychnovsku evidují v posledních dnech nárůst počtu internetových podvodů. Pachatelé se často vydávají za investiční poradce, bankéře nebo příbuzné. Oběti lákají na výhodné investice. Policie upozorňuje, že přibývají případy, kdy lidé předají peníze osobně kurýrům.
2: Mezi poškozenými jsou nejčastěji lidé středního a vyššího věku. Například 59-letá žena při falešném investování přišla o více než 700 tisíc korun. Jiný muž předal podvodníku přes 500 000 korun v hotovosti. O víkendu pak policisté přijeli oznámení od seniora, kterého o peníze připravil podvodník vydávající se za jeho syna. Policie proto znovu doporučuje neposkytovat nikomu bankovní údaje, neinstalovat programy pro vzdálený přístup do zařízení a každou podobnou nabídku si důkladně ověřit. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Depozitář studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové na Pouchově čeká oprava zhruba za 250 000 000 korun. Králové Hradecký kraj má připraveno projektovou dokumentaci a stavební povolení. Práce by měly začít příští rok. Depozitář tvoří čtveřice samostatných objektů, které jsou v nevyhovujícím stavu. Vláda zatím nerozhodla, zda pojede na letní summit NATO i prezident Petr Pavel. Oznámil to dnes premiér Andrej Babiš ze hnutí ANO. Prezident a zástupci vlády se o účast dlouhodobě přou. Kabinet naopak schválil, že Petr Pavel povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN.
3: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
4: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
5: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
3: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří třetinu příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté odehrají skupinu světového šampionátu v příštím roce v Düsseldorfu. Podle původních plánů Mezinárodní hokejové federace měl přitom národní tým absolvovat základní část turnaje ve druhém pořadatelském městě Mannheimu. Na soupeřích se nic nezměnilo. Češi narazí na Kanadu, Spojené státy, Slovensko, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko.
1: Počasí.
0: Noc bude zatažená až oblačná, ojedinělé přehánky, teploty do 17 stupňů. Zítra má být zataženo až oblačno s deštěm nebo přehánkami, teploty kolem 20 stupňů a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnešní titulek Hezky česky zní k jedné nesprávné radě, jak psát správně. Tak nevím, co se z toho vyklube pro dnešek. Naznačte.
2: Dobře. Já jsem jsem chtěla zjistit, jak moc často se chybuje v jednom slovesném tvaru. A když jsem to začala googlovat, tak se ukázalo, že kromě toho, že to tedy užívají běžně lidé, tak nějaký profesionální reklamní textař má takový jazykový koutek na webu a tam radí, jak to správně psát, tenhle slovesný tvar, a radí to špatně.
1: Tak a teď o který jde konečně, řekněme, slovesný tvar?
2: Jsi.
1: Sisi, nebo taky sisi, jsi. Oboje je špatně, říkám rovnou.
2: Tak, přesně tak. Ta nesprávná rada tam uvádí, že máme psát ty jsi si ani nevšiml.
1: A že to máme číst ty jsi si ani nevšiml.
2: O čtení tam naštěstí už nic není, ale píše se tam, že tohle je prostě správně a spisovně. No a ono není. Rovnou můžeme říct, že když řekneme nevšiml jsi si, tak nekodifikovaný tvar, nespisovný a je vnímaný jako hyperkorektní, což jsou ty tvary, které nesprávně tvoříme, když se přehnaně snažíme o správnost.
1: Jo, třeba jako pohádka o pískovi a kočičce. A jak to je správně tedy? Samozřejmě řekl sis, ne sis. Řekl jsi si.
2: Tak, tam se totiž sejde pomocné sloveso být a zvratné zájmeno u plnovýznamového zvratného slovesa. Takže tam je jediná spisovná možnost, že z toho ještě je třeba si říct, že jde o minulý čas nebo podmiňovací způsob druhé osoby jednotného čísla. No a pokud to chceme mít tedy jen správně a ne nad správně, tak z toho jsi uděláme s, které dáme k tomu zvratnému zájmenu.
1: Prostě pamatujte si sis, že si třeba řeknete, že máte rádi sisinku, ten bonbon.
2: Ten se pěkně lepí na zuby.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vnímá téměř polovina obyvatel republiky jako ohrožení nezávislosti obou médií. Česká obchodní inspekce uložila řetězci Penny Market milionovou pokutu a počasí zítra postupně v celém Česku velká oblačnost, déšť, maxima kolem 21, na východě kolem 26 stupňů. Zprávy a o Tany Hasil, dobrý večer. Lidé v České republice si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Většina respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích, pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
0: Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 milion korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělila Česká obchodní inspekce. Její jihomoravský a zlínský inspektorát loni provedl celkem 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu, potvrzuje její mluvčí František Kotrba.
3: Při stanovení výše pokuty zohlednila zejména to, že se jednalo o opakované protiprávní jednání, o vysokou míru kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, i způsob spáchání spočívající v ignorování kontroly věku.
0: Mluvčí řetězce Markéta Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletilým považuje Penny Market jako nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku. Středočeský kraj od letošního srpna rozšíří nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Shodli se na tom dnes krajští zastupitelé. Lidé už teď mohou využít k nástupu všechny dveře, například v autobusech, které míří do Prahy. Rozšíření se nově bude týkat 51 linek, říká radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký z Hnutí STAN.
4: Například jde o spoje mezi Prahou a Příbramí, Dobříší, Benešovem, Vlašimí nebo Brandýsem nad Labem Starou Boleslaví, anebo třeba mezi Brandýsem, Úvaly a Říčany. Ten systém se rozšiřuje také v oblastech, jako je Milovicko, Nymbursko, Mladoboleslavsko, ale taky Mělnicko nebo na trasách mezi Kladnem, Unhoští a Berounem.
1: Počasí.
0: Čeká nás výrazná změna v noci, bude postupně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a zejména v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty mezi 18 a 13 stupni, na východě kolem 11. A zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky, později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Východě republiky mezi 22 a 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Hlavní tah číslo 11 Ostrava Opava je neprůjezdný před sjezdem na Velkou Polom. Havarovalo osobní vozidlo do svodidel a jde o vážnou nehodu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: Osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přišla do studia. Kdyby se snad našel někdo, kdo by nevěděl, kdo teď právě sedí naproti mě, dovolte mi prosím v krátkém úvodu zmínit pár rolí, které vám jistě osvěží paměť. Květuška ve filmu Adéla ještě nevečeřela, Mariánka ve filmu Honza málem králem, zdravotní sestra ve filmu Obsluhovala jsem anglického krále, Drncová v Lotrando a Zubejda, Matějova matka v Nesmrtelné tetě, paní Fajslová ve filmu Bylo nás pět, Vlasta v Polabí a teď se dostanu k divadlu. V divadle to byla Hrubešová v Plačícím satyrovi, paní Pírsová v Pygmalionu, Richtářka v Její pastorkyni a tak dále, abych mohl pokračovat do nekonečna. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
2: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost, protože jsem šla z role do role. První role byla princezna v úplně normálním Zázraku, pak hned byla Verunka v Našich Furiantech, ale hned třetí role byla Ofélie v Hamletovi, takže prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role, do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky, takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přežít. Pan Chmelař občas si musel říct, že odejdeme, protože pískali, křičeli a prostě na mě měli různé narážky, ale tak to byl takový křest ohněm. Aha. A musím říct, že dlouho mě nechávali ty naivky. A to jsem byla nešťastná, protože jako prostě pořád to byla jedna ta nota, ale naštěstí třeba zrovna Květuška v Adéle měla tu komediální nadstavbu.
1: Ano.
2: Což prostě bylo bezvadný.
3: Dědečku, dědečku, podívejte dědečku, babočka je nerá dědečku.
4: Admirál, děvenko admirál.
2: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůní Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky. Aha. Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná a pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter, samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo prince byly královny, místo naíveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
1: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď ještě v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novější než ten Tennessee Williams?
2: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Monštajnové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Žána Žiroda.
1: Taky na Vinohradech.
2: Takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělý, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali. Jako jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, a já si pamatuju, zkoušeli jsme, to bylo Jakub a jeho pán. Mm. A já jsem alternovala se Simonou Stašovou tu hostinskou a když jsem nehrál hostinskou, hrála jsem jako mámu lehkou děvu v druhé půlce a Simona takhle jako opačně jsme se střídali. No on na nás během toho zkoušení skutečně řval, protože on byl takový, on byl hysterik. Mm. A jednoho dne Simona prostě šla jako na kraj forbíny a řekla, Láďo, ještě jednou na mě zařveš, já odcházím a už nikdy nepřijdu. No. Takže od té doby byla Simonka a řvala na mě. A já jsem tím pádem ta tréma stoupala, já už jsem ani gesto neuměla udělat. A přišla veřejná generálka a mě řekla, jo, nebudeš hrát ani veřejnou generálku, ani premiéru a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu. Je to hrůza, jo? No takže já jsem přišla domů. Rodina byla někde na horách, já jsem si otevřela lahev, sedla jsem si na zem v kuchyni, vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla a plakala jsem a popíjela do rána. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu lehkou děvu. Jo? A já jsem já tam nepůjdu. Já prostě začal, když jsem tak špatná, já to ani nepůjdu, jo. A teďko jsem slyšela záznamník, Naďo, pojď do divadla, to se nedělá, pojď do divadla, dramaturg. A já říkám, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec, no tak, tak jsem si dala sprchu a pomalisku jsem se chystala a najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg a říkají, Naďo, my víme, je to hrůza, ten se zachoval strašně, ale my se za něj omlouváme, ale prosím tě, pojď a tohle, my ti to vynahradíme. A no a teď, jak jsem hrála tu kurvu a jak jsem byla po té opici a jak jsem byla opravdu jako prostě otekla a teď jsem tam vtrhla a skutečně jsem do té kurvy neměla daleko. Takže už první slova byly prostě úžasný, lidi tleskali a povstal režisér a křičel bravo. No,
1: jo. Tak to, je, to má teda opravdu geniální pointu nakonec, to je skvělý. Ježišmarja. Já teď trošku se přesunu k filmům. Jakož vy máte i širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to za tolik neposunulo, ale u vás přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se na to můžu
2: zeptat. Například televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam přejít, prostě a kam kameramani, čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkovou. Prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo ne dopředu, ale ten den ty záběry, které se točily taky několikrát, jelo se to víckrát, ne na první dobrou. A prostě byl u toho i třeba ta Adéla, byl tam i pan Brdečka, který ještě na poslední chvíli měnil ty věty, který jsou teď jako takový okřídlený, květ už sama vinula, takový, že někdo peče štrůdl a tak. Takže prostě všechno to bylo opravdu preciznější. A přeřek nebo něco to neexistovalo. Hlavně zvukař chodil a říkal, není ti rozumět, meleš, polikáš koncovky, vyslovuj a prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladých v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako jaká přirozenost.
1: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohemové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? V čem?
2: No já myslím, že my jsme víc seděli. My jsme opravdu jako před druhou divadlo, s hodinou se z divadla nešlo. To prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
1: jako,
2: se všechno.
1: Že se rozebíralo do nočních hodin
2: přesně,
1: u vína.
2: Přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo. I ty vztahy v tom divadle se rovnaly a všecko prostě se to dotvářelo vlastně po tom představení. A to se dneska myslím moc neděje, no, že ti mladí už tolik nesedějí. Ty kluby, já vím, že činoherák tam už taky, že jo, moc tam ani nejsou židle, aby se tam dalo posedět.
1: Se máte stojí, pravdu,
2: nebo
1: ano.
2: Naštěstí teda jsou tam aspoň ty schody, na kterých se dá sednout, ale činoherák byl přece prostě tam to byla meka. Tam po každém představení se scházelo a sedělo se skoro do rána. Tam prostě se lidi seznamovali a mluvilo se o kultuře, mluvilo se o různých představeních. Prostě bylo toto setkávání a to si myslím, že teď chybí.
1: Že je toho méně.
2: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
1: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle, ve Švandově divadle právě takhle taky sedáváme a rozbíráme ty věci, takže je zajímavý to, že, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohemství, tam potom k tomu jsem se chtěl dostat velice blízko, dokonce tak blízko, že ho to stálo život. Jak vy osobně na temnější období pana Kaisera, svého bývalého muže, vzpomínáte? Byla to zkouška, která vás posílila? Nebo ptám se, protože mám tu zkušenost s tím sám, takže se na to chci zeptat.
2: Tak zaprvé Oldřich není alkoholik, ale má psychické problémy. A vlastně se to spustilo tehdy, kdy točil se Slováky film Sagarmáta na Montu Everestu. A byli v tom základním tam v táboře, kde už ten vzduch je docela řídký, ale oni s Vladikou utekli až do těch 7000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou pod dohledem psychiatrů a Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíl, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas se dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. A on potom prošvih představení v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Byl tam 3 měsíce,

0: něco psychicky rozhodilo. Daleko víc mě trápí než tohle, protože samozřejmě byly to, trápilo mě to, bylo to bolavý, i to, jak se k němu lidi chovali posléze a co o něm psali, ale daleko víc mě trápí, co píšou o mojí dceři, který je 43 letý, bylo včera, a znova psali prostě nějakým Instagramu, že je alkoholička, že pije, ta holka nepije vůbec, protože přesně má ten příklad, který viděla, prostě se toho bojí, zakazuje i mě oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení, nebo prostě soud, nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
1: Jasně, chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil, a naopak svítíte jako sluníčko, a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, čím to, že jste neustále takhle usměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce.
0: Víte co? Nepouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku zvrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně. A snažit se v každé situaci vzít to pozitivní. A z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou, a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit. A já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem, a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli, prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru, a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce. A myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec, než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
1: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
0: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavačce, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, no paní konvalinková, lidi jsou zoufalí, od rána to kupují. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
1: Co mi je.
0: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
1: To, jo, takhle, jasně.
0: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili, a pak se dočte, vlastně ničeho nedočte. No.
1: Neuvěřitelné. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
0: Že by prostě měli po škole jít do angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
1: Jo.
0: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit nahlas, vyslovovat. A hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažmá, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle.
1: Mm.
0: A když to ty, co čekají doma na dubbing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet.
1: Jasně.
0: Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Když se to vždycky, teda ty
1: porty.
0: Když se to vždycky uspívalo, umluvilo. Nechápu to.
1: Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažma, a co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
0: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
1: že chodí
0: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, protože jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo.
1: A chodilo se do divadla, že jo?
0: A chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských šéfrežisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí
1: samo.
0: Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dyranmatově Ulfastovi byla vlastně skoro tragická, Obvelie taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černoherním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle ještě. Past na myši a to roli paní Bojlové. To byla poslední role Steninky Zázvorkový v Městských divadle v Pražských, to jsem ještě zažila, takže zpět k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v Městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, vy hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy si manažujete čas? Máte nějaký jako už po těch letech té práce líp jako zvládnutý, kdy odpočíváte, kdy pracujete a dávkujete si to nějak jako už lépe, nebo furt jedete na dřeň?
2: Nejedu na dřeň, tak nemám toho tolik zase. Jako zdá se, že by, ale má to svoje časové prodlevy. Prostě se snažím chodit na procházky ráno v 6 jdu na Petřín a prostě jdu si hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny spát, abych se rozhejbala. Dvakrát týdně jdu, teda na ten Petřín, dvakrát týdně plavu a to je vždycky ráno, protože já pak bych nezaparkovala nikdy v tom centru s autem, takže musím takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No a no potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením. Aha. Když je, no a když není, tak prostě já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teďka v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
2: No, teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě, protože mi přišli dalších 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidrou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata vůbec. Jo. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, no prostě romány. No.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
2: Je to pravda.
1: Je to pravda. Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
2: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
2: Ne. Já mám ráda naši zem. Mám ráda naši řeč. Mám ráda naše lidi. I když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu. To je až někdy přehnaný. ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná. Ona, když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takového, že až dokud se o sebe nedokážou postarat, tak maminka je doma. Pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs na letiště, že byla takovou tou policají, prohlížela ty kufry a tak na letišti léta. A takže já jsem díky tomu měla i slevy na letenky. A potom, teď už je jako v důchodu, ale je tam velice šťastná, spokojená, má tam 5 vnoučat, takže teď se stará o vnoučata.
1: Já tady mám otázku, jak Naďa Konvalinková odpočívá, vy jste mi vlastně odpověděla, takže umíte i ten pasivní odpočinek, že jako opravdu, že si člověk jako lehne na kanape, přečte si knížku a potom i teda aktivní odpočinek, přesně sport, nějaký plavání, tak to máte taky ráda.
2: No a v létě ráda jezdím, miluju moře, takže my se sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna. března, že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě, no je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
2: No tak já jsem si udělala reiki, všechny tři stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoc, já vám do toho pušlu reiki, aby to dobře dopadlo. Aha. A tím pádem, no prostě, jakmile někdo nemusí, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou reiki.
1: To jsou ty reiki. No. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry, je to tak?
2: Ráno, ano, ráno já mám prostě takovou, jsou to takový, ano, jsou to mantry, který si říkám každé ráno, na každý den je vlastně jiný plamen, každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní andělé. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky, v pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, ta vám to vyčistí a v neděli je námořnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. No ta, co byste takhle popřála světu, nebo reiki, říkáte reiki, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
2: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mi to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo. Že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada, to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já. No, že ano, no, to je nádherná rada opravdu.
2: A já bych všem přála prostě mír. To je teď, myslím, to nejdůležitější a pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech české země a celého světa.
1: To je krásný na závěr. Mockrát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Děkuji a děkuji za rozhovor. Moc jsem si to užila.
1: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česká vláda schválila navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Modernizace dálnice D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi omezí motoristy na 3 měsíce. Basketbalisté Pardubic podruhé za sebou porazili Nymburk o jediný bod. A počasí v Česku zítra postupně v celé republice velká oblačnost, k tomu déšť maxima kolem 21, na východě země kolem 26 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem, dobrý večer. Vláda dnes schválila navýšení plateb za státní pojištěnce na příští rok celkem o 24 miliard korun. Po jednání kabinetu to potvrdil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za Hnutí ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a také doplnit finance, které v systému chybí. Podle premiéra Babiše ale vláda zároveň chce po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
2: Zdravotnictví určitě má rezervy z hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
0: Silničáři zahájili modernizaci dálnice D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem. Mezi 18. a 48. kilometrem mezi Novou Vsí a Lovosicemi vybudují nový systém nouzového volání. Ten současný už nevyhovuje. Práce téměř za 400 milionů korun potrvají asi 3 měsíce, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Provoz na dálnici D8 zůstane při opravě zachovaný v obou směrech. Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
0: Administrativní budova pro Bohumínskou nemocnici teď vzniká v Havlíčkově Brodě. Firma objekt postaví ve svém areálu a následně ho po částech převeze na sever Moravy. Jde totiž o stavbu celkem z 28 modulů. Hlavní výhodou je to, že budova může vznikat, i když zatím nemá vydané stavební povolení, vysvětlil technický ředitel firmy Ladislav Jancík.
4: Měsíc po vydání stavebního povolení tam bude stát budova. Zase ty moduly musíme rozpojit. Každý ten modul bude mít svoje auto, to znamená, je to na dohromady nějakých 28 aut, který pojedou do Bohumína a v Bohumíně se to zase se skládá všechno dohromady.
1: Sport.
0: Basketbalisté Pardubic srovnali stav finále play-off nejvyšší domácí soutěže proti Nymburku na 2-2 na zápasy. O své výhře 101-100 přitom rozhodli v poslední sekundě. Pátý zápas série je na programu tento týden ve čtvrtek na palubovce Nymburka.
1: Počasí.
0: V noci čekáme přibývání oblačnosti na oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a zejména v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem docela vysoké, v Čechách mezi 18 a 13 stupni, na východě republiky většinou kolem 11. A zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách. Během dne i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy také bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od západu slábnout. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Na východě republiky většinou mezi 22 a 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 za sjezdem na Barandov vyšetřují nehodu. Na 16. kilometru blokuje část připojovacího pruhu na dálnici. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

písničkou Za 7 dní otevřela naše další pravidelně nepravidelné setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými harcovníky naší country, folku a trampské písně, budějická formace Víkend, která vznikla v roce 91 a před rovnými 30 lety se v nahrávacím studiu sešla s Michalem Tučným.

Budějický víkend s Michalem Tučným a Pavlínou Jíšovou a klasická bluegrazovka byla Monroeova Modrý měsíc s textem Honzy Vyčítala a pak hostující Pavlína solově s Růží v závějích z prvního alba téhle party, které vyšlo o rok později a jmenovalo se Někdo jiný než já. Originál přivedla na svět o 13 let dříve Emmylou Harrisová.

Další nestárnoucí bluegrazovka Blues dálnice číslo 40, tak jak i v roce 1997, nabídlo album Odechový čas. Víkend do něho nastoupil v čele se solovým Mirkem Indiánem Bartizalem, mandolinistou a houslistou Jirkou Machem, kytaristou Milanem Tripesem, benžistou Milanem Kocourem Husárikem, basistou Vladimírem Křešničkou, bicími Zdeňka Bíny a zpěvačkou Romanou Míňkovou. U nás i záhy po víkendu začal zpívat Petr Kocman a rozhodně nejvíc ji proslavil už v roce 1983 Ricky Skeks.

Levej Fory Blues jako asfaltový blues z největší pravděpodobností první nahrávka Petra Kocmana po odchodu ze sestavy Greenhornu. V roce 2016 se po 9leté přestávce přihlásil Víkend novou a zatím poslední kolekcí Ohlédnutí, v níž konečně nabídl i jednu z písniček, které hrál záhy po svém vzniku, Noční autobus Michala Bydžovského.

Mirek Bartizal s Víkendem a z kolekce Odechový čas výzva Nezabíjej čas. V roce 1993 ji přivedl do elitní hitparádové pětky rodák z New Jersey Clint Black pod názvem No Time to Kill.

Romana Miňková a Poznání Mirka Indiana Bartizela. Stejně jako před chvílí Nezabíjej čas, další aktuální hitparádovka. Mirek Bartizel ji v onom roce 93 vybral z čerstvé sklizně tehdy populárního Johna Andersona, v níž mu vítr přinášel vzpomínky na indiánský kmen Seminolů, původně žijících na Floridě.

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Mirek Indián Bartizal a jeho připomínka dávné spolupráce s Michalem Tučným. Dojemná i varující otázka Zdeňka Rychíře, jak chcete žít bez koní. Ze zatím posledního alba, který Víkend připravil v roce 2016 v sestavě Indián, Tomáš Berka, Roman Bizon Pacholík, Mirek Kudrna Kučera a Romana Miňková.

Ráno ze zpěvníku rodinné dvojice The Jazz s Romanou Miňkovou na závěr dnešního setkání s budějickým víkendem. U jehož kolébky stály před 31 lety Tonda Hlaváč, Viktor Porkrystl, Milanové Tripes a Husárek, Zdeněk Bína a Mirek Indián Bartizal. Teď se vám ještě Jirka Mach přizná, že večeří raději sám, a já vám poděkuji za dnešní společnost, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede v červenci na summit Severoatlantické aliance. V Ústí nad Labem začala očekávaná oprava Žukovovy ulice a počasí zítra postupně v celé České republice velká oblačnost, k tomu déšť, maxima kolem 21, na východě republiky kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda dnes nerozhodla, zda pojede na letní summit NATO i prezident republiky Petr Pavel. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Prezident s vládou se o tuto cestu dlouhodobě přou. Vláda naopak schválila, že prezident povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN v New Yorku.
3: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
4: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
5: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
3: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří třetinu příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Český armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl příští rok v létě zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura dnes podepsala dohodu, která České republice zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
6: Posádku musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
7: Ta posádka je 4členná, minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
6: Aleš Svoboda by se měl stát naším druhým astronautem v historii po Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Žukovova ulice na Ústeckém Střekově je kvůli opravám půl roku zavřená. Řidiči musí jet objížďkami. Ulice vede průmyslovým areálem bývalé Setuzy a stoupá kolem obytných domů. Zakázku téměř za 47 milionů korun provede firma Eurovia, říká její mluvčí Iveta Štočková.
8: První etapa bude probíhat do konce srpna a poté navážeme druhou etapou, která by měla skončit do konce roku. Odstraňujeme původní vozovku frézami a nákladními vozy. Budeme opravovat i odvodnění vozovky.
0: Sport.
2: Česká tenistka Kateřina Siňaková zůstala po deblovém titulu z prestižního Roland Garros světovou jedničkou. Jakub Menšík díky účasti v semifinále mužské dvouhry poskočil na 17. pozici. Nejlepšími Čechy v singlovém pořadí jsou 17. Jiří Lehečka a 10. Karolína Muchová.
0: Počasí.
2: V noci čekáme postupně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a hlavně v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni, na východě republiky kolem 11. A zítra přes den velká oblačnost, oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maxima zítra mezi 17 a 22. stupni, na východě České republiky většinou mezi 22 a 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Prachaticku v úseku hlavního tahu číslo 4 Strážný Nová Hloužná v noci pokračuje práce údržby. Počítejte tam s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, moji nebo naši milí, a hned z kraje se dnes omlouvám, že to dnešní divadlo bude asi víc osobní než jindy. Ostatně ono to jinak ani nejde, když naším hostem je herec, který i po dlouhých kolik 17 letech tolik chybí českému divadlu, rodině i přátelům. Charizmatická postava českého jeviště, nepřehlednutelný a v jistém slova smyslu dodnes všudy přítomný. Zkrátka pan Boris Rezner.

0: řekl mi, sotva ses dobře lovit naučil. Sotva ses dobře lovit naučil.
1: Takhle si pěkně, družně a pospolu v jedné inscenaci pražské komorní violy zaspívali pánové Jiří Štěpnička a Boris Rezner. Nakonec je to další důkaz toho, co Boris opakoval svým studentům. Herec je klaun, mim, zpěvák, akrobat, recitátor a hypnotizér a nejlépe všechno v jednu chvíli nebo všechno najednou. V roce 2001 slavil své padesátiny v toboganu Tomáše Slámy společně s dalšími hosty a kamarády. Nechyběli mezi nimi třeba grafik a malíř Jiří Andrle nebo historik umění profesor František Dvořák a taky jeden z nejbližších Borisových kolegů a přátel nejen z divadelní šatny.
2: Tady na jedné stránce píšeš, v Klatovech jsem se naučil jako malý kluk od Pavla Landovského jezdit na motorce. Měl javu 380. Tak má vypadat správný mužský, řekl jsem si. Má být vysoký a mít motorku. Jak to vidíš dneska po letech? A jak vidíš Landovského po letech?
3: No, stejně. Je to, já s tou knížkou docela souhlasím, jo. Já už jsem jí dlouho nečet, samozřejmě. Asi dneska, kdybych si ji přečet, tak se trošku budu stydět, ale... Souhlasím s tím, protože chlap má mít motorku a má být vysoký a má imponovat samozřejmě v první řadě a ten Pavel, všichni ho známe, že jo, jaký to je typ člověka a to byla taková zvláštní, tenkrát historka mě bylo, já byl v 5. třídě, kolik to je let, 12 nebo tak nějak, 13 a tenkrát on byl v angažmá v Klatovech, že jo, s mojí mámou a nějak přišel za mojí matkou a říkal, hele Jarmilo, půjč mi toho kluka, on se potřebuje naučit jezdit na motorce, teďka to je důležitý, že má jedničky, to je, není tak důležitý a takhle neformálně, no a opravdu mě posadil na tu javu a učil mě jezdit, jo, a mě to příšerně imponovalo. Ono to má něco společného s tím, co jsi říkal na začátku o těch soubojích a o těch klucích, jak šermujou a prostě moji hrdinové byli kapitán Nemo a D'Artagnan. To byli moji hrdinové, to byli moji kvalitní hrdinové a pak hlavní postavy z knížky pana Branalda Dědeček automobil. Tyhle ty chlapy, který prostě malí Češi, který dobili svět, jo, to pro mě byl ideál. A tenkrát ten Pavel svou neformálností a svým přístupem k životu a mě bylo 13 a já jsem nevěděl nic o pohlaví, samozřejmě nic. A on se mnou bavil takhle prostě, jako kdybych byl stejně starý jako on.
2: Ale on možná o tom taky nic nevěděl, akorát to tak hrál.
3: Já myslím, že on v té době už o tom velmi dobře věděl. Ale nějak vycítil, že tenhle ten kluk, chlapec, potřebuje takovouhle prostě chvilku pevný ruky a chlapství vedle sebe, aby to potom někdy mohl. My jsme se pak strašný léta neviděli. Já jsem vyštudoval tu Damu, že jo, a když jsem byl na Damu, tak jsem chodil do toho Černohráku se dívat, protože pro nás to v té době bylo posvátné divadlo. V těch 60. a potažmo začátkem 70. let. A já jsem jednou přišel, já nevím, co se to hrálo. A přijdu za ním do šatny, to už jsem byl dospělý, už jsem byl chlap, že jo, tak bylo mi 20. A on, nazdar, co dělá máma? A takhle jsme se bavili, jako kdyby jsme se viděli včera. Jo, takže my jsme k sobě měli takovej vztah, nemuseli jsme se příliš objímat, nemuseli jsme se příliš vídat, ale když jsme se viděli, tak jsme se k sobě chovali takovýmhle způsobem a on byl jeden z chlapů, když to slovo řeknu v uvozovkách, který jsem svým způsobem obdivoval.
2: Citace z knížky Souboje Borise Reznera. Sám cítím, že s někým mi to na jevišti jde, s někým mi to něco říká a s někým mě to povznáší. S Janou Prajzovou a s několika dalšími kolegy. Je to víc než přátelství, než láska. Řeč je nejen o Janě Prajzové, ale řeč je také o Františku Němcovi, kterého srdečně zvu na pódium. František Němec. Františku, máte tady místo. Já škoda, že v rozhlase není vidět takové to herecké objímání jednoho herce od druhého. Já jsem chtěl jenom Borisovi Reznerovi, že se zabývám také herecím, ukázat jeho základní postoj na divadle. Františku, dívejte se, to je tohle, to, co ten Boris umí v každé postavě. Akorát, že já tak hezky nevypadám. Tak, co to teda, pánové, Františku a Borisy, je, když tato spolupráce, o které mluví Boris, není přátelstvím ani láskou, je to něco víc. Jak byste to tedy charakterizovali?
4: No, možná
2: Je to trochu složitější, ale pokusím se to říct stručně a jednoduše. Je to rozhovor dvou duší. Je to rozhovor dvou duší. Jakou úlohu při tom rozhovoru hraje intuice, emoce, odprostíme se od toho, že tady je dramatický text, je tady text básníka nebo autora, dramatika, ale herec do toho přináší ještě něco víc než poselství samotného autora.
4: No, zase, jak říkám, souvisí to trochu s tou duší, protože je v tom i určitá tělesnost, samozřejmě, a všechna ta lidská chemie, která se tak těžko postihuje, víte? Ono se to dá těžko pojmenovat, co to je. No, já mám proto jediný, teda jak jsem, už zase tady nechci mlátit slámu.
2: To bych si ani nepřál, teda pěkně.
4: Ne, měl jsem na mysli tu prázdnou slámu příslovečnou. Ale tak to nějak je, samozřejmě, že když vznikne mezi kolegy přátelství, takový to obyčejný lidský přátelství, jakože mezi Borisem a mnou, troufám si tvrdit a stvrdit, že vzniklo takové přátelství, tak pak je to samozřejmě všechno snaží, ty duše skutečně spolu rozmlouvají.
3: Víte, já to můžu, promiň Františku, já to můžu dokumentovat na jaksi takovým divadelním zážitku. Tady padají mikrofony, jenom aby věděli posluchači.
2: Těžko se bude vážně o divadle, když najednou přijde i Němec, začíná pokukovat o absolvonové. Těžko se mě to bude vést, ten rozhovor.
3: Já to velmi krátce se budu snažit postihnout z té herecké stránky. Já jsem přišel do Prahy a měl jsem za sebou samozřejmě, troufám si tvrdit, úspěšný leta v Liberci. A my jsme se s Františkem samozřejmě vůbec neznali. Já ho znal, že ho, z televizní obrazovky, neboť on už byl v té době slavný a obdivoval jsem ho a samozřejmě jsem mu lehce záviděl, ale zároveň jsem mu to přál, protože jsem ho, nebo považuji ho za velkýho herce. A přišli jsme, já jsem přišel prostě do Prahy a po jisté době jsme spolu byli obsazeni do jedné hry, která se jmenuje Maškaráda. A já jsem dostal roli Arbenina. V podstatě neoprávněně, neboť mě bylo 27 a tuhle roli hrávají tak už charakterní herci kolem 50 a mě bylo tenkrát 27. A František tam hrál poměrně malou, leč velmi významnou roli neznámýho, který ho celou dobu sleduje, toho Arbenina, jeho životní pády, a pak si to s ním na konci vyřídí, neboť on způsobí ten Arbenin způsobí jeho pád. A nastala taková zvláštní situace, že ten František, aniž by cokoliv dával najevo, mě tu roli dotvořil. Protože věděl, že samozřejmě potřebuju pomoc v novém prostředí, s novýma kolegama, v novém divadle, a ty duše se tak nějak potkaly, a aniž bychom si cokoliv řekli, nebo aniž by on přišel, hele, já bych ti, a já jemu, já bych vás, tenkrát jsme si vykali ještě, tak a on si možná ani neuvědomuje, ale mě strašně pomohl svým postojem, tím, že hrál tu roli, která byla takzvaně poslužná, a on mě tu roli zved ještě vejš, než já jsem byl schopený vůbec někam dostat. A to mě strašně utvrdilo v tom, že on je za prvé vynikající herec, ale za druhý výborný člověk, který ví, v kterou chvíli, jak třeba pomoct, nebo jak se dostat k sobě, aby to divadlo fungovalo dohromady.
4: Pravda taky je, že my jsme to se snažili, ten proces zbližování v zákulisí, dost urychlit.
3: To je pravda.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pane profesore, vy jste dělal velké tahy s Františkem Tichým po restauracích, hospodách, kavárnách, vernisážích. Proč ten svět divadla je tak vzrušující pro výtvarníky a proč je vzrušující i pro vás, pro výtvarného teoretika, který to sleduje, to dění?
5: No, je inspirativní samozřejmě tím, že jsme svědky tvoření. Podívejte si, když malíř namaluje obraz, když maluje obraz, tak si může udělat pauzy, může si říct, dnes mě to nebaví, A vrátím se k tomu zase někdy, až budu mít náladu. Herec, jak vystoupí na jeviště, nastaví svoji kůži a prostě my, mohu to říct i jaksi pejorativně, my se těšíme tím, jak on tam trpí a co prostě musí prožívat, když tady ze sebe musí louskat text, sledovat režisérův plán, tvořit roli, která je pokaždé jistým způsobem jiná, poněvadž jsme lidé, kteří neustále jsou ovlivňováni všem možným kolem nás a ten herec musí tu roli odevzdat. Abychom neutíkali daleko, zde přítomný Jiří Andrle představuje právě tento druh tvorby, že dovede do svého díla promítnout, co zažil a co současně utváří podle svého prožitku.
6: A navíc musím teda jaksi říct, že přátelé, já s váma hluboce cítím, protože já jsem na divadlech celého světa 8 let, mě to bylo souzeno, trdloval jako mým Černého divadla. Já vím, co to je okno. A dovedete si představit, když mám mým, který přijde na jevišť, mě se to stalo v Berlíně, a udělá 3 kroky a najednou kouká do toho divadla. A co mám vlastně dělat? To je horší možná, než když má okno herec činoherní.
3: To je pravda, protože tam není text, že jo, v té pantomimě.
6: No, tak... jak... A víte, že se do dneška probouzím strašnýma snama, že mám okno, nebo že jsem nestih představení. 8 let je dlouhá doba.
2: Boris jednou málem také nestihl, jo, zůstal vyset na Nuselském mostě, nemyslím jako, že dole takhle směrem, ale v té zátpě, kdy jste se zapotili na jevišti, buď že odešel text, nebo kolega zapomněl text, anebo vzniklo nějaké nedorozumění díky třeba technice, takový váš...
3: Já si teď nespomínám na úplně konkrétní zážitek, teď se to v poslední době bohdá nestalo, ani mě, ani mým kolegům v divadle, ale pamatuju si v Liberci, když jsme hrali Sedm noci svatojánských.
7: No počkej, taky nehrajeme furt spolu, že jo? Já nevím, co ty hraješ jinde.
2: Františku, pak to musíš připomenout. No, musíš
3: ale na takový šokující zážitek, já nejsem oknář příliš velký a když se něco stane, tak já celkem si jako poradím nějak, jo? Zatím teda. Ale v Liberce jsme hráli Sedm noci svatojánský, já hrál Demetria, jedna kolegyně tu Helenu, že, který jsme do sebe zamilovaný, puk nás uspal, my spíme, nad náma se odehrává jiná scéna, pak on se probudí rázem a zamiluje se rázem do té druhé holky, že o tom je jaksi milenecký vztah ve Sedm noci svatojánský. Já jsem se probudil, ta Šajtková přede mnou stála a já jsem věděl, že mám takovejhle monolog, takovou repliku a jediný, co jsem si vzpomněl, je, že se jmenuje Helena. Jinak vůbec ten popis té lásky nebyl a já jsem podle staré divadelní zásady věděl, že nesmím být ticha, tak jsem řekl, Heleno, tvé oči, které na mě upřeně hledí, i tvé ruce, které snaží hladit se mé, a teď jsem si vymýšlel, věděl jsem, že jsem zamilovaný a že se jmenuje Helena. To bylo jediný. A teď jsem byl schopen mluvit půl hodiny, tyhle bláboli. A ta kolegyně na mě takhle koukala, koukala mi do té huby, co se to tam rodí. A naštěstí asi během minuty mě tu pusu ucpala a odvedla mě pryč prostě, ale tak to bylo strašný. To člověk chce spáchat sebevraždu, zhubne o 5 kilo, je mokrej až tedy tam, že? A je to příšerný zážitek a nepřeju to někoho, je to hrozný.
2: Františku, ta tvoje reakce na Borise?
4: Já nechtěl Borisovi připomenout, že jsme ne vlastní vinou vytvořili takovou pauzu v představení Marie Stuartovny, kdy vycházíme na jeviště z orchestřiště a protože samozřejmě dveře v tom hradu londýnským jsou z papundeklu, tak se tak jako lehce otvírali. A aniž jsme o tom věděli, tak nějaký horlivec je zajistil vohnutým hřebíčkem.
3: Aby se neotvírali.
4: Aby se neotvírali sami od sebe, bezděčně. A páč, já jsem ten první, který ty dveře otvírá, tak jsem za ně vzala nic, nešli otevřít. A tam už dohrála hudba, nastalo ticho, a to je na jevišti, to vždycky signalizuje, že něco... Buď přijde bouřka, nebo smrt, že jo? žádnou jinou postavu, tak velká pauza, jak se neavízuje. A prostě jsme ty dveře, já to netušil, že tam je ten hřebíček, který zajišťuje ty dveře, no tak jsme museli zase běžet z toho orchestru, víte, normálně do portálu.
7: Oběhnout půlku divadla v podstatě.
4: Oběhnout půlku divadla, protože ty velký divadla, ty vzdálenosti jsou tam velký. A teď jsme do té nastalé pauzy, že jo, tak no nic. Tak to bylo taková, nedávno takové žertí.
7: To je vlastně pravda, protože
4: kolegové z techniky vyvedli.
7: Vznikla taková situace, že my jsme to bylo dupání, že jo, v civilu člověk, úplně bez role, a pak se dostane do toho portálu a vleze na to jeviště a dělá, že to tak mělo být, ještě ke všemu, že jo. Že ta pauza něco měla znamenat. To byl ten moment.
2: Zas vstoupí do té iluze.
7: Do té lži.
2: Já se jenom bojím, abych v poslední době, co vidím, abych neříkal, to je divadlo plný pauz.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Velký talent Borisa Reznera patřil především divadelnímu jevišti, ale stejně tak i rozhlasovému mikrofonu, který Boris Rezner tolik miloval, a mikrofon zase na oplátku měl rád Borise. Kolik jen bylo těch velkých dramatických rolí, ať už v dramatizacích, rozhlasových hrách nebo rozhlasových četbách. Když jsem připravoval to dnešní divadlo, nevědomky jsem se přistihl, že poslouchám Stendalova Červeného a Černého, Borise jako Juliana Sorella, a mám pocit, že ho přece musím zítra někde potkat nebo už večer s jeho charakteristickým velkým gestem na jevišti Národního divadla. Tak životný a přítomný je pro mě jeho hlas. No, řekněte sami, co jiného už dokazuje, že silné a působivé herectví nestárne, neumírá a zůstává stále moderní.
2: Ve Verrier našel Julián faráře Šélana zaměstnaného stěhováním. Byl nakonec opravdu sesazen. Na jeho místo nastoupil vikář Malon. Julián dobrému faráři pomáhal balit a přitom ho napadlo napsat Fukému, že neodolatelná náklonnost, kterou cítí pro svatý úřad, mu zpočátku bránila přijmout jeho laskavou nabídku, ale že byl právě svědkem takové nespravedlnosti, že by pro něj bylo asi prospěšnější, kdyby se kněžskému povolání nevěnoval. Pokládal za velké chytráctví, použije-li sesazení verierského faráře k tomu, aby si nechal otevřená zadní dvířka a mohl se vrátit k obchodu s dřívím, kdyby v něm nízké opatrnictví zvítězilo nad sklonem k hrdinství.

Kdyby měl Julián jen trochu zkušenosti, byl by si mohl druhého dne blahopřát k účinku své cesty do Verrières. Jeho nepřítomnost způsobila, že paní de Renal na jeho neobratné chování úplně zapomněla. K večeru dostal střeštěný nápad. Sotva usedli v zahradě, přiblížil Julián, nečekaje ani, až se úplně setmí ústa k uchu paní de Renal. A nedbaje nebezpečí, že ji může kompromitovat, zašeptal. Milostivá paní, dnes v noci ve 2 hodiny přijdu k vám do pokoje. Musím vám něco říci. Julián se chvěl úzkostí, že jeho žádost bude odmítnuta. Úloha svůdce ho nesmírně tížila. Paní de Renal skutečně odpověděla na Juliánův nestydatý návrh s nepředstíraným rozhořčením. Zdálo se mu, že z její stručné odpovědi vycítil pohrdání. Jisté bylo, že v tiché, překotně zašeptané odpovědi uslyšel slovo fuj. Pod záminkou, že chce něco říci dětem, odešel zhrzený Julián do jejich pokoje. A když se vrátil, sedl si k paní Dervilové, co nejdál od paní de Renal. Tím se však připravil o možnost vzít jí za ruku. Proč jenom nemohu přijít na nějaký obratný tah, uvažoval, který by přinutil paní de Renal, aby znovu opětovala mé výmluvné projevy něžnosti. Vždyť ani ne před 3 dny se zdálo, že je již má. Julián byl zoufalý, že se mu plán nedaří. Ale nic by ho nebylo přivedlo více do rozpaků než úspěch. Když se o půlnoci rozešli, namlouval si ve svém pesimismu, že jim paní Dervilová velmi pohrdá a že na tom pravděpodobně není lépe ani s paní de Renal. Julián byl velmi rozmrzelý. Cítil se hluboce ponížený a nemohl usnout. Nechtěl se smířit s myšlenkou, že by se měl svého plánu vzdát. Lámal si hlavu až do naprostého vyčerpání, aby vymyslel nějakou důmyslnou lest, ale každý plán se mu hned v zápětí zdál nesmyslný. Byl zkrátka velmi nešťasten, když na zámeckých hodinách odbíjeli 2 hodiny. Jejich zvuk ho probral z truchlivých myšlenek. Ano, nadešla chvíle zkoušky. Poprvé od chvíle, kdy paní de Renal učinil svůj opovážlivý návrh, si na něj znovu vzpomněl. Řekl jsem jí, že přijdu ve 2 hodiny, řekl si vstávajíc.

Možná, že jsem neskušený a hrubý, jak se sluší na selského synka. Paní Dervilová mi to dala dosti jasně najevo, ale aspoň nebudu slabochem. Julián mohl být skutečně hrdý na svou odvahu. Jakživ si nečinil větší násilí. Když otvíral dveře, třásl se tak, že pod ním kolena poklesla a musel se opřít o zeď. Byl bez střevíců. Nejprve se tiše přikradl ke dveřím pokoje pana de Renal. Slyšel ho, jak uvnitř chrápe. To jej mrzelo. Teď už neměl výmluvu, abych paní de Renal nešel. Ale bože, co tam bude dělat? Neměl žádný plán. A i kdyby nějaký měl, nebyl by schopen jej ve svém rozrušení provést. Když vešel do úzké chodby, která vedla k pokoji, paní de Renal trpěl tisíckrát víc, než kdyby se ubíral na smrt. Chvějící se rukou a se strašným lomozem otevřel dveře. Pokoj byl osvětlen. Na krbu hořela noční lampička. To byla další komplikace, s níž nepočítal. Když ho paní de Renal uviděla, vyskočila z lůžka. Nešťastníku zvolala a zahrnula jej přívalem výčitek. Oba byli zmateni. Julián na její lamentace odpověděl pouze tím, že se jí vrhl k nohám a objal jí kolena. Tvrdá slova paní de Renal se jej dotkla tak, že se rozplakala.

Když za několik hodin vyšel Julián z pokoje paní de Renal, neměl už, řečeno románovým slohem, čeho si přát. Lásce, kterou vzbudil, a neočekávanému dojmu, kterým na paní de Renal zapůsobili jeho slzy, děkoval za vítězství. K němuž by mu nebyla dopomohla žádná nemotorná taktika. Ale byl stále obětí podivné pýchy. A i v těch nejsladších okamžicích si namlouval, že hraje úlohu muže zvyklého svádět ženy. Místo, aby vnímal smyslové vzněty, které vzbuzoval, myslel stále jen na povinnost. Bál se, že by se navěky zesměšnil, kdyby popustil uzdu svým citům. Paní de Renal si počínala jako smyslu zbavená. Byla přesvědčená, že je bez milosrdenství odsouzena k věčnému zatracení a myšlenky na peklo se snažila přehlušit nejvášnivějšími polibky. Zkrátka nic by nebylo chybělo ke štěstí našeho hrdiny, aniž hnoucí citovost ženy, která se mu právě oddala, kdyby se z toho dovedl těšit. Pane Bože, být šťasten, být milován, je pouze toto? Bylo první myšlenkou Juliánovou, když se vrátil do svého pokoje. Byl překvapen a zmaten, jako člověk, který právě dosáhl toho, po čem toužil.

Když se Julián u snídaně opět setkal s paní de Renal, jeho chování bylo mistrovskou ukázkou opatrnosti. Za to paní de Renal se nemohla na Juliána podívat, aniž by se nezarděla, až po uši. A nemohla vydržet ani okamžik bez pohledu na něj. Uvědomovala si svůj zmatek, ale pokusy jej utajit její rozrušení jen zdvojnásobovalo. Julián na ně však pohlédl za celou dobu trvání snídaně pouze jednou. Paní de Renal se zprvu obdivovala jeho opatrnosti, avšak když viděla, že se spokojil s jediným pohledem, zneklidněla. Že by mě už nemiloval? Uvažovala. Ach, jsem pro něho příliš stará. Je mi přece o 10 let víc než jemu. Když odcházeli z jídelny do zahrady, stiskla Juliánovi ruku. Byl překvapen tak nezvyklým projevem lásky a vášnivě se jí zahleděl do očí. Ten pohled paní de Renal sice utěšil, ale nezaplašil veškeré její obavy. Její manžel při snídani nic nespozoroval. Ale jinak tomu bylo u paní Dervilové. Ta byla přesvědčena, že paní de Renal už co nevidět Juliánovi podlehne. Po celý den s naléhavostí upřímného přátelství dělala narážky, jimiž se snažila nejhoršími barvami vylíčit nebezpečí, kterému se její sestřenice vydává. Paní de Renal však toužila potom, aby zůstala s Juliánem o samotě. Chtěla se ho otázat, zda ji ještě miluje. Přes vrozenou laskavost by byla málem dala několikrát své přítelkyni nasrozuměnou, že jí překáží. Večer v zahradě to paní Dervilová zařídila tak obratně, že seděla mezi paní de Renal a Juliánem. Paní de Renal se v duchu kochala představou, jak stiskne Juliánovi ruku a přitiskne na ní své rty, a teď na něj nemohla ani promluvit. Tato překážka jen zvýšila její rozechvění. Odešla velmi brzy ze zahrady do svého pokoje, ale nemohla netrpělivostí vydržet. Přikradla se k Juliánovým dveřím a naslouchala. Přes nejistotu a vášeň, která jí zmítala, se však neodvážila vejít. Služebnictvo ještě nespalo, proto se z opatrnosti vrátila do pokoje. 2 hodiny čekání byly pro ně 2 staletími muk. Ale Julián byl příliš věrný tomu, co nazýval svou povinností, než aby nevykonal bod za bodem, co si předepsal. Když odbyla 1 hodina, vyklouzl tiše z pokoje, přesvědčil se, že domácí pán tvrdě spí, a vstoupil k paní de Renal. Této noci nalezl u své milenky více štěstí, neboť nemyslel tak vytrvale na svou úlohu. Také mu dodávalo jistoty to, že paní de Renal mluvila o svém věku. Ach, je mi o 10 let více než vám. Jak mě můžete milovat? Opakovala mu bez nějakého zvláštního záměru, jen proto, že jí to skličovalo. Julián sice nechápal její žal, ale viděl, že je upřímný. A zbavil se tak skoro úplně strachu, že se zesměšní. Po několika dnech byl Julián stržen temperamentem mládí, šíleně zamilován. Je opravdu, říkal si, andělsky dobrá a ze všech nejkrásnější. Když paní de Renal nabyla tolik klidu, aby mohla uvažovat, divila se, že takové štěstí vůbec existuje a že o něm neměla ani tušení. Ach, říkala si, kdybych byla Juliána poznala před 10 lety, kdy jsem byla ještě hezká. Julián měl docela jiné myšlenky. Jeho láska byla vlastně jen ctižádostí, radostným vědomím, že se jemu, chudému, nešťastnému a opovrhovanému tvoru oddala tak vznešená a krásná žena. Ve chvílích, kdy zapomínal na svou ctižádost, obdivoval se nadšeně dokonce i kloboukům a šatům paní de Renal. Nemohl se nasytit rozkoše, kterou mu působila jejich vůně. Otvíral zrcadlové dveře její skříně a obdivoval se po celé hodiny kráse všeho, co tam viděl. Prohlížel si s rozzářenýma očima šperky a prádlo, které den před svatbou dostává nevěsta do výbavy. Paní de Renal jej přitom sněžným úsměvem na rtech pozorovala. Za takového muže jsem se měla vdát, myslela si. Jakou má vášnivou duši, jaký nádherný život bych měla po jeho boku. Za to paní Dervilová byla zoufalá nad tím, co správně uhodla.
A když viděla, že její rozumné rady jsou ženě, která v pravém slova smyslu ztratila hlavu, jenom nepříjemné, odjela z Verži bez udání důvodu. A paní de Renal se jí na něj raději ani neptala. Prolila pro ně několik slz, ale brzy se jí zdálo, že se její štěstí ještě zvětšilo. Po odjezdu přítelkyně bývala skoro celý den s milencem sama.

že mám tu čest dívky znát, ač neznám žádnou. Pak jsem říkal, že už vím, jak úspěch nést.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jeden pořad, jedno divadlo pro vaše uši nám rozhodně nestačí k tomu, abychom v úplnosti představili výjimečný talent Borisa Reznera. Už teď vím, že s jeho uměním se tady nepotkáváme naposledy. Na to je těch stránek Borisových scénářů v rozhlase příliš mnoho. Ano, asi nejvíc mu slušeli nejenom ty jeho postavy svůdců nebo romantických milovníků, ale co třeba takový Molierův Lakomec. V posledním roce Borisova života bylo to parádní rozloučení, opakovaný potlesk vyprodaného hlediště, stejně jako jeho Cyrano. Jenomže na finále to bylo ještě příliš brzy. Škoda. Ale místo plané lítosti teď poděkujeme třeba i za Borisova malíře Caravaggia z dramatizované četby Krev na paletě. Další z důležitých a krásných kamínků v mozaice velkého talentu se jménem Boris Rezner.
2: Caravaggio,
3: to bude mazal žebrán.
4: Chtěla bych, aby byl velkým umělcem.
2: Rozdávej radost.
5: Caravaggio, Caravaggio.
2: Měj na zřeteli konec.
5: Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio.
3: Jenom pravé.
2: Barva je příliš jasná. Jako krev. Nechci krev na paletě.
6: Z temné předsíně domu svého mistra vyšel 16letý mladík. Oslnili ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamžik se zastavil na zápraží, jako by zaváhal. Pak se hluboce nadechl, vzdorovitě pohodil hlavou, levící se vřel kufřík, až v něm štětce a barvy zachrastily, a rázně vykročil do Milánské ulice.
7: Tenhle okamžik jsem si představoval už dávno. Konečně svoboda. Volnost. Život. Do Benátek? Do Říma? Ne. Nejdřív domů. Vidět maminku.
6: Když před 4 lety, na jaře roku 1584, přivedl 11letého Michelangela Merisiho jeho starší bratr Batista k mistru Petercánovi, byl chlapec jako u vytržení. Dlouhá cesta a ruch velkého města, do něhož přišel poprvé, ho zdaleka tak nevzrušili jako obrazy, které mu malíř ukázal ve své dílně. Bohatost barev a vznešené postavy světců a andělů zapůsobily na něj takovým dojmem, že když konečně večer ulehl na lůžko v přístěnku, jež mu mistrova žena vykázala, dal se do pláče.
7: Padla na mě úzkost z beznaděje, že se nikdy nenaučím namalovat tu krásu tak jinou, než jsem si představoval. Co byl proti tomu můj obrázek Krav na pastvě nebo Mančinky, na který jsem byl tak hrdý? Každý, kdo ho viděl, hned poznal sousedovic děvče.
6: Signor Fermo Merisi měl pochopení pro nadání svého syna. Sám jako majordomus Marquise da Caravaggio rozuměl umění a rozhodl se na přímluvu starého Felluniho dát Michela vyučit v Miláně. Záhy na to však zemřel. Smutek nad jeho smrtí jakoby potlačovalo zvědavé očekávání.
7: Ale teď jsem poznal, že je jiné kreslit děvče sedící přede mnou u potoka na kameni, než zobrazit anděly a svaté jen podle představy, jak maluje mistr Petercano.
6: Sklíčenost mladičkého Michelangela netrvala dlouho. Chodil s mistrem do chrámu, kde Petercano maloval. Obdivoval se jeho zručnosti, zkušenosti v míchání a nanášení barev a rychlosti jeho práce. Tíseň zvolna ustupovala zápalu pro malířství. Sledoval každý mistrův pohyb, jako by chtěl do sebe vsát jeho umění. Chytal útržky rozhovorů svého učitele s jeho přítelem, slepým malířem Lomacem, o Leonardovi, Rafaelovi a Tiziánovi, o jejich příkladu, který nikdo nepředstihne. Když jednou Lomaco vykládal o poslední večeři, kterou Leonardo da Vinci vytvořil zde v Miláně, učedník se nezdržel a dychtivě se vyptával na obraz. Starý Lomaco potěšen zájmem se nabídl, že chlapci obraz ukáže.
7: Netušil jsem, že lepšího průvodce a vykladače bych nenašel v celé diecézi. Giovanni Paolo Lomazzo znal slavný obraz Leonardův do každého detailu. Sám před více než 20 lety maloval jeho věrnou kopii, která zdobí jídelnu kláštera della Pace. Když jsme v doprovodu mnicha vstoupili do prostorného refektáře a můj zrak padl na průčelní stěnu, kde jsem čekal zázrak, pocítil jsem prudké zklamání. Místo očekávané nádhery bylo vidět jen nejasné obrysy malby se zašlými barvami. Na ostatních stěnách byly jiné obrazy, všechny jako živé.
8: Snad si překvapen, čekal si asi víc. Nediv se, že obraz je zašlý, stěnou prosakuje vlhkost, která jej ničí. To však jeho velikosti neubírá. Obraz je báseň, kterou vidíme, říkal Leonardo da Vinci. Jako báseň nebo knihu nemůžeš přečíst jedním pohledem, nýbrž musíš číst větu za větou, slovo za slovem, abys poznal děj nebo myšlenku, tak ani obraz neobsáhneš a nepochopíš, když se na něj jen letmo podíváš. Každé dobré dílo má myšlenku, kterou k tobě mluví. Ty jí máš porozumět a jako budoucí malíř jí musíš umět sdělit tak, aby jí divák pochopil, a nezapomeň, i prostý divák. Díváš se na poslední večeři Ježíšovu s apoštoly. Na stole zbytky jídel, nedopité poháry. To je úvod do prostředí, detail k dokreslení. Na první pohled však poznáváš, že nejde o obvyklou večeři, že se zde děje něco mimořádného, neobvyklého, něco, co všechny rozrušilo, všechny, kromě hlavní osoby, Krista. Je to chvíle, kdy Ježíš uprostřed klidné večeře vyřkl slova: jeden z vás mě zradí. Ano, jeden z vás, kteří zde sedíte, teď u tohoto stolu, jeden z vás je zrádce. Hrozné obvinění. A zde vidíš, jak všichni dohromady a každý zvlášť za sebe na ně odpovídá. To je myšlenka obrazu. Začátek dramatu, které vyvrcholí ukřižováním na Golgatě.
7: Bylo neuvěřitelné, jak starý mistr dokázal mluvit o obraze, který neviděl. Chvílemi se mi zdálo, že nestačím sledovat výklad a vnímat scénu. Avšak slepý Lomazzo pokračoval, jak Leonardo provedl svou myšlenku. Uprostřed, v čele podélného stolu, sedí Ježíš. Klidný, smírně skloněnou hlavou a rukama rozprostřenýma na stole. Právě promluvil. Víc nemá co říci. Apoštolové, ti nejbližší u něho, Jakub a Jan, se v úleku od něho odklonili. Již zde je vyjádřeno, že Ježíš začíná být od nynějška sám. Učedníci, na každé straně stolu 6, jsou ve skupinkách po 3. Každá trojskupina je samostatná, v sobě ucelená a přece harmonická s celkem. Petr, ten třetí po pravici, pobízí Jana: zeptej se, kdo zradí. Na ostatních vidíš rozhodné: já ne. I když se nahlas ptají: zdali já, pane?
8: A kde bys hledal Jidáše, toho skutečného zrádce? Myslíš někde v pozadí, stranou, na konci stolu? Tam jej malíři, kteří poslední večeři malovali, dosud vždy umísťovali. Ne však Leonardo. Jidáš zde sedí druhý po pravici Krista, přímo vedle Jana, na bližším místě než Petr, který sedí až za ním. Leonardo tím říká: zrada je mezi nejbližšími, tím je větší a těžší. Dívej se, jak je ten Jidáš přece odlišen. Jedině jeho obličej je ve stínu. Jen on, ač v trojskupině s Janem a Petrem, je sám. Jen on mlčí.
7: Na pokažené stěně jsem však těžko rozeznával tváře apoštolů. Pak Lomazzo odpovídal na mé otázky. Leonardo maloval poslední večeři plné 3 roky. Někdy neodložil štětec od rána do setmění. V ty dny zapomínal na jídlo a na všechen svět kolem sebe. Jindy zase přišel, díval se, pozoroval, přemýšlel a zase odešel. Nebo štětcem jen něco málo poopravil. Ale vždycky, když přistupoval k práci, se zdálo, že je spoután strachem. Viděl vady na obrazech, které jiní pokládali za zázračné výtvory. Proto pořád něco vylepšoval, měnil. A nemohl dospět ke konci.
9: Vidím, mistře, jak chcete chlapce zasvětit do umění. A na něm pozoruji, jak přímo hltá vaše slova. Chtěl bych také trochu pomoci, aby ho poznal, jak Leonardo pracoval.
8: Jen začněte. Vím, že znáte dopodrobna obraz i jeho historii.
9: V Giraldiho rozpravách o způsobu, jak skládat román a komedii, je úryvek pojednávající o tom, jak se má dramatický básník řídit příkladem slavného Leonarda da Vinci. Když tento velký malíř měl uvést nějakou osobu do svého obrazu, dotazoval se nejdříve sám sebe na hodnotu tohoto člověka. Měl-li být rodu vznešeného či prostého, veselé či přísné povahy, ve chvíli neklidu či pohody, byl-li stár či mlád, spravedlivý či zlý. Když po dlouhém rozjímání si odpověděl na tyto otázky, chodíval na místa, kde se obyčejně scházívají lidé podobného charakteru. Pozoroval jejich obvyklé pohyby, jejich fyziognomii a způsob chování. Kdykoliv nalezl sebemenší rys, který by mohl sloužit jeho předmětu, načrtl jej uhlem do knížky, kterou nosíval vždy sebou. Když se mu po dlouhém běhání zdálo, že sebral dostatečný materiál, chápal se konečně štětců.
7: Tedy skuteční lidé, tak jak opravdu vypadají, jací skutečně jsou. Ne figury, ne vymyšlená krása, ale lidé. Vždycky jsem cítil, že v tom je smysl pravého umění.
10: Co se děje?
9: Milánský arcibiskup umírá.
11: Svatý Karel Boromejský.
10: Svatý?
11: Určitě bude prohlášen za svatého.
9: Mistře, nemluvte tam, kde svatá inkvizice naslouchá.
6: Michelangelo Merisi začal využívat každé volné chvíle, aby se dostal z domu.
7: Často jsem se celé hodiny jen potuloval a díval. Někdy jsem spatřil tvář nebo postavu, která mě zaujala. Vytáhl jsem papír a uhel a rychle kreslil. Nebýval jsem však spokojen. Zdálo se mi, že tomu něco chybí. Kdyby se mě někdo zeptal, co jsem vlastně chtěl, nedokázal bych to vysvětlit. Ale cítil jsem to. Intenzivně. Všemi smysly.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka tentokrát pondělně úterní právě otevírá, právě začíná a krásný pondělní pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme jako vždy před sebou celé dvě hodiny pro to, abychom se potkávali v našem vysílání a abychom popovídali a samozřejmě pro vás i tentokrát máme spousty zajímavých písniček, aby se vám krásně odpočívalo a pozdně večerně relaxovalo. No a teď už zbývá jenom odpovědět na otázku, o čem to dnes bude. Tak tedy takto, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá a jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu. Možná je tím vaším světem umění nebo hudba nebo výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout a být jen sami sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte? Každý člověk, co si budeme namlouvat, potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života a odskočit si do takzvaně svého vlastního světa. Usebrat se, nadechnout se, nabrat sílu. No a kam v takovém případě odcházíte vy a jak pak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více z mnoha úhlů pohledu. Bude to jen a jen na vás. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web noční linka nebo rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se k nám můžete samozřejmě dopsat. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik na úvod, Věra Špinarová, Hej lásko, nečekej, a tolik také písnička. No a jako první se k nám dnes dovolal pan Jarda ze severu Čech, ze Sokolovska. Jardo, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím, doufám, že se máte hezky, tak to na závěr celého pondělního dne. A už se vás ptám, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře a kam se třeba občas uklidíte?
1: Já vás sice nerad, ale opravím, ze západu Čech.
0: Dobře.
1: nerad bych patřil k severu Čech.
0: Jo, dobře, tak vás posuneme na západ, ano.
1: No. Jo, mám se dobře. Jste se ptala na to, kde jsem a to?
0: Ne, kde jste. Jestli máte v životě svůj svět, ve kterém je vám dobře a kam se jdete občas tak jako uklidit a odpočinout si tam a tak.
1: No, mám, no.
0: A prozradíte nám?
1: To určitě. Víte, my máme, já mám zahrádku uprostřed města. A to je oáza klidu.
0: Jo.
1: A mám výborný sousedy. Takže jsme stejně věkový kategorie, takže to je úplně bomba.
0: Mm-hmm.
1: A jestli vám můžu dát příklad toho našeho soužití, tak už 8 let jsme plánovali propojení zahrádek nějakou brankou,
0: mm-hmm.
1: aby jsme to nemuseli obcházet.
0: Ano, ano.
1: A když jsem byl tady u jedné nejmenované firmy, tak mi řekl, tak počkejte, jakou ještě to vlastně branku, já se to potřebujete. Říkám, no, my chceme propojit zahrádky se sousedem. A říkám, to si děláte srandu?
0: Jo. No neděje se to já asi říkám, často, to je pravda.
1: Já,
0: no.
1: Já říkám, ne, proč? Říkám, vy máte takový dobrý vztah se sousedem, že chcete vlastně udělat propojení? Říkám, no ano, no.
0: Mm-hmm.
1: No a ona, ta slečna mi říká, mimochodem hrozně krásná, a říká, to byste šťastný člověk.
0: Mm-hmm. tak to je dobře.
1: No a tak nějak víceméně my jsme 50 plus všichni.
0: Ano.
1: No a víte co, aby tomuhle světu už okolo nerozumíme, no ty mladí, ty mají ty žijí úplně jinak.
0: Tak jako vždycky nejmladší generace má samozřejmě svůj životní styl.
1: Jo, samozřejmě.
0: A do toho se my starší tak nějak třeba už úplně nevejdeme, to tak je, no. Měli to tak určitě naše prarodiče, rodiče a tak.
1: Ano, přesně. Dneska lidi třeba na to nadávají, ale když je to normální posloupnost.
0: Hmm.
1: Když vlastně naši rodiče byli mladí, tak taky žili jinak. Ale my nemůžeme tu dobu srovnávat s tím, co je dneska.
0: To určitě nejde, ne, vlastně, přesně jo. Tak.
1: Jenomže hromada těch seniorů dneska vlastně to dělá, jo.
0: Hmm.
1: No, za našich mladých let, rozumíte.
0: Dobře, ale to mi tak jako utíkáte od toho našeho tématu, od toho našeho tematického povídání. Zkrátka dnes je to o tom, že každý máme nějaký ten svůj svět a tam si to tak jako užíváme a srovnáme si třeba myšlenky i na toto téma ve své hlavě a především si chceme vyčistit tu hlavu, odpočinout si. Tak na té zahrádce určitě nechcete pořád, ale i když máte zlaté sousedy, což vám moc přeju, i v dobrém také závidím samozřejmě, protože to je velmi důležitá věc. Tak určitě děkuji. Máte také potřebu třeba být chvilku sám na té zahrádce, ne? Nebo užít si to, že tam jste chvilku sám a máte klid a nemusíte mluvit a nikoho poslouchat.
1: To jsem třeba teď.
0: No, vidíte to.
1: Dejte, já vám to úplně krásně vysvětlím.
0: No, povězte.
1: Já jsem byl taky ženatej chvilku.
0: Mm-hmm.
1: No, ale pak jsem se dal na kamionářství.
0: Mhm.
1: 22 let jsem byl v kamionu.
0: Je.
1: No, takže já jsem si ty samoty užil až. Ale tam jsem přišel na hromadu věcí, které jsou dobrý i zlý.
0: Mm-hmm.
1: Takže dneska, já na té zahrádce sedím třeba zrovna teď a je mi tady krásně. Úplně bomba, ticho.
0: No to je nádhera.
1: Popijím si pivko a jsem spokojený, člověk, protože já nepotřebuji nikoho poslouchat, nikoho slyšet.
0: Mm-hmm.
1: Je to sice třeba možná špatný, že tohleto v tom kamionu vlastně, tam se taky sama furt.
0: No dobře, ale musíte se zase velmi soustředit na cestu, na řízení, na provoz a
1: jo,
0: určitě
1: jasně,
0: to není relax, samozřejmě je to určitě stále napětí.
1: Ale já jsem to myslel, když máte pauzy, jo? Když
0: jo, takhle, ano, pátek, ano, to jo.
1: Pátek večer skončíte a jedete až pondělí ráno, jo?
0: Mhm.
1: Rakousí kamenářský, ty to znají. Co? A vlastně dneska, abych si k tomu životě, já už třeba 3 roky nejezdím.
0: Aha.
1: Jezdím tady kolem komína, teda furt se tomu věnuju, mám papíry úplně na všechno. A věnuju se jenom tak nějak tomu, abych byl doma furt, protože, ale to nechci zabruslovat.
0: Mhm.
1: No, že jsem skončil kvůli tátovi, když umíral, a potom maminka, takže jsem zůstal doma.
0: Mhm.
1: Ale naučil jsem se to, takové věci vůbec vlastně neřešit, užívat si ten svůj klid, pohodu.
0: Ano, ano.
1: No, je to krásná práce. A hlavně přeju těm klukům za volantem, ať jsou kolama dolů.
0: No je,
1: to všichni chápou.
0: Důležitá věc. Dobře,
1: no,
0: tak Jardo, moc vám děkuju za vaši návštěvu tady u nás v Noční lince. Moc vám přeju, abyste si užíval teď krásné období na zahrádce, protože teď nás budou čekat ty nejdelší dny vlastně. Mimochodem, od západu k nám mají studená fronta, už tam něco vidíte?
1: No helejte, já to sleduju od rána už.
0: No.
1: Protože když by to něco mělo přijít, něco vážnějšího, tak zítra se stěhuji ráno domů.
0: Jo, do tepla.
1: Do bytu.
0: Do tepla a do sucha.
1: No.
0: Ano, je mi to jasný.
1: No, tady jde o to vlhko. No. Když prší, tak nazerá se vlhko a to nemám rád. No. Ale takhle, tak ale sleduju to a ona se trochu nějak zase mění, takže uvidíme, co nám přinese ráno. No.
0: Uvidíme, co se stane do rána, přesně tak. Jardo, moc vám děkuju, užijte si krásné dny na zahrádce a hodně odpočinku i radosti a mějte se hezky a zase příště u nás, ano?
1: Jestli můžu říct ještě něco.
0: Jenom v krátkosti, povídáme už strašně dlouho. Jednu
1: já
0: větu.
1: Vám děkuju.
0: Dobře, tak já děkuju.
1: Nejlepší rádio na světě.
0: Děkujeme za pochvalu a budeme se těšit zase příště.
1: Takže neděkujte vy mě, ale já děkuju já vám.
0: Dobrá, naslyšenou, díky, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Doležel Manho Honka a spol a písnička Barevný šál. Trochu jsme zpomalili, ale na druhou stranu kam spěchat, je pozdní večer a na telefonu můžeme teď pozdravit paní Elišku. Eliško, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, Lituško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju za všechny.
1: A vynikající téma pro nás, teda budu mluvit za sebe.
0: Dobře.
1: Pro starší lidi, protože člověk už je někdy unavený, tak pan čtete k řezníkovi nakoupit a po tom městě a já musím chodit s tím mojím vozíkem, takže kolikrát to tak, ako když jdu tady v Olomouci na náměstí, tak ten můj vozík mě skáče půl metru vysoko.
0: jo.
1: Takže potom přijdu unavená dom a když přijdu domů, tak první řadě si jdu, mám velké balkon a tam mám teda zahrádku a skutečně se mi tam jahody, kedluby.
0: No to je nádhera.
1: Květák, to všechno si tam sadím do těch truhlíků.
0: Ano.
1: Už to mám plný, dcera mě říkala, že za chvilku tam nevejdu. a pak jdu, to je asi tak 5 kilometrů,
0: ano.
1: Jdu k rybníku a tam je moje takový, prostě já jsem tam tak šťastná, yeah. Tam je kačeně a já je sleduju, ale mám tam už vybraný svoje ty kačeně a ty jsou tam malinký, takže já je nakrým, já nic nevyhodím, já to všechno šetřím
0: ano,
1: pro kačeně.
0: Ano.
1: A tak je tam nakrmím a jsem tam tak spokojená, všechno ze mě spadne. No tak potom se teda, ale už se mě taky stalo, to musím na své prozradit, že jsem tam krmila kačeně, teď to bude druhý rok.
0: No.
1: A to mě bylo 91.
0: Pánečku.
1: Takže si představte, že já jsem ztratila ten piplík, od toho, co jsem tam to krmení, že já jsem se ohla a já mám špatnou stabilitu. Takže jsem se ohla, ona se to se mnou zatočilo a já do toho rybníku spadla.
0: Je.
1: A to je tak 3-4 metry hloubka. Jako ta strán k tomu rybníku. Tak já jsem si tam zaplavala. A dokonce jsem se vyškrabala nahoru. A šla jedna paní s pejskem a dívala se a já jsem nemohla ten přelez, ten jsem vylezla nahoru, ale tam byl převis a já ho nemohla přelez, tak ona chuderka mě ho tam vytáhla. Takže tak jsem se vykoupala i s tím mojím rybníku.
0: Tak to teda, ještě, že to dobře dopadlo, Eliško, to vám teda
1: dobře
0: řeknu.
1: To, jo, já jsem taková otrdlá, víte, a i tak, když člověk, tak jsem taková otrdlá. A druhý den jsem jela a trošku jsem jela teda obočí rozbitý. O ten rybník neudělala, ale o ten vozík. Já jsem na ně padla a potom jsem spadla do rybníka. A druhý den jsme jeli na chalupu, chce říct, a je s náma taky ten můj nejmladší pravnuk.
0: Jo.
1: Tak ten měl těch 13 roků. A já jsem jim to neřekla, že jsem spadla do rybníka, aby se mě nevysmáli.
0: Zatajila jste to.
1: A ten malý mě řekl, babi, ty budeš tak dlouho chodit k tomu rybníku, až tam jednou spadneš.
0: No.
1: A já jsem se nemohla udržet, a jsem přišla domů. Tak jsem jim to zavolala, že jsem tam byla v tom rybníku. Takže také, já jsem si to nic měl. Šla si úplně za těch 5 kilometrů mokrá domů, sprchovala se a šla jsem si raz nakoupit.
0: Ano. Ale je to ta vaše oblast, kam ráda chodíte a kde to máte ráda v té přírodě zkrátka.
1: Strašně ráda. Ano, a někdy jdu přes tu vesnici, to se jmenuje Nemilany, a tak jdu přes ty Nemilany, tak mám zase trošku jiný takový, ne to město, že tam na té vesnici vás každý zdraví, že to... Takže takovýhle já mám pohody k tomu, abych se odpoutala od těch denních problémů.
0: Tak to je dobře, že si tam takhle v přírodě krásně užíváte, jdete pozorovat živé tvory i to zelený, co tam všechno roste, kvete a tak. A zkrátka je to
1: tak,
0: taková vaše...
1: Takže se mě potom večer dobře začíná spát, to všechno potom promítnu a celkem si řeknu, tak to zvládla.
0: Ano.
1: Jak dlouho ještě nevím, ale snažím se to pořád zvládat.
0: To je dobře, Eliško, moc vám to přeju samozřejmě a přeju hodně, hodně pevné zdraví, hodně elánu, kterého vy máte stále na rozdávání, takže velikánská poklona. A až půjdete zítra na procházku zase, tak si to moc užijte, jo?
1: Přesně tak, děkuji, Tuška, já vám taky přeju hodně zdravíčka.
0: Děkuju.
1: A pohody. A nám trošku zaprší, protože vidím, že na těch polích je to všechno.
0: Je to suchý. Tak uvidíme.
1: Se mějte moc těžké.
0: Taky, krásný večer, hezkou noc.
1: A nashledanou, dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda právě dospíval, jinak máme za 11:45 a na telefonu můžeme pozdravit do Blatné Danu. Tak Dano, krásný večer ti přeju.
1: Krásný večer a děkuji, že se mi podařilo se provolat.
0: Jo, to poděkuji telefonním linkám.
1: No, já jim děkuju a děkuji i nebi. No a zdravím teda všechny posluchače samozřejmě, tebe obzvlášť a všechny posluchače a Elišku jsem teď moc ráda slyšela její peripetie. No a teď už k tomu tématu bych ráda teda. Já totiž jsem takovej člověk, který miluje přírodu a zvláště stromy, zvláště takovou tu jarní, já nemusím až tak ty vedra úplně největší a to sucho a větrno, to taky ne, ale prostě vodu, přírodu a řeku. No a já mám takové dvě místečka, kam chodím teda za každého počasí dáli se, to tak říct.
0: Ano.
1: A to je prostě taková moje oáza. Jednak je to parčík tady nedaleko, to je pár kroků od baráku. Je to parčík, kde je taková poetická lavička, kde si můžeš pustit asi 20 básní. Je tam takový sloup, to je. Tam se dají pouštět verše.
0: Ano.
1: No a pak vždycky pojdu dál ke Stoletýmu dubu, který je teda, on už má, určitě ta škola má 125 let měla, takže ten dub musí mít možná ke 200 letům. A to je takový strom, který já ráda obejmu. A pak třetí místečko ještě je řeka, která protéká vlastně Blatnou.
0: Ano.
1: A kousek od zámku, to je, když jedu nakoupit, a to jedu většinou na kole, tak já si tam vždycky sednu a z té lavičky se nemůžu odtrhnout, protože tam ta řeka ještě je taková mírná, protéká tam, já koukám na tu vodu a pokud k té vodě z rovínka nemůžu, tak jako si zaplavat třeba, tak prostě jenom koukám na tu vodu, pozoruju ty kačenky a prostě jsem úplně šťastný člověk a jsem v jiném světě.
0: To je pravda.
1: No a pak ještě třetí věc, která mě teda dělá dobře. Když chci fakt úplně se sklidnit, tak to je hudba, buď to CDčka, anebo další dřevo, a to je moje sladké dřevo, kytára, kterou si prostě pospívám nějaký písničky, třeba melancholický.
0: No je, co by ne.
1: Prostě je mi fajn. No a dneska mě prostě, já si úplně vybavuju tu písničku, teď nevím, jak se přesně jmenovala, jak zpívala před předchozím vstupu. No,
0: myslíš Pavel Žalman Lohonka?
1: Ano.
0: Barevný šál? Ano.
1: Barevný šál. No tak to já jsem si zpívávala a zrovínka teď si říkám, až ukončím a bude písnička nějaká.
0: Že si ji půjdeš zaspívat ještě jednou.
1: Jo.
0: No co by ne.
1: Ta mě oslovila.
0: Jo.
1: No a jinak teda to asi tak všechno k tomuto tématu. Já prostě mám svá místa, která jsou spojená zpěta s přírodou, s vodou a prostě s tichem klidem a to mě dodává nejvíce energie, tu spotřebu prostě vypnou mozek úplně od všeho.
0: Tak to je dobře. Tak milá Dano, moc si to tam užívej u vás, protože to je krásná oblast, máš tam hodně míst, kam ráda chodíš a kde se dá tak jako opravdu čistit hlava, odpočívat, relaxovat a užívat si takové to spojení se světem.
1: Je to malé město, velké město prostě už dneska v dnešní
0: rozumím.
1: Nepojala jeho. Jako
0: rozumím, takže přeci jenom jako poklidnější život a tak, to je důležitá věc.
1: Takže Jituško, měj se krásně.
0: Napodobně, děkuju moc krát, hezký večer, hezké dny a brzy naslyšenou zase u nás.
1: Ano, děkuju.
0: Dobrou noc, děkuju taky.
1: A zdravím, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Naď a Na mojom poschodí. Tolik písnička a teď už pozdravíme Františka do Židlochovec na Moravu. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuška.
0: Jej, a telefon nám vypadl, tak uvidíme, jestli se to podaří Františkovi hned dovolat se k nám zpět na to samé číslo studiové. Jinak samozřejmě i pro vás platí naše studiové číslo 731 800 900, a uvidíme, jestli se k nám František teda znovu teď dovolá. Františku, jak to dopadlo? Slyšíme se?
1: Zase se mě to zmáčklo, víte?
0: Aha, vypadlo to hned po pozdravu. Ano, už to vidím, ale je to v pořádku, takže můžeme pokračovat směle v našem povídání.
1: Ano. Tak, paní Tuško, já vám to řeknu asi tak. Já nejsem samotář. Já musím mít okolo sebe furt nějaký lidi, jo, abych si s tím měl co vykládat, a protože je pořád oči vykládat, jo? Já v té hospuci, tam je nás vždycky u toho stolu, ale 8, začneme samozřejmě někde o autech a končíme o ženách, jo? Víte? Tak to je takové, takhle chlapi se baví o hospodě, víte? A pak si ze mě dělají legraci, jak mě to ještě doma všechno jde. Já říkám, hoši, mě už to nende, já už jsem všechno pověsil na provázek, jo? A tak už vedu jenom slušný život.
0: Ano.
1: Vedu si jenom práci, jako, jo?
0: Ano.
1: Jinak mám rád třeba, když někam jedeme, já si kolika vybírám, kde to vede lesama, ta silnica, jo? Takže to mám rád prostě, jo, to je, tam se úplně jinak aj dýchá v tom autě, jo.
0: Ano.
1: Rád se dívám třeba na vodu, jak teče řeka někde, jo, nebo hory, když někde jedeme, tak jedete někde na nějaký kopcovitý terény, tak vidíte z těch kopců daleko, a to se mě krásně líbí, když tam to někde v dálci to žloutne, tam jo, nějaká ta řepka, nebo tam to zase nějaký, to, prostě ty plodiny, jak to tam pěkně všechno roste, to se mně líbí. Já jsem ze zemědělství, tak se na to dívám, jako, jo.
0: Dobře, že to takhle obdivujete a máte se zkrátka kam vypravit a kam se podívat, no.
1: Mám taky rád na rozhledný, když někde vlezem na rozhledný, jo.
0: Ano.
1: A teď pohled do té dálky, prostě, jak si vždycky říkám, jak ta naša země je krásná, jo. Takže nebo když se mě daří práci, jo, tak to taky má člověk jinou náladu, jo. Nebo jezdíme na koncerty dechové hudby, teď jsme byli v pátek, v nedělu na dechovkách, takže to mě nabíjí všechno, jako,
0: no,
1: jo.
0: Věřím, ano.
1: Sice tam tomu člověku tratí spoustu peněz, tak dneska už to není nic levného, ale musím podpořit i ty pořadatele a všechno, jo.
0: Ano.
1: A jízda autem, třeba to dělám hlavně kvůli manželce, ona ráda, protože je celý den doma, jo.
0: Ano.
1: Nikam se skoro nedostane, tak vždycky jedeme na nákup.
0: Taky provezete.
1: No a pak ujedeme třeba 30 kilometrů a tak, aby se taky mohla trochu kochat. Jo. To,
0: ano.
1: No, takže takhle, prostě, já mám rád společnost, jako, jo, to, některým lidem to vadí a že nemají rádi, no, manžáka taky, když třeba řeknu, že přijde ten a ten, tak musí všechno chystat, tak se to nelíbí, ale já jako to vidím jinak, jako, jo.
0: Jasně.
1: Když mám rád společnost, tak za každou cenu.
0: Tak máte svůj svět ve společnosti, tak to taky může být, proč ne? Konec konců, každý to máme nějak, no.
1: Takže takhle to mě nabíjí, no, já jako to, a jo, a když někdy, jo, když jsem sám, tak většinou někde učinám, jako, jo, to dokážu snad všude, jo.
0: To je ale taky výhoda tohleto, protože dokážete aspoň relaxovat a dohnat spánek, který chybí a tak.
1: a to je ta noční líka, když to chce celý poslouchat, tak to je tak do jedné hodiny,
0: no
1: pak nechci. Ale zase mě nevadí ráno stávání, takže...
0: Tak to je dobře, Františku, tak přeju hezké dny a děkuju taky za povídání a za návštěvu. Hezký večer, jo?
1: Ano, taky děkuji, že jste v západě, Jiduško.
0: Dobrou noc, taky se budu těšit. Zase příště, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Habka, s ním také Jana Kiršner a jejich duet Bude mi lehká zem. To vše v noční lince, tady u nás na vlnách Českého rozhlasu, kam se dovolal přímo zpoza volantu i Honza. Honzo, zdravím, krásnou, šťastnou cestu přeju.
1: Děkuju, já zdravím všechny nočňáky.
0: Dobrá, děkuju.
1: Kteří poslouchají a vás taky samozřejmě.
0: Tak kolik máte ještě před sebou dneska kilometrů, nebo už...
1: Teď už to mám kousek, už to mám nějaký 20.
0: Jo, tak to jo, tak už budete taky odpočívat za chvilku. Tak
1: jo.
0: Já vím, že... já nevím, jestli jste dálkový řidič, nebo jestli jedete svým osobákem jenom jako od někud.
1: Ne, já... S kamionem, no.
0: S kamionem. Takže jste hodně hodin na cestách a hodně hodin sám za volantem, předpokládám.
1: No, každý den, no.
0: Každý den. Je to váš svět za tím volantem v kabině kamionu?
1: Jo, jo.
0: Co tak člověka napadne při těch dlouhých cestách, třeba pokud máte rád čas samozřejmě, protože je nutno sledovat provoz a tak?
1: No, tak na to si zvyknete. To. Když jezdíte celý život, tak to už vám ani nepřijde.
0: No a tak...
1: To už je jenom takový rituál, no.
0: Spousta lidí...
1: Ale já jsem, víte, proč volám?
0: No povězte.
1: Já jsem slavně čekal, že je to takovýhle dobrý téma.
0: No.
1: Já jsem slavně čekal, jestli je někdo takový blázen třeba jako já.
0: No a v čem?
1: Protože já, když... Víte co, jo? Když takový člověk jezdí, tak nervy na silnici, jo? V práci, doma, tohleto.
0: Ano.
1: A já když potřebuji vyplivnout, tak se seberu a jedu třeba na 5 dní k vodě, takže jsem rybář. Ale pozor, vůbec mi nejde o ryby. Jde o to si tam prostě sednout.
0: A koukat.
1: No, koukat, pozorovat tu přírodu.
0: No jo, jasně.
1: Nejistí jsou ty rána, jo. Když se člověk probudí, vidí ten opar nad tou vodou, tedy se ty ptáci začínají probouzet. A teď si do toho uděláte kafe pěkně. Uřízete si kedr chleba, na to si dáte nějakou paštíku, rybičky, vajíčka, cokoliv prostě. A tomu kafe si dáte cigaretu a teď sedíte a koukáte. A já říkám, že vždycky se jezdím vyčistit hardisk.
0: Jo, rozumím tomu, jo, ano.
1: V dnešní době, jak je ta doba taková uspěchaná a tohle. A s přítelkyní jsme si koupili dodávku.
0: Ano.
1: Já jsem si naivně myslel, že to budeme dělat tak, že prostě i zateplím, připravím všechno. A že budeme v sobotu ráno, že se třeba sebereme a někam pojedeme na blind, úplně prostě.
0: Ano,
1: jo,
0: ano,
1: bez,
0: ano,
1: bez
0: rozumím,
1: plánu.
0: Rozumím.
1: A někde si dáme večeři, že v oběd večeři, projdeme se, no přespíme a druhý den se zase třeba projde, nebo jo.
0: Ano.
1: A večer se vrátíme a prostě ten víkend někde procestujeme. Jenomže bohužel ona není romantik.
0: Aha, tohle jí nezaujalo vůbec, jo?
1: Tohle jí nezaujalo a ono ještě má doma starýho otce, jo, takže se musím uvařit a klízet a tohle. Takže teď není čas, ale třeba jednou...
0: Třeba
1: to
0: jednou
1: to
0: přijde na to, že by to bylo docela fajn, aspoň někdy si to vyzkoušet, a, protože to je nádhera,
1: tak,
0: když
1: tak.
0: Jedete se svým domečkem vlastně, vždycky někam popojedete, kde to je pěkný, kde to stojí za to.
1: A kde se vám líbí, tak tam si zastavíte.
0: Ano.
1: A to je romantika úplně...
0: Ano, ano.
1: Tá za vlasy, jo. Jenomže bohužel, no. Takže já musím takhle k té vodě. A s vámi jsem čekal, jestli někdo se ozve, jestli někdo taky takový blázen, jo.
0: Možná se nám nějaký rybář ještě ozve určitě, třeba.
1: No, to je možný.
0: Třeba rybáři nespěj.
1: Oni o nás říkají, že jsme tichý blázni, ale ty, co to tvrdí, a ty nejsou romantici, protože ty to nemůžou v životě pochopit.
0: Jo, jo, jo.
1: Nechci nikoho urazit,
0: no,
1: ale
0: jasně.
1: Tak to je, jo.
0: Ano, ano, ano, přesně tak.
1: Takže to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl.
0: Dobře, tak Honzo, moc vám děkuju. Užívejte si krásné chvíle v přírodě, ve svém volnu, když máte čas. Ať vás tam moc lidí neruší a zkrátka, ať si tam pěkně vyčistíte hlavu a odpočinete a jinak šťastnou cestu tam i zpět vždycky a budu se zase těšit, že se někdy uslyšíme. Jo, mějte se hezky, já děkuju.
1: Mějte se hezky,
0: taky.
1: Hezkou noc.
0: No, podobně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marek Ztracený a písnička jménem Naše cesty. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě paní Jarmilu na Vysočinu. Jarmilo, krásný pozdní večer přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Děkuju.
1: Noční linky. A k tématu bych řekla asi tolik.
0: Povězte.
1: No, už jako malá, prostě 4letá, tak jsem chodila s tatínkem na houby, nebo nás bral všechny, že jo, měli jsme 3 děti. A s tím, že už jsem vlastně úplně byla nadšená z toho, co tam všechno roste a co tam prostě úplně jakoby mechy jak peřiny, že jo, polštáře. A prostě to tak na mě zapůsobilo, že on nás teda vedl k lásce přírodě a to a já jsem taky tak založila a všechno tak jako nás učil, brouky koupil atlas, že jo, a byl, já jsem totiž z Hájinky, takže jsme měli 100 metrů do lesa.
0: No tak to je krása.
1: Rybník hnedka lavičku a rybník za plotem.
0: No nádhera, to je romantika.
1: To bylo kouzelný, o tom se mi ještě dneska zdá.
0: Věřím,
1: Věřím. A měli jsme hospodářství, protože taťka pochází jakoby ze statku. Z Budišova tam s familií. No a s mamkou se poznali jakoby v kuchyni, tam ona dělala pomocnou sílu. Takže prostě taky tak jako se brzo brali, protože no chtěli být už sami. Tak dostali taťka rejon na Hladově a s tím, že teda teď jsem se trošku toho zamotala, ale takže prostě jsme od malinka byli s tou přírodou tou jako spjatý, no.
0: Takže k přírodě máte ten nejbližší, nejužší vztah, jaký si člověk vůbec může vypěstovat.
1: A taky když jdu do lesa nebo tak, tak prostě ne, že najdu houby, ale já tam nejdu za tím cílem, že jdu na houby.
0: Ano, ano.
1: Ale s tím, že prostě tam uvidím tolik krásných věcí a tolik úplně na mě dejchne prostě ten vzduch a všechno. A dala jsem si, aj nás naučil jednu věc, že když si chceš z lesa něco odníst, tak něco jakoby uklid, jo, protože lidi jsou takový nepořádní, že já mám ještě igelitku a do té sbírám prostě odpadky, papírky, plechovky, plasty.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Toho mám vždycky tolik, že jsem si říkala, ty lidi, to snad není...
0: To je neuvěřitelná věc, já vím, no.
1: Jak je to znečištěný a jak to prostě... A jsme tam jednou chytli králíka, jo. Takže místo hub jsme chytali králíka. Ale krásnýho teda, no, tak jestli někomu utekl z vesnice, nebo prostě ho někdo tam, nevím, asi
0: no, utekl, to no. Se může stát asi, že takhle
1: takže
0: pěkně zdrhne někam.
1: Dovedete si oběd, no. Takže krásný. A ještě chci říct, že prostě aj ty ptáčci a to všechno, to člověk prostě tak, já teda vody jak živa od malinka to tak cítím a prožívám, že mám z toho takovou radost a přála bych to všem, protože není nad to prostě tady s tou přírodou takhle být spjatý. Jinak mě baví zahrádka. Takže každá kytička, každý prostě má svoje místo.
0: Ano, ano.
1: A nejlepší je to, že dám dvě barvy vedle sebe stejný. Takže pak tam musím dokoupit nebo dosázet něco, aby to bylo takové, že jo, trošku zajímavější. Takže mám prostě, ráda chodím na dřevo, ráda a i štípu, řežu. No a prostě si tak jako ten den, ne, že se štvu, ale já prostě potřebuji být furt v pohybu. Do toho ještě peču, takže to mě tak naplňuje, že prostě pak si dáme něco dobrého ke kávičce.
0: Jo.
1: Jo, a prostě dobrý oběd, taky to mě taky baví. Takže taková kačenka, zelíčko a bramborový knedlík a na to sklenička piva.
0: Relax u dobrého jídla taky proč ne, že jo, to je pravda.
1: To chcete víc. A na co na tom světě člověk má? Někdo chodí do kaváren, do hospod, ať si chodí, ať si každý dělá, co chce, koho co baví. Mě prostě baví tady ta příroda, zahrada a prostě mám proto cit a ještě abych se vrátila, jsem si, škoda neříct, že jsme měli na Hladově jednu paní, to už byla 80 leta, a ta mě naučila tolik věcí. A já mám do dneška fotku v peněžence.
0: Jo.
1: A prostě švadlena. Jo, ale ona se tak strašně, jako taky s tou přírodou, vozeňček vždycky takovej vzala a jeli jsme, a já jsem teda tam naučila chodit s babičkou. No a pak teda jsme chodili s ní do lesa a i se sestrou. A ona nás prostě naučila tolik věcí, že já
0: tak
1: úplně...
0: Tak to je krása.
1: Zbožňuju. Fakt muchomurky, ty masáky, to jsme nejedli. A ona, to poznáš podle toho, že ta noha je baculatá a červivá a taková, že jo.
0: Ano, ano. A už prosím jenom krátce, protože mně se blíží půlnoc.
1: Takže prostě děkuji za ní, za to všechno, ty rady, bylinky a jak se co čistí.
0: No je,
1: a
0: je.
1: Prostě tyhle. Úplně nádhera. A takovej prostě, my jsme byli, jak když jsme tam chodili jako domů, jo.
0: Ano, tak paní Jarmilo, musím poděkovat. Užívejte si krásný pobyt v přírodě, no. Přeju vám hezké dny, hezké léto a zase v noční lince se budu moc těšit. Mějte se moc hezky, děkuju.
1: Já všichni zdravím a máte výbornou pořad ty programy.
0: Děkujeme moc krát, děkujeme za přízeň, naslyšenou zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Jirky Korna jsme se přehoupli do nového dne, kterým je úterý s datem už 9. června. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den úterní vydařený, abychom z něj měli radost, abychom také proto dokázali něco udělat, aby se nám dařilo všechno to, co máme před sebou a zkrátka všechno, na co sáhneme. No a když náhodou půjde něco stuha, tak to nechte chvilku odpočívat a ono si to zase dá za chvíli zcela určitě říci. Co se týče noční linky, tak se nás samozřejmě čeká ještě další povídání až do 1 hodiny na téma Máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá? Jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu? Možná je tím vaším světem umění, hudba, výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout, být jen sami se sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte, kam se uklidíte? Každý člověk potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života, odskočit si do vlastního světa, usebrat se, nadechnout se a taky samozřejmě nabrat nové síly. Tak kam pak v takovém případě třeba odcházíte právě vy a jak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více i v druhé polovině naší noční linky. Telefon opět beze změn 731 800 900, náš web rozhlas.cz/linka a náš e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný nový den, hezkou noc a právě teď můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Michal Tučný, koukám, jak celá země vstává a dovolal se také Olin z Kopřivnice. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás také zdravím, konečně doma v Kopřivnici po měsíci.
0: Zpátky z lázní, tak jaké to bylo, potrženo, sečteno jednou větou, stálo to za to?
1: Nechám to bez komentáře.
0: Tak já doufám, že přínos to určitě mělo, ne, že jste si to přece
1: určitě,
0: jenom...
1: Určitě,
0: no, tak to je nějak. Dobře. Tak to je dobře. No a co pak ten váš svět? Máte v životě ten váš svět, který je prostě jenom váš, kde vám je dobře a kam se tak jako občas schováte?
1: Já těch světů mám několik,
0: no.
1: Teď jsem se zrovna s jedním světem vrátil, to je moje fenečka karelského medvědího pejska.
0: Mm-hmm.
1: My jsme na procházce zase hodinu a půl po Kopřivnici chodíme.
0: Krása.
1: No, tak já to dložím, už měsíc nebyla nikde pořádně, takže jsem vždycky tady projdeme.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je jeden svět, druhý svět, to víte, to jsou včely.
0: Aha.
1: Zrovna dneska, jak jsem, protože byli bez dozoru,
0: mm-hmm.
1: Tak jsem je prostě tady jeden roj přiletěl, prostě musel jsem udělat takové opatřenička. Dneska jsem prohlížel jedny, dostal jsem 4 žádla. Tak to je maličko, to je jako v pohodě. No to jako cítím, to je to takové, svědím je to, no.
0: Jo.
1: Takže to jsou včelky, takže já zítra pořádně to prohlídnu, protože musím pravděpodobně vytočit med, protože kolegové všichni už točili, takže já to musím taky udělat. Další svět je hudba. Kytara, banjo, to s kamarádama se vždycky scházíme. Teď máme domluvenou pátek ve vinárně Bobule, tady v Kopřivnici. Kde se sejdeme, bude nás asi 6. S kytarama, banjo, harmonika, nevím, jestli přijde, ale to je jedno. Prostě máme takový, těch kolektivů máme teda jako víc, to bych nesoustí, že se pozdělá na tu Kopřivnici, ale jezdíme, to jsem možná říkal, do Příbora jezdíme, na Kletnou jezdíme a prostě je těch míst víc. Prostě jsme šmrncli takovým tím, jak se říká, hudbou country,
0: mm-hmm.
1: Takže na něco hrajeme, takže se jdeme a je to perfektní.
0: Ano, ano.
1: To, když, jak se říká, když zpívá celá hospoda, tak to je zážitek.
0: Tak to je krása, no je.
1: To mají radost děti, kteří tam přijdou na pivku a teď se tam začne loudit nějaká ta hudba a podobně. No jak jsem byl v těch lázních, tak jsem stihl, byl jsem pozvaný na potlach, jestli víte, co to potlach je.
0: No, takové setkání, jako ne?
1: Tramského Sariana.
0: Ano, ano.
1: Mm-hmm. Pozvou kamarády z celého širokého dalekého okolí a prostě se sejdou a zapali se slavnosti. Takže jsem byl břidličné na potlachu Tramského Sarii zlomená Podkova. Bylo to skvělé. Tam jsme hráli od 7 hodin do 11, teda já jsem pak už musel zase vrátit do lázní, takže já jsem měl takové, jak se říká, bojové, takové dobré prostě. Bylo to fajn, jako ve výsledku.
0: No tak to je dobře.
1: Potom další svět, to je potom příroda, to je Kopřivnice na kraji Beskyd, takže buď kolo, nebo turistika, na Javorník, ten takový nejvyšší vrchol, tady ten má 980 metrů,
0: mm-hmm.
1: Tam krásná rozhledna.
0: Mm-hmm.
1: Se vidíme, když je viditelnost, vidíme Praděc. Jak jsem byl v té Karlově stránce, tak jsem byl i na tom Praděru a tam zase vidíme z toho Praděru, vidím ty Beskydy. No a ta rozhledna na tom velkém Javorníku, tam vidíte Lysou horu, Rádhoš, Pustevný.
0: Jo.
1: Na druhou stranu Hostýnské vrchy, potom vidíte ty Jeseníky a to prostě je to nádhera.
0: Stojí to za to zkrátka, je to krása.
1: Ano, musí člověk šlapat, ale... Ono, je škaredé počasí, třeba příklad uvedu. To bývá tak většinou v zimě, kolem těch Vánoc, tady je mlha a podobně. A stačí, když vyjdete, jedete do Vědec s vlakem, tam vyjdete nějakých výškových 100 metrů a už jste nad mlhou.
0: Ano.
1: Krásně svítí sluníčko, všechno je dole, taková ta kaše krásná, to se krásně fotí z té rozhledny. Takže, jak se říká, není špatné počasí, je špatné oblečení a podobně.
0: To je pravda.
1: To byl takový průlet mým světem, který prostě nejenom jeden, ale několik.
0: Tak
1: to mám i do každému, ať to každý pozná, protože když se do něčeho zakousne, tak prostě to potom.
0: Ano, ano.
1: To se pak žije. Takže to paráda.
0: Užívejte propojené své světy, protože jich je mnoho, takže
1: ano,
0: vždycky
1: ano.
0: Chvilku jeden, pak zase další a moc, moc přeju krásné.
1: Opravný čas se stane to, že se propojí ten svět s tím druhým.
0: Ano.
1: No prostě je to nenudím se.
0: To je dobře.
1: Takže tak.
0: To je dobře, jinak přeju hezké dny. Děkuju za návštěvu, Oline, a krásnou noc.
1: Mějte se krásně, taky. Zdravím všechny, budu poslouchat. Já zase pozdravuji samozřejmě svoje kamarády. Jiřinku, Milana, Roberta z Olomouce a tady paní Rozenkráncovou. Prostě já bych musel jmenovat dlouho.
0: Dobře, ráda, vyřizuju. Takže, a krásnou noc přeju. Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marcel Zmožek a písnička, která se jmenovala Dlaně, a máme další telefon a to znamená také další návštěvu. Dovolal se z Mladé Boleslavy Milan. Krásnou noc, Milané, zdravím vás.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům Českého rozhlasu.
0: Moc děkuju.
1: A já jsem strašně rád, že vás můžu pozdravit v tuto noční hodinu.
0: No, podobně. Tak Milane, prozraďte, jak vypadá ten váš svět, který máte určitě moc rád a kam se třeba občas jdete tak jako schovat a uklidit a odpočívat a tak.
1: No, nejradši se uklidím někde do kouta, ale nejradši to mám v přírodě a rád při procházení. Chtěl bych říct, že mám rád třeba pozorování mravenců. Málo kdo ví, že takový mravenec se dožije 7 až 9 let. Já jsem kdysi choval hlodavce, myši, potkánky, rozárku a Josívka.
0: Jo.
1: Ale málo kdo ví, tito hlodavci se dožívají zhruba 2 až 3 let. Ale ty mravenci jako hmyzáci, nemám rád ty invazivní, takový masožravý, ale já obdivuju ty s velkými kusadly, co lezou do korun stromu a odhryzávají ty listy.
0: Yeah.
1: A ty listy padají dolů a potom jsou ty sběrači a oni si ty listy nosí do toho hnízečka, do toho krásného mraveniště. Tam si to napichují. A co se děje? Ono to trochu tleje a rostou jim tam houbičky. A tím se tím mravenečkové živí. Takové mravenci já mám nejradši.
0: Jo, rozumím. Mm-hmm. Takže rád chodíte do
1: příroda.
0: Jo, rád chodíte do přírody, pozorujete přírodu a život v přírodě a tak. To je takový ten svět, který vás naplňuje, uklidňuje.
1: Mi to vzduše.
0: No to je dobře.
1: Měla paní redaktorko.
0: Tak já moc samozřejmě děkuju za tohleto povídání. A máte nějakou, vy jste z Boleslavy, jste říkal, tak tam je určitě spousta krásných míst, kam se vypravit, kam chodíte nejradši.
1: Je, tady jsou švédské šance. A těch kulturních míst.
0: Do Českého ráje kousek taky od vás, to je pravda.
1: Samozřejmě do Turnova, na Sichrov, na zámek.
0: Ano.
1: A vůbec tenkrát, když jsem tam byl naposledy, rekonstruovali sídlo Berty Rohanové, to západní, ale to už je všechno jaksi překonané.
0: Jo.
1: Neměl bych se pouštět do politiky.
0: No to se ani nepouštějte, v noční lince se politika neřeší.
1: A taky nebudu dělat nikomu lacinou reklamu samozřejmě.
0: No právě.
1: Ale abych se držel vašeho tématu.
0: Ano.
1: Já když se pro něco zapálím, jako jsem to udělal tenkrát, tak potom se zatím jdu a to mě naplňuje.
0: To
1: a
0: je dobře.
1: To je moje poslání. Je... Víte, jak rád vás poslouchám ten váš pořad.
0: No děkujeme.
1: Ještě jak kdekoliv jiná konkurence.
0: Dobře.
1: Rádio, skutečně.
0: Tak to máme radost třeba, tady všichni, ano.
1: Řeknu příklad. Váš kolega včera pouštěl krásného Josefa Dvořáka. Já jsem si to nahrál. A já z toho budu žít třeba ještě 10 let.
0: No to je dobře. To je dobře, že si u nás vyberete různé pořady.
1: Váš program pokračuje posléze od vašeho rozhlasového kolegy a toho já si nesmírně cením, ale abych nezapomněl na všechny, kdo se nám tady přihlásili a které jsem poslouchal, rád bych hodil smyčku na pana Františka na Moravu. Ten se mi moc líbil. Mně se to moc líbilo, to jeho vyprávění.
0: Dobře, tak to bude mít určitě. To bude mít určitě radost.
1: Dobrá práce. Vaše práce, paní redaktorko. Děkuji vám.
0: Dobře, tak Milane, moc děkuji. Užívejte si krásné jarně-letní přírody. Hezké dny vám přeju a budu se těšit zase v noční lince. Ano?
1: Děkuji vám pěkně moc.
0: Mějte se hezky.
1: A všem posluchačům krásnou dobrou noc.
0: Nápodobně dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a písnička Nešlap neláme, no a jinak za 6 minut půl jedné, to je přesný čas. Na telefonu teď můžeme pozdravit Aničku do Miroslavy, krásnou noc, Aničko.
1: Já vám taky přeju krásnou noc, Jituško, a všem posluchačům, kteří ještě poslouchají.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: No, když vemu tak to vaše téma dnešní, no, je velice zajímavé a musím říct, že pro mě už jsou takové ty odpočinkové, jak bych to řekla, takové odpočinkové příběhy, jenom které jsou platné pro uši. Jo, protože moje ztráta zraku mi to nedovoluje, takže procházky v přírodě už mi nedovolí ani moje nohy, takže něco na zahrádce, to dělám velice ráda, dělala jsem to velice ráda. Pobyt po domě, úklid, to mě taky baví.
0: Tak proč ne, samozřejmě.
1: Ale nejvíce, víte, co já mám nejvíce ráda? Já mám nejvíce ráda, když si večer vlezu do té mé postýlky, já se obložím a to už je brzo, pro někoho je to hodně brzo, že to kolem deváté, před deváté,

0: ať je to, nebo to mám v audio četbu, že jo, nebo písničky, a já nemusím se soustředit na tu práci, protože ať jakoukoliv práci dělám přes den, tak se na ní musím soustředit, Kde se pohybuju, co mám dát do té polévky nebo do té omáčky.
1: Ano.
0: Jo, a toto já takový všechno vypustím, udělám si svou hygienu a vlezu si do své postýlky a relaxuji, přemítnu si ten den svůj, co jsem udělala, co mě čeká, a tak si krásně si oddychnu v mé postýlce.
1: Mm.
0: A to je takové mé zakončení dne.
1: Ano.
0: Počkám si na hymnu, protože já si na dvojce poslouchám hymnu každý den, takže to je takový můj relaxační ten, ne že bych to té posteli se válila celý den, ale...
1: Rozumím. Ale večer už je to pro vás, už je to váš svět.
0: Večerní čas a k tomu pěkná knížka, ještě když je trošičku napínavá, tak já potom to v tom nejlepším to vypnu, když už mě srdce skáče a celý den přemýšlím a já si nikdy nedovolím, aby si to předsvakala na konec, abych věděla, jaký je konec, i když ta knížka mě byly, já se tak jako se prostě těším a to své napětí ve svém těle tak živím, abych se dobrala správnu na toho konce.
1: Ano.
0: A tak se posteli pak to odložím a nechám si jenom ten svůj pravý polštářek, až je jedna hodina a ulehnu a spínkám.
1: Dobře.
0: No, když se mi podaří.
1: Když se nepodaří, tak se usne později, ano, přesně tak.
0: No, ale nejlepší takové místečko mám doma v mé posteli. Mám svůj pokoj s počítačem, mám tam taky gauč, že bych si taky si tam někdy přes den přilehnu, poslechnu si písničky, dechovou hudbu nebo jiné písničky, ale v té posteli se cítím tak jako opravdu nejlíp a nejlíp se mi relaxuje.
1: Největší relax, ano. Dobře, Aničko, no tak vám přeju krásný noční relax, potom krásné usínání. A děkuji moc taky za návštěvu.
0: Mám okno otevřené, tak poslouchám ptáčky a včera, aby si toho lidé trochu všimli, tady se rozhodně rozmnožilo hrdliček.
1: Mm-hmm.
0: A já je poslouchám, ty hrdličky, je tady ticho, hrdlička se ráno brzy zbudí a sedá si tady na parapet a já žádný cukru neslyším.
1: Jo.
0: Já slyším, nedej se.
1: Mm-hmm.
0: To slyším, tak jestli má ta hrdlička, ta samička jiný zvuk, toho vábení, anebo ten sameček, nevím to, ale já slyším, žádné cukru neslyším, já slyším, nedej se.
1: Dobře, tak ať se vám hezky usíná i s hrdličkama a děkuji moc krát. Jo. Krásnou noc, Aničko, naslyšenou.
0: Dneska, ještě vám to řeknu, dneska v Dolních Dubňanech byl v neděli byl dechovkový festival.
1: Mm-hmm.
0: A my, že tam přijedeme na ten dechovkový festival, bohužel se to zvrtlo, takže jsme nepřijeli a v sobotu tam byl dětský den.
1: Mm-hmm.
0: No a dneska mi volal ten náš 4letý pravnouček a říká mi, babi, my jsme vás čekali, že přijedete na ten dětský den, který je pro babičky a pro dědečky. Tak jsme se tomu smáli s dědou, takže že máme dětský den. Oni tam měli předtím den pro děti
1: ano.
0: Na hřišti na fotbalovým, a takže on si to myslel, to byl
1: že
0: festival,
1: to bude to samé pro vás.
0: Hudeba. Takže nás čekali, že přijedeme na ten dětský den pro babičky a pro dědečky.
1: Tak příště to doženete určitě. Tak Aničko, děkuji moc krát, krásnou noc a příště u nás. Jo, naslyšenou.
0: Já vám taky přeju krásnou noc a mějte se moc.
1: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Václav Neckář, a kdo vchází do tvých snů, má lásko, no a krátce po půl jedné pozdravíme do Brna pana Jaroslava. Jaroslave, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: A všem zdravím vás i všechny lidi.
0: Moc děkuju za všechny.
1: No, já bych řekl, že mám těch oáz a zálib taky po vícero.
0: Mm-hmm.
1: To bychom přetáhli, kdybych
0: jo.
1: To měl všechno vyjmenovat a komentovat.
0: Ani ne tak zálib, Jaroslave, ale jako v ten váš svět, kde vám je dobře, kde se já, zkrátka tak jako uchýlíte k sobě.
1: Já jsem to pochopil, ale mm-hmm. to slovo záliba se dá taky použít,
0: mm-hmm.
1: myslím. Já jsem vnímavý, já jsem to takhle pochopil.
0: Mm-hmm.
1: No tak, to je svým způsobem vlastně taky záliba, že jako dá se říct, jako tak trochu se mě vyvedla z konceptu. No, takže, ale nejvíc pro mě největší medicínou je pro mě největší medicínou a lékařem je pro mě příroda.
0: Jo.
1: Pokud možno příroda nedotčená, dá se říct panenská.
0: Mm-hmm.
1: Prosím?
0: Nic, jenom jsem se chtěla zeptat, třeba v okolí Brna, kam rád chodíte, nebo kde to tam máte rád?
1: Brno má krásné okolí.
0: No to věřím.
1: Krásné okolí. Kromě jedné strany na jih, na Břeclav, na Znojmo, tak jsou všude krásné lesy.
0: Mm-hmm.
1: Takže Brno má krásné okolí. No já nejraději chodívám, toulám se, ať už s někým nebo sám,
0: mm-hmm.
1: ale nemohl bych procházet, chodit přírodou s někým ukecaným
0: jo.
1: a mnohomluvným jako zvukově jako vydatného mm-hmm. rázu, to by mě rušilo.
0: Rozumím.
1: Já spíš vnímám ty zvuky přírody a tak dále, takže s někým nepříliš mluvným, nebo ať už sám,
0: radši sám.
1: Se tohlám
0: ano.
1: to přírodo,
0: ano.
1: tak prostě vnímám ty zvuky té přírody a,
0: mm-hmm.
1: a no, taky objímám stromy.
0: Jo, no jo.
1: A vždycky si říkám, je to kluk nebo holka. Ale jelikož jsou v tomhle směru, řekl bych, těžce normální, tak si říkám, vždycky to bude holka. Tak, no, tam v přírodě si nejlépe, nejvíce odpočinu, vyléčím všechny trampoty.
0: No je.
1: A nebo když mám nějaký dilema, potřebuju se nějak rozhodnout.
0: Promyslet si to.
1: Takže ano. A já, víte, já někdy tak, já se v té přírodě někdy cítím až tak hezky, tak dobře, že slovy se to dá dost dobře těžko vyjádřit.
0: Rozumím. Prostě je vám krásně jako, dobře, nechce se vám tam odsud ani.
1: Ale kdybych se měl o to pokusit, tak já bych řekl, že jsou nějak tak nějak načisto a docela úplně tak nějak poeticky jakoby sfanfanělý úplně.
0: Jo.
1: Jako že chce mi jako něco, jako že se mi chce zpívat, jásat, jo. Úplně jako, nebo jakoby opilí se někdy cítí.
0: Ano.
1: Tak to se ale jsou věci, záležitosti, které se slovy těžko vyjadřují.
0: Rozumím.
1: Takže nějak tak.
0: Dobře, no. Tak každopádně vám přeju krásné výšlapy do přírody v těchto dnech, protože to děkuji. Počasí přímo zve na takové krásné vycházky a výlety, tak si to moc a moc užijte a moc děkuju za návštěvu a přeju krásnou noc, Jaroslave, ano?
1: I vám a vše dobré zdraví.
0: Taky, nápodobně.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Černocká, jak jste určitě všichni poznali, a její písnička Tam, tam je, dovolal se k nám Pavel ze Šumavy. Krásnou noc, Pavle.
1: Ale nádherná písnička. Moc se mi líbila, já ji miluju.
0: To je dobře, že se vám líbila. Moc vás zdravím na Šumavu, krásnou.
1: Tohle se mi hrozně líbilo. No, a na toto téma, o kterým se dneska povídáme.
0: No,
1: noci,
0: no.
1: Víte, já mám rád odpočinek a víte kde?
0: No, povězte.
1: V kostele.
0: Uhum, to tady dnes ještě nebylo, vidíte
1: já,
0: to.
1: No, nezaznělo, já vím. Uhum. Já jsem pracoval v podniku, jak já jsem pracoval v rádiu.
0: Uhum.
1: A chodil jsem domů a po cestě jsem měl na cestě kostel.
0: Jo.
1: A když jsem měl v práci jako problémy a jako nebyl jsem úplně nadšený, já byl jsem, já to nechci to říct prostě, jo, byl jsem naštvaný. Tak jsem došel do toho kostela, byl otevřený vždycky, to ano. Nechávali otevřený.
0: Ano, ano.
1: A já jsem si tam sedl. Já ne, že bych tam potřeboval faráře, nebo tohle, já jsem si prostě sedl do toho kostela. A nechal jsem působit na sebe, jako ten kostel má, prostě každý kostel má určitou jako auru, která na vás padne.
0: Jasně.
1: A já jsem prostě seděl a nechal jsem na sebe působit ten klid. Klid.
0: Rozumím.
1: Ten klid toho kostela. A seděl jsem tam hodinu nebo dvě. A pak jsem vyšel a jako jsem si říkal, tak půjdeš domů, aby je to dobrý, se ženou si nepohádáš, bude to v klidu. Víte, na mě takhle působí kostely.
0: No to je dobře. Že si tam najdete své místo klidu.
1: Já jako jezdíme občas, samozřejmě jedeme se podívat, já jsem byl na Notre Dame a tohle než ještě schořel a tohle všechno, byl jsem na tom velkým klášteře na, no jak se to jmenuje, tam, no, Ježišmarja, no.
0: No to je jedno, prostě v kostelích.
1: No to je jedno, prostě ve Francii ten velký, no, to je jedno. A prostě jako procházel jsem mnoho těchto kostelů, byl jsem jako v Římě a tohle, ale vždycky jsem tam šel se podívat a vždycky jsem si jenom sednul na půl hodiny třeba. A seděl jsem a jako jsem jako bral do sebe ten kostel totiž má určitý fluidum.
0: Ano.
1: A to jsem do sebe vždycky vsákal. A jsem si říkal, tak Pavlíku, teď seď a poslouchej a vysrzen a nech to všechno kolem sebe a nech na sebe působit tohle místo.
0: No krásně jste to vymyslel. Zcela určitě. No. Nádhera.
1: A víte, jako já bych doporučoval hodně lidem, kteří jsou steklí a občas se hádají a tohle.
0: Jo, aby se šli
1: sklidnit. Ať se sednou do kostela. Na půl hodiny. A nechaj prostě na sebe působit jako to prostředí. On totiž ten kostel, to je zvláštní prostředí. Ať si říká, kdo chce, co chce, jo, kdo si myslí, že není pánbu a tohle, to je jedno. Ale každý kostel má svý určitý, to je prostě zvláštní fluidum.
0: Ano, ano.
1: Já žiju v Přední Výtoni.
0: No.
1: A my tam máme starý gotický kostel. A já tam chodím, sednu si a koukám a nechci tam kolem sebe nikoho. Je to jedno, já si tam sednu sám.
0: Ano, ano.
1: No, a je mi tam dobře.
0: Tak to je dobře. Výborně. Tak Pavle, taky vám moc děkuju. Užijte si krásné chvilky tam právě v těch místech, kde to máte rád a kde na vás to působí dobře a na vaši duši.
1: Doporučuji všem.
0: Dobře.
1: Když budete naštvaný, steklý a nepříjemný, sedněte si na chvíli do kostela.
0: Dobře, tak to je krásný vzkaz. Já za něj moc děkuju a přeju vám hezkou noc. Mějte se hezky,
1: taky
0: zdravíme
1: dobrou.
0: Na Šumavu. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Pavel Bobek dospívává, dík, že smím pár přátel mít. No a my jsme se dostali do finále pondělně úterní noční linky, tak se pojďme také v rychlosti ještě podívat do pošty, protože jste se k našemu tématu poměrně hojně rozepsali, za což děkuju mnohokrát. A pan Michal Sedlák třeba píše: můj vnitřní svět je vrstevnatý a daleko bohatší než ten vnější. Utíkám se do něj před drsností života a nepochopením schovat. Tady na pražském Chodově jsem si oblíbil několik míst, jedním z nich je Vnitroblok s Oskarem, sochou fantaskního zvířete, připomínajícího křížence psa a lva. Vytvořili spálené hlíny keramik Jaroslav Róna. Sednu si na lavičku, pozoruju ho a nořím se do sebe. No a pan Bohumír zase píše: zdravím noční linku, pohodová otázka, ať už pro líné nebo vysloužilé, přerušit práci na zahrádce a jen tak posedět, to je můj případ. Nebo si sednu na kolo a zajedu kousek do vedlejší ulice za kamarádem. Je vdovec, tak mu zkracuju osamění. No a já jsem také potom v pohodě, aniž by mě něco uteklo. Nejradši mám dny po dešti a větru. Sednu si do okna a koukám na vyčištěnou krajinu Drahanské pahorkatiny, koukám na moje rodiště v dáli a nemohu se toho nabažit. Tak tolik pan Bohumír. Tak přátelé, tolika mnohem více na téma máme v životě svůj svět, ve kterém nám je dobře. Určitě ano, každý máme ten svůj, tak si jej také užívejme a doufám, že najdeme také chvilku času pro to, abychom si jej mohli užívat. No a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud samozřejmě jdete spát. Pokud se vám nechce spát, tak pro vás máme další pořady, takže vám přeju hezký poslech. No a jinak vám děkuju moc, přeju dobrou noc a budu se těšit zase velmi brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Nedávno jsem si tu liboval, jak je to pěkné, když se host našeho divadla představí hned na úvod první písničkou. Jenomže, když jsem dnes pozval spisovatele a humoristu, jak se říká, muže od pera, tak raději nechám ten začátek na Martě Kubišové, která, jak ještě uslyšíme, našeho hosta poznala v mládí v jednom literárním kabaretu.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Miloslav Švandrlík, většina z nás asi hned doplní Černí baroni. A nebo si vzpomeneme na obrázky kresleného humoru na stránkách někdejšího Dikobrazu s nepraktovou až ladovsky tlustou nebo silnou černou linkou. Švandrlík, neprakta. Ale abychom si hosta dnešního divadla pana Miloslava Švandrlíka trochu blíže představili, on totiž zdaleka nebyl jen autorem těch Černých baronů a textové části nepraktových vtipů, pojďme teď na chvíli mezi diváky do Šemánovic u Kokořína, kde byl svého času Miloslav Švandrlík hostem Ondřeje Suchého.
2: Pane Švandrlíku, začínám vždycky u dětství. Jak to bylo u vás? Kdo z vašich rodičů a prarodičů eventuálně vás nakazil svým humorem? Po kom jste?
3: No tak můj tatínek byl takový ochotnický komik, který si do kabaretu sám psal kuplety a vždycky mi to předčítal. A říkal, tak co, jaký to je? Já jsem řekl, blbý. To ráno jsem dostal facku a říkal, a teď to napíšeš sám. A to byly moje začátky.
2: Než jste se stal spisovatelem, tak jste chtěl jste hrát divadlo, dostal jste se ke hře na flétnu, dělal jste asistenta režie slavnému Alfredu Radokovi a to ještě zdaleka nebylo všechno. Zoufal jste si, anebo jste se tím bavil vším, čím jste byl?
3: Já jsem jako Neruda byl všim rád.
2: Jo.
3: Něčím sice radši, ale, ale celkem jsem byl vždycky spokojený.
2: Proč jste si vybral takovou klikatou cestu?
3: No já jsem si ji nevybral, mě
2: tak
3: bude
2: život.
3: Všeť vyhodit.
2: Ale zkoušky na divadelní fakultu jste...
3: No to byla taky legrace hrozná, protože já jsem v té době nějak recitovával a to, a, ale byl jsem zaměstnaný v Regule Národní podnik. Co? Jsem zametal dílnu. A teďka jsem šel z té továrny a uklouz jsem po takovým tom, jak
2: jsem napjatý.
3: Mříži na kanálu a porazil jsem pána. Hlavou jsem mu drc do břicha. A pán vstává, já se omlouvám. On říká, hele, ty jsi recitoval, já tě znám. Já jsem osvětový inspektor na Praze 3 a já scháním lidi z dělnických profesí, který by šli študovat na AMO. Tak jsem šel dělat zkoušky asi druhý den hned nebo třetí.
2: A zkoušel jste toho Sirána? Nebo...
3: Ne, to bylo ne. Dřív, to jsem se pokoušel kdysi na konzervatoře ještě.
2: A tam byl ten pan Heger?
3: Tam jsem ho málem připravil o život, ano, protože, protože Karel Heger hrál v té době Sirána, slavná to figura. No já jsem tam přišel ve skautských kalhotkách, těch manchesterákách, místo meče jsem měl v ruce větev a teď jsem tam začal umírat. No a Heger zrovna svačil, měl mlíko a housku a zaskočilo mu. Jak se chytal, že?
2: Takže kolegové potom pomohli a...
3: Pomohli. Ale vzali mě, vidíte to.
2: Ale tam na tu divadelní vás vzali.
3: No pak mě vzali.
2: A jak jste se dostal té režii?
3: No zase jsem měl problémy v tom herectví. Protože no to, já jsem byl přes ten kabaret a přes takový ty srandičky, no a teďka jsem dostával třeba Seriožu Tulenina v Mladý gardě a takovýhle role, tak
2: to... Takže oni vás přeřadili na režii, ale ještě mě tam nefalíruje ta flétna, jak jste, to jste si zvolil?
3: To ještě dřív.
2: Ještě dřív.
3: To jsem chodil do hudební školy, no. A Ale to předtím já jsem chodil do dramatického oddělení městské hudební školy, který zrušili, protože si řekli, že jedna konzervatoř stačí. Na tu naši zrušili, já jsem šel za ředitelem a říkám, co mám dělat? On říká, jděte do Dolů nebo do Hutí. No, to se mi nechtělo. A on říká, no podívejte, nám nechali ještě pedagogické oddělení, kdybys to vystudoval, byl by z vás učitel hudby, pokud ovšem na něco hrajete. Já říkám, no hraju na housle trochu. On vytáhl z futrálu housle, já předveďte. Jsem to vzal, spustil jsem lapalomu, on mě nechal zahrát asi šest tak, to říká, to by nešlo. No a pak na mě hlížel si mě a říkal, ale poslouchejte, vy máte krásné masité rty a my nemáme flétnisty. No tak jsem souhlasil s tím, že budu hrát na flétnu.
4: Co říkal tatínek k tomu?
3: No, žasl? Tatínek žasl velice.
4: A zahrajete si ještě dneska tak
3: na... Ne, mám.
4: Na flétnu.
3: Tatínek říkal, to jsi to dopracoval. Bude z tebe pastevec, budeš foukat na fujaru.
4: Vy se dodnes umíte dívat na léta 50. s ohromným humorem. Byla to pro vás opravdu taková sranda i tenkrát?
3: No já musím říct, že...
4: Byla.
3: Tenkrát, jo. Protože... jsem si neuvědomoval ani v plný šíři, co se kolem mě děje. Tak vždycky to nějak dobře dopadlo.
4: Vy jste byl dělnického původu, takže
3: já
4: jste měl...
3: Já jsem byl dělnického původu.
4: To jste ještě mohl obrazit různé další školy, že jo? To by vás brali...
3: No všude by mě vzali.
4: No a jeden čas jste byl také vychovatelem mládeže.
3: Aha.
4: To je úžasná epizoda ve vašem životě. Já si myslím, že u toho se musíme zastavit, protože jste byl dvakrát, pokud vím jednou, totiž po druhé jste byl dokonce vychovatelem korejských sirotků.
3: Ano, to bylo v 50. letech, jsem přijeli sirotci z korejské války.
4: No, jaké jste měl výchovné metody a jaké jste měl výsledky s prací s korejskými sirotky?
3: Měl krásný výsledky. Třeba jsme šli na procházku a najednou slyším soudruh, soudruh. Tak koukám a 8 metrů nad zemí na větvi visí Koreječek a křičí soudruh, korejský člověk trochu jako opice, že?
4: Měli vás rádi, malí Korejčata?
3: Strašně, no.
4: Jo. Vzpomínáte si ještě na nějaký jména nebo na někoho konkrétně?
3: Ano, můj oblíbenec se jmenoval Kim Munzo, ale teďka, když jsem podepisoval knížky, tak najednou připochodoval krásný Korejec obličený v nádherném šatu. Nechal si podepsat knížku a říká, já Liběšice u Úštěku, nyní Chicago.
4: No, na konci 50. let už to začalo, už se začaly objevovat první divadla malých forem, to je takové moje oblíbené téma. Jak vás ta vlna těch divadel malých forem oslovila a kde a čím vším jste do téhle zlaté éry jako autor přispěl?
3: No, mě oslovila moc, hlavně písničky vašeho bratra. To si vzpomínám, že jsem s šéfredaktorem Dikobrazu Šafránkem byl na dovolený a teď jsme tam chodili po břehu Lužnice a zpívali jsme si to a teď byla už půlnoc, my jsme byli trochu ovíněni a zpívali jsme ty písničky, včera neděle byla a tak. A najednou tam z nějaký chaty vyrazil chlap A říkal, vy si čáci hned přestaňte, nebo to dám do dykobrazu.
4: No tak vy jako flétnista jste musel hezky zpívat hezky, taky, hezky, že jo? Se konečně dostáváme k Černým baronům. Já věřím, že tady spousta lidí už je na to natěšených. Pane Švandrlíku, vlastně ze všeho nejdřív vzhledem k vašim knížkám a i k těm, v nich se vracíte k době Černých baronů. Píše se vám líp v první osobě anebo ve třetí osobě, kdy se jmenujete Kefalín?
3: No tak já tohle to zase tak moc nerozlišuju. Ale to s tím Kefalínem byl problém, jak pojmenovat toho hrdinu. Že? Tak jsem nad tím jsem moc dumal. A v té době já jsem chodil k Linkům pro Kofol, jestli víte, co to ještě bylo.
4: Kofola, no jistě.
3: Kofola. A mně to chutnalo, protože jsem vylemtal se mi hrozně.
4: S rumem nebo bez?
3: Ne, bez rumu.
4: Promiňte.
3: Ale stejně jsem si ublížil s tím. Nachodil jsem k Linkům vždycky s dvěma taškama, tam jsem si koupil 10-20 kofol, až jel jsem do Chodova zase. A teď jsem tam přišel a slyším, jak jedna prodavačka, druhý, říká, hele, ten Kofolín už je tu zase.
4: Tak vzniknul Kefalín jméno. Já mám tady poznámku, že Stop kabaret nebo Stop divadelko v Pardubicích uvádělo nějaký muzikál dokonce, nebo...
3: No, Krvavýho bylo a Violu. A jenže to už přišlo nějaký avize tyhle divadla likvidovat. Nechali ten Semafor, který to zavinil, tak ten jakž takž nechali. Ale ty ostatní divadla likvidovali. A moc se mi líbilo, když přišlo to oznámení, že teda to nemůže být, protože se tam neobjevil ani jeden talent. Přitom tam zpívala Kubišová a hudbu dělal Petr Hapka.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: No, nevím, jak jsou na tom ti dnešní mladí. My jsme třeba četli a hltali svého času knížky Jaroslava Foglara, Foglarovky, nebo právě neuvěřitelné příběhy nezvedných žáků Kopita a Mňouka, které si vymýšlel a psal Miloslav Švandlík. Jako ilustrátor ani tady nechyběl Jiří Winter Neprakta. Ti dva se znali tak dobře, že si kápli do noty, respektive i do obrázků na stránkách těch společných knížek. A dost možná jsou ty příhody Kopita a Mňouka stejně psané pro generaci, která s nimi nějak zestárla. Takže do našeho divadla rozhodně patří.
2: Zachraň se, kdo můžeš. Už jsme tady.
3: My oba hrdinové neuvěřitelných příhod.
2: Žáci Kopito a Mňouk.
4: Pan učitel Pěnička zabavil při vyučování Mňoukovi knížku Vražda v zeleném domku. Vlastně to ani nebyla knížka, ale starý, oškubaný sešit, který se válel u Mňouku na půdě. Pedagog se zamračil a pravil. Mňouku, Mňouku, v učení vázneš, chování máš neuspokojivé a místo toho, aby ses snažil, čteš při vyučování literární brak. Co pak nemáme dost krásné a hodnotné literatury? Řekni mi, prosím tě, co se ti na tom krváku tolik líbilo?
3: Hlavně ta mrtvola ve sklepě, jak ten starý pán zabil svou ženu a udělal jí tajně hrob ve sklepě.
4: Což pak nevidíš, jaký to je nesmysl? Zlobil se pedagog. Jednak se domnívám, že máš na mrtvoli ještě dost času, neboť nevíš, co je příčestí minulé trpné. A za druhé, schovávat mrtvolu ve sklepě je pošetilost. Ve skutečnosti by občané uvědomili policii, že žena se již delší dobu neobjevila na veřejnosti. A první místo, kam by se policie odebrala, by byl právě sklep. Mňouku, Mňouku, co z tebe bude? Zdali pak si již přečetl veškerou povinnou literaturu?
3: Prosím, ještě ne.
4: A učitel pokračoval. Zde to vidíte, žáci. Mňouk je odstrašující příklad toho, kterak i nadaný žák může hluboce klesnout. Nesměj se, Benecká, ty nejsi o nic lepší. Jste zvlčelá třída, z které nic nebude. A Mňouk mě velice zklamal. Číst literaturu, jakou je Vražda v zeleném domku, to je totéž jako hrabat se v hnojišti. Uvědom si to, Mňouku, a styď se. Když se odpoledne sešli žáci Kopito a Mňouk, aby podnikli novou výpravu za dobrodružstvím, byl Kopito bez nálady.
3: Ty jsi tomu zase dal. Já se těšil, že mi tu knížku půjčíš a teď leží u Pěničky ve stole.
2: Mám nápad. Vrátíme se do třídy a kdyby něco namítala školnice, vymluvíme se na nějaký kroužek. Katedra nejde zamykat a tak se knížky klidně zmocníme. Ty si ji rychle přečteš a zase ji vrátíme na původní místo. Vsadím se, že Pěnička nic nepozná.
3: To by šlo. Tak jdeme.
4: První etapa prošla bez nejmenších nesnází. Na chodbě sice potkali paní Školníkovou, ale ta si jich ani nevšimla. Znala Kopita a Mňouka dobře a věděla, že škole se spíš vyhýbají a nelezli by sem dobrovolně, kdyby nemuseli. Žáci proběhli chodbou a otevřeli dveře do třídy. Vrhli se dovnitř a strnuli.
2: Pěnička.
4: Ano. Seděl za katedrou v prázdné třídě. Žáci si rychle začali vymýšlet nějakou výmluvu, ale pak si všimli, že je učitel vůbec nevnímá. Skláněl se nad otevřenou knížkou.
2: To je ona. Vražda v zeleném domku.
4: Ano. Četl jí s takovým zaujetím, že pro něj nic jiného neexistovalo. Žáci tedy tiše vycouvali ze třídy.
2: Tady ho máš. Mně to sebere, protože to je brak. A sám to hltá, že nevidí a neslyší.

0: Mě do sklepa. Už párkrát jsem ho viděl, že sebou nesl motičku a kýbl hlíny.
1: Snad si nemyslíš, že starý mazánek...
0: Je už 3 neděle doma sám. Sousedům řekl, že jeho dcera s ženou odjeli k tetičce a ta, že je těžce nemocná.
1: A hele, to jsou věci.
0: To bych řekl. A jestli je moje teorie správná, tak jsou u mazánka ve sklepě 2 hroby.
1: Ty myslíš, že zabil obě?
0: Samozřejmě. A my mu to musíme dokázat.
1: To není jen tak. Chytat zloděje je jedna věc a začít si něco s vrahem je druhá. Takový vrah nezná slitování.
0: To bych řekl, že ne. A právě proto ho musíme včas zneškodnit. Četl jsem v jedné detektivce, že jedna vražda plodí druhou. Chceš, aby starý mazánek vyvraždil úplně všechny u nás v městečku?
1: Ne, to nechci. Jen si myslím, že mu nemusíme strkat hlavu přímo po cekeru.
0: Taky nebudeme. Budeme ho nenápadně sledovat a až někam odejde, vleze jeden z nás do sklepa. Několik minut bude stačit, aby zjistil, co a jak. Buď jsou ve sklepě hroby, nebo tam nejsou.
1: A když tam ty hroby budou?
0: V tom případě vnikneme do sklepa oba a vezmeme sebou motičky. Hroby rozkopeme a odhalíme strašnou pravdu.
1: No dobře, když chceš, tak se teda do toho dáme.
2: Odešli k domku občana Mazánka a nenápadně se tam začali procházet. Dlouho se nic nedělo, ale za nějakou dobu přijelo auto s uhlím. A teď to přišlo. Když se uhlíři nabídli, že mu náklad odnesou do sklepa, Mazánek to odmítl a chtěl schodit uhlí jen tak ven, před kůlnu.
0: Slyšel jsi? Mazánek nechce mít ve sklepě uhlí. To znamená, že tam ty hroby určitě jsou.
1: Tak to tam ani nemusíme lézt. Byla by to zbytečná práce.
0: A to zase ne. Naše podezření zesílilo, ale absolutní jistotu přece jen nemáme. Jak se starý Mazánek vzdálí z domku, musíme jeden z nás do sklepa.
1: Ale kdo?
0: Kdybys byl hrdina, přihlásil by ses dobrovolně. Takhle budeme losovat.
1: Stejně to prohraju. Já nevím, čím to je, ale vždycky všechno odskáču já. Mně se ještě nestalo, aby se mi nějaká nepříjemnost vyhnula.
0: Mně taky ne. Ale teď se losuje. Pana nebo orel?
1: Pana. Jestli jsem to neříkal, mě ta smůla neopustí ani na chviličku. A ty se tak spokojeně necul.
0: Buď hrdý na to, že můžeš splnit důležitý úkol.
2: Žáci čekali, kdy se starý mazánek hne z chalupy a měli štěstí. Za slabou půlhodinku vyšel ven, v ruce třímal velký džbán a mířil k hospodě. A jen zmizel za rohem.
0: A teď fofr do sklepa, kdyby něco, tak pískni.
2: Mňouk kývl, přeběhl dvůr a okénkem vlezl do sklepa. Ale neuplynulo ani 5 minut a byl zpátky. Chvíli nebyl schopen slova. Marně kopyto naléhal, až konečně...
1: Jsou tam 2 hroby, fakticky. Nemůže to být nic jiného. Ve sklepě jinak není vůbec nic. Akorát u stěny stojí necky. Ale ty hroby vypadají strašně. Jsou velikánské a z černé hlíny.
0: To jsem čekal. 2 hroby, 2 vraždy. Kdyby nebylo nás, kdo ví, jestli by se na to vůbec někdy přišlo.
1: Určitě ne. A ani nás by to nenapadlo nebýt té knížky Vražda v zeleném domku.
0: To je fakt. Ta knížka nám otevřela oči.
1: Ano.
0: Ale takového kapitána Ošmeru by to stejně nenapadlo, i kdyby ji přečetl 4krát.
1: Ten by ji mohl číst od rána do večera, protože jemu chybí fantazie.
0: Ale teď rychle pro motičku, protože musíme být ustavičně připraveni k zásahu.
1: Motičky jsou na dvoře, přímo u okýnka do sklepa.
0: Dobře, zůstaneme tady a budeme sledovat, co se bude dít.
2: Starý mazánek se právě vracel s pivem a zmizel v baráčku.
1: Ten už asi dneska nevyleze. Teď bude dlabat, pít pivo a z domova se ani nehne. A my se tady uhržeme nudou.
0: Trpělivost přináší růže, kamaráde. Velcí detektivové vítězili tím, že uměli čekat často i celé hodiny.
2: Mňoukovi nezbylo, než se podvolit. A ukázalo se, že dobře udělal. Netrvalo dlouho a z domku vyšel starý mazánek. Měl nové šaty, čistou košili, kravatu a klobouk.
0: Někam jede. Když se takhle vystrojil, tak určitě nejde jen do krámu nebo k holiči.
1: Jenom jestli něco netuší. Třeba si všimnou, že tady hlídkujeme, podezírá nás a tohle na nás jen tak nafilmoval.
2: Nebezpečí bylo velké a proto nesměli naletět na nějakou léčku. Pověsili se tedy mazánkovi na paty a dávali pozor, kam

0: namířeno. Ale ten se ani neohlédl a zabočil na cestu vedoucí k nádraží.
1: Jasňačka, za chvíli jede vlak, jde se na věc.
0: Žáci se rychle vrátili k domku a nepozorovaně vnikli na dvůr. Popadli motyčky a okénkem se spustili do sklepa. To, co uviděli, na ně mocně zapůsobilo. Hlavně na kopyta, který tady byl prvně. Mňouk s uspokojením pozoroval, jak se mu roztřásly nohy. V prázdném a poměrně prostorném sklepě byly navršeny dva veliké hroby z černé hlíny. Každý byl asi tak 2,5 metru dlouhý a skoro 2 metry široký.
1: No, tak se asi do toho dáme, co? Je to nejstrašnější dobrodružství, co jsme kdy zažili. Ale pravda musí ven.
0: Rozmáchl se a motička dopadla na hrob. Mňouk si stoupil vedle a také on se pustil do práce. Hlína lítala na všechny strany, byla měkká a kyprá, takže nemohla odolat jejich nadšení a touze po spravedlnosti. Netrvalo dlouho, oba hroby byly překopány a kopce hlíny navršeny uzdí sklepa. Žáci zírali na holou cementovou podlahu.
1: Kde jsou mrtvoly? Tohle je zajímavé. A v podlaze nejsou stopy po kopání. Je tu jediná možnost. Starý mazánek mrtvoly spálil nebo pohřbil jinde a tady navršil hroby, aby se měl kam chodit modlit a kát.
2: No jo, ale co když...
0: Mňouk však nemohl svou myšlenku dokončit. Nahoře se ozvaly kroky a dveře do sklepa se otevřely. Dolů se stupovalo několik lidí. Na útěk nebylo ani pomyšlení a tak se oba žáci ukryli za necky stojící u stěny.
1: Mazánek.
0: To jsem rád, že jste zase doma, slyšeli žáci hlas podezřelého vraha. Už se mi po vás stýskalo, ale přichystal jsem vám překvapení. Udělal jsem ve sklepě záhony přesně podle receptu a nasadil do nich žampionové kultury. Zítra nebo pozítří už můžeme mít smažené žampiony. Ale co to má znamenat? Který darebák? Začal křičet starý mazánek a jeho žena s dcerou, které právě přijeli vlakem, k němuž jim šel naproti, ho marně chlácholili. Tolik práce mi to dalo a teď je všecko pryč, bědoval. A v tu chvíli potvrdil Mňouk, že je opravdu smolař. Chtěl se podrbat na nose, loktem strčil do necek a ty se poroučeli.
1: Zachraň se, kdo může.

0: Tady vidíte, žáci, řekl jim druhý den učitel Pěnička, kam vede čtení brakové literatury. Z vašeho činu nehodlám vyvozovat závěry, neboť vaše matky slíbily, že vás strestají mimořádně důkladně.
1: A prosím, nemohl byste mi tu vraždu v zeleném domku vrátit? Chtěl jsem jí půjčit.
0: Vrátím ti ji v pondělí, mňouku, odpověděl rozpačitě pedagog. Mám ji totiž ještě rozečtenou.
2: Když soumrak vcházel těšit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený švéd, hlas lodních píštěl Titaniku. Nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a betešníků. Miláček žen

si samý dluh. Bože můj, kdo je bez poruch, ptal se z mě, no já nejsem Bůh, takže jsem řekl jen, ty máš kliku takovou, až to není fér, štosuješ malér na malér, dál ale hraješ tucty her, miláčka žena betešníků. Miláčka žen a betešníků. Miláčka žen a vetešníků. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale se ved najít tu němou

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Trochu ve stínu a stranou vedle Černých baronů a těch dvou zmiňovaných Kopita a Mňouka zůstávají vtipné povídky Miloslava Švandrlíka. Navazuje v nich na to nejlepší z humoristické prózy v české literatuře. A nakonec, jak to říká Zdeněk Svěrák, povídka je vlastně takovej malej román. A je velké umění příběh, postavy, poentu vtěsnat na pár stránek. V případě Miloslava Švandrlíka skoro na pár řádek. Tak jsou jeho většinou novinové povídky stručné a krátké. Ale o to někdy zase víc ta poenta pobaví. Vybral jsem pro vás dnes na závěr dvě a přečtou je, zcela v duchu Švandrlíkova vyprávění a možná i typu postav, pánové Arnošt Goldflam a Norbert Lichý. Já už se jen rozloučím s tím, že se zase brzy těším s vámi naslyšenou.
2: Tento poučný příběh je téměř moralitou. Přihodil se herci oblastního divadla, který sněl o metách nejvyšších. Je třeba přiznat, že k ním neměl daleko. Měl talent, byl přiměřeně pracovitý a doufal, že si na něj jednoho dne sedne štěstí. Před divadelními prázdninami to tak vypadalo. Ředitel a současně režisér si ho zavolal, aby mu sdělil závažnou novinu. Jaroslave, děl slavnostně, rozhodli jsme se nasadit na příští sezónu Hamleta. Mělo by to být stěžejní představení, které vyznačí, kam až jsme došli. A titulní úlohu budeš hrát ty. Herec se málem zapotácel. Po Hamletovi samozřejmě toužil a nyní ho měl na dosah ruky. Je tu jenom jeden malý problém, pokračoval ředitel, a to je tvoje váha. Jsi přece jen na prince dánského příliš hřmotný. Chtělo by to zhodit nejméně 10 kilo. Ale to jistě nebude zásadní problém. Máš na to přece celé prázdniny. Samozřejmě, vydechl Jaroslav. To hravě zvládnu. Dám si dietku a budu běhat v lese štreky. Každý den 5 kilometrů. Po prázdninách mě vůbec nepoznáš. Hamlet, to je motivace. Ředitel přikývl a tak se rozešli. Jaroslavovi se chtělo samým nadšením zpívat vítězný chorál. Všechno je jasné. Prožije prázdniny v ustavičném pohybu a pak vstoupí do své nejúspěšnější sezóny. Takový Hamlet, jak ho zahraje on, ještě po českých jevištích nechodil. A s tréninkem začne hned. První den dovolené. Žádné váhání nebo otálení. Příležitost se musí popadnout rovnou za pačesy. Své předsevzetí Jaroslav skutečně dodržel. Oblékl se do vytahaných tepláků a vyrazil na první štreku. Po ostrém startu nastal rozvážný, ale úporný běh. Jaroslav supěl jako lokomotiva. Obličej měl zalitý potem a tak se stalo, že přehlédl kořen stromu. Zavrávoral a padl. Vyjekl, protože cítil, jak mu v noze chruplo. Potom několikrát zaklel, k čemuž měl dostatečný důvod. Nemohl se postavit na nohu, pravý kotník ho šíleně bolel. Se vzdycháním, hekáním a dalšími projevy úpění se belhal, ba přímo plazil k silnici. Šlo o závažný úraz. Lékař konstatoval zlomeninu nohy v kotníku a Jaroslav se domů vracel v sádře. Jeho nálada se pohybovala na prahu zoufalství. Aby tento práh nebyl zdolán, zavolal herec bývalé milence ženě nadmíru dobrosrdečné. Jmenovala se Dáša a byla ochotna pomoci. Přijela si pro Jaroslava v Mazdě a odvezla ho na chatu, odkud se jí podařilo vyštvat manžela. Uložila herce do postele a slíbila, že o něj bude láskyplně pečovat. Jaroslav nedokázal vzdorovat. Dáša se opravdu snažila. Vařila skuhrajícímu umělci vynikající pochoutky a přidávala k ním laskavá slova. Jaroslav neměl sílu se bránit. Nepostavil se kriticky k útoku na svou linii a místo toho proléval slzy vděčnosti. Nazýval pečovatelku strážným andělem a pomlaskával nad plnými talíři. Na Hamleta si téměř nevzpomněl. Tím spíše, že noha se hojila velice pomalu. Takže všechno dopadlo jinak, než mělo. Na konci prázdnin vážil Jaroslav o 15 kilo víc, než na jejich začátku. Už se s tím nedalo nic dělat. Když se Jaroslav dostavil do divadla, pokusili se o ředitele Mdloby, ale rychle se vzpamatoval. Jaroslave, řekl trochu zklamaně, Hamleta hrát rozhodně nemůžeš. To by byla veselohra. Ale přesto si myslím, že jsi výborný herec a jako takový si zasloužíš hlavní roli. Dostaneš ji. Souběžně s Hamletem nastudujeme osudy dobrého vojáka Švejka.

Nebezpečný podnájemník. Jsou věci, které lze těžko odmítnout. Přijel za mnou švagr z Pelhřimova, který mi půjčil 20 000 na MBčko a povídá, syn mého šéfa by potřeboval v Praze podnájem, asi tak na 5 na 6 měsíců. Ty máš prostornou vilku, co kdybys mu poskytl na tu krátkou dobu útočiště? No, radost jsem neměl, ale co jsem měl dělat? Řekl jsem, že mi bude nesmírným potěšením a pro celou rodinu to bude přímo vyznamenání. S tím jsme se rozešli. Krátce na to jsem zalarmoval manželku. Tak a tak se věci mají, vysvětlil jsem jí, a nedá se proti tomu nic dělat. Teď ovšem nejde o podnájem, ale o Světlanu. Světlana je naše vzorně vychovaná 17letá dcera. Střežím ji jako oko v hlavě a vím o každém jejím kroku. Vyvedla se nám. Vyrostla do krásy a proto nedovolím, aby se spustila s nějakým halamou. Světlana je slušná dívka, ale vím já, co se může stát, když se dostaví nízké a temné pudy? Bereš si to moc k srdci, mínila manželka. Vždyť si toho člověka ještě vůbec neviděl a nevíš, jak dalece může být nebezpečný. Třeba není vůbec hezký a přitažlivý. Musíme být připraveni na všecko, řekl jsem rezolutně. Kdyby ti dva začali už spolu flertovat, pozdě bychom honili bycha. Je třeba vypracovat plán, jak by Světlana tomu člověku vůbec nepřišla na oči. Dumali jsme, kombinovali a pak jsme se dohodli, že manželka bude za Světlaninu ctnost zodpovídat dopoledne, já odpoledne. Večer a v noci ji budeme střežit oba. Budeme-li oba důslední a nekompromisní, nemůže se našemu krásnému dítěti nic zlého přihodit. Jde jen o to, abychom nepolevili ani na okamžik a nepřipustili nějakou koketérii, která by mohla přerůst v něco vážnějšího. Jest nám známo, jak vynalézaví dovedou být mladí lidé, když po sobě touží. Ale my víme, na čem jsme. Pak jsem si vzal na paškál Světlanu. Mám s tebou velké plány, řekl jsem jí. A ty se proto nesmíš chovat jako Květa Hubaštová, která strávila noc s důchodcem Schreibrem za 2 velkopopovické 12. To už snad ani není morálka, to je přímo spoušť. Vezmi si to k srdci a k podnájemníkovi, pokud se s ním vůbec sejdeš, se chovej chladně a odmítavě. Dcera mi to slíbila, jen se jí poněkud dotklo, že jí srovnávám s Květou Hubaštovou. O několik dní později se dostavil podnájemník. Byl to ryšavý pořízek a slyšel na jméno Emanuel Houně. Přijal jsem ho přátelsky a odvedl ho do pokojíku s balkónem. To je přesně na opačné straně domu, než je ložnice mé dcery Světlany. Dospěl jsem k názoru, že Emanuel Houně není vyložený krasavec ani zřejmý chlípník. Budu-li Světlanu usilovně střežit, nemůže se nic strašného přihodit. Přesto jsem zůstával ve střehu.
a ačkoliv se Emanuel houně neprojevoval jako uchvatitel a lamač srdcí, odváděl jsem systematicky Světlanu z jeho dohledu. Jednoho dne, kdy podnájemník údajně studoval ve svém pokoji, rozhodl jsem se, že Světlanu odvedu na výstavu angorských koček. Nejprve spolu posvačíme v nějaké slušné restauraci a pak se pokocháme pohledem na ušlechtilá zvířata. Světlana jako vždy souhlasila. Opustili jsme domov ve znamenité náladě a zamířili jsme do prvotřídní cukrárny u Myšáka, abychom si poněkud osladili život. Šlehačkové speciality byly vskutku znamenité. Ale když došlo k placení, zjistil jsem, že tento úkon není v mých silách. Zapomněl jsem si doma peněženku. Světlana u sebe neměla peníze z výchovných důvodů, aby nedopadla jako Hana Loutnová, která prodala rodinné šperky a stržených 11 000 korun prohýřila s nezbedným studentem za sobotu a za neděli. Zůstaň zde sedět jako zástava, přikázal jsem dceři. Já se vrátím domů pro peněženku. A nekoukej tady po mužích, nebo to s tebou dopadne jako s Alžbětou Tuhou, která se seznámila v cukrárně se sexuálním vrahem Varhaničkem a ten ji pak uškrtil punčochou. Co nejrychleji jsem zamířil k domovu. Ve svém pokoji jsem našel peněženku. V ložnici pak manželku v náručí ryšavého podnájemníka Emanuela.